Slyšeli jsme pět kusů pro klavír Carla Ancerla. Invenci, polku, andante, fugu a žik hrál Tomáš Výšek. V naší procházce rozhlasovým hudebním archivem se dostáváme k dílu Jana Nováka. Choré Vernáles neboli Jarní tance vznikly v roce 1977. Nejprve jako skladba pro flétnu a kytaru, později ji Jan Novák přepsal pro flétnu a klavír a také pro flétnu se smyčcovým orchestrem, čelestou a harfou. Jde o tři volně spojené věty. Inspirací pro hlavní téma první věty nacházíme v Horáciově verši. Roztál sníh, již klíčí semínka na poli a stromy odívají se listovým. Choré Vernáles Jana Nováka ve verzi pro flétnu a kytaru hraje duo Bohemico.

Editorem vydání byl Marek Štrincl, který také následně se svým souborem Muzika Florea pořídil nahrávku. Poslechneme si celou mši B-dur opus 24, v které jsou součástí uvedené graduály a dvě ofertoria. Voříšek mši dokončil 6. ledna 1825, v době, kdy světlo světa spatřila i Beethovenova Missa Solemnis. S muzikou Floreou a Markem Štrinclem se představí solisté Barbora Sojková, Marta Fadlijevičová, Silva Šmugrová, Jaroslav Březina, Hasan El Dunia, Matouš Trávníček a Marian Krejčík.

0: Misa Solemnis B-dur opus 24 pro sóla, sbor a orchestr Jana Václava Hugo Voříška dozněla v tuto chvíli na stanici D-dur. Zpívali a hráli solisté, sbor a orchestr Muzika Florea, řídil Marek Štrincl.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, následující skladba našeho výběru z katalogu Českého rozhlasu nás přenese do 30. let 20. století. Bude to 10minutová miniaturní svita Vítězslavy Kaprálové, dnes často hraná profesionálními i amatérskými orchestry. Takto o skladbě s opusovým číslem 1 píše v předmluvě partitury muzikoložka Karla Hartl, zakladatelka The Kaprálová Society. Půvabná miniaturní svita pro malý orchestr vznikla na podzim 1935. Na počátku skladatelčina studia u Vítězslava Nováka na Mistrovské škole Pražské konzervatoře. Myšlenkově je však mnohem starší. Jejím podkladem je totiž hudební materiál skladatelčiny ještě romanticky a impresionisticky laděné klavírní skladby z roku 1931. Tím lze také vysvětlit její opusové číslo. Neboť chronologicky by miniaturní svita měla sousedit v katalogu Kaprálové s grotesník pasakálií a třemi klavírními kusy opus 9, též z podzimu 1935. Přestože úzce souvisí s pěti skladbami pro klavír, lze miniaturní svitu považovat za samostatné dílo, neboť se liší nejen obsazením, počtem vět a jejich názvy, ale částečně i hudebním materiálem. Svou miniaturní svitu skladatelka věnovala hudebnímu souboru brněnské odbočky Radiožurnálu. V jehož provedení pod taktovkou Teodora Šefra mělo dílo 7. února 1936 svou premiéru.

Janáčkova Filharmonie Ostrava s dirigentkou Alenou Hron dohrála miniaturní svitu Vítězslavy Kaprálové. Výběrem skladeb z notového archivu i katalogu Českého rozhlasu vás stále provází Robert Škarda. Zvu vás nyní k poslechu části z kantáty Český rok na vsi pro recitaci Dětský sbor a orchestr od Jiřího Šternvalda. Toto dílo patří k nejúspěšnějším dílům autora, který svého času úzce spolupracoval s Emilem Františkem Burianem a souběžně se věnoval koncertní a populární hudbě i tvorbě pro divadlo a film. Český rok na vsi vznikal v letech 1975 až 76 a čerpá z českých lidových písní a říkadel ze sbírky Karla Jaromíra Erbena. Šternvaldova kantáta byla vydaná tiskem v roce 2007. Je rozdělena do 4 částí podle ročních období. Poslechneme si Léto, které má 4 další dílčí věty. Svatojánská noc, Žabky, Vodník a Rosalky a Na potoce. Recitátorkou je Věra Papírková. Dětský pěvecký sbor Jitřenka a jeho českou komorní filharmonii řídí Stanislav Vavřínek.

Léto. Taková pěkná letní bouřka a hned zase sluncem prozářené nebe, vonící stráně, louky a senoseče, pastorály pastýřek, hry chlapců a děvčat u rybníka, horké letní večery plné poezie, ale také tajemné noci, při kterých se pálily čarodějnice a které tenkrát, zvláště o svatojánské noci, rozehrávali fantazii našeho lidu svými bájemi a říkadly, ale i zdravou víru v léčivou moc bylin, opírající se o staletou lidovou moudrost. Tenkrát ovšem na naší dědině veškerou vědu zastupovala baba kořenářka.

Kořínečku, kořínečku, tebe hledám. Kořínečku, kořínečku, tebe nalézám. Kořínečku, kořínečku, tebe mám. A svým krabičkám užívat ti dám.

0: bohači, ty jeden bohači, tady tě mám.
1: Kdo je to, kdo mne volá?
0: To jsem já, Kunibál, půjdeme spolu na bál.
1: Co ode mne chceš?
0: Nic, jen maličkost. Zapomněla jsi, že ten, kdo první vkročí na místo, kde se palí čarodějnice, patří Kunibálovi a že s ním musí tancovat celou noc?

0: Copak?
1: Pojďme!
0: Kam pak?
1: Tuni!
0: Proč pak?
1: Budem o něj hrát!
0: Oč pak?

0: co pak?
1: Pojďme.
0: Kam pak?
1: Vařit.

Dozněla část Léto z kantáty Český rok na vsi od Jiřího Šternvalda. Recitátorkou byla Věra Papírková, dětský pěvecký sbor Jitřenka a jeho českou komorní filharmonii řídil Stanislav Vavřínek. Vydání koncertu pro housle a orchestr D-dur Františka Bendy v roce 2009 vycházelo z rukopisné partitury a partů uložených v Saské knihovně v Drážďanech. Jedná se o nejstarší dobový pramen koncertu, jehož autograf se nedochoval. V drážďanském opise partitury koncertu D-dur se však setkáme s typickým rysem drážďanské provozovací praxe. Kopista ponechal v partituře prostor, aby mohl být orchestrální aparát rozšířen o dechové nástroje a cizí rukou jsou zde vepsány virtuózní party lesních rohů. Bendův houslový koncert D-dur vyšel v edici Václava Luxe jako v pořadí 13. titul rozhlasové historické řady Thesaurus antiquae musicae. Hrají Gabriela Demeterová a Pražský komorní orchestr s uměleckým vedoucím Milanem Lajčíkem.

Gabriela Demeterová a Pražský komorní orchestr s uměleckým vedoucím Milanem Lajčíkem. Dohrál koncert pro housle a orchestr D-dur Františka Bendy. Uvedením Bendova koncertu končí na stanici D-dur dnešní druhá část víkendového dopoledne, věnovaného pokladům notového archivu a nakladatelství Českého rozhlasu. Příjemný poslech dalšího vysílání digitální stanice D-dur přeje Robert Škarda.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače. Vážení posluchači, 20. díl cyklu Hudební stavebnice bude experimentální. Pustíme si kompletní symfonii D-dur Jana Václava Hugova Říčka, opatřenou komentářem, v němž si vás dovolím upozornit na hudební prvky, o nich jsme hovořili v minulých pořadech. Symfonie má 28 minut, takže i hned začínáme. Jde o klasicistní symfonii o čtyřech větách. První věta je v sonátové formě. Hlavní téma není nijak úderné, ale je melodicky výrazné. Hlavní slovo mají smyčce.

Opakování expozice se blíží ke konci. Přichází provedení. Ze tří sestupných tónů hlavního tématu se stává trojice vzestupná, tedy inverze tématu. Hudba graduje a mění tóniny. Provedení je poměrně krátké. Po vrcholu se začne připravovat repríza, v níž se vrátí všechna tři témata.

Druhá věta je v kontrastní molové tónině. Je pomalá, zpěvná. Hlavní myšlenku přednesou po krátkém úvodu violončela.

Druhý díl přináší dramatický motiv v hlubokých smyčcích, připomínající smuteční pochod. Protipohyb dechových nástrojů a houslí vytváří podivuhodný dialog.

Lirické až pastorální místo připravuje chystající se drama. Poté se vrací úvodní téma, ale už ne liricky zpěvné, nýbrž mnohem závažnější.

A připravuje se další překvapení. Úvodní molové téma se po prodělaném souboji vrátí proměněné, očištěné, jasně durové.

Následuje třetí věta, Hybné skerco. Jeho poenta tkví v překvapivé generální pauze uprostřed hlavního tématu.

Člověk si říká, jak lze tuto strhující hudbu ještě překonat, ale Voříšek napsal pro svou symfonii velkolepé finále.

čeká nás velká gradace k závěru díla. Symfonie končí a náš pořad též. Voříšek byl rozlousknut.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Základní dílo německé romantické opery, zasazené navíc do českého prostředí, konkrétně Šumavy. Úchvatné hudební vykreslení přírody nebo nadpřirozených bytostí. To vše je Čarostřelec. Opera Karla Marie von Webera. Od prvního provedení v roce 1821 dodnes mimořádně úspěšná a posluchačsky oblíbené dílo. Opera přímo oplývá působivými místy prakticky od předehry. Ve třetím dějství pak najdeme i tento slavný čtyřhlasý sbor myslivců, příhodně se čtyřmi lesními rohy. Royal Opera Chorus a Orchestra of the Royal Opera House z londýnské Covent Garden.

Ilja Hurník a první věta z jeho koncertu pro hoboj, klavír a smyčce v přísné sonátové formě. Na hoboj hraje Stanislav Duchoň, hraje Český komorní orchestr.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Antonín Reicha, fuga číslo 5 na téma Johanna Sebastiana Bacha z opusu 36. Hraje Milan Langer.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Před námi je křehoučký zpěv, takzvané strofy, které 36-letý francouzský skladatel Hector Berlioz umístil do své monumentální dramatické symfonie Romeo a Julie podle Shakespeareova námětu. Vynoří se altové solo, opěvující krásu prvních lásek, doteků, přísah a nabádá mladé milence, ať si ji chrání. Samozřejmě, že ty slavné strofy z Berliozova Romea a Julie se zpívají i na koncertních pódiích. Nejčastěji pak takto. Alt a klavír. V našem případě jsou to kanadská pěvkyně Janice Taylor a pianista Dalton Baldwin.

Johann Sebastian Bach, Sinfonia z kantáty Gleich wie der Regen. Akademii Byzantínu řídí Ottavio D'Antone.

Filmová hudba je určena k dokreslení atmosféry filmového příběhu, jeho textové a obrazové složky. Nesmí být příliš výrazná, komplikovaná a emotivně vypjatá, aby nepůsobila rušivě. Koncertní provádění filmové hudby jakožto autonomního hudebního díla je při vší oblibě u obecného publika neautentické a hodnotově matoucí.

Dmitrij Šostakovič, finále ze svity k filmu Pirogov, opus 76a. Royal Concertgebouw Orchestra řídí Richardo Šaji.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Felix Mendelssohn Bartholdy, chorál a fuga pro varhany D-dur, hraje Ton Wimpeny.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Ponechme stranou fakt, že první Beethovenův klavírní koncert byl vlastně zkomponován až jako druhý v pořadí, ovšem jako první byl vydán tiskem. Pro nás je zajímavý zejména fakt, že klavírní koncert C-dur měl velmi pravděpodobně světovou premiéru u nás v Praze. Sám velký, tehdy ještě tedy dost mladý, 27-letý Ludwig van Beethoven ho hrál na jednom ze svých vystoupení v Konviktu. A ohlasy hudební Prahy, stále ještě opojené Mozartem, prý byly mladému skladateli velmi příznivé. Finální větu, půvabné rondo, v jehož střední části jeden francouzský muzikolog nachází dokonce rytmus samby, nám teď zahraje vynikající čínský pianista Lang Lang s orchestrem de Paris a pod taktovkou Christopha Eschenbacha.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Henry Purcell, fantazie pro 5 smyčcových nástrojů. Hrají členové Orchestra of the 18th Century. Řídí Franz Brüchen.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Málo který trumpetista si ve své kariéře aspoň jednou nezahraje trubkový koncert S-dur, který Josef Haydn napsal pro slavného vídeňského trubkového virtuóza a svého mnohaletého přítele Antona Weidingera. A málo který milovník zvuku trubky ten slavný koncert nezná. Minimálně finální větu, rondo, jehož stále se vracející téma po poslechu jen tak snadno nedostanete z hlavy. Hraje švédský mistr trubky Håkan Hardenberger a s ním Akademie svatého Martina v Polích.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: I mezi starými mistry před 4-5 staletími byli tací, kteří se vymykali běžné hudební produkci té doby. Tak například takový Carlo Gesualdo z Venosi, šlechtic, vzdělanec a nadšený hudebník, který svůj temperament promítl i do madrigalů, které s takovou vášní komponoval. Je v nich na 16. století nezvykle mnoho disharmonií, disonancí, chromatiky i emocí. Gesualdovi současníci byli až šokováni jeho hudebním rukopisem. My jsme jim stále znovu fascinováni, stejně jako byl třeba Igor Stravinský. Poslechněme si milostný madrigal Carla Gesualda Donna Semanci d'Ete z roku 1595 v podání souboru Delicie Musicae a čembalistky Carmen Leoni.

Jean-Baptiste Lully, Chacona G-dur pro orchestr z opery Phaeton. Muziku antiku Köln řídí Reinhard Goebel.

Wolfgang Amadeus Mozart, Malá noční hudba, G-dur, Kechlův seznam 525, poslední věta, Rondo. Hrají virtuozy di Praga.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Jméno Isaac Albéniz bude navždy vepsáno zlatým písmem do dějin španělské hudby a kultury. Tento impresario, dirigent, klavírista a skladatel, žijící v letech 1860 až 1909, se stal prvním autorem po stovkách let od Tomase Luise da Victoria, jenž si získal mezinárodní věhlas. Ať mluvíme o operách Pepita Jiménez a Merlin, nebo orchestrální hudbě, nebo klavírních svitách Iberia a španělská svita, španělské rytmy a idiomy jsou všudy přítomné a nesmírně efektní. My nahlédneme do Albénizovy španělské svity v úpravě pro kytaru a zahraje nám Vladimír Mikulka.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Odietamo, nenávidím a miluji, slova básně římského lyrika Catula nacházela a dodnes nacházejí nejrůznější proměny a využití v různých odvětvích umění a kultury. A my si poslechneme, jak tu latinskou báseň, jejíž český prozaický překlad zní nenávidím a miluji, možná se ptáš, proč to dělám, nevím, ale cítím, že je to tak a trápím se. Takto v madrigalu pro šest hlasů zhudebnil slovinský skladatel 16. století, působící i v Praze, Jakob Handl Galus. Zpívá soubor Societas Incognitorum.

Sergej Rachmaninov, symfonie číslo 2, E-moll, opus 27, druhá věta. BBC Scottish Symphony Orchestra řídí Thomas Dosgaard.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-Dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Vláda by dnes měla projednat navyšování důchodů. Británie bude mít dnes nového premiéra. Vodní dílo Prameník se má vrátit do pražských Ďáblic. A na jihu bude většinou polojasno, v severní polovině území oblačno. Teploty do 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů. Vláda by dnes měla projednat navyšování důchodů. Nově by se mohl o 500 korun zvedat důchod každých 5 let už lidem od 80 let. Teď se takto přidává lidem od 85. Kabinet naopak nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let. Opozice vládní návrh kritizuje. Vadí například plošné přidávání místo cílené pomoci těm, co to potřebují. Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách by dnes měla projednat vláda. Počítá s tím novela školského zákona. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy by se měl zákaz týkat mateřských škol, prvního a druhého stupně základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií. Zařízení by se nesměla až na výjimky používat během výuky ani o přestávkách, pokračuje ministr školství Plaga.
4: Tak jak to bývá častokrát interpretováno jako tupý zákaz, tak to není pravda. Už v naší metodice, kterou jsme poslali do škol, samozřejmě počítáme s tím, že ve školách bude dál ta složka moderních technologií ve výuce. To znamená, není to tak, že by děti jako se vrátily do doby kamenné. Zároveň školy se budou mnohem víc věnovat tomu vysvětlování té komunikaci a prevenci, jak vlastně se v tom světě sociálních sítí vyznat.
3: Novela by měla začít platit od září příštího roku. Teď může používání telefonů regulovat školní řád jednotlivých škol. S návrhem na plošný zákaz nesouhlasí dětský ombudsman Martin Beneš. Zákonná regulace je podle něj nadbytečná právě proto, že omezení můžou školy upravovat už teď. Bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham se dnes stane předsedou britské vlády. V jejím čele vystřídá svého stranického kolegu Keira Starmera. Ten stál v čele země 2 roky.
5: We will take power from Westminster and Whitehall.
6: Ve svém pátečním projevu poprvé v roli lídra Labouristů Burnham slíbil, že více pravomocí přesune z londýnského Westminsteru přímo do regionů a měst. Decentralizace Spojeného království a, jak řekl, náprava toho, co se zanedbalo, budou důležité programové body příští vlády. Aby se mohl postavit do jejího čela, musí ho ještě dnes formálně pověřit jejím sestavením král Karel III.
7: Jaromír Marek, Český rozhlas.
3: Španělský fotbalový tým se dnes vrátí po vyhraném mistrovství světa zpět domů. Přílet do hlavního města Madridu je plánovaný krátce popoledni. V metropoli i po celé zemi ho budou čekat bujaré oslavy a miliony fanoušků. Součástí oslav je návštěva krále Filipa VI. A premiéra Pedra Sancheze nebo projížďka otevřeným autobusem centrem Madridu. Pracovníci slévárny v Horní Kalné odlévají repliku vodního díla Prameník ze 60. let minulého století. Má se vrátit do pražských Ďáblic, odkud ho někdo v roce 2007 ukradl. Praha 8 chce upravit taky okolí sochy. Práce má dokončit příští rok. Replika bude poprvé k vidění 8. září v kulturním domě Ládví, říká pražský radní a zastupitel městské části Tomáš Slabihoudek z TOP 09.
8: Pak bude uchován v depozitáři do té doby, než bude hotovo celé okolí, aby tam potom mohl krásně se vsadit. Vznikne tam odpočinková zóna, budou vysázeny některé nové druhy stromů a zároveň tam budou vybudovány i parkové cestičky.
1: Počasí.
3: Zatímco v jižní polovině území bude většinou polojasno, v té severní čekejte většinou oblačno, přechodně až zataženo a místy se objeví přehánky. Večer se potom vyjasní. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme kolem 25. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.
9: Kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
10: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
11: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
10: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
11: 12. září od 18 hodin.
10: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

0: Mozaika. Hezké pondělní ráno, dnes tedy už s datem 20. července. Každá opravená historická budova vypráví svým způsobem dva příběhy. Ten jeden je dávný a potom je to ten, který zase vzniká během její obnovy. Na zámku v Kravařích odkryla rekonstrukce unikátní barokní průtokovou lednici. O její historii i fungování uslyšíte ještě v téhle hodině. A rekonstrukce píše svůj nový příběh taky na hradě Hradenínské tvrzi na Kolínsku. Právě tam dělníci pracují už 13. rokem, kdy se tedy její brány nakonec otevřou veřejnosti. I to jsme pro vás zjišťovali, ale úplně ze všeho nejdřív se ještě ohlédneme za festivalem Colors of Ostrava, protože přicházejí možné spekulace o stěhování tohoto festivalu do jiného města. Jestli to nakonec bude tak, jak jsme zamýšleli, nebo jak se říká, tak to řekneme za chvilku. Je 6 minut po 6. hodině a ze studia zdraví Naděžda Hávová
1: a tak Markopečková. Nabídneme vám také pestrý výběr hudby od klasiky po jazz. V této hodině zazní mimo jiné skladby Pavla Vranického, Georga Filipa Telemana nebo Wolfganga Amadea Mozarta. Hezký den a dobrý poslech.

0: Kanadský klavírista Glenn Gould nám zahrál první část sonáty pro klavír číslo 1 C-dur Wolfganga Amadea Mozarta.
1: O víkendu skončil festival Colors of Ostrava a jeho budoucnost zůstává podle uměleckého ředitele Filipa Košťálka pevně spojená s Ostravou. Spekulace o možném stěhování do jiného města odmítl.
0: I kdyby se kvůli plánované výstavbě v Dolních Vítkovicích musel festival přesunout na jiné místo, zůstane podle něj v Ostravě. Organizátoři se chtějí v dalších letech zaměřit především na kvalitní program a lepší zážitek pro návštěvníky.
1: Podle Filipa Košťálka už dnes o úspěchu festivalu nerozhodují jenom velká jména, ale právě atmosféra, autenticita a komunita. A přesto věří, že to nejdůležitější se nezmění.
0: Lidé budou na festivaly dál jezdit kvůli společnému prožitku živé hudby, který žádná technologie nenahradí.
1: Rozhovor s uměleckým šéfem Colors Filipem Košťálkem najdete už teď na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.

0: Je 6 hodin 14 minut, část koncertu Georga Filipa Telemanna jsme slyšeli v podání orchestru La Stagione Frankfurt.
1: Dělníci v těchto dnech dělají novou fasádu na středověké tvrzi v Hradenině na Kolínsku a pokračuje tak její velká rozsáhlá oprava.
0: První práce tu začaly už před 13 lety. Středočeský kraj doposud zaplatil za opravy kolem 16 milionů korun.
1: Kdy si areál prohlédnou první návštěvníci?
2: Za plotem areálu se u třípatrové kamenné věže potkávám s architektkou Irenou Hrabincovou, která s muzeem spolupracuje na obnově hradenínské tvrze.
3: Určitě mě zaujalo to, že se jedná skutečně o unikátní památku, která byla ve velice zdevastovaném stavu. A co mě asi baví na architektuře nejvíc, je dělat z něčeho, co je hodně zničené a ošklivé, něco krásného a užitečného.
2: Připravit plán oprav podle ní byla výzva. Na nádvoří stojí vysoká věž s menší schodišťovou věží, bašta a statkářský dům z 19. století.
3: V tom kontextu velice semknutého prostoru se vrství různá historická období a různé stavební slohy a zároveň není vždy dochované, jak určité prvky vypadaly.
2: Projektanti tu často vychází z fotografií, nákresů nebo rytin. Například střechu nad šestiúhelníkovou baštou si ale museli vymyslet.
3: Jediný dochovaný krov byla sedlová střecha, která ale byla tak zvláštně nasazená na dům, který měl polygonální půdorys. Sedlová střecha byla jednoduchá, dobře se jim to jakoby dělalo, ale nevypadalo to úplně ideálně.
2: Dodala architektka Irena Hrabincová. Historický význam tvrze zdůrazňuje i Vladimír Rišling, ředitel regionálního muzea v Kolíně, které památku spravuje.
4: Ta tvrz je jednou z nejcennějších památek svého druhu v České republice, protože je to naprosto mimořádně zachovalá ukázka středověkého venkovského sídla drobné šlechty.
2: Tvrz nechal postavit v roce 1430 kutnohorský měšťan Mikuláš Písek. Do 18. století tu bydlela šlechta, potom areál měnil majitele. Od poloviny minulého století chátral.
4: Celý ten areál byl velice těžce zdevastován v době socialismu, kdy tady hospodařil státní statek, takže tvrz se brzy dostala na seznam nejohroženějších památek v České republice.
2: V roce 2012 tvrz koupil Středočeský kraj a dal ji do správy Kolínského muzea. O rok později začaly rozsáhlé opravy.
4: Postupujeme poměrně pomalu v několika dílčích etapách. Teď kromě vlastně opravy toho vnějšího pláště věže by do konce roku měla proběhnout oprava střechy na statkářském domě.
2: Od roku 2013 zaplatil Středočeský kraj za opravu památky 16 milionů korun, říká mluvčí Nikola Samcová.
5: Kromě etapy, která v současnosti probíhá, se jednalo o statické zajištění věže a její nové zastřešení, celkovou rekonstrukci renesančního mostu, zastřešení bašty a zastřešení severního křídla.
2: Práce podle ní ještě nejsou u konce.
5: Tvrz v Hradenině je cennou historickou památkou a její obnova umožní zřízení nových expozic a rozšíření kulturní nabídky pro návštěvníky.
2: První návštěvníci by se sem mohli podívat v roce 2030. Z Hradenína na Kolínsku, Alena Junová, Český rozhlas.

0: Vynález vzkázy Žila Verna nebo barva z vesmíru H.P. Lovecrafta.
1: Jako každé léto poslouchejte pokračování za 5 minut.
0: 2 hodiny slova a hudby každou středu ve 20 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Eva Tornová a orchestr Muzika Florea nám zahráli třetí část koncertu C-moll pro čembalo, dvoje housle, violu, violončelo a basso continuo Jana Zacha.
1: Správa Krkonošského národního parku vydala v češtině zatím nepublikovaný soubor německých legend o Krkonošovi. Je to významný příspěvek k poznání kulturních dějin Krkonoš a provázejí ho dětské ilustrace.
0: Johann Karl August Museus, německý filolog, spisovatel, sběratel pohádek a lidových příběhů a také kritik sentimentalismu i velikánů Goethe a Schillera. Říkalo se mu také ironický osvícenec z Výmaru a jeho příběhy o Krkonošovi vycházejí u nás v češtině poprvé jako soubor všech pěti pohádek.
1: A může to být docela příjemná a hezká ozdoba nejenom takové vaší regionální knihovničky, ale vlastně vůbec knihovny každého, kdo má rád hory a speciálně Krkonoše. Celý článek najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Trikotism od Oscara Pettiforda. Mimochodem, Pettiford byl jeden z nejvýznamnějších kontrabasistů v historii jazzu. Byl to taky velký průkopník bebopu a patřil k prvním, kteří začali hrát dlouhá virtuózní sóla na úrovni dechových nástrojů. My teď máme 6:30, přejeme příjemné ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO nepočkal na rozhodnutí etické komise a předložil návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera. Předseda komise Vladimír Černý připustil, že to je poprvé od jejího vzniku, co ministr na závěrečné stanovisko nepočkal. Černý Českému rozhlasu řekl, že komise rozhodnutí na konci června odložila a měla mít další jednání. Ministr Vojtěch reagoval, že se s různými pohledy komise seznámil. Rusko zaútočilo na Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny. Zemřeli dva lidé, mezi desítkami zraněných je i 8 dětí. Údery zasáhly dvě vysokopodlažní budovy a logistický terminál. Podle serveru Kyiv Independent o tom informoval náčelník Záporožské oblastní správy Ivan Fedorov. Úder přišel jen několik hodin po zatím největším raketovém útoku na ukrajinské hlavní město od začátku invaze. Během něj vyslalo Rusko na Kyiv přes 40 balistických střel. V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je sice vysoký, úřad práce ale žádosti častěji odmítá. Za první půl rok zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí. Loni to bylo přes 30 000. Podle ministerstva práce to je kvůli změně financování. Proti omezení rekvalifikací je například Asociace profesního vzdělávání. Do celostátního projektu Archeologické léto se poprvé zapojuje vlastivědné muzeum v Olomouci. Zájemcům nabídne komentované vycházky. V tomto týdnu například o nálezech z doby kamenné v Ludéřově na Olomoucku nebo o keltské svatyni na švédských šancích na Přerovsku. A počasí, zatímco v jižní polovině území bude většinou polojasno, v té severní čekejte oblačno, přechodně až zataženo.

0: Mozaika.
1: A kultura pochopitelně nespí, něco začíná, něco skončilo. V plzeňských Křižíkových sadech startuje festival Večery vážné hudby v Proluce. Letní koncertní série nabídne vystoupení členů České filharmonie, operetních solistů a taky mladých talentovaných umělců.
2: Poštovní dvůr v Karlových Varech rozezní od 18 hodin hudba v podání britského symfonického orchestru Northamptonshire County Orchestra and Youth Choir. Ten představí slavné skladby Antonína Dvořáka, Edvarda Grieka nebo Jeana Sibelia.
1: A v brněnském parku na Kraví hoře představí v 15 hodin nový poeziomat. Připomene díla známých brněnských osobností.
2: A třetí ročník festivalu Žižkostel v pohybu zahájí odpoledne v Žižkostele v Praze 3. Pětidenní program nabídne workshopy současného tance, práci s hlasem, divadelní improvizace, nový cirkus i pohybové divadlo.

0: Komorní filharmonie Pardubice, kterou řídil Marek Štilec, nám zahrála třetí část symfonie číslo 3 F-dur Pavla Vranického.
1: A míříme na zámek v Kravařích, na Opavsko, protože tam objevili při opravách zdiva unikátní pozůstatek barokního hospodaření a jde o takzvanou průtokovou lednici, tedy malou suterénní místnost, kterou kdysi ochlazovala voda odtékající z ledovny.
0: Pochází pravděpodobně ze 17. nebo 18. století a nově si tu mohou prohlédnout i návštěvníci.
2: My jsme se teď s Silví Řipkovou, vedoucí oddělení kultury města Kravaře, přesunuli k někdejší barokní lednici.
3: Ano, barokní lednici. Pochopitelně to zřejmě nevypadalo takto. Byla tady asi dvířka, takže oni tady naváželi třeba pivo, víno, maso tady nebývalo, spíš takové nápoje. A původně to bylo tak, že tam byla ta dvířka zevnitř, kdy si prostě povytahovali, co potřebovali. A chlazení bylo zajištěno tím, že v jedné části zámku v přízemí se navozily jako ledy, které postupně, když vlastně táli, tak to šlo takovýma kanálkama a tady to protékalo. Takže pořád byl tady chlad. Zajišťovala vlastně ta studená voda, nebo ledová voda, zajišťovala chlad v té lednici. No, my jsme to zjistili, když jsme tady nějaké sondy, tak se zjistilo, že tady nějaké místo, které jako
2: volný
3: nikde...
2: prostor.
3: Ano, přesně, nějaký volný prostor. Netušili jsme teda co. Už se dělají samozřejmě legraci, že je tady někdo zazděný a tak dále. No, ale potom jsme to řešili vlastně s různými historiky a přišli na to, že to tady opravdu takhle fungovalo. No a my jsme se snažili to jenom jako otevřít, ne teda zajistit kompletní technologii a zprovoznit to, ale takovou ukázku.
2: Tady jde vidět přes prosklené sklo, jak to, asi uvnitř vypadalo.
3: Ano, přesně tak. Nicméně ještě plánujeme takovou malinkou jako ukázku, jako co se tam tehdy asi chladilo a pak takové jako povídání o té technologii, jak když tady někdo přijde, ať si to přečte, možná to bude spíš pro chlapy takové povídání, jak to fungovalo, ta technologie, na jakém principu. Je to takové ojedinělé, za to jsme rádi a ještě to musíme dotáhnout teda do zdárného konce.
2: Jak říká Silvie Hříbková, Skrava Iva Havlíčková, Český rozhlas.

0: Skladba Don't Worry About Me představila jednoho z nejvýznamnějších jazzových zpěváků současnosti Kurta Ellinga. Tentokrát jsme jej slyšeli za doprovodu legendárního Count Basie Orchestra. Začínáme nový týden, je 20. července a máme pro vás taky nové osudy. Helena Třeštíková patří k nejvýraznějším osobnostem českého dokumentárního filmu. Ve své tvorbě po desetiletí zachycuje proměny lidských životů. Proslavila se hlavně metodou časozběrného dokumentu a získala celou řadu domácích i mezinárodních ocenění.
1: Mezi její nejznámější díla patří dokumentární cyklus Manželské etídy nebo filmy Marcela, Katka či René. Její nejnovější snímek Portrét zpěvačky Báry Basikové ocenili také diváci letošního mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.
0: Ode dneška bude Helena Třeštíková v pořadu Osudy u nás na Vltavě vzpomínat nejenom na své dětství, rodinné zázemí, začátky u filmu, ale taky na setkání s lidmi, jejichž příběhy sledovala před kamerou. A tady je malá ukázka.
2: Divadlo mě strašně fascinovalo. A potom přišla další etapa a to byl film, protože my jsme tam měli spousty kin v nejbližším okolí. No a přišla česká nová vlna. A já jsem do té doby chodila do kina s babičkou třeba a měla jsem takový pocit, když to zjednodušeně řeknu, že prostě film a to, co vidím ve filmu, je něco úplně jiného, než to, co vidím okolo sebe v životě. A že to tak asi má být. Že to je umělý. A pak najednou tyhle ty filmy český nový vlny, tak jsem tam viděla ten život. A mě to úplně fascinovalo. A tak samozřejmě to začalo konkurzem a potom všechny Formanovy filmy. A taky se opakovalo, že jsem chodila několikrát za sebou. A to bylo takový úžasný objev pro mě, že existuje film, který ukazuje život, jaký je.
0: Osudy na Vltavě budou celý tento týden tedy patřit Heleně Třeštíkové. Poslouchat je můžete vždycky od 11 hodin a 30 minut.
1: Erik Wolfgang Korngold, teď si poslechneme jeho scénickou hudbu k Shakespeareově komedii Mnoho po věku pro nic. Příjemný poslech.

0: Syntezátorové sci-fi světy, islandský minimalismus i ozvěny divokého západu.
1: Sára Vondrášková se v létě vydá hledat své filmové sedmé nebe.
0: Nebude u toho chybět Ennio Morricone, Angelo Badalamenti ani Radiohead.
1: Filmové sedmé nebe se Sárou Vondráškovou poslouchejte od 6. července do 24. srpna.

0: Na Vltavě dozněla Luisina Polka Bedřicha Smetany, hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který vedl Vladimír Válek.
1: Přesně před 57 lety se člověk poprvé prošel po povrchu měsíce. Co všechno tenhle okamžik změnil v našem vnímání světa, kultuře i lidské představivosti? O kosmických poselstvích i odvrácené straně měsíce teď bude mluvit novinář a publicista Daniel Hraus.
2: Mám doma malou vzácnost. Přílohu nedělního vydání amerických novin New York Times. Každý, kdo někdy držel v rukách nedělní vydání toho listu, ví, že to není lehká věcička. Historicky vůbec nejtěžší je z 13. září 1987. Vážilo skoro 5,5 kila. Je to proto, že v neděli vychází plno příloh od magazínu přes recenze knih, módu, životní styl nebo cestování, až po nemovitosti a biznis, taky fůra inzerátů. Moje příloha je ovšem z vydání skromné váhy, ani ne 2 kila. Je to ale příloha mimořádná, protože se týká mimořádné události. Vyšla 1. srpna 1969, tedy přesně 2 týdny poté, co američtí astronauti vystoupili na povrch měsíce. Hned na úvodní straně list oznamuje, že čtenář uvidí z toho místa první barevné fotografie. Konkrétně americkou vlajku zapíchnutou do prašného povrchu kousek od lunárního modulu, pár záběrů měsíčních kráterů, úsměv prvního člověka na měsíci, Neila Armstronga, a senzační obrázek matičky Země pořízený cestou. Jak známo, vysílalo se to tehdy v televizi. Ku podivu i u nás. Pamatuju si atmosféru úžasu nad tím, že se něco takového vůbec dá. Sledovali jsme to bez hlesu v Benátkách nad Jizerou u strýce Jarouše, který si z toho musel jít zakouřit do předsíně. Těšilo nás, že na měsíci stanula vlajka s pruhy a hvězdami, nikoliv ta se srpem a kladivem. Byla to výhra dobra nad zlem, protože srp a kladivo nás tehdy už bezmála rok okupovali. Záběry byly ovšem černobílé, i když barevná televize v Americe už existovala. Astronauty snímala totiž lehká kamera z lunárního modulu. Barevná by byla těžší, a tak přišla na řadu až při další misi Apollo 12. Kromě spousty informací obsahuje příloha listu New York Times obšírné pojednání z pera Isaaca Asimova, jednoho z otců vědecko-fantastického žánru. Tvrdí tam, že člověk od téhle chvíle bude moci daleko lépe dešifrovat kosmická poselství. Ať už se jeho předpověď naplnila, nebo ne, jisté je, že dobytí měsíce přineslo změny hlavně u nás na modré planetě. Úvodní věta přílohy má dokonce za to, že kroky člověka na měsíci započaly nový věk. Můžeme s tím polemizovat, jistý je ale vliv toho mezníku na lidské myšlení a představivost. Od filmu a literatury, přes hudbu či módu, až po architekturu. Měsíční procházky člověka a jeho vesmírné výlety prostě poskytly parádní odrazový můstek na všechny strany. Díky kapele Pink Floyd se stala symbolem dokonce i odvrácená strana měsíce. Ta část, kterou ze Země nikdy nespatříme. Pár let po misi Apollo 11 vydali Floydi svoje nejslavnější album s názvem Odvrácená strana měsíce. Je o temných stránkách lidské duše, o stresu, strachu a psychických těžkostech. Tedy o tom, co je v naší mysli stejně neprobádané jako temná strana měsíce. Když jsem si tu desku poprvé pustil, zůstal jsem taky v úžasu, že je něco takového vůbec možné. Mimochodem, k té nahrávce vedla dlouhá cesta, podobně jako k pohledu na temnou stranu měsíce. Pink Floyd ji hráli naživo s podtitulem Kus pro nejrůznější lunatiky, rozuměj blázny a šílence. Do hudby pouštěli různé experimenty, včetně biblických veršů, od kterých pak ve studiu upustili. Závěrečná sloka obsahuje poselství, pokud byste se rozhodli podniknout cestu k odvrácené straně své duše. Možná je to jedno z kosmických poselství v duchu předpovědi Izáka Asimova. Všechno pod sluncem je v souladu, jenomže slunce zakrývá měsíc.
1: O tom, jak jedna historická událost dokáže inspirovat lidskou představivost a o tom, že největší objevy nemusí být zdaleka jenom ve vesmíru, bylo také dnešním zamyšlením Daniela Rause.
0: Jste ve společnosti Pondělní ranní mozaiky na Vltavě a do konce hodiny nám bude hrát americký saxofonista Hank Mobley.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
5: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
4: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
5: 12. září od 18 hodin.
4: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

0: Dobré ráno, teď je 7 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ceny benzínu a nafty jsou dnes od dubna poprvé bez cenového stropu. Ukrajinské námořnictvo tvrdí, že Rusko v Černém moři zasáhlo tureckou loď s obilím. Americká sonda Viking 1 přistála na Marsu před 50 lety. A na jihu bude většinou polojasno, v severní polovině území oblačno, teploty do 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů. V Česku ode dneška už neplatí cenové stropy na benzín a naftu u čerpacích stanic. Ministerstvo financí neprodloužilo regulaci, kterou v dubnu zavedlo kvůli prudce rostoucím cenám ropy. Dnes se také vrací spotřební daň na naftu na původních 9 korun a 95 haléřů na litr. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude rezort ceny dál monitorovat a regulaci v případě potřeby obnoví.
3: Ten zákon jednak dává kompetenci regulovat cenu vládě, ale jednak tam umožňuje zareagovat i v situaci, kdy není úplně krizová situace, ale třeba najednou vystřelí bezdůvodně ty ceny a samozřejmě v tom naše domácnosti ani firmy nenecháme.
2: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů paliva zdraží. Jednak kvůli navýšení spotřební daně u nafty, ale také kvůli aktuálně rostoucím cenám ropy na světových trzích. Ruské rakety zasáhly podle ukrajinského námořnictva tureckou nákladní loď s obilím plující v Černém moři. Úder údajně zabil 6 lidí. Další 4 se pohřešují a 8 členů posádky ošetřují lékaři v oděské nemocnici. Ukrajinské námořnictvo na Facebooku napsalo, že loď plula pod vlajkou západoafrické země Guinea-Bissau. Má ale tureckého majitele. Plavidlo podle zprávy zasáhly 3 rakety, když opouštělo oblast bojových operací. V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je vysoký, úřad práce ale častěji žádosti odmítá. Letos v prvním pololetí zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí, zatímco loni to bylo přes 30 000, tedy 6x víc.
4: Úřad práce schvaluje i míň žádostí. Loni za první půl rok 20 000, letos jen polovinu. Ministerstvo práce a sociálních věcí argumentuje změnou financování. Začátkem roku navíc zkomplikovalo situaci rozpočtové provizorium. Omezení rekvalifikací kritizuje například Asociace profesního vzdělávání. Podle ní je potřeba víc podporovat vzdělávání zaměstnanců. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: Předsedkyně parlamentu v Maďarsku Agnes Furtzhoferová dneškem přebírá prezidentské pravomoci. Dočasně je bude vykonávat, dokud poslanci nevyberou příštího prezidenta. Mandát dosavadní hlavy státu Tamáše Šujoka ukončil parlament přijetím dodatku ústavy.
5: Agnes Forsthoferová uvedla, že svůj dočasný úkol bude vykonávat vyváženě, nestranně a v zájmu Maďarska. Prezidentskou roli bude zastávat maximálně 30 dní. To je lhůta, do které má parlament zvolit novou hlavu státu. Ve sněmovně má ústavní většinu strana TISA. Její lídr a maďarský premiér Péter Maďar ujistil, že obsazení postu projedná i se zástupci ostatních stran a vyzval občanskou společnost, aby navrhovala vhodné osobnosti. Má prý jít o člověka nespojeného s žádnou z politických stran. TISA rozhodla o konci Tamáše Šujoka v prezidentském úřadu, protože ho považuje za loutku předchozí vlády Viktora Orbána. Ladislav Novák, Český rozhlas.
2: Na den přesně před 50 lety přistála na Marsu americká sonda Viking 1. Byla první, které se podařilo poslat snímky z povrchu planety a odebrat vzorky hornin. V provozu byla 6 let.
6: Hladké přistání na Marsu oznámila americká NASA 20. července 1976. Sonda Viking 1 sice přistála až několik let po sovětském Marsu 3, ten se ale krátce po dosednutí odmlčel. První data z povrchu tak poslala až americká sonda. Pátrala hlavně po mikroorganismech, řekl v dokumentu NASA planetární vědec Richard Young. Jestli na Marsu je nebo byl život, to vědci doteď nezjistili. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Zatímco v jižní polovině území bude většinou polojasno, v té severní čekejte oblačno, přechodně až zataženo. Místy se objeví přehánky, večer se ale vyjasní. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme kolem 25. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobré pondělní ráno, máme 7:05 a když už je řeč o čase, tak ono není mnoho věcí, které času odolají. Čas prověřuje spolehlivěji než jakákoliv kritika, co obstojí po desetiletích, má šanci stát se klasikou. A tak si ještě v této hodině připomeneme 85 let od narození Jiřího Grossmana. Jeho humor baví dodnes, no a vydáme se i do Národní galerie Praha. Ta zase slaví 230 let od svého založení. Nahlédneme do zákulisí vystavování moderního umění, a to v pražském Veletržním paláci. A budeme moc rádi, když vás dnešním ránem budeme taky moci provázet. Je 20. července a ze studia za celý tým zdraví a dobrý den přejí Naděžda Hávová
1: a Dagmar Kopečková. Pojďme ještě nahlédnout do hudebního programu. Z klasické hudby vám v této hodině nabídneme mimo jiné skladby Ludwiga van Beethovena nebo Josefa Suka. Z jazzové tvorby se můžete těšit například na polskou zpěvačku Agu Zarian.

0: Johann Melchior Molter. Částí jeho koncertu jsme zahájili další hodinu ranní mozaiky s datem 20. července.
1: Národní galerie Praha letos slaví 230 let od svého vzniku a v repríze pětidílného seriálu vás zavedeme do Veletržního paláce, jedné z jejich nejvýznamnějších budov.
0: Připomeneme si nejen jeho historii, ale nahlédneme také na místa, která běžně zůstávají návštěvníkům skrytá.
1: Naše reportérka Zuzana Filipková se setkala společně s kurátorkou Veronikou Hulíkovou a obě představí, jaké výzvy přináší vystavování moderního umění v prostoru původně určeném pro veletrhy.
2: Veletržní palác je samozřejmě úžasná funkcionalistická budova, ale je to budova, která nebyla postavena pro galerijní účely a s tím samozřejmě trošku bojujeme. A je to vlastně v historii Národní galerie budova, která umožňuje právě tu největší prezentaci umění od počátku 19. století až do současnosti.
3: Říká ředitelka sbírky moderního umění a kurátorka Národní galerie Praha Veronika Hulíková. Veletržní palác byl postavený mezi lety 1925 až 28 podle návrhu architektů Josefa Fuchse a Oldřicha Tyla. Ve své době se v něm doslova žilo. Kromě veletrhů se tu konaly výstavy, byly zde kavárny a restaurace a také nejmoderněji vybavené kino pro 650 lidí. Národní galerie Praha jej získala na konci 70. let minulého století. Po rozsáhlém požáru se budova dlouho rekonstruovala a až v roce 1995 byl slavnostně zahájen provoz sbírek na třech podlažích.
4: Myslíte si, že Veletržní palác se stane určitým kulturním centrem, tak jako je tomu třeba v Paříži v Centre Pompidou?
5: No, já pevně doufám. Podle mého mínění by to mělo být cosi víc než jenom výstava, jakési společenské centrum. Možná tady časem budou nějaké restaurace a příležitost si sednout, přemýšlet a podobně. Mělo by tomu tak být.
3: Slyšeli jste slova prezidenta Václava Havla v reportáži pro Český rozhlas, který byl tehdy na slavnostním otevření Veletržního paláce 13. prosince roku 1995. S Veronikou Hulíkovou jsem si povídala o výhodách i limitech tohoto prostoru pro výstavní účely.
2: I když vlastně často slyšíme, že Veletržní palác je prázdný, tak tomu tak není. A samozřejmě je tady i prostor potom v prvním patře pro proměnné výstavy. To, co vlastně někdy návštěvníkům přijde, že Veletržní palác je prázdný, je když přijdou do Malé dvorany a kouknou se na ochozy Veletržního paláce. Některé z nich jsou teďka prázdné, ale my se je snažíme postupně zaplňovat. Bohužel právě tyto prostory, které jsou vlastně otevřené do Malé dvorany, tak nemají to stabilní klima, které potřebují třeba obrazy 19. století nebo i z první poloviny 20. století.
3: Právě i ty podmínky, vlastně, co je potřeba vytvořit, nebo jestli to je i nějaké specifické přímo v tom Veletržním paláci. My jsme se tady dozvěděli, že se vlhčí vzduch, že se tam přidává sůl a tak dále. Nabízí Veletržní palác jakoby ideální podmínky pro vystavování děl.
2: My se samozřejmě všichni snažíme, aby ty podmínky byly ideální. Je nutné prostě dodržovat mezinárodní muzejní standardy. Obrazy potřebují stabilní teplotu, potřebují stabilní vlhkost, je vlastně nežádoucí, aby docházelo k velkým výkyvům. A proto, když prostě jsou venku extrémní horka v létě, tak potom samozřejmě se snažíme ty podmínky zajistit i nějakými přídavnými klimatizačními jednotkami, které jsou potom umístěny v expozicích a dovlhčují ten vzduch, nebo naopak, když venku hodně prší, tak zase ten vzduch odvlhčují.
3: My tady ty klimatizace slyšíme, jedou naplno, teď jsme ve čtvrtém patře v té stále expozici.
2: Může to být trošku nekomfort třeba pro návštěvníky, ale musíme samozřejmě myslet také jako na ty umělecká díla. Teď je zima, takže teď je se potřeba dovlhčovat ten vzduch.
3: Mohla byste říct jako kurátorka ty limity toho domu pro vystavování? Jestli jsou tady třeba místa, která jsou složitější, ty části té budovy, kde vystavovat, nebo s čím tak nejvíce tady bojujete?
2: No, někdy se potýkáme třeba i s velikostí nákladního výtahu, protože třeba zejména 19. století má některá díla, jsou skutečně velké formáty. Třeba taková Vražda v domě od Jakuba Šikanedra už se nám do nákladního výtahu nevejde, takže když ji chceme vystěhovat z depozitáře do čtvrtého patra, tak ji musí kolegové nést po schodech, což samozřejmě je docela komplikované. Samozřejmě nahrážíme jaké na nosnost, například na ochoze, kde si expozice plastiky, takže jsme museli předem velice zvažovat, jaká díla, která tam vybereme a jaká je jejich hmotnost a případně pracovat s nějakými roznášecími deskami. A samozřejmě i tady výstavní prostory, třeba tady ve čtvrtém patře, mají pro 19. století nízké stropy, takže třeba Brožíkovo velké plátno Mistr Jan Hus na koncilu Kostnickém je uložené v depozitáři na Válci a nejsme ho vlastně tady schopni vystavit, protože se sem prostě nevejde.
3: Tady je třeba velká dvorana, která naopak má strašně ty vysoké stropy, takže vy jako kurátoři musíte přemýšlet, co kam dát, do jaké prostory.
2: Přesně tak, je to tak, samozřejmě velká dvorana je velká a tam by se Brožíku vůbec problému vešel, ale zase je to prostor, který prostě nemá to stabilní klima pro tyto obrazy.
3: Dodává Veronika Hulíková. V dalším dílu nahlédneme do oddělení fotografické dokumentace, kde se digitalizují umělecká díla.
1: Říká autorka seriálu Zuzana Filipková. My jsme tento seriál věnovali 230. výročí Národní galerie Praha. K poslechu druhé části vás zveme zítra opět ve stejném čase, tedy přibližně kolem 7:45. Tak jako dnes je minuta po 7:45.
0: A na Vltavě se budeme věnovat také Jiřímu Grossmanovi. Jeho písňové texty, scénky a povídky nezestárly ani po desetiletích. S Miloslavem Šimkem vytvořili legendární autorskou dvojici, jejíž humor baví publikum dodnes. A právě dnes by se Jiří Grossman dožil 85 let. My si ho připomeneme za okamžik.

0: Jaká je budoucnost kultury na Slovácku?
1: A co přináší generační výměna v čele regionálních kulturních institucí?
0: Vltavské Art Café s moderátorem Michalem Pařískem na festivalu Beseda u Big Beatu 1. srpna.
1: A pak záznam v našem vysílání a na vltava.rozhlas.cz.

0: Jan Panenka a Josef Suk mladší nám zahráli jednu ze čtyř skladeb pro housle a klavír Josefa Suka. Je 7 hodin 25 minut. Besídka zvláštní školy, návštěva cirkusu nebo maturitní večírek. Tak tohle jsou jenom 3 z desítek povídek, které společně napsali Jiří Grossman a Miloslav Šimek. Ten prvně jmenovaný Jiří Grossman by se dnes dožil 85 let. V roce 1971 ale předčasně zemřel v pouhých 30 letech.
1: Přesto za sebou stihl zanechat mimořádné dílo humoristické i textařské a jeho tvorba dodnes neztratila nic ze svého kouzla.
2: Jako kotě si přijíst a víčka mír zavřená únavou.
3: Muž mnoha talentů, navíc galantní, zdvořilý a vtipný, takový byl Jiří Grossman, divadelní kolega Miloslava Šimka z přelomu 60. a 70. let.
4: V životě lidském nachází se několik pěkných momentů. První dětské krůčky, překonání strachu z polednice, vstup do pioníra, vyloučení z pioníra, a od 14 let pravidelné mejdany, kde se utuží kolektiv a pubertální představy nabídou konkrétních forem.
3: Už ve škole ho zajímala hudba, vedl školní orchestr a tíhnul také k divadlu. Komediální talent zdědil po rodičích, kteří jezdili s kočovnou společností. Miloval Slávii, fotbalový klub i kavárnu.

0: točit klikou lanovky. Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posvačil trochu teplé vánočky.
1: Herecké nadání zužitkoval i ve filmu Zločin v Šantánu, kam ho v roce 1968 obsadil režisér Jiří Mencl. Cítil se být ale především textařem. Pro Pavla Bobka napsal O ruby, nechtěj mi lásku brát, nebo Mou dívku N. Pro Evu Olmerovou hit Čekej tiše.
2: Čekej tiše, až mraky měsí.
1: Ale nejčastěji psal pro Naďu Urbánkovou. Té daroval také svůj poslední a zároveň nejsilnější text.
2: Vždyť já chci jen žít, jak žít se má.
1: Skladba Závidím nabyla na síle až poté, co se naplnil osud jejího autora. Jiří Grossman zemřel předčasně v prosinci 1971 v pouhých 30 letech. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Michel Camillot nám dělá milou společnost v pondělí 20. července v čase 7:30.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Velké podniky v Evropské unii už nemůžou likvidovat neprodané oblečení a obuv. V platnost totiž vstoupilo unijní opatření, které to firmám s více než 250 zaměstnanci a ročními tržbami přes 50 milionů eur zakazuje. Podniky tak musí najít jiný způsob, jak s neprodaným zbožím naložit. Například ho prodat na jiných trzích, se slevou nebo věnovat charitativním organizacím. 27 se tak snaží snížit množství odpadu. V roce 2030 se opatření rozšíří i na středně velké podniky. Od září příštího roku by mohl začít platit plošný zákaz používání telefonů ve školách. Dnes to projedná vláda, počítá s tím novela školského zákona. Zákaz by měl platit pro mateřské i základní školy a taky pro nižší stupně víceletých gymnázií. S plošným zákazem ale nesouhlasí dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj je dostačující současné nastavení, kdy si každá škola pravidla určuje sama. Pražští radní by dnes měli vybrat firmu na stavbu plovoucího heliportu. Molo s rozlohou 20x20 metrů má být na Vltavě pod Vyšehradem a urychlit převoz pacientů do Všeobecné fakultní nemocnice i porodnic v Podolí a u Apolináře. Praha za práci zaplatí kolem 40 milionů korun. Heliport nahradí dosavadní provizorní přistávací plochu v Zítkových sadech, která záchranářům dlouhodobě nevyhovuje. Kolumbie dnes oslaví 216 let nezávislosti na Španělsku. Po celé zemi budou oficiální ceremonie a slavnostní průvody, ale i kulturní a gastronomické akce. V hlavním městě Bogota se chystá vojenská přehlídka kolumbijské armády. Španělé Kolumbii kolonizovali od začátku 16. století. Rok 1810 je považovaný za začátek bojů o nezávislost. Definitivně se země od španělské nadvlády osvobodila až v roce 1819. A počasí, zatímco v jižní polovině území bude většinou polojasno, v té severní čekejte většinou oblačno, přechodně až zataženo a místy přehánky. Večer se vyjasní. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme kolem 25. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Rokycany, Mariánské lázně nebo Trhové sviny, tam všude se chystají poměrně zajímavé kulturní akce, tak vás na ně pozveme. Začínáme ale v Praze 3 v Žižkostele, kde startuje v 15 hodin festival Žižkostel v pohybu. Je to pětidenní festival, který nabídne workshopy současného tance, práci s hlasem, divadelní improvizace, nový cirkus a pohybové divadlo.
2: Šestý ročník festivalu Svinenské čtení začíná v Trhových svinech. Na literární přehlídce se představí například spisovatelé Štěpán Javůrek nebo Dita Kůtová.
1: V Mariánsko-lázeňském domě Chopin si můžete prohlédnout cyklus Miroš Volíka s názvem Dobrodružství s fotografií. Miroš Volík patří mezi nejvýraznější autory československé inscenované fotky a je představitelem slovenské nové vlny.
2: A v Rokycanech zazní swing v podání orchestru Pilsner Jazz Band. Devítičlenné uskupení nabídne skladby velikánů hudby 30. a 40. let 20. století, například Duka Ellingtona nebo Glena Millera. Koncert začne v 17 hodin v prostranství u Spilky.

0: Česká filharmonie, kterou řídil Karel Ančerl, nám zahrála část symfonie číslo 8 F-dur Ludvíka van Beethovena.
1: Karlovarský filmový festival tradičně rozdává celé množství cen. Jednu z nich ale letos udělil vůbec poprvé. Plaketu za celoživotní přínos této významné události převzaly české filmové publicistky Mirka Spáčilová a Věra Míšková.
0: Obě si pochvalují, že v souvislosti se festivalem měli vždy o čem psát. V rozhovoru s redaktorem Tomášem Pilá vzpomínají na turbulentní období, kdy po listopadu 89 hledala Karlovarská akce svou tvář a soupeřila s tehdy samozvaným pražským áčkovým festivalem Zlatým gólem. Začíná Věra Míšková.
2: Pokud jde o mě, tak ono to bylo napínavé jenom po určitou dobu. Když se potom prezentoval Karlovarský festival i Zlatý golem na festivalu v Cannes, tak už bylo trochu vidět a dalo se trošku předpokládat, co se stane. Že ten Zlatý golem propije sám sebe a projí, že ty peníze jdou úplně jinými cestami, než kudy mají jít, což se samozřejmě v Karlových Varech nikdy nedělo.
3: Ovšem předtím to chvilku dramatické bylo.
2: To určitě.
3: Mirko, jak na to vzpomínáte vy?
4: Bylo to napínavé, ale bylo to taky ohromně zábavné a byla to vlastně radost pro novináře, protože to byla doba, kdy se pořád něco dělo, něco se měnilo, zároveň se nebrali ohledy na nějaké korektní vyjadřování, takže když to hodně zjednoduším, jsme měli od začátku jasno, kdo je zloděj a kdo je ten, kterému právě náleží ta kategorie A. A ty dva ročníky, kde Vary museli prakticky dokazovat, že na to Ačko mají, byly prostě jedny z nejlepších. Hlavně jsme to zažili naprosto nepopsatelný, ale přirozený a poznášející étos, protože když se tady střídali ty hvězdy a ti fanoušci podpořili Jiřího Bartošku na pódiu s jeho vítězně zvednutou pravicí s tím Bčkem, to byl prostě okamžik skoro srovnatelný s listopadem 89. Prostě byla to taková radostná vítězná bitva a pracovat tehdy pro ten festival, mu pomáhat, bylo vlastně potěšení.
3: Zažili jste někdy v souvislosti s Karlovarským festivalem nějakou třeba podobně dramatickou, nebo ne tolik, ale aspoň trošku dramatickou situaci?
2: Ona byla vlastně dramatická ta situace, než se festivalu ujal Jiří Bartoška a Eva Zahralová a jejich tým, protože tam vůbec nebylo jasné, jestli ten festival bude pokračovat, protože ten první, abych tak řekla, porevoluční festival v roce 90, ten byl absolutně ve znamení trezorových filmů, návratů emigrantů, bylo to takový trochu mejdan, který přišel vlastně půl roku po listopadu 89. No ale za dva roky, ten ročník 92, to bylo už o něčem úplně jiném, protože z revoluce už se žít nedalo a ten tým, který to připravoval a dělal, co dělal, byl v tom úplně nově a zdaleka nebyl silný, neměl ten pouvoir, abych tak řekla, který potom získal festival se vznikem nadace Karlovarské. Takže tam si myslím, že to bylo dramatické období vlastně od toho roku 92 do roku 94, protože ta nadace vznikla asi tak, já myslím, že na začátku roku 94 až. A jinak se celou dobu vlastně o festivalu nemluvilo. Tehdejší minister Tigrid řekl, že je to pohrobek socialismu a že jestli si ho někdo chce pořádat, tak za své, že ministerstvo kultury na to nedá žádné peníze. A myslím, že to bylo opravdu dramatické, ale bez toho nadšení a entuziasmu, který přišel potom, když festival bojoval s tím Zlatým golemem.
3: Nastartovalo to nadšení a ten entuziasmus třeba i taková věc, jako byl příjezd pánu Formana a Pištěka do Varu na kolech v roce 90. Byli jste u toho?
4: Samozřejmě, tak jak už říkala Věra, ten entuziasmus byl přirozený a hlavně už tehdy se rodilo to, co dodnes dělá Vary, Karlovými Vary a proč sem lidi rádi jezdí. To je ta naprostá svoboda, myslnost, demokratičnost, to, že se hvězdy a fanoušci z Batušky potkávají úplně přirozeně, samozřejmě na kolonádě, v hospodě, u piva a nestojí tady takové ty bariéry. Samozřejmě lety se to trochu změnilo, ta pravidla jsou přísnější, ale tehdy v těch, řekněme, průkopnických začátcích to takhle vypadalo a to tomu festivalu ohromně pomohlo. A když to pak člověk srovnal s těmi absolutně prázdnými sály Paláce kultury, kde se měl odehrávat Zlatý golem a kudy bloudili dva hosté, kteří ani nevěděli, kudy z toho obrovského paláce vyjít ven, a byly prázdné sály a byly tam stoly plné koláčů a nikdo si je nebral. Prostě to byl takový smutek a takový kontrast vůči těm barům, že to bylo úplně jednoznačné. Ale pravda je, že ten začátek 90. let byl hodně složitý. Ono totiž to vedení té, řekněme, přestupné doby se ani nebylo jisto, jaký festival chce mít. Tam se křížily různé trendy, někdo chtěl festival vložně nezávislý, vložně artový, a teprve s nástupem Jiřího Bartoška a Vězalové se jasně řeklo, nechceme festival standardní, áčkový, světový, nechceme se střídat s Moskvou, chceme mít soutěž. A prostě tahle ta standardní pravidla se nastolila až tehdy, přestaly experimenty, hledání nějakých třetích cest a tím se ten festival vlastně etabloval.
1: Filmové kritičky Mirka Spáčilová a Věra Míšková zavzpomínaly na dramatické okamžiky z historie Karlovarského filmového festivalu. Na jeho letošním, tedy už jubilejním 60. ročníku, převzali obě dámy ocenění za celoživotní přínos festivalu.
0: Teď už se mikrofonu ujme český písničkář Vlastimil Třešňák a Temporary Quintet. Poslechneme si píseň Kicks.

když v tom kiks. Už to měl dávno všechno v cajku, kreden stucet příborů a lžic, čabajkou vyšívanou kacabajku, když v tom kiksa.

0: Dopoledne vám na Vltavě nabídneme vizitku, která tentokrát bude patřit ředitelce festivalu Letní slavnosti staré hudby Josefíně Matyášové. Tenhle festival zve do kostelů, paláců, historických sálů, na koncerty špičkových domácích i zahraničních interpretů.
1: S Karolínou Koubovou bude Josefína Matyášová mluvit o letošním ročníku objevování hudby dávných staletí, ale i o tom, proč stará hudba dodnes oslovuje současné publikum.
0: Nalaďte vizitku na Vltavě po 10. dopoledne.

0: To byla finská klavíristka Tuija Hakila. Zahrál nám čtvrtou část sonáty pro klavír G-dur Josefa Haydna.
1: Lídu Engelovou, režisérkou, divadelní a rozhlasovou herečku a scénáristku celým životem provází poezie. A tak své oblíbené verše přináší tento týden do našeho básnění.
2: Básnění.
3: V roce 1964 vyšla v Mladé frontě italská renesanční lyrika. Knížka se jmenovala Navštívení krásy a pro nás tehdy mladé čtenáře, holky i kluky, měla zásadní vliv na problémy s láskou. Jedním z momentů údivu nad milostnými verši bylo zjištění, že už mezi lety 1525 až 1554 existovala skvělá básnířka. Jmenovala se Gaspara Stampa a za svůj krátký život stihla napsat 300 básní svého zpěvníku. Svědectví o své velké nešťastné lásce. Gaspara Stampa. Mám těžký osud, mám. Však ještě tisíckrát má těžší osud ten, jenž se mé lásce brání. On prchá přede mnou, já za ním bez ustání. Co jiných chtělo by mi svoji lásku dát? A já přec pro ně mám jen nenávist a chlad, zatímco před ním se vždy sama s láskou skláním a neodradí mne ani svým pohrdáním. Zášť, láska, střídá se tak ve mně na pořád. Z něho mám jenom žal a utrpení a jiný dal by rád i život pro mé štěstí. A já přec odmítám a jdu dál za bolestí. Ach, lásko, lásko zlá, ty musíš vždycky mít vše právě naopak, než by to mělo být. Láskou se pohrdá a pýcha, ta se cení. Šla léta a já zjišťuji, že z navštívení krásy mne dnes dojímá především vrstevník Gaspary Stampy Michelangelo Buonarroti. Michelangela známe především jako architekta, sochaře, malíře, ale tenhle génius byl i velkým básníkem. Svoje verše si psal na okraj skic a sám se za literáta nepovažoval. Z díla Gaspary Stampy a Michelangela jsem vybrala básně, které klidně mohou rámovat život člověka. Obě skvostně přeložil Jan Vladislav. Michelangelo Buonarroti. Prchejte, lidé, před tím požárem, před ohněm lásky, než vás k smrti raní. Jak se vás dotkne, už vás nezachrání nic, síla, rozum ani jiná zem. Prchejte, lidé, já jsem svědectvím, co umí její krutý šíp a ruka. Pohleďte na mne, jaká to jsou muka a jaký to je prahanebný šprým. Prchejte honem, než ji spatříte. Vždyť já též myslel, že ji odolám. A vidíte, už zase plápolám.
1: Italská renesanční lyrika ze sbírky Navštívení krásy zazněla v podání režisérky Lídy Engelové.
0: Do konce hodiny se spolu ještě svezeme na vlně jazzové hudby. Hrát bude americký klarinetista Eddie Daniels.

Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července Amfiteátr Lochotín Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července Amfiteátr Plzeň.

0: Přejeme příjemné ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Vláda by dnes měla projednat navyšování důchodů. Spojené státy potvrdily smrt dalšího vojáka na Blízkém východě a znovu zaútočili na Irán. V Paříži našli dosud neznámý Mozartův rukopis. A na jihu bude většinou polojasno, v severní polovině území oblačno. Teploty do 23 stupňů, na jihu Moravy naměříme kolem 25. Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. Dnes by ale ministři měli projednat novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun lidem od 80 let, a ne od 85 jako nyní.
3: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
4: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
3: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU-ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
5: Pak to udejme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
3: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
2: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z ANO nepočkal na rozhodnutí etické komise a předložil návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera. Předseda komise Vladimír Černý připustil, že to je poprvé od jejího vzniku, co ministr na závěrečné stanovisko nepočkal. Podle něj na to má ale ministr právo. Černý Českému rozhlasu řekl, že komise rozhodnutí na konci června odložila.
6: Komise o tom jednala, jednání není uzavřeno a vede se teďka debata o tom, jestli když už je ten zákon takhle daleko, jestli se tím bude dále zabývat.
2: Ministr Vojtěch napsal, že se s různými pohledy komise seznámil. Na jednání ale také zaznělo, že by změna pomohla podnikání premiéra Andreje Babiše z ANO, který je spolumajitelem několika reprodukčních klinik. Vojtěch to odmítá. Babiš na dotazy ohledně střetu zájmů dosud nereagoval. Írán vypálil odvetné střely za americké útoky. Sirény se rozezněly v Bahrajnu. Teherán tvrdí, že zasáhl americké vzdušné síly na základně v Kuvajtu. Americká armáda útočila na cíle v Íránu 9. noc po sobě. Tvrdí, že se snaží omezit íránské schopnosti útočit na lodě v Hormuzském průlivu.
7: Americký prezident Donald Trump zároveň prohlásil, že údery jsou pomsta za zabité americké vojáky. Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě uvedlo, že další voják zemřel v Iráku na severu země, když v sobotu likvidoval nevybuchlou munici ze sestřeleného íránského dronu. Na jordánské vojenské základně taky našli lidské pozůstatky. Spojené státy prověřují, jestli patří vojákovi pohřešovanému po íránském balistickém a dronovém útoku v pátek, kdy přišli o život dva jiní příslušníci amerických ozbrojených sil. Z Jordánska Jana Karasová, Český rozhlas.
2: Ve francouzské národní knihovně v Paříži objevili dosud neznámý Mozartův rukopis z roku 1778. Obsahuje dosud nevydanou hudbu pro flétnu a harfu i záznamy z jeho výuky kompozice. Odborníci nález označují za jeden z nejvýznamnějších mozartovských objevů posledních desetiletí.
8: Jde o malý sešit o 44 stranách, který obsahuje dosud neznámou Mozartovu hudbu. Rukopis ale nevznikl pouze jeho rukou. Mozart skladbu začal zapisovat a dokončila ji jeho studentka.
9: Říká nálezce rukopisu Ansoir Pierre Goua z francouzské národní knihovny. Podle muzikoložky Jany Frankové z Moravské zemské knihovny přináší objev i nové svědectví o Mozartově životě.
10: Je to nález, který velice významným způsobem dokládá Mozartovu pedagogickou činnost.
9: Nově objevené skladby nahrálo Radio France. Nahrávky jsou na jeho webu volně dostupné do středy 22. července. Marek Gencl, Český rozhlas.
11: Počasí.
2: V jižní polovině území bude většinou polojasno. V té severní ale čekejte většinou oblačno, přechodně až zataženo a místy se objeví přehánky. Večer se potom vyjasní. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme kolem 25. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Pět minut po osmé, vítejte u poslechu Českého rozhlasu Vltava. Myslím, že některé nápady předběhnou svoji dobu natolik, že jim svět nakonec začíná rozumět až po dlouhých letech. A tohle přesně platí o Laterně Magice, o fenoménu, který propojil divadlo, film i nové technologie a okouzlil návštěvníky světové výstavy Expo 58. A tak pro vás máme letní seriál, ve kterém se vracíme k začátkům Laterny Magiky. Zamíříme ale i do Znojma, na hudební festival, ohlédneme se za premiérou Rameauových Galantních světů. No a nakonec, vlastně ne nakonec, ze všeho nejdřív navštívíme nový prostor pro umění a kreativitu Hub 800. Najdete ho ve Žďáru nad Sázavou. Tam tedy míří naše první kroky. 6 minut po osmé. Dobré ráno za celý tým přejí Naděžda Hávová
2: a Dagmar Kopečková. Z hudby vám nabídneme skladby Sergeje Prokofieva nebo třeba Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Hodinu ale zahájí orchestr Il Giardino Armonico a zahraje nám část koncertu Antonia Vivaldiho. Příjemný poslech.

0: Patricia Kopačinskaya a orchestr Il Giardino Armonico nám zahráli třetí část koncertu Antonia Vivaldiho.
1: A míříme na jedno magické místo, do srdce Vysočiny, do areálu zámku ve Žďáru nad Sázavou. Teď tam totiž nově vzniklo kulturně kreativní centrum Hub 800. V opravených prostorách bývalého cisterciáckého konventu propojuje umění, vědu, vzdělávání i kreativní průmysly.
0: Projekt města a centra choreografického rozvoje Sesta chce být místem, kde vznikají nové nápady s regionálním i mezinárodním přesahem.
1: A do nového centra se s ředitelkou Sesta Marií Kinsky vydala i naše reportérka Veronika Jošková-Štefanová.
2: Po nástupní rampě, což je v podstatě takový dynamický most, který propojuje budovu konventu s okolním prostředím, stoupáme pomalu vzhůru s Marií Kinsky. Proč zrovna tento koncept, Marie?
3: Budova, která má být něco jako mušle pro kreativitu. Tak my jsme se pokusili dávat všechny indikace, ať lidé pochopí, čemu můžou se inspirovat pro osobní kreativitu, jak co je dovnitř může inspirovat, co je venku. Je to ta spojitost.
2: Dojdeme až na konec toho můstku, té promenády.
3: Tady malá terasa, odkud můžete vidět, že ta budova není jenom samo sebe, ale je také koncipovaný tak, ať je to srdce obrovský areál, bývalý klášter a aktuální zámek. A odsud vidíte sádky, které kontinuálně fungují od 13. století.
2: A vcházíme z terasy přímo do srdce kulturně kreativního centra Vysočina. Skoro jakoby ten dynamický most, který spojuje budovu s areálem, pokračoval i tady uvnitř, tím schodištěm točitým a dynamickým.
3: Ano, ano. A je to ten základ, který my jsme chtěli tady důraznit. Je to, že jestli chceme být kreativní, musíme spojit. S architektem Žil Marty my jsme pracovali na spojitost díky pohyb lidí, světlo a nápady.
2: A teď jsme vstoupili z hlavní haly do dalších prostor. Tady jsou vystaveny různé skulptury.
3: Princip je to, že musíme se inspirovat taky i geniusloci, taky nejenom venku, ale také, co byl jako historie. Ty kámeny, které vidíte, jsou hlavně z bývalý klášter.
2: My tady průhledem, dveřmi, dokonce už vidíme na hlediště a skrze hlediště na jeviště, takže to je divadelní sál.
3: A ten sál může sloužit představení, jak vidíte, teďka je to black box, ale tak jestli sundáte všechno, tak máte denní světlo. To bude hlavně používání jako prostor pro rezidence. Tak celý budova je spíš orientovaná na rezidence, největší budova, která je největší projekt pro rezidence na český půdě. 4 skupiny budou moct zkoušet bez problémů současně a máme v areálu taky další možnost.
2: Jaký typ umělců, případně zástupců a zástupkyni kreativních průmyslů budou zde vítáni?
3: Polovinou toho programu bude hlavně pro performativní umění fyzického typu, tak nový cirkus, taky i street dance a pak současný tanec samozřejmě. A pak fyzické divadlo, ale taky spolupracujeme s manažery, kteří potřebují se posunout dál. Umělecký kreativní proces jako umělecký management může být inspirativní pro management firm, který potřebuje hodně často být kreativní a kteří nemají ty správně nástroje.
2: Můžeme se podívat i nahoru po schodech?
3: Máme kouvek, máme kofi do kolabu. Tehdy je tady, tehdy je obrovský. Je to možný tady mít konferenci, mít taky i korporátní rezidence.
2: Vcházíme do prostoru Archa. Má to svůj důvod, proč se jmenuje tento sál, tento prostor Archa?
3: Taneční podlaha všude, akustické panely, které jsou dřevěné a které mají tvar jako loď. My jsme mohli dávat výš ten strop tak, ať máme ty 7 metry pod stropem, které jsou nutné pro nový cirkus.
2: Co obyvatelé Žďáru nad Sázavou a okolí budou mít nějaké možnosti také do tohoto prostoru proniknout a využít jeho možnosti formou workshopu nebo kurzu?
3: Máme politiku zapojit do umělecké programy místní obyvatele. Máme taky umělecké tábory pro děti si profiky. Víme, že musíme dodržovat ty 20-25 rezidence ročně.
1: Říká šéfka Centra choreografického rozvoje Sesta Marie Kinsky. My jsme se takhle společně s naší reportérkou Veronikou Joškovou Štefanovou zastavili v kulturně kreativním centru Vysočina Hub 800 v bývalém cisterciáckém konventu na zámku ve Žďáru nad Sázavou. Tohle centrum se slavnostně otevřelo minulý pátek.
0: Hudební festival Znojmo uvedl minulý týden premiéru opery baletu Galantní světy od francouzského skladatele Jeana Philippa Rameaua. Jak inscenace dopadla, tak to nám řekne operní publicistka Helena Havlíková už za okamžik.

0: Americká zpěvačka Gretchen Parlato a hudebník Lionel Luek, slyšeli jsme píseň Muse, tedy Můza.
1: Hudební festival Znojmo, ten uvedl jako svůj letošní stěžejní operní projekt Rameauovy Galantní světy. Je to dílo z roku 1735, patří k vrcholům francouzského baroka, propojuje hudbu, tanec i velké sborové scény. A nová inscenace, ta vznikala přímo pro festival. Minulý čtvrtek měla premiéru v nově otevřeném centru jízdárna ve Znojmě.
0: Hudebního nastudování se ujal Tomáš Netopil, režie Tomáš Ondřej Pilař a v hlavních rolích vystoupili mimo jiné Adam Plachetka, Hana Blažíková nebo francouzský tenorista Jean-François Lombard.
1: A s námi už je ve studiu naše kolegyně operní publicistka Helena Havlíková. Heleno, dobrý den.
2: Dobré ráno.
1: Galantní svět, je to není klasická opera. De facto je to operní balet složený z několika samostatných obrazů. Jaký je děj?
2: Tak má alegorický prolog a v tom bohyně války vystrnadí bohyni mládí, která svolává evropské národy k hrám. No a odvádí mladé Evropany na bojiště. No a to naštve Amora a vydává se proto šířit lásku do vzdálených zemí. A pak následují čtyři samostatné milostné příběhy v takových exotických destinacích. V tom prvním peruánský kněz zneužije strach z výbuchu sopky, aby získal princeznu, která ale miluje španělského dobyvatele. V tom dalším turecký paša velkoryse propustí dva evropské milence. Perská slavnost, ta rozehrává takové převleky a žárlivost a takové hrátky milostné. No a závěr pak vrcholí dýmkou míru mezi původními obyvateli Ameriky a Evropany. K tomu jenom ještě doplním, že ta znojemská verze zachovala celou tu strukturu opery baletu, ale oproti více než třem hodinám originálu Rameauova rozumně zkrátila tu operu balet do zhruba dvou hodinových částí.
0: Už jsme zmínili, že hudebního nastudování se ve Znojmě ujal Tomáš Netopil, který řídil soubor Silencium Ensemble. Jak by zněla Rameauova hudba v jejich podání?
2: Tak samozřejmě Tomáš Netopil patří k našim předním dirigentským osobnostem. Celek vedl s naprostým nadhledem, udržel tu návaznost mezi recitativy, áriemi, sbory a těmi tanečními čísly, takže se provedení nerozpadalo právě do těch jednotlivých čísel. V orchestru historických nástrojů vynikala sola dřevěných dechových nástrojů. Nutno ale říct, že Netopil není úplný specialista na francouzské baroko, takže bych to nastudování charakterizovala jako takovou velmi dobrou obecně barokní interpretaci. Rameau přeci jenom potřebuje takové rafinovanější odstínění, no ale to jsou nároky pro české interprety opravdu hodně obtížně dosažitelné.
1: A jak, Heleno, potom přistoupil režisér Tomáš Ondřej Pilař k tomuto dílu z první poloviny 18. století, jak mu přizpůsobil prostor té samotné znojemské jízdárny?
2: Tak Pilař vyšel z představy, jak by galantní světy vypadaly, kdyby se nehrály v Paříži, kde tedy měli premiéru, ale ve Znojmě, v tom loutském klášteře v roku 1756. Takže to rozlehlé jeviště jízdárny Pilař se svým týmem zaplnil velkými sbory, tanečníky, fantastickými kostýmy a výrazným světlem. Inscenace začínala v tom prologu, jak jsem o něm mluvila, hostinou šlechty, duchovních a učenců, kteří si podle různých cestopisů, obrazů a sbírek představují ty vzdálené země. No ale nečekaně mezi ně dorazí Marie Terezie. Takže scénu rámoval kabinet kuriozit s vycpanými ptáky, lepkou, hodinami a všelijakými přístroji. Tak byla to taková velkolepá podívaná někdy, ale ta výtvarná stránka až upozadila ty intimnější vztahy. Ale tam musím říct, že ta krásně, nádherně zrekonstruovaná jízdárna se osvědčila.
0: Pojďme se ještě zaměřit na pěvecké obsazení. Adam Plachetka, Hana Blažíková, Jean-François Lombard i další špičkoví interpreti staré hudby, kteří z nich vás zaujali nejvíce?
2: Tak úplně vyrovnané ty výkony nebyly. Nejvíc mě zaujala Doubravka Novotná. Má jasný nosní soprán a byla schopná odlišit tu lirickou Emílii od hravé Zajiry. Výborná byla také Lenka Máčiková, Svůdná bohyně mládí, Něžná Fatima, Indiánka Zima. Vojtěch Semrád, tak ten má ty francouzské zkušenosti opravdu v krvi. Lukáš Zeman přesvědčivě vystihl fanatického velekněze i velkorysého prince. Michal Marhold zaujal jako velkorysý Osman i divoký indiánský náčelník. Z výkonu Hany Blažíkové přece jenom bylo zřejmé, že její domenou jsou starší stylová období a její soprán neměl potřebnou zaoblenost. Byla jsem zvědavá na Jean-François Lombarda, což je ten takzvaný francouzský haut cantre, čili vysoký tenor, ale jeho subtilní hlas v tom velkém prostoru se trošku ztrácel. No a vrátím se k Adamu Plachetkovi, respektive k Marii Terezii, protože Adam Plachetka byl komickou dominantou inscenace právě jako Marie Terezie. Ta komika samozřejmě vyrůstala z kontrastu jeho mužné postavy a tedy obřadného ženského kostýmu. No a svou autoritu spojil s sebeironií a výraznou mimikou a přesným načasováním gest. Přiznám se ale, že obraz Marie Terezie, která se opíjí na veřejné slavnosti, láhev otvírá zuby, tak vlastně takhle de facto porušuje samozřejmě dvorskou etiketu. Pro mě to už trošku překročilo hranici té nadsázky, jakkoliv ta komika určitě do té inscenace patřila.
1: Tak navzdory tomu, že si Marie Terezie otevřela láhev zuby, tak co myslíte, Heleno? A jenom už velmi krátce, patří nebo řadí se letošní galantní světy mezi nejzdařilejší projekty hudebního festivalu Znojmo?
2: Tak určitě patří k ambiciozním a vizuálně nejpůsobivějším projektům. Za úplný vrchol bych to neoznačila, ale musím říct, že festival pod vedením Jiřího Ludvíka znovu potvrdil, že jeho odvaha, fakt odvaha každoročně připravovat takovouhle velkou vlastní operní stadionu a kromě toho tam dávají vždycky novou dětskou operu, tak má smysl. Jsou to projekty, kterými vlastně Znojmo výrazně překračuje ty hranice, nebo teda ten festival překračuje hranice regionu. Ostatně je možné se do Znojma zajet přesvědčit, protože festival pokračuje ještě a končí závěrečným vlastně galakoncertem a to je zajímavé, tam se taktovky ujme proslulý kontratenorista András Scholl.
0: Operní publicistka Helena Havlíková hodnotila inscenaci Rameauových galantních světů, kterou minulý týden v celkem třech představeních uvedl hudební festival Znojmo. Heleno, děkujeme, hezký den.
2: Hezký den a spoustu báječných zážitků s operou.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu Vltava, posloucháte ranní mozaiku s datem 20. července. Máme aktuálně 9:30. A slyšeli jsme čtvrtou část smyčcového kvartetu S-dur Felixe Mendelssohna Bartholdyho.
1: Nejsilnější ročník za několik let. Takhle hodnotí pořadatelé 23. ročník festivalu Colors of Ostrava. Areál Dolních Vítkovic čtyřikrát po sobě zaplnili 10 000 lidí, aby si užili koncerty hvězd, jako je Moby, LP, Teddy Swims anebo 21 Pilots.
2: Twenty One Pilots jednoznačně přilákali nejvíce skalních fanoušků. Ti vzali areál útokem už při otevření a hlídali si místa pod pódiem.
3: Twenty One Pilots, ty byly opravdu parádní, nádherný koncert. Ve čtvrtek LP byla skvělá.
2: Říká Vojta, který přijel z Buštěhradu. Dlouho bude Ostrava vzpomínat i na Mobyho. Poslední dva festivalové dny poznamenalo počasí. V pátek museli pořadatelé kvůli silnému dešti a hrozící bouřce zrušit třeba vystoupení Malkita Singha a některé koncerty posunout. Ale ani voda nebránila promáčeným fanouškům užít si koncert trumpetisty Ibrahima Maloufa. Počasí se neumoudřilo ani poslední festivalový den, kdy se Ostravou prohnala krátká bouřka i s kroupami. Umělecký ředitel Filip Košťálek si ale i přes některé komplikace letošní ročník pochvaluje.
4: Samotné vystoupení.

0: vystoupení byly naprosto nepřekonatelné a nejenom na hlavní scéně, ale na všech scénách, což jsou Colors.
1: Číslo
0: neříkáme. Oproti nějaké blízké minulosti to byl rozhodně rekordní ročník.
2: Osvědčily se podle něj i změny v areálu, jako přesunutí fora Melting Pot do oblasti dolu Hlubina.
0: Melting Pot byl stále naplněný, věřím, že to návštěvníkům umožnilo vidět opravdu více přednášek za kratší čas. No a Steel Stage, obrovský posun v návštěvnosti, písničkáři uhranuli návštěvníky Colors a taky bych vypíchl naši druhou největší stage, protože i tam jsme udělali nějaké úpravy a ta scéna byla vlastně stále plná.
2: Jméno na příští rok zatím Filip Košťálek neprozradil.
0: Ale už teď jednáme a už něco máme předtvrzené.
2: Uzavírá umělecký ředitel festivalu a zároveň vyvrací spekulace o tom, že by se měl festival v budoucnu stěhovat z Ostravy. Z Colors of Ostrava František Kuča, Český rozhlas.

0: Bergenský filharmonický orchestr a Andrew Litton nám nabídli část Skytské svity Sergeje Prokofieva.
1: Co je to Laterna Magica? Je to divadlo, film anebo průlomový multimediální experiment? V rámci filmového léta u nás na Vltavě vám přinášíme seriál, který jsme tomuto fenoménu věnovali. Proslavil českou kulturu po celém světě.
0: Redaktorka Veronika Jošková-Štefanová natáčela v Národním filmovém archívu. V úvodním dílu se spolu s teatrologem Martinem Bernátkem a někdejší konferenciérkou českého programu na Expo 58 Silvou Daníčkovou vrátíme k začátkům, ale i k významu Laterny Magiky.
1: Ale náš příspěvek otevřou slova Josefa Svobody z 80. let.
2: Obě média, jak film, tak televize, tak jde o to je spojit, to znamená udělat je dramaturgicky nutnými, aby ta obrazová technika se stala skutečně nástrojem, aby se spojila s tou akcí hereckou, aby byla dramaturgicky nutnou.
3: Prohlásil v 80. letech minulého století v Československém rozhlase o vztahu filmové projekce a divadla Josef Svoboda. 26. května 1958 měl na mezinárodní výstavě Expo 58 v Bruselu premiéru program s původním názvem Non-stop reví o 24 obrazech, pro který se brzy vžil název Laterna Magica. Josef Svoboda se tak poprvé prezentoval v zahraničí a svým přístupem k jevištnímu prostoru upoutal pozornost. Námětem prezentace v Bruselu byl jeden den v Československu, vysvětluje teatrolog Martin Bernátek.
4: Tyto výchozí ideje zřejmě formovaly také představy Alfreda Radoka a Josefa Svobody o tom, co pro Brusel připravit. Laternu Magiku technicky tvořil systém přední a zadní projekce. Zepředu z přední kabiny se promítalo přes 3 projektory a 1 diaprojektor. Zezadu se promítalo přes cinemaskop, čili širokouhlý formát. A mezi tím na pódiu byl systém posuvných, zásuvných, výsuvných, promítacích ploch a pláten. A také propadlo. Velice podstatnou částí toho technického řešení byl stereofonní vícekanálový zvukový systém a ten byl důležitý právě proto, že zvuk se stal klíčovou částí celého řešení proto, že všechno bylo synchronizované na základě zvuku.
3: Řešení se odvíjelo od výstupu trojjazyčné konferenciérky.
5: Ta na jevišti živá hovořila francouzsky k živému publiku, které bylo sice mezinárodní, ale pro to ostatní, které nerozumělo francouzsky, tam byly dvě druhé konferenciérky nafilmované, to byl nápad Miloše Formana, geniální, on také psal ty texty pro konferenciérku, zase geniální, protože byly velmi jednoduché, byly vtipné a přeci jenom ty tři děvčata, každá jiným jazykem, museli nějak hovořit, aby to mělo hlavu a patu.
3: Vzpomíná na své účinkování na Expo 58 Silva Daníčková, která do Bruselu odjela se dvěma dalšími konferenciérkami, Valentinou Týlovou a Zdenkou Procházkovou. Program režiséra Alfreda Radoka a architekta a scénografa Josefa Svobody běžel 2x až 3x denně a tvořila jej řada scén, které se odehrávaly na filmových plátnech a zároveň na jevišti. Všechny obrazy i akce musely být rytmicky sladěny.
4: Bruselský program měl podobu reví, čili pásma různorodých čísel. Ty části nepředstavovaly sami o sobě něco zásadně nového. V podstatě jejich náplní bylo to, co bychom očekávali na podobných výstavách. Folklor, historické památky Prahy, odkaz Komenského, záběry na moderní rozvíjející se společnost. To bylo spojeno s vyloženě lirickými výjevy, jako byl třeba Tanec s deštníkem, filmová variace na téma Pierrot a Kolumbina a podobně.
3: Laterna Magica a Polyekran, na svou dobu unikátním propojením divadla a filmu, rozšířily výrazové prostředky jevištního výtvarnictví. Více než dramaturgii, ale tyto nové technologie ovlivnily výtvarné umění v oblasti geometrické abstrakce a koláže.
4: I přes nějaké formální podobnosti se domnívám, že Laterna Magica má v podstatě málo společného s tehdejšími experimenty Johna Cage nebo Roberta Rauschenberga a dalších průkopníků novomediálního umění, protože ta tendence, kterou představuje Cage nebo Pike, či později třeba ve svých instalacích Woodyho Vašulka, je úplně jiná a je vedená často právě potřebou reflektovat nějakou sociální a ideologickou podstatu technologií. A v tom smyslu si myslím, že Laterna Magica je docela už uzavřenou kapitolou umění. Rozhodně to nejde dělat v tom duchu technooptimismu konce 50. let a bez reflexe toho samotného divadelního aparátu.
1: Filmové léto na Vltavě tedy přináší nový seriál věnovaný tomu, jaký Laterna Magica uchovává odkaz a jak je taky zkoumá Národní filmový archiv. Zítřejší pokračování to nám zase představí filmové médium Laterny Magiky z pohledu odborného výzkumu.
0: A my připomínáme, že do filmového léta na Vltavě se můžete zapojit i vy, naši posluchači. Na našem webu najdete anketu, kde můžete hlasovat o nejlepší český film. Zatím vede snímek z roku 1968 Všichni dobří rodáci. Více na vltava.rozhlas.cz.

0: Dvě významné osobnosti mezinárodní jazzové scény, Louis Armstrong a Duke Ellington na vlnách Vltavy.
1: Jeden z nejprestižnějších divadelních festivalů světa už se chýlí ke konci. Jubilejní 80. ročník festivalu v Avignonu nabídl na 40 inscenací v hlavním programu a stovky dalších představení potom v přehlídce OFF. Letošní ročník vzdal poctu korejské divadelní tvorbě a samotné korejštině.
0: Festival se uzavře už tuto sobotu. O jeho závěrečném týdnu i letošních vrcholech si budeme povídat přímo z Avignonu s naší spolupracovnicí Marií Sýkorovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Marie, tak nevím, je to ve městě znát, že se festival už chýlí ke konci? Padá pomyslně opona nad letošním ročníkem?
2: Tak je pravda, že před námi je poslední týden tohoto 80. ročníku. V tom hlavním programu se představilo tedy 40 inscenací ve vedlejším Avignonu OFF. To byly stovky, ne-li tisíce představení a skutečně muselo se hodně vybírat. Některé společnosti tedy končí začátkem tohoto týdne, dohrávají svá poslední představení, své poslední reprízy. Tím je třeba i česká společnost Spitfire Company, která v inscenaci Antiworld měla skutečně velký úspěch. Vyprodáno bylo téměř po každé. Poslední reprízu uvede i Laterna Magica, která tady v Avignonu uvedla premiéru inscenace Perpetuum Havel a taky s velmi dobrým diváckým úspěchem a ohlasem. Avignon je tedy skutečně plný divadelních scén, jsou skutečně na každém rohu, zejména v tom centru města. Ta přehlídka OFF je na tom v poslední době, řekněme, velice dobře. V polovině festivalu lépe mluvili také o návštěvnosti, byla větší, než tomu bylo loni. I to je dobrá zpráva na závěr festivalu.
0: Velká očekávání provázela účast korejské nositelky Nobelovy ceny za literaturu Han Kang. Jaké ohlasy vyvolala divadelní adaptace jejího románu Pták?
2: Ano, velké, i když to není lehké poslouchat to vyprávění. Třeba v deníku Le Monde napsali, jak obě herečky, francouzka Isabelle Huppert i korejka Lee Hae-jung, vystihly drásající vyprávění. Inscenace Oiseau, tedy pták, je, řekněme, část románu nazvaného Impossible Adieu, což je nemožná s Bohem, který právě napsala nositelka Nobelovy ceny Han Kang. A právě v tomto těžkém textu vypráví o vyvraždění obyvatelstva na korejském ostrově Jeju v roce 1948. Inscenaci uvedli na dvoře papežského paláce. Pódium bylo světlé, obě herečky v bílém, obří projekce nápisu na zdi papežského paláce a to vše pro 2000 publikum. Hlediště bylo skutečně zaplněné. 2 hodiny četby, přednesu s minimálním pohybem a jen hrou světel. To byl drásavý vhled do korejské historie. No a na závěr na pódium vystoupila i samotná autorka textu Han Kang.
1: Avignon ale není zdaleka jenom o klasických divadelních scénách. Hraje se i mimo město. Vy jste navštívila, Marie, bývalý kamenolom. Co jste viděla?
2: Ano, je to pravda, asi tak 15 kilometrů od Avignonu je scéna, řekli bychom, taková mytická scéna kamenolomu Bourbon. Je to, řekli bychom, víceméně taková známá věc, že tam se jezdí a uvádí se skutečně něco velice mimořádného. Letos se tam bylo hostujícím divadlem belgický soubor Téže Stan a to s inscenací nazvanou Un, deux, trois, Poquelin, 1, 2, 3, Poquelin, jak známo, tak se jmenoval Molière. Tedy jednalo se o téměř 5-hodinový maraton, složený právě z 5 Molièrových her, mezi nimi třeba Zdravý nemocný, Lakomec nebo Učené ženy. Tento slavný belgický soubor Téže Stan tady nechtěl moralizovat, ale spíš zabavit a to právě v prostředí této přírodní scény, scenérie. V prostých kulisách herci a herečky naplno užili prostoru i 3 hledišť. Tento soubor je slavný svým profesionálním přístupem, ale ne elitářským.
0: Letošní program výrazně představil tvorbu žen. Které inscenace nebo tvůrkyně byste ještě doporučila a proč?
2: Tak musím vyzdvihnout jedno dílo a sice právě zaměřené na tu korejskou divadelní scénu. Zde představili dílo Lee Jaram, korejské umělkyně, zpěvačky tradičního epického zpěvu Pansori. Ta nás totiž v avignonské opeře přenesla do promrzlého Ruska, když právě touto tradiční korejskou uměleckou formou Pansori vyprávění zpěvem předvedla adaptaci novely Lva Nikolajeviče Tolstého svatého Pán a služebník. A protože v povídce sněží, hodně sněží, je ukrutná zima, svou inscenaci nazvala Lídžaram než, tedy sníh a pomyslně tedy zasypala rozpálený Avignon sněhem. Lídžaram je skutečnou mistryní pansory. Byla to taková one woman show plná zvratu a natolik napínavá v jejím vyprávění, v jejím podání zpěvem, že si vysloužila nadšené ohlasy a potlesk ve stoje.
1: 80. ročník jednoho z nejslavnějších festivalů divadla míří do finále. Ve francouzském městě Avignon stále zůstává naše stálá spolupracovnice Marie Sýkorová. Marie, mějte se hezky.
2: Vy taky, naslyšenou.

0: Dobrý den, teď je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ode dneška neplatí v Česku cenové stropy na naftu a benzín. Poprvé od dubna tak neurčuje ceny pohonných hmot stát, ale znovu jen trh. Ministerstvo financí už regulaci neprodloužilo. Dál ale bude ceny a marže monitorovat. Unie nezávislých petroliářů očekává, že paliva zdraží. Miliardové státní dotace na snížení spotřeby energie nebyly podle Nejvyššího kontrolního úřadu efektivní. Kontroloři prověřovali programy Ministerstva průmyslu a obchodu za roky 2018 až 2025. Na opravy veřejných budov nebo snížení energetické náročnosti v průmyslu dal rezort skoro 26,5 miliardy korun. Podle NKÚ ale přinesly jen minimální úspory a nepodařilo se dosáhnout plánovaných cílů. O dotace navíc nebyl podle kontrolorů zájem, a to ani po zmírnění podmínek přidělení. Podle úřadu byly špatně nastavené, přispěla ale i vysoká míra inflace nebo růst nákladů. Vyjádření ministerstva průmyslu zjišťujeme. Maďarský premiér Peter Maďar chce dnes požádat šachistku Judit Polgárovou, aby se stala maďarskou prezidentkou. Napsal to na síti Facebook. Současný maďarský prezident Tamáš Šujok v sobotu řekl, že podpisem ústavního dodatku ukončuje svůj prezidentský mandát. Maďar od svého povolebního vítězství opakovaně vyzýval Šujoka k odstoupení a označoval ho za loutku režimu bývalého premiéra Viktora Orbána. Maďarský parlament musí nového prezidenta zvolit do 30 dnů. Přesně před 57 lety vstoupil první člověk na povrch měsíce. Americký astronaut Neil Armstrong se na něj během letu Apollo 11 spustil v lunárním modulu spolu se svým kolegou Edwinem Aldrinem. Oba astronauti strávili na měsíci přes 2 hodiny. Během toho měli za úkol provést několik vědeckých experimentů. Nazbírali například přes 20 kilogramů měsíčních hornin a měřili složení slunečního větru. A počasí, zatímco v jižní polovině území bude většinou polojasno, v té severní čekejte oblačno, přechodně až zataženo a místy s přeháňkami. Večer se vyjasní, teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy naměříme kolem 25. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den. Mám pocit, že léto má takovou příjemnou schopnost zpomalovat čas. Najednou nemusíme nikam spěchat, cesta se stává stejně důležitou jako samotný cíl a možná právě proto se v létě tak rádi vydáváme na výpravy. Ne proto, abychom něco odškrtli na mapě, ale abychom objevili něco, co jsme třeba zatím neviděli. Může to být zapomenutý zámek, staré kino, výjimečná krajina anebo příběh, který čekal jenom na to, až mu bude někdo naslouchat. A takové budou za pár minut i naše dnešní výlety s Vltavou. Čeká nás opět putování po kulturních krajinách, za uměním, za lidskými osudy. A to v pětidílném reportážním cyklu, který vám budeme nabízet až do pátku. Dnes ale máme teprve pondělí, je 20. července a příjemný den ze studia Českého rozhlasu Vltava přejí Nadežda Hávová
1: a Dagmar Kopečková. Johann Sebastian Bach nebo Camille Saint-Saëns také tvorbu těchto autorů nabídne vltavské vysílání. Hodinu ale zahájí Hana Hegerová. Příjemný poslech.

0: Tak to na tom světě chodí, zpívá Hana Hegerová v písni Daniela Dobiáše a Pavla Kopty. Je aktuálně 9 hodin 6 minut.
1: Cestování to není jenom o kilometrech. Je to způsob, jak na chvilku změnit perspektivu. Když opustíme každodenní trasu, začneme si třeba všímat detailů, které nám dřív unikaly. A právě z takových zastavení se skládají možná ty nejhezčí letní vzpomínky.
0: A právě k ním vás chceme pozvat i letos. Naše letní výlety s Vltavou vás zavedou do kulturních krajin, za příběhy i uměním v dalších pětidílných reportážních seriálech.
1: A tak dnes vyrážíme do Trojzemí, do kraje na pomezí Česka, Polska a Německa, který je neodmyslitelně spojený s celníkem, horolezcem, spisovatelem a sportovcem Rudolfem Kauškou.
0: A průvodci nám budou redaktor David Hamr a režisér Michal Bureš.
2: Výlety s Vltavou.

0: Kniha tato byla sepsána a sestavena během tvůrčích chvil roku 1924. Vznikla z nadšení a z radosti z mnoha dávných krás našeho kraje. Neméně rozhodující roli sehrála však rovněž prosba mládeže o souhrný popis nejdůležitějších místních skal, a to až do té míry, že skály našeho kraje staly se hlavním tématem. Chybět nebudou ani mé vzpomínky, úvahy a verše, neb můj kraj je mi drahý nade vše.
1: Dámy a pánové, vítáme vás u poslechu dalších vltavských výletů.
2: Tuto pětidílnou sérii jsme otevřeli úryvkem z knihy, která nás vlastně bude, Davide, provázet všemi pěti díly. Jmenuje se Wandern und Klettern, to znamená něco jako turistika a horolezectví, a poprvé po 100 letech vychází v češtině. A kam nás zavede?
1: Pochopitelně nemineme skály, třeba ty na jižní straně, saské straně Lužických hor, v Jonsdorfu, také navštívíme horní skály, například na Ještěckém hřebeni. Ještěcký hřeben mineme několikrát a vyskytneme se i v Liberci, centru našich výprav, jakož i v sousedním Jablonci a Jablonecku.
2: A začínáme u takového žulového masivu, který se jmenuje Čertovy skály, vedle ještě Kladívko, jsme uprostřed lesů v lehkém mlžném oparu. Společně s námi je tady Marek Řeháček, dobrý den.
3: Zdravím všechny posluchače Vltavy.
2: Marku, my jsme ještě neřekli, že autorem té knihy o tom horolezení a turistice je rodák ze Šluknovského výběžku, který žil také v Bílém potoku pod Jizerskými horami, v Liberci vystudoval a tam pracoval taky jako celník. Miloval tento kraj, jmenoval se Rudolf Kauška.
1: Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl Rudolfa Kaušku v českém vydání jako editor přiblížit českému čtenáři?
3: Mělo to jeden jediný důvod. Ta kniha je i po 100 letech neuvěřitelně aktuální. To, co tam Rudolf Kauška napsal, a to pro mě bylo i takovým jako zajímavým závěrem, je prakticky to, co tady vlastně můžeme vidět. Ta krajina se tady proměnila, ale zároveň se vrátila k té podobě, kterou on zachytil.
2: Kauška udělal stovky prvovýstupů na tyto skály, jak v Jizerských, tak v Lužických horách, tak i ostatně v těch Žitavských, takže my půjdeme po jeho stopách. On sám si zapsal.
0: Když jsem se pustil do psaní, měl jsem pocit, jakoby znovu rozkvétalo celé mé ztracené, divoké, odvážné mládí. Znovu ožily boje indiánských kmenů, lov na zajíce a veverky s lukem a šípem napříč poli a křovisky. Nebylo snad žádného troufalého skoku přes potok, ze skály nebo do pískovcové jámy, který by má hlava nevymyslela a mé svaly nevykonaly. A protože jsem nejvíce miloval sílu, hbitost a odvahu, stal jsem se náčelníkem svých kamarádů. Musel jsem se jim stát. Protože jsem se všem těmto hrám a bojům oddával s čirou opravdovostí a bezmeznou vášní.
3: Když to poslouchám, cítím se být součástí té přírody, podobně jako ten Rudolf Kauška. Splývám s ní a cítím ten přesah té přírody do té lidské duše.
1: Zdá se, že to byl vlastně člověk veskrze moderní, protože turistika, výlety do přírody, to přece není věc, kterou by provozoval tradičně venkovan.
3: Mně se zdá, že Kauška v té krajině hledal útěchu. Ten jeho život byl životem v dějinách, které byly neuvěřitelně proměnlivé. Účastnil se bojů první světové války, jenom se z té války vrátil, vzniklo Československo, se kterým on úplně jako milovník rakousko-uherské monarchie neharmonizoval. Zemřela mu dcera, zemřeli mu rodiče a to všechno on léčil těmi výlety v té krajině, tím lezením, tím adrenalinem. Takhle jsem to já jako přečetl v těch jeho řádcích.
2: Platí to i pro vás?
3: Pro mě určitě ano. Já to takhle cítím úplně stejně jako ten Kauška a dokonce si myslím, že ta jeho kniha je vlastně mnohovrstevnatá, nejenom v tom smyslu, že tam popisuje ty sportovní výkony, ale součástí jsou i ty básně, které on vlastně přímo psal v té krajině, takže tam je, jako je vidět, že to nebylo jenom o tom tvrdém sportu. Dneska tady vidíme spoustu lidí, kteří tady běhají s těmi chytrými hodinkami a tohleto Kauška samozřejmě vůbec neměl, byť když se podíváme na ty jeho sportovní výkony, které v té knize on zaznamenává, tak jsou to výkony, které málo kdo z těch dnešních nejvýkonnějších turistů je schopen zopakovat. A to na navzdory tomu, že má na sobě značkové oblečení, skvělé boty, musíme si uvědomit, že Kauška chodil v okovaných botách, koužených a měl na sobě vlněné sako s kravatou, oni takhle skutečně na ty skály lezly, takže je vidět, že i toto se proměnilo, ale na druhou stranu ty její výkony opravdu byly úctyhodné.
2: Tak vy máte na sobě slušivou vestu a košili, takže zapadáte do toho kontextu. Kde to vlastně teď jsme? Proč jste nás zavedl sem?
3: Jo, nacházíme se na Černostudničním hřebeni, což je vlastně taková nejjižnější výspa Jizerských hor, která je pro Kaušku charakteristická jednou důležitou věcí, o které on se tam zmiňuje. Tímto hřebenem vlastně procházela takzvaná Benglerová cesta, hřebenovka, která propojovala Jablonec s Tanvaldem. Zároveň ta cesta byla takzvanou jazykovou hranicí. To je věc, která byla pro Kaušku ve své době velmi důležitá, protože všechno, co vlastně bylo směrem na jih za těmito skalami, tak to mluvilo česky a v Kauškových časech všechno, co bylo k severu, k těm Jizerským horám, mluvilo německy. A on to opravdu jako velmi vnímal, protože on byl částečně také českého původu, ale identifikoval se jako Němec. A pro něj celá řada těch věcí, které v té knize popisuje, tak je spojena s těmi německými Jizerskými horami. Což samozřejmě tu jeho postavu potom po druhé světové válce učinilo poněkud kontroverzní, byť bylo velmi zajímavé, že on v Liberci původně jako mohl zůstat, ale nechtěl. Prostě všichni těho přátelé se vystěhovali a on se vystěhoval do Bavorska s nimi.
2: Kde potom v dubnu roku 1960 umírá?
0: V severovýchodní části Černostudničního hřebene se vypíná Rohanský kámen, který tu se svou výškou 787 metrů a dalekým rozhledem představuje nejvýraznější vyvýšeninu. Ze všech těchto skal, které bez pochyby stojí za návštěvu, otevírají se vzácné výhledy daleko do české země a na opačnou stranu na majestátně se zvedající dosud samotou protchnuté lesy německých kopců jizerských.
1: Kauškova kniha Wandern und Klettern, ze které opakovaně citujeme a podle níž také půjdeme v dalších epizodách těchto vltavských výletů, už se rodí. Jaká byla práce na překladu?
3: Tíživá, to musím říct. Ono se tady v minulosti už několik lidí pokoušelo tu knihu přeložit. Je to opravdu náročné. Je to náročné díky tomu, že Kauška tam používá historický místopis, historické horolezecké techniky a proto ten překlad samotný, byť jsem ho dělal primárně já, tak bylo potřeba i nechat lektorovat od korektorky germanistky přes opravdu znalce historických horolezeckých technik, přes znalce místního místopisu. Jsou to všechno známé jizersko-horské osobnosti. Já jsem hrozně rád, že do toho tehdy jako všichni se mnou chtěli jít a ta kniha je zde braná jako opravdu kultovní dílo zcela přelomového typu. Takže v tom to bylo jednoduché, ale ta samotná práce byla velmi náročná.
2: Jak dlouho trvala?
3: Celý rok. Začali jsme loni v červnu a kniha by měla vyjít po prázdninách v roce 2026.
1: Vy jste se vyznal z určité sounáležitosti, hodnotové, ideové, s tím Kauškou a nejste jediný. Myslím si, že mnozí němčiny schopní čtenáři Kaušky to mají podobně. Není to paradox, že se vlastně my jako lidé 21. století mluvící češtinou identifikujeme s mužem už vlastně zaniklého státního celku, který mluvil jiným jazykem a byl v úplně jiném dějinném kontextu?
3: Mně to jako paradox nepřipadá, protože prostě my tu krajinu vnímáme jako krajinu našeho domova a ty německé spisovatele jako do jisté míry naše předky. A to vlastně z toho Wandern und Klettern trošičku dýchá a dýchá to ještě mnohem víc ze starších textů, které potom Kauška psal. A také to dýchá z těch textů, které psal v tom Německu, kde pořád vlastně opijoval tu krajinu, kterou musel opustit. Takže tam je ta silná emoce. To si myslím, že si všechny knížky spojuje.
2: Takže by měl radost, že to vychází česky.
3: Myslím si, že jo, protože je klidně možné, že Kauška, kdyby tady prostě zůstal, tak on nebo jeho potomci už by dneska mluvili normálně česky, podobně jako celá řada těch lektorů, kteří na té knize spolupracovali a kteří jsou německého původu, takže dneska prostě pracujeme s češtinou, to je řeč naší krajiny.
2: Zároveň jsme všichni středoevropané.
3: Přesně tak.
2: Tak pustme toto velmi mystické místo, řekl bych, uprostřed lesů, kam se vydáváme dál, Davide?
1: My sklesáme z Černostudničního hřebene do Jablonce, kde nastoupíme na tramvaj a přejedeme do sousedního Liberce, kde byl Kauška doma a odkud také vyrážel na své výpravě do krajiny.
0: Staré cesty neuvidím nejiž tak nespoutaného. Ačkoliv větry vanou přes mne, jak v dobách mládí mého. Sluneční paprsek nesen je stinou lesa říší, aby jak nepoznaný sen slét nad mou duši tiší. Nur kann ein blauer Blick nie mehr sinken in mein Leben. Mein dunkles Jugendglück nie mehr über den Wäldern schweben.

0: Podnikli jsme první z výletů s Vltavou do Trojzemí. Tenhle díl byl věnovaný a stále ještě bude i v následujících dnech krajině i odkazu Rudolfa Kaušky. Pokračování s Davidem Hamrem a Michalem Burešem uslyšíte opět zítra po 9. hodině.
1: Zůstaňte s Vltavou i nadále. V 9 hodin 30 minut spolu naposled zavítáme do Barrandov studia. V závěrečném dílu našeho seriálu nahlédneme do kostýmního fundusu, který patří k největším půjčovnám kostýmů v Evropě.

0: Jedna z nejznámějších českých dokumentaristek současnosti.
1: Helena Třeštíková.
0: Jaké to je být sběratelkou cizích příběhů?
1: A jaký je ten její?
0: Osudy Heleny Třeštíkové poslouchejte od 20. července každý všední den v 11.30.
1: Na Vltavě a pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Světový hráč na foukací harmoniku číslo 1, to je Toots Thielemans, který nás provází pondělní ranní mozaikou.
1: Mozaika.
2: Ještě vás provedeme pražským Barrandovem, kde se skrývá svět plný příběhů, látek i kostýmů. Filmový fundus na Barrandově čítá víc než 350 tisíc položek a patří vůbec k největším svého druhu v Evropě.
0: Jsou v něm kostýmy ze slavných snímků jako Amadeus, Oliver Twist nebo Letopisy Narnie i oděvy vytvořené pro zahraniční filmové produkce.
2: A do tohoto jedinečného zákulisí už před časem nahlédla i naše redaktorka Zuzana Filipková společně se šéfkou fundusu Rachel Fojtů.
3: U nás na budově máme 4 patra kostýmů a máme je tady seřazené podle období. Máme tady středověk, vojnu, 20. století od druhoválečného období, máme dámskou dobovku, tam jsou kostýmy od renesance po 30. let 20. století a potom máme pánskou dobovku a ta je řazená stejně jako ta dámská dobovka. Potom ještě máme zvlášť vlásenky, kde se půjčují paruky, sklad obuvy, krejčovskou a modistickou dílnu.
4: Teď jsme tady v jakém patře tedy? Co byste nám tady představila, ukázala?
3: V podstatě v tomhle oddělení my máme, celkově tomu říkáme jakoby středověk, je to spíš jakoby filmový středověk, ne vždycky ty kostýmy splňují ty historické normy, ale do toho filmu se takhle používají s tím, že tady máme prostě průřez od 9. století po 14. století a jsou tady jak chudinské oděvy, tak šlechta s tím, že ona ta chudina zní, že to není nic moc, ale pro hodně těch filmů je důležitá, protože to tvoří celé to pozadí těch filmů, aniž by si to lidi běžně uvědomovali.
1: Říká Rachel Fojtů, která nám ukazuje také kostýmy dělané pro velké zahraniční produkce.
3: Mezi kostýmy, které tady máme, jsou třeba ze Salomona Kanea, které vyráběla zahraniční produkce a je na tom vidět, že tam byl velký budget na ty kostýmy a odborníci, takže jsou opravdu hezky zpracované. Máme tady velkou sérii o kostýmu z mlh Avalonu a jsou tady samozřejmě součástí i církevní oděvy.
4: Třeba oddělení jeptišek.
3: Je to tak. Je to taky nezbytnou součástí. V každém filmu se někde mihne, zvlášť v tom historickém.
1: Nějaké kostýmy mají na sobě visačku, která označuje rezervaci na budoucí natáčení.
3: Můžu říct, že tady teď máme rezervace. Takhle vlastně vypadá náš rezervační systém, včetně těch cedulek. Když ty filmy se tady natáčí, tak ty produkce se tady vždycky zarezervujou a my vidíme, na jaký to je projekt. Ten vám aktuálně nemůžu říct, protože se teprve bude natáčet, abych nevypustila informace, ale bude to jeden teďka z dalších historických seriálů, které se tady plánují pro Českou republiku.
1: V regálech na nás vykukují mezi stovkami dalších doplňků také kožené masky z historického filmu Solomon Kane.
3: Historické období dost táhnou, takže třeba zrovna ty masky ze Solomona Kanea, tím, že jsou takhle specifické, tak si myslím, že si je jako půjčí do nějakých filmů jako vedlejší postavy, že už to tam nebude takhle jakoby signifikantní, nebo do různých videoklipů, to si myslím, že taky bude. My tím, že to máme seřazené, jakoby hodně rozdělené, třeba jsou kalhoty zvlášť, vrchní díly zvlášť, čaty zvlášť, tak ty produkce si potom dotváří podle vlastní vize to, co chtějí, takže to potom nikdy nevypadá stejně. I třeba mlhy Avalonu, ty jsou hodně specifické tím, že mají takové drhané detaily, a ty šaty jsem viděla už ve spousty filmech, protože se jim to líbí, že to potom působí víc lidově.
1: Rachel Fojtů nás vede také do pečlivě uzamčené místnosti, kde jsou ty nejvzácnější kostýmy označované na Barrandově jako firemní dědictví.
3: Tady jsou ty kostýmy z Amadea.
4: V Sohlavci, jo.
3: Na té zastavě máme nezrevidované projekty a tady napravo už máme ty, co nám

0: prošli revizí, takže tady máme tu Arabelu, Adéla ještě nevečeřela, o princezně jasněnce.
1: Tady
0: mám ty kostýmy ze třech bratrů, tady jsou třeba šaty, čípkové růženky, co tady pak máme jeden z takových taky hodnotných kusů. Tak tohle byly šaty, které měly být jako pro Alžbětu. Mm-hmm. A když jsou s tou spodnicí, tak to jsou takhle obří šaty, prostě fakt renesanční.
1: Princezna Zemlejna. Pan Tau?
0: Pana Tau máme taky, no. Pane Tau máme asi tři. On jak to byl seriál a potom vlastně byl film, tak v každém byl trochu jiný. Někde s červenou počívkou, i Buřinka s červenou počívkou. Ale tady je třeba kostým, co nasilnil právě Verich panu Tau, díly z Klaudy, které se natáčely vlastně na Hluboké a oni se tam přepnou vlastně do historie a tohle měl právě na sobě pan Verich.
2: Vedoucí fundusu Barrandov studií Ráchel Fojtů loni na podzim provedla barrandovským fundusem autorku celého seriálu Zuzanu Filipkovou. Je 5:55.
3: Teď už se společně zavaníme v rytmu tanga. Jsme rádi, že den trávíte v naší společnosti.

0: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
1: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
0: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
1: 12. září od 18 hodin.
0: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

0: Michal Bystrov a píseň Archeolog, na které spolupracoval s Markem Dusilem. Píseň pochází z alba Tajný eso z roku 2023.
1: Přesně před 57 lety se člověk poprvé prošel po povrchu měsíce. Co všechno tenhle okamžik změnil v našem vnímání světa, v kultuře i lidské představivosti? O kosmických poselstvích teď bude mluvit ve své úvaze novinář a publicista Daniel Raus.
2: Mám doma malou vzácnost. Přílohu nedělního vydání amerických novin New York Times. Každý, kdo někdy držel v rukách nedělní vydání toho listu, ví, že to není lehká věcička. Historicky vůbec nejtěžší je z 13. září 1987. Vážilo skoro 5,5 kila. Je to proto, že v neděli vychází plno příloh od magazínu přes recenze knih, módu, životní styl nebo cestování, až po nemovitosti a biznis, taky fůra inzerátů. Moje příloha je ovšem z vydání skromné váhy, ani ne 2 kila. Je to ale příloha mimořádná, protože se týká mimořádné události. Vyšla 1. srpna 1969, tedy přesně 2 týdny poté, co američtí astronauti vystoupili na povrch měsíce. Hned na úvodní straně list oznamuje, že čtenář uvidí z toho místa první barevné fotografie. Konkrétně americkou vlajku zapíchnutou do prašného povrchu kousek od lunárního modulu, pár záběrů měsíčních kráterů, úsměv prvního člověka na měsíci, Neila Armstronga, a senzační obrázek matičky Země pořízený cestou. Jak známo, vysílalo se to tehdy v televizi. Ku podivu i u nás. Pamatuju si atmosféru úžasu nad tím, že se něco takového vůbec dá. Sledovali jsme to bez hlesu v Benátkách nad Jizerou u strýce Jarouše, který si z toho musel jít zakouřit do předsíně. Těšilo nás, že na měsíci stanula vlajka s pruhy a hvězdami, nikoliv ta se srpem a kladivem. Byla to výhra dobra nad zlem, protože srp a kladivo nás tehdy už bezmála rok okupovali. Záběry byly ovšem černobílé, i když barevná televize v Americe už existovala. Astronauty snímala totiž lehká kamera z lunárního modulu. Barevná by byla těžší, a tak přišla na řadu až při další misi Apollo 12. Kromě spousty informací obsahuje příloha listu New York Times obšírné pojednání z pera Isaaca Asimova, jednoho z otců vědecko-fantastického žánru. Tvrdí tam, že člověk od téhle chvíle bude moci daleko lépe dešifrovat kosmická poselství. Ať už se jeho předpověď naplnila, nebo ne, jisté je, že dobytí měsíce přineslo změny hlavně u nás na modré planetě. Úvodní věta přílohy má dokonce za to, že kroky člověka na měsíci započaly nový věk. Můžeme s tím polemizovat, jistý je ale vliv toho mezníku na lidské myšlení a představivost. Od filmu a literatury, přes hudbu či módu, až po architekturu. Měsíční procházky člověka a jeho vesmírné výlety prostě poskytly parádní odrazový můstek na všechny strany. Díky kapele Pink Floyd se stala symbolem dokonce i odvrácená strana měsíce. Ta část, kterou ze Země nikdy nespatříme. Pár let po misi Apollo 11 vydali Floydi svoje nejslavnější album s názvem Odvrácená strana měsíce. Je o temných stránkách lidské duše, o stresu, strachu a psychických těžkostech. Tedy o tom, co je v naší mysli stejně neprobádané jako temná strana měsíce. Když jsem si tu desku poprvé pustil, zůstal jsem taky v úžasu, že je něco takového vůbec možné. Mimochodem, k té nahrávce vedla dlouhá cesta, podobně jako k pohledu na temnou stranu měsíce. Pink Floyd ji hráli naživo s podtitulem Kus pro nejrůznější lunatiky, rozuměj blázny a šílence. Do hudby pouštěli různé experimenty, včetně biblických veršů, od kterých pak ve studiu upustili. Závěrečná sloka obsahuje poselství, pokud byste se rozhodli podniknout cestu k odvrácené straně své duše. Možná je to jedno z kosmických poselství v duchu předpovědi Izáka Asimova. Všechno pod sluncem je v souladu. Jenomže slunce zakrývá měsíc.
1: Ty největší objevy zdaleka nemusí být jenom ve vesmíru, ale taky uvnitř nás. Daniel Raus nás provedl od té fyzické cesty na měsíc k symbolické cestě do vlastní duše.
0: Teď už nám zahraje český violončelista Miloš Sádlo. V jeho podání zazní první část svity Johanna Sebastiana Bacha.

0: Vladimír Mišík a píseň Po dlouhém dni. Pondělí 20. července, ale ani zdaleka nekončí, právě naopak.
1: Po dlouhém dni, to je jedna z písní z desky Jednou tě potkám z roku 2019. Ve vizitce, která se nám otevře hned po zprávách, budeme mluvit ale o mnohem starší hudbě. V Praze totiž odstartoval už 27. ročník Mezinárodního festivalu letní slavnosti staré hudby. Zve svoje diváky a posluchače do kostelů, paláců i historických sálů na koncerty špičkových domácích i zahraničních interpretů. A sem do studia přijde ředitelka festivalu Josefína Matyášová. Karolína Koubová s ní bude mluvit o letošním ročníku, o objevování hudby dávných staletí a třeba i o tom, proč stará hudba dodnes oslovuje současné publikum.
0: Dnes také otevřeme další cyklus rozhlasového vzpomínání a ten bude patřit Heleně Třeštíkové, nejvýraznější osobnosti českého dokumentárního filmu. Ve své tvorbě po desetiletí zachycuje proměny lidských životů.
1: Poslouchejte tedy osudy Heleny Třeštíkové tady na Vltavě v 11:30 dopoledne. Krásné pondělí s datem 20. července vám ze studia přejí a dobrý poslech Vltavy přejí Nadežda Hávová
0: a Dagmar Kopečková.

0: Hezké dopoledne, je 10 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Návrat k vyšší valorizaci penzí teď vláda prosazovat nebude. Dnes ale kabinet projedná novelu o navyšování penzí. Důchod by se tak mohl nově zvedat každých 5 let o 500 korun lidem od 80 let. Dnes se penze navyšují v 85 o 1000 korun. Návrh počítá taky s opětovným navýšením penze pro pracující seniory. Opozice návrh kritizuje. V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je sice vysoký, úřad práce ale žádosti častěji odmítá. Za první půl rok zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí, loni to bylo přes 30 000. Podle ministerstva práce to je kvůli změně financování. Proti omezení rekvalifikací je například Asociace profesního vzdělávání. Lidé si můžou rekvalifikace zaplatit sami, některé stojí až 80 000 korun. Británie bude mít ode dneška nového premiéra. Nový předseda labouristické strany Andy Burnham oficiálně převezme funkci po odstupujícím Keiru Starmerovi. Ten k dnešnímu dni jako premiér po 2 letech končí. Rezignaci oznámil v červnu kvůli prudkému propadu popularity jeho vlády i tlaku spolustraníků. Ve francouzské národní knihovně v Paříži objevili neznámý Mozartův rukopis z roku 1778. Jedná se o malý sešit o 44 stranách, který obsahuje dosud neznámou Mozartovu hudbu pro flétnu a harfu i záznamy z jeho výuky kompozice. Nově objevené skladby nahrálo Radio France. Nahrávky jsou na jeho webu volně dostupné do středy 22. července. Odborníci nález označují za jeden z nejvýznamnějších mozartovských objevů posledních desetiletí. A počasí, zatímco v jižní polovině území bude většinou polojasno, v té severní čekejte oblačno, přechodně až zataženo a místy se objeví přehánky. Večer se ale naopak vyjasní. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme kolem 25. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Mýty a legendy jsou stále aktuálním zdrojem inspirace pro všechny druhy umění, říká Josefína Matyášová, výkonná ředitelka Festivalu letní slavnosti staré hudby a také historička a houslistka. Vítejte, dobrý den.
2: Dobré dopoledne.
1: Vystudovala práva a historii, ale zvítězil její koníček, kterým byla už od dětství hudba. Ředitelkou letních slavností staré hudby je od března roku 2018 a odborná i laická veřejnost oceňuje pestrou dramaturgii, která přiváží do Česka takovou uměleckou produkci, která u nás dosud nezazněla. Koncertní programy renesanční a barokní hudby vznikají přímo na míru jednotlivým ročníkům a řada děl je uváděna ve světové i české novodobé premiéře. Letošní ročník má ve svém štítu bájného ptáka Fénixe a ilustruje tak zastřešující téma 27. ročníku, kterým jsou v úvodu zmiňované mýty a legendy. Od 16. července do 5. srpna jste zváni na koncerty z pokladu evropské hudební historie do Strahovského kláštera na zámek, či do kostela svatých Šimona a Judy, či do dalších impozantních historických prostor. A my si s Josefínou Matyášovou právě ten letošní ročník čítající 7 velkolepých koncertů představíme. Když jsme mluvili o tom, že tématem jsou mýty a legendy, tak vy jste tedy vpravdě v duchu tohoto klejmu, řeknu, zahájili ten 16. už, tak to byla opravdu koncert, který měl významnou legendu, tak můžete nám ji prosím přiblížit.
2: Zahajovací koncert, doufám, že i posluchači Vltavy měli možnost si pustit, nebo že si ho pustili, protože měli tu možnost. My jsme moc rádi, že právě zahájení letních slavností zaznělo i na vlnách Českého rozhlasu Vltava. A ten koncert byl věnován především druhému z těch našich letošních témat, čili legendám, vyprávěním o svědcích, které vlastně jsou i svým způsobem mytologií. A proto zazněla celá řada skladeb věnovaných konkrétním svědcům, vlastně i vzácně slyšitelným skladbám. Skladby zazněly, protože to byly většinou věci, které byly určeny k provozování jenom v jednom konkrétním dni v roce v rámci liturgie. Takže i z tohoto ohledu to byl docela vzácný repertoár. No a nechyběly tam ani legendy v jiném slova smyslu, protože jsme zařadili dvě skladby, které jsou legendami v hudební historii. To bylo Allegriho Miserere mei a ukázka s Palestrínovým mše Misa Papé Marcelli.
1: To byl také londýnský soubor Stile Antico, ale tam mě zaujalo, jestli můžete mi potom ještě a našim posluchačům připomenout tu legendu ohledně vysokého C, ohledně toho, jakým způsobem se vlastně ta skladba provozovala a dochovala, když bylo vlastně zapovězeno jí dávat do zápisu.
2: To je také legenda, že to bylo zapovězeno a dokonce, že kdo by jí byl býval obsal, takže bude stížen exkomunikací papežskou přímo, tak ta skladba byla určená k provozování v Sixtínské kapli během velikonočního týdne. Byla velice pečlivě nacvičována pro tento účel a osobně je mi velice líto, že už nikdy nezažijeme ten původní účel, že už to nikdy asi nebude možné zopakovat, protože to málo, co já o tom vím, tak to je to, že papež a klérus během této skladby klečeli v Sixtínské kapli před oltářem a hudebníci tedy zpívali. Zpěváci zpívali tuto skladbu, během ní byly zhášeny svíce a louče. Prostě mělo to velice hluboký liturgický smysl. A ta skladba se předávala ze zpěváka na zpěváka, včetně všech ozdob a niancí interpretačních a neexistovala tedy v zápise a byla střežena pečlivě. Ale jak to ve skutečnosti bylo s tím zákazem, to se nám asi už nikdy nepodaří objevit. Leda hudební historikové by mohli někde najít nějaký zapomenutý pramen. Ale my jsme i do programu zařadili úryvek z hudebního cestopisu Charlese Berneyho, který o tom píše v 70. letech 18. století a i on ten opis měl a píše tam krásný příběh o tom, jak si císař vyžádal na papeži opis této skladby. Ta mu přišla do Vídně, on ji tedy nechal svými zpěváky v kapli zaspívat a byl tak zklamán, co slyšel, až se vlastně rozčiloval do Říma zpátky, že to nemůže být ta skladba, o které se vyprávějí takové legendy. A co mu to poslali z toho Říma? A papež zase byl rozezlen, co to jeho kapelník teda do té Vídně poslal, že to je skandál. A dokonce s ním přerušil kontakt a kapelník musel vysvětlovat, že to opravdu kouzlo té skladby spočívá v těch nezapsatelných interpretačních niancích a že by musel do té Vídně poslat ty zpěváky samotné. No a k tomu potom nedošlo, protože Turek vtrhl do k Vídni a císař musel utéci a pak tomu vůbec nedošlo. Že je dlouhý, zajímavý příběh,
1: mě
2: legendární.
1: Mně přišel právě velmi symptomatický i k letním slavnostem staré hudby. V tom slova smyslu, té rekonstrukce toho, co tedy tehdy bylo slyšet, co tehdy bylo interpretováno a jak, co nám zůstalo. Tak když byste měla říct, jak se vlastně sbírají a dělají ty jednotlivé koncerty. My na dnes třeba můžeme pozvat na zámek Troja, kde se vydáme s Orfevem do podsvětí, ale vlastně opravdu fascinuje, jak oživovat barokní a renesanční hudbu, z níž tedy třeba ty interpretační finesy prostě neznáme, nebo si je můžeme jenom nějak domýšlet a tak dále.
2: V tomhle my jako pořadatelé čerpáme z obrovské práce hudebních historiků, muzikologů a interpretů samotných, kteří pokud chtějí tento repertoár hrát, zpívat, tak musí jít do pramenů a musí se pokusit přiblížit tomu té historické provozovací praxi co nejblíže. My si ale samozřejmě a všichni, kdo do toho zabrousí, musíme uvědomovat, že to skutečné původní se nám už nikdy zrekonstruovat nepodaří. Prostě uplynulo času spousta, nahrávky nemáme, takže vždycky tam bude nějaký prostor na otazníky a neznámo.
1: Mm-hmm. Tak dobře, a teď jaké struny se rozezní dnes v zámku Troja a s Orfem?
2: Na to já se moc těším, protože Nicolas Achten, belgický umělecký vedoucí belgického souboru z Kerci Muzikály, chce vlastně a dělá
1: sám
2: to...
1: Sám sebe nazývá novodobým Orfem, ano, jsem slyšela.
2: Ano, a vůbec to není přehnané, protože on vlastně zpřítomňuje, oživuje jednu z jako aspektů dobové provozovací praxe, a to tu, že zpěvák se doprovázel sám na drnkací hudební nástroj. Toho je Nicolas Achten schopen, je to baritonista a zároveň hráč na teorbu, arciloutnu, kolašone a další řadu drnkacích nástrojů, takže on už je v Praze samozřejmě připraven, připravuje se na večerní koncert a má s sebou bohatý instrumentář, který si dnešní večerní posluchači budou moci vychutnat na zámku v Troji.
1: A my si teď vychutnáme první skladbu, kterou pro nás Josefína Matyášová, výkonná ředitelka festivalu Letní slavnosti staré hudby, historička a houslistka, vybrala. A to je tedy, jak bych to tak, jsem si laicky přeložila, Svita bláznivého zamilovaného od Johna Eklese. Tak jestli nám to víc můžete přiblížit, prosím.
2: To je skladba, kterou já mám osobně moc ráda a pokoušela jsem se ji i sama hrát jako amatérská houslistka. A přišla jsem na to, že to vůbec není nic jednoduchého, ale je to zároveň vzpomínka na loňský ročník, na který jsme pozvali vynikajícího francouzského houslistu Théotima Langlois de Swarteho. A on tuto skladbu nahrál s Thomasem Danfordem a je to pro mě doklad toho, jak v jednoduchosti je krása.

0: Mad Lover Speed. Tak tuhle skladbu pro nás vybrala Josefína Matyášová, výkonná ředitelka festivalu letní slavnosti staré hudby. Právě o této unikátní události mluvíme od 16. července do 5. srpna. Máte možnost slyšet 7 koncertů na různých velkolepých historických místech. A když vy jste, Josefíno, vybrala tuhle skladbu i tak trochu jako odkaz k loňskému ročníku, tak mě zajímá, jak vlastně vybíráte ta témata, protože letos jsme říkali mýty a legendy, loni to tedy byly rodinné vazby. Jak vás to napadá?
1: My máme přemýšlet? Dlouhý seznam. To nikdy nestihneme vůbec zrealizovat.
0: Už máte do roku 2050.
1: No i dál. To vlastně vzniká úplně samo, úplně přirozeně, že při přemýšlení o těch konkrétních jednotlivých ročnících nás napadají další odkazy a další rozšíření. A uvedu příklad, dělali jsme ročník věnovaný přírodě, to není tak dlouho, a přitom jsme potkávali spoustu nápadů na programy nebo soubory, které jsme si prohlíželi a o kterých jsme uvažovali, tak třeba mají na repertoáru skladby, které nám evokovaly další a další rozšíření toho tématu, jak jsme si říkali, tak k tomu se musíme někdy vrátit. Takže máme v tom krátkodobém plánu ročník věnovaný živlům, protože to právě vyplynulo z toho přírodního ročníku. Věnovali jsme se šlechtě, prostě nejvyšším aristokratickým vrstvám společnosti, dokonce několikrát už v našich dramaturgických tématech z toho vyplynulo, že se k tomu musíme vrátit a budeme se taky věnovat vlastně majestátu a tomu, jak hudba tento majestát ozvláštňovala, podtrhovala, jak byla důležitá jako prvek sebeprezentace urozeného člověka v uplynulých staletích. No a takhle bych mohla pokračovat. Takže vlastně jedno téma přináší další a je to prostě doklad jenom toho, jak je to hudební dědictví bohaté a dá se v něm neustále bádat, hrabat, čerpat a nacházet.
0: A nacházet. Ale to souvisí i s mojí další otázkou, jak vlastně uvažujete o tom sestavování programu nejen tedy tematicky, to jste by teď osvětlila, jak to vzniká organicky, ale protože kritici, ale i laická veřejnost velmi oceňuje vlastně tu pestrost a novost, že přinášíte tu uměleckou produkci, která u nás dosud nezazněla, tak mě zajímá to bádání, přemýšlení a vlastně kolikrát máte tady novodobé premiéry.
1: Ano, to máme štěstí, že máme jako uměleckou vedoucí a hlavní dramaturgyni letní slavností staré hudby její zakladatelku Janu Semerádovou,
0: která má... To jsme přivítali ve vizice loni.
1: Ano, která má veliký rozhled a je to nejenom práce jí a nejen Markéty Kahoferové, naší dramaturgyně, ale také máme štěstí, že tu máme řadu českých a nejen českých muzikologů, na které se můžeme obrátit s dotazy, připomínkami, prosbou o pomoc, aby nám jako nestudovaným vědcům, tedy vůbec nevědcům, prostě pořadatelům, aby poradili, jestli ten směr, který nás láká, jestli je to správně nebo není správně. Takže je to vždycky spolupráce. My si to vlastně stěžujeme tím, že si u umělců často objednáváme program na míru. Někdy je to velice zdlouhavé, těžké toho umělce přesvědčit.
0: Také na několikrát roky čekáte, že?
1: To také. Ale vlastně to jim nabízet, nebo nutit je, aby objevili i oni sami pro sebe něco nového, může narazit na prostě i nedostatek času nebo malou ochotu se učit něco nového. Takže už jsme několikrát byli v téhle pozici, kdy to chtělo toho umělce teda přesvědčit o tom, že je to dobrý nápad a v drtivé většině případů se ukázalo, že byl nakonec rád a že sám byl vlastně
0: vděčen. Jsem rád, že jste mě přinutili objevit něco nového.
1: Přesně tak.
0: No a zároveň, jak složité ohledně skladeb je, a to asi zase odkážete k muzikologům, historikům a samotným muzikantům, ale objevit skladby, které třeba 2 nebo 3 století nikdo neslyšel, protože to je přímo poslání letních slavností staré hudby.
1: To ano a v tom prostě ten repertoár je tak bohatý a tak neobjevený, že tam je to bez břehů. Prostě pořád můžeme objevovat nové věci, pořád jsou v archivech schované. skladby, které neznáme, takže tam letní slavnosti staré hudby můžou existovat ještě mnoho ročníků a pořád budou přinášet nové premiéry.
0: A zároveň si říkám, že posluchačstvo asi taky rádo slyší nějaké osvědčené kusy, tak jak to jako ladíte.
1: Je to vždycky kompromis. Právě třeba zahajovací koncert, to je doklad toho kompromisu, kdy jsme zařadili i skladby, které jsou šlágry. A vím o posluchačích, kteří přišli kvůli tomu šlágru, protože ho mají naposlouchaný z 10-20 různých nahrávek a chtějí si ho poslechnout naživo. A těším se, až je potkám, ti, o kterých vím, a poslechnu si jejich názor na to, jak byli spokojeni s tím živým provedením. No a zároveň na tom programu byly skladby, které měl posluchač možnost slyšet úplně poprvé. Takže je to kompromis.
0: A ohledně těch opravdu objevů, tak kdybyste měl něco vypíchnout za ten letošní ročník?
1: Odkázala bych asi v první řadě na program, který se jmenuje Metamorfózy, který se bude konat na zámku Troja 27. července. A to je vlastně záležitost, která opravdu celá, úplně od začátku až do konce vznikla pro nás. A také se k ní pojí příběh spjatý s letními slavnostmi, protože na počátku tohoto projektu bylo setkání Vojtěcha Semeráda s Kyou Tabasianem, hráčem na setár, v roce 2018 právě na jednom z koncertů letních slavností staré hudby. Tam se potkali a zahájili uměleckou spolupráci a ta už přinesla celou řadu krásných projektů a také ocenění a nahrávku a pokračuje dál. A ten náš koncert Metamorfózy bude vlastně dalším příkladem této spolupráce a tam zazní hudba od perských melodií, arabských písní z 10. století přes gregoriánský chorál, přes barokní variace až k hudbě 20. století. Takže to bude opravdu most mezi východem a západem z 10. až do 20. století a tam bude těch premiér většina.
0: Takže to jsou ovidové proměny, které vlastně propojují evropskou hudbu s hudbou Blízkého východu. Zazní tam, vy jste mluvila setár, že? Ale taky jsem zaznamenala, že zazní třeba nástroj oud či cink. Co to je? Protože i to je vlastně specifikum letních slavností staré hudby, že najednou jako vidíme nástroje, které asi běžně nevídáme.
1: Je to tak, ale třeba setár už na letních slavnostech byl a právě v rukou pravděpodobně nejlepšího současného interpreta na této nástroj už zmiňovaného Kyi Tabasiana, který tu byl s Euskal Barok Ensemble před lety, ale to přijede znovu. To je úplně jednoduchý nástroj s třemi strunami. Od toho vlastně je i odvozený jeho název, to znamená tři struny, setár. A kromě setáru zmiňovaný cink, tak to je dechový nástroj, navzdory svému názvu,
0: s lahodným... tedy překvapilo teď.
1: Ano, s lahodným, to je korneto v italštině, angličtině. A to je nástroj, kterému se přisuzuje velká podobnost a blízkost s lidským hlasem. Tak posluchači mohou posoudit.
0: A co ten oud?
1: A ten oud, to je vlastně předchůdce loutny. To je arabský nástroj al-oud, neboli oud. A z něj se vyvinula loutna. Vlastně tento nástroj se přestěhoval do Evropy a potom vlastně vznikla celá řada různých druhů těchto nástrojů drnkacích. Několik z nich na ně se bude hrát dnes večer.
0: Dnes večer tady na zámku Troja. Možná, jestli také ještě víc přiblížíte ten dnešní koncert?
1: Bude to orfeánský večer a v tomhle případě jsme Nikolasi Achtenovi do programu moc nemluvili, protože to dávalo smysl pro nás úplně ideálně od začátku až do konce. On si vybral ukázky z prvních italských raně barokních oper, které vůbec vznikaly, a je jim společné, že všechny měly to orfeánské téma. Takže zřejmě to bylo velice populární mýtus v té době. Takže bude Monteverdi, Perry, Caccini a ukázky z toho nesmrtelného mytologického příběhu o lásce mezi Orfem a Euridikou, která tedy doputuje až do podsvětí.
0: My si ale teď zahrajeme skladbu v provedení jiného souboru, který je možné vidět na letních slavnostech staré hudby a slyšet především. A vy tomu říkáte blíže neurčený barokní objekt.
1: Čili... Tak tomu říkají hudebníci.
0: Aha, dobře. Obny.
1: Ano, to je objeto barocco no identificado.
0: A uslyšíme Vivaldiho La Stravaganza, tak proč jste vybrala tu?
1: Tak to je zase houslismus můj, to jsem chtěla vybrat, aby jsme si užili temperamentní, ohnivý nástroj v rukou Miriam Ontani, interpretky, která právě bude protagonistkou toho našeho pátečního koncertu. Přijede s tímto druhém repertoáru, čili s italskou vrcholně barokní houslovou literaturou a opravdu v něm předvede svoje mimořádné hráčské schopnosti.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltava, vizitku. Dnes naše pozvání přijala Josefína Matyášová, výkonná ředitelka festivalu letní slavnosti staré hudby. A mluvíme o programu letošního 27. ročníku, kdy od 16. července do 5. srpna máte možnost slyšet unikátní provedení, unikátní interprety na různých místech. A to mě také zajímá, jak vlastně vybíráte právě ty lokace, protože festival se odehrává v mimořádných historických prostorách. Nakolik vlastně vybíráte to místo podle hudby a nakolik vlastně třeba se děje i to, že víte, že se bude ten který koncert odehrávat na zámku Troja, tak se tomu přizpůsobí ten repertoár?
1: Je to kombinace všech různých faktorů, ale víme, že posluchači zrovna tenhle aspekt u nás rádi vyhledávají, čili že nejdou jenom za hudbou, ale i za komplexním zážitkem, který se s tím sálem neodmyslitelně pojí, takže mnohdy jdou, prostě chtějí aspoň jednou do Troji nebo aspoň jednou do Lobkovického paláce a to, jakou hudbu

0: našich možností, vlastností toho programu a toho, abychom dokázali odhadnout, kde se našim posluchačům bude líbit.
1: Mm-hmm. To mě zaujalo třeba, že pozítří se Strahovský klášter promění vlastně v palubu bajné lodi Argo, takže se vypravíme na výpravu s Argonauty, respektive s německým souborem Itze Firelli. Také vás poprosím, jestli na ten koncert pozvete.
0: Z toho koncertu mám takovou malou soukromou radost z toho důvodu, že ten ansámbl je velice mladý, ale to není ten důvod. Jeho zakladatelkou je Luise Kattenhusen, která tu v Praze byla úplně poprvé jako účastnice kurzu Akademie Versailles, které kolegium Marianum pořádá jako doprovodnou akci letních slaností staré hudby. Takže to byla jako studentka, jako hráčka, která se chce něco nového naučit o francouzské barokní hudbě. A tehdy jsme si ji všimli a sledovali jsme ji od té doby, až došlo tedy do letošního roku a do chvíle, kdy jsme jeden z jejich programů přizpůsobili ve spolupráci s ní našemu letošnímu tématu. A protlo se to krásně, protože do mytologie patří i tenhle mnohovrstevnatý příběh o Jasonovi a Méde a té
1: a
0: slavné a zradě. Ale v tom je vlastně ten příběh zajímavý, jak upozorňuje na to, že člověk musí nést následky svých rozhodnutí a mnohdy špatných a ne vždycky to dobře dopadne, protože prostě člověk se rozhoduje a je v tom zranitelný a může se jí rozhodnout špatně. A pak hold prostě se ten příběh odvíjí v závislosti na těch rozhodnutích a je to mnohdy drsné ten život. Takže jsem ráda, že tenhle příběh bude zařazen do letošního programu a bude to v letním refektáři. Tam je mimořádná atmosféra, krásně malovaný strop, dobře to tam zní. To je vlastně i to, co bereme v potaz při vybírání konkrétních sálů, jak ta hudba tam bude akusticky znít. Prostě víme, že někde je příliš velký dozvuk a třeba virtuózní hraní by tam nevyznělo tak, jak by mělo a chudák umělec by prostě přišel o ten efekt svého vkladu do toho koncertu, že třeba i tohle hraje roli.
1: Když mluvíte právě o té akustice, o tom, co ten který sál může dát či vzít z toho zážitku, tak máte pocit, že samotný prostor třeba může i změnit způsob, jakým posluchač koncert prožije? Když
0: říkáte, rozhodně.
1: Že oni právě jdou třeba za tím, že chtějí do Lobkovicova paláce.
0: Rozhodně ano. Samozřejmě hraje roli všecko, od teploty, vlhkosti.
1: No tohle je pro nástroje asi taky, že?
0: Ano, ale prostě už jenom ten jednoduchý fakt, jak se tam posluchač cítí, jestli mu je teplo nebo zima. to je sice banální, ale důležité. V těch historických sálech prostě klimatizace není. Takže v tomhle ohledu nabízíme opravdu autentické zážitky.
1: No a vy také jako houslistka jste tady teď možná nechtěla úplně jako zase na ty housle, ale kostel svatých Šimona a Judy, tak to bude 24. července a tam právě budou v hlavní roli housle, je to tak?
0: Ano, je to tak.
1: Takže? Řekněte prosím jenom ještě víc k tomu koncertu.
0: Na to se těším proto, protože prostě ty housle slyším ráda a ráda slyším různé interpretační přístupy a už zmiňovaná Miriam Ontana je velice mladou hráčkou.
1: A to máme ten obny vlastně tam.
0: To je to obny, ano. To je to obcheto barokono identificado. Soubor, který tady v Praze ještě nikdy nehrál. Jo, to je vlastně zajímavý, že drtivá většina z letošních umělců se představí v Praze úplně poprvé. Tak je tomu i v případě těchto Španělů. No a na programu bude i řada legend, jako je Arcangelo Corelli a jeho La Folia, nebo Giuseppe Tartini a jeho sonáta Ďáblu v Trilek, která je opředena tím známým příběhem o tom, že se Tartinimu o této sonátě vlastně zdálo, respektive se mu zdálo o setkání s Ďáblem. A jeho jako umělce zajímalo, jaký je ďábel umělec. A tak mu půjčil své housle a nechal ho hrát a byl naprosto ohromen tím, co všecko ďábel na ty housle dokáže zahrát. V tu chvíli se Tartini probudil a chopil se brku, aby zapsal rychle to, co slyšel ve snu. Ale podle svědectví dobových, tedy nebyl spokojen s tím, co zapsal. V tom snu to bylo v Ďáblově podání mnohem lepší. A

0: a Tartini říkal o svém díle, o této sonátě Ďáblův trilek, že se tomu podobá, ale zdaleka se tomu nevyrovnává tomu, co Ďábel zahrál.
1: Čili krásná legenda v duchu přesně toho tématu, kterým jsou letošní slavnosti staré hudby zastřešeny. No a samotné vyvrcholení, tedy 5. srpna celého festivalu, bude rovněž v kostelu svatých Šimona a Judy. A jak jsem si přečetla, tak tomu tady budou přihlížet sami olympští bohové.
0: Jich tam bude celá řada, ale nebudou to jenom olympští bohové, ale dáme tam prostor i hudbě Andreho Persla a vlastně anglické mytologii, bude tam král Artuš, bude tam z té antické mytologie Herkules a jeho vztah ke královně Omfale, bude tam bůh spánku Somnus a celá řada dalších postav, kterých se zhostí a které stvární německý basbaritonista Andreas Wolf. O něj jsme se pokoušeli už řadu let. Jednou už to bylo skoro a nedopadlo to s důvodu nabitého kalendáře Andreasova, ale letos přijede a já se na tom moc těším, protože zaspívá i moji zamilovanou árii Georga Friedricha Händla Leave Me Loathsome Light a to doufám, že bude další ukázka.
1: No tak si ji rovnou pustíme, protože to je další skladba, kterou pro nás vybrala Josefína Matyášová, výkonná ředitelka festivalu letní slavnosti staré hudby a věříme, že se povede ta správná ukázka.

0: Leave Me Loathsome Light, tak tuhle skladbu můžete slyšet také na slavnostech, letních slavnostech staré hudby, to konkrétně na koncertě 5. srpna v kostele svatých Šimona a Judy, a to v provedení ovšem Andrease Wolfa. A Josefína Matejášová, výkonná ředitelka festivalu, je dnes s námi. Představili jsme si řadu koncertů, ale ještě jsme nezmínili Fantazii 30. července v Lobkovicově paláci.
1: Tak Fantazi bude věnovaná Violeda Gamba, nástroji, který mnoho posluchačů má se starou hudbou přímo bytostně spjato, a pořád je to nástroj, který lahodí mnoha posluchačům svým zvukem, který má širokou škálu od šepotů a jemných zvuků až do jako až agresivních, nepříjemných, prostě nepříjemných, když je to žádáno samozřejmě, výrazných zvuků plných vášně. A my uslyšíme na tomto koncertě sopránovou violu da gambu, tenorovou a basovou. Zahrají na ně členové Vittorio Gelmi Viol Quartet, což je uskupení, které dal dohromady právě Vittorio Gelmi. To je interpret, který už se na letních slavnostech staré hudby představil jako solista v duu a teď přijede s tímto kvartetem. No a vypravíme se do Anglie za autory neznámými. Tam je na programu, opravdu jich potkáme spoustu jmen, která jsou velice málo známá, a připomeneme si období, kdy právě například v anglické společnosti 16. počátku 17. století patřilo k běžným zábavám a aktivitám například v salonech nebo v komnatách nebo v pokojích urozenější společnosti nebo bohatší společnosti vzít do ruky nástroje a sesednout se kolem partitur a zahrát si pro radost. A právě v tomto repertoáru jsme našli společně s Vittoriem celou řadu mytologických příběhů, například nymfy, Dafne, tam je hned několikrát, a dalších mytologických příběhů. Takže to dávalo smysl najednou i s naším tématem a jsem ráda, že
0: tak
1: jsme to zařadili.
0: Tak to je krásné, jak se to právě přemostí do současnosti, ale právě to je zajímavé, že, nebo mě zajímá, když mluvíme o tom, že to je 27. ročník festivalu. Tak stará hudba přece jenom bývá někdy vnímána jako záležitost pro úzký okruh znalců. Jak se to třeba proměnilo a vlastně asi i díky festivalu?
1: Letní slavnosti staré hudby mají za ty roky opravdu vybudovanou posluchačskou základnu a jsou to posluchači, kteří už jsou vzdělaní, a to nejenom díky koncertům letních slavností jako Legia Mariana, ale jsou to lidé, kteří chodí na veškerou nabídku starohudební minimálně tady v Praze, ale často jezdí do regionů, prostě jsou velice dobře informováni, i do zahraničí jezdí. Někdy jsem až zahanbena, když poslouchám reflexe od našich posluchačů, jak dobře se v té současné nabídce orientují a jak kolik toho stíhají objíždět, a já jim jenom závidím, že nejezdím s nimi. Takže v tomhle je i opravdu úžasná zpětná vazba od našich posluchačů, kteří nám mnohdy i řeknou, a tohle jsem slyšel tamhle v podání někoho jiného, a to byste se taky měli poslechnout. Takže i naše publikum nás vzdělává, zaplať pánbu. A nechá si taky od nás poodhalit další oblasti, které třeba nezná.
0: No a to zároveň je ta pevná fanouškovská základna, řekněme, kterou jste si vybudovali za těch skoro 30 let. Ale zároveň předpokládám, že stojíte i o nové posluchače. Tak čím může třeba stará hudba oslovit člověka, který přijde úplně poprvé, aby se nevyděsil?
1: To je zajímavá otázka. My o tom často uvažujeme, jakou funkci tahle hudba vlastně má v dnešní době. Důležité je říci, že naše pozice jsou určitě spíš konzervativní. My se chceme v rámci našich koncertů vracet k té poučené interpretaci, k tomu, jak to tehdy asi nejvíc, nejpravděpodobněji mohlo znít. To jsou naše pozice, takže nikdy, pokud tedy se nesmění celá koncepce téhle akce, nebudeme chtít nacházet některé jako progresivní spojení se současnou hudbou, jak se to často děje, třeba nejenom u nás, ale v zahraničí. my zůstaneme spíš na té naší straně barikády, protože věříme tomu, že tam pořád je co objevovat a není třeba nutně aktualizovat vždy. Ale co přináší tudíž ta stará, stará hudba, napsaná před mnoha staletími dnešní době, no možná je to kliše, a, nebo to tak bude znít, ale tam je určitý klid a řád a struktura a je to přehledné. Pokud samozřejmě je hrozně moc zjednodušuju a zobecňuju. Ten repertoár je obrovsky široký a nedá se to říct o každé skladbě, ale pro mě to tak funguje, že posluchač, který chce spočinout, zaposlouchat se, zastavit se a tak právě a zrelaxovat a dozvědět se něco nového i tak právě tyhle věci může stará hudba nabídnout v dnešní době a myslím, že to je velký přínos a že to potřebujeme všichni.
0: Když jste mluvila o tom, co máte za poslání vlastně festivalu, tedy tu poučnou interpretaci, tak mě zase zaujalo, když jsme právě loni mluvili s dramaturgyní festivalu, flétnistkou a uměleckou vedoucí kolegy Marianum Janou Semenádovou, tak vlastně pro uchování té tradice staré hudby je pozoruhodné, že v období klasicismu a v 19. století se skoro neprovozovala, takže vlastně potom ta resuscitace baroka a renesance v hudbě byla asi dvojnásob náročná.
1: Ano, a vlastně i ten pojem stará hudba, jak ho vlastně vnímat, kde to končí, kde to začíná, nikdy to nebudeme moct ohraničit. Vlastně už ta hudba ze včerejška je vlastně stará, protože ta současná je ta dnešní. Takže s tím pojmem jde taky pracovat volněji. My ho vnímáme v tom klasickém slova smyslu, tedy jako hudbu středověku, renesance, baroka, dejme tomu klasicismu, raného romantismu a dál už se nevydáváme, ale to se v čase prostě neustále mění.
0: Vy jste ale také mluvila o tom, že je tu doprovodný program, tak můžete přiblížit jaký?
1: Moc ráda. My v rámci našeho letního festivalu pořádáme workshop s už zmiňovanou Luise Kattenhusen, která hraje na cink a na zobcové flétny, takže právě pro, zejména pro ten cink jsme chtěli nabídnout jí možnost, aby tu s místními hráči pracovala alespoň část dne, ale jinak hlavní doprovodnou akcí letních slavností už 10 let je Akademie Versailles, což je mezinárodní interpretační masterclass zaměřený na francouzskou barokní hudbu. To je svět sám pro sebe, tenhle repertoár, a musí se k němu přistupovat specificky, tak jak Francie je specifická ve všem, tak je tomu i v případě její barokní hudby. Takže to je kurz, na kterém mohou zájemci z celého světa studovat francouzské baroko s vybranými lektory. Letos to bude Chantal Santon-Jeffrey, pěvkyně, Benoît Dratwicky, umělecký vedoucí Centra pro barokní hudbu ve Versailles, který je specialista na výslovnost a deklamaci francouzštiny, a orchestr povede již zmiňovaný interpret letošních letních slavností staré hudby Vittorio Gelmi.
0: A mě by právě zajímala ta mezinárodní stopa a spolupráce, jak vy jako výkonná ředitelka tady letních slavností staré hudby v České republice třeba pozorujete obdobné festivaly v zahraničí a to, jakým způsobem tam třeba pečují o tradici staré hudby, nebo když jste mluvila třeba i o nějaké progresivnější lince, tak kde si říkáte, aha, tak tohle jsem viděla, tak tohle u nás ne?
1: Je zajímavé to srovnávat. Jsou samozřejmě naši kolegové pořadatelé z nejen evropských zemí, kteří cílí na jiné publikum, než jsme my, takže právě volí často velice progresivní styly, snaží se vsazovat tu hudbu do prostředí, které, já nevím, do hospody nebo do přírody. Opravdu jako jsou velice kreativní v tomhle, nebo
0: nás nějaká krčma to zase jako docela to, ke staré hudbě sedí, ne?
1: I to, jako to už pak, to už je docela dobový. Ale nebo vlastně spojují starou hudbu s moderními styly, s rapem, beatboxem a tak dále. Takže určitě tyhle trendy sledujeme a já bych byla určitě pyšná na to, co máme tady v České republice, protože starohudební scéna celkově je opravdu na velice, velice vysoké úrovni. ale v mnohem zase za, když to zjednoduším, světem nebo Evropou, pokulháváme a máme pořád co dohánět, takže je to takový dvousečný postoj.
0: Ten letošní ročník vzal pod křídla také, jak jsme říkali v úvodu, bájný Fénix. A já si říkám, že vy jste ředitelkou od roku 2018, ale ten festival má opravdu obrovskou tradici, zároveň je léto plné festivalů. Tak si říkám, nakolik toho Fénixe potřebujete, nakolik je to po každé jaksi vstávání z popela, anebo že už máte vlastně tu tradici, že jaksi nemáte konkurenci v rámci toho festivaly nabitého léta.
1: Samozřejmě máme konkurenci a musíme se sakra snažit, aby jsme obstáli v té bohaté konkurenci. My jsme u toho Fénixe sledovali spíš jiné významy, než nutně to vstávání z popela, ale spíš tu nadějeplnost, která v tom vstávání je a v tom, že člověk by se měl neustále snažit právě překonat to, co se mu v životě děje a vznést se k obloze. Jinak ten motiv přináší celou řadu těch vrstev. Je to vlastně kouzelné stvoření, které léčí. Které přináší tu naději, spojuje lidi, spojuje národy, spojuje světy. A to je pro nás jako hlavní význam ptáka Fénixe na grafice letní slavnosti staré hudby.
0: Mě ještě baví i ten váš osobní příběh, přiznám se, že vy jste výkonnou ředitelkou festivalu, kde jste ale začínala tak, že jste trhala lístky, jestli se nepletu.
1: Je to tak, to byla úplná náhoda. Moje předchůdkyně Monika Václová, která je sbormistryní ve sboru, ve kterém zpívám, tak mě už někdy v roce asi 2013 pozvala, že potřebují pomoc v produkčním týmu a tak jsem opravdu začínala jako trhačka vstupenek nebo prostě v produkci. Ale to nebyla moje tehdy první zkušenost s letními slavnostmi, protože úplně poprvé jsem na nich byla díky svým rodičům, kteří mě vytáhli na koncert a pro mě to bylo zjevení. A to jsem opravdu netušila, že za pár let se budu moct na takové úžasné akci podílet, takže to se stalo.
0: A vést tým. A nakonec.
1: Snažit
0: to už je zase úplně jiná pozice.
1: No a postupně se ty moje aktivity pro festival nabalovaly a přibývaly k ním další a další, až se tedy stalo, že v roce 2018 bylo potřeba provést výměnu na té pozici ředitelky, tak jsem velice vděčná a beru to jako závazek, že to bylo svěřeno mně a velice si toho vážím.
0: No a když jsem měla ten iniciační zážitek, že vás rodiče vzali na koncert staré hudby, tak mi se říkali, že jste studovala práva, historii, zároveň jste ale měla k nástrojům nebo k hudbě vždycky blízko. Tak čím jste propadla právě jako té staré hudbě?
1: Tam byla důležitá role opravdu mé rodiny, v níž ta muzika zněla. Moje sestra je čelistka, profesionální, starší sestra, takže ta šla tím směrem a tudíž já jsem tak nějak se vezla trochu na té vlně a mohla jsem to využít. Důležitý bylo, že mě rodiče vzali do Valtic na Mezinárodní letní školu staré hudby. To je prostě akce, která formovala spoustu lidí a mě taky. Takže mě vlastně otevřela brány do toho světa, který mě učaroval.
0: A zároveň tedy taky jako hrajete a zpíváte a to jsem si všimla projektu hudbou k sobě, je to tak, tak jenom jak se dostáváte, nebo co člověk právě prostřednictvím hudby může objevit sám o sobě?
1: Úplně všecko. To by bylo na celou další vizitku, ale možná s nějakým hostem. Já přímo zmíním jeho jméno, já vlastně v projektu Hudbou k sobě jsem díky Ondrovi Tichému, který má v téhle oblasti prostě obrovský dar a já můžu být jedině vděčná, že mě přizval také se na tom podílet. To je projekt, který je určený pro všechny různé generace, ale zejména pro děti a nutí nás se zaposlouchat, zastavit a vnímat a já na to mám ráda to, že vlastně to dokládá můj vlastní přístup k muzice, že účastník té hudby, ať už je to posluchač nebo interpret, nemůže jen tak sedět a nechat se tou hudbou bavit nebo nechat jí na sebe působit pasivně. Hmm. Ale je potřeba se na té židličce jako natáhnout směrem k té muzice.
0: A být aktivní.
1: Otevřít se jí, vnímat jí. A to je pro mě to, ten smysl, jak se vlastně k té muzice má přistupovat.
0: Tak to je Hudbou k sobě, cyklus workshopu České filharmonie. A tam je také Josefína Matyášová, ale dnes jsme mluvili s ní především o letních slavnostech staré hudby, jichž je výkonnou ředitelkou. A na závěr jste pro nás vybrala modlitbu pro Martu. Tak jenom prosím, jestli můžete říct, proč tahle hudební poenta?
1: Tak, ta poenta bude samozřejmě aktuálnější za měsíc, ale já tu píseň miluju pro její význam a pro to, jak vlastně může hudba, jaký nevyslovený význam může hudba mít. A není také bez smyslu to, že vlastně zněla právě na vlnách Českého rozhlasu jen pár dní po svém natočení a po srpnové okupaci. Takže
0: díky. Josefína Matyášová, nashledanou.
1: Nashledanou, děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí.

0: Je 11 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách by dnes měla projednat vláda. Pročítá s tím novela školského zákona. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy by se měl zákaz týkat mateřských škol, prvního a druhého stupně základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií. Zařízení by se nesměla až na výjimky používat během výuky ani o přestávkách. Ode dneška neplatí v Česku cenové stropy na naftu a benzín. Poprvé od dubna tak neurčuje ceny pohonných hmot stát, ale znovu jen trh. Ministerstvo financí už regulaci neprodloužilo, dál ale bude ceny a marže monitorovat. Unie nezávislých petrolejářů očekává, že paliva zdraží. Americké vzdušné síly 9. noc po sobě útočily na Írán. Informuje o tom oblastní velitelství amerických sil CENTCOM na síti X i íránská média. Írán hlásí útoky na město Tabriz na severozápadě země. Výbuchy jsou podle tamní agentury MER slyšet také jihovýchodně ve městech Čahbáhár a Konarak a na dalších místech. Útoky mají podle Američanů dál oslabovat íránské vojenské kapacity využívané k útokům na obchodní lodě proplouvající Hormuzským průlivem. Přesně před 57 lety vstoupil první člověk na povrch měsíce. Americký astronaut Neil Armstrong se na něj během letu Apollo 11 spustil v lunárním modulu spolu se svým kolegou Edwinem Aldrinem. Oba astronauti strávili na měsíci přes 2 hodiny. Během toho měli za úkol provést několik vědeckých experimentů. Nazbírali například přes 20 kilogramů měsíčních hornin nebo měřili složení slunečního větru. Dosažení měsíce mělo význam i v politické rovině. Američané tím získali navrch před Sověty v takzvaném vesmírném závodění během studené války. A počasí. Bude většinou polojasno, v severní polovině území postupně oblačno a ojediněle na severu místy přehánky. Večer budou oblačnost a srážky ubývat, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy kolem 24 a maxima na horách kolem 13 stupňů Celsia. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.
2: Ahoj. Zajedeme dnes na ty trosky?
3: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
2: Že bych vyrazil za váma?
3: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš touhu nebo pianistu. A večer budou démanty noci.
4: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
5: www.lfs.cz.
4: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Polední Vltava.
1: Letos v červnu vydala trojnásobná držitelka Grammy, zpěvačka Cecil McLaurin-Salvant, nové album With Every Breath I Take, s každým mým nádechem. A David Brada už se nadechuje, aby nám zmíněný nosič v této půlhodině postupně představil. Dobrý den vám přeje také Lenka Novotná.
2: Dobré dopoledne, Lenko, tobě i posluchačům.
1: Davide, čím se tato nová nahrávka mladé, ale přesto už velmi slavné a respektované zpěvačky liší od jejího předchozího repertoáru?
2: Tahle deska je pro Cecil a myslím, že pro celou její kariéru hodně přelomová, protože poprvé ji na albu slyšíme v orchestrálním prostředí. Ona samozřejmě z orchestry už vystupovala, byly to slavné koncerty, ale tohle je první nahrávka se smyčci, s dechy a taky s velkým zvukem, který má místy blízko k filmovému stylu hudby. A my jsme doteď Cecil vnímali hlavně jako zpěvačku, která hrála v komornějších souborech, byť ať už to bylo trio, kvartet a nebo takové projekty, které už byly blízko třeba divadlu, jako Melusine nebo Ghost Song. Nicméně na téhle desce, která vyšla opravdu před pár týdny, With Every Breath I Take, je všeho víc. Je tady víc prostoru, je tady víc výrazu a i když ty skladby budou posluchači znát, Sophisticated Lady nebo Lush Life, tak to i tyhle vlastně jazzové šlágry nejsou jenom poklonou zpěvačkám, jako je Ella Fitzgerald nebo Sarah Vaughan, ale díky orchestru a díky těm aranžím tady Cecil úplně jinak pracuje s dynamikou a s barvou hrozně jako současným způsobem. Představte si to a za chvilku to uslyšíte, jako kdyby před váma někdo roztáhl obrovské zvukové lomeno filmové plátno, takže všechno je zvětšené. I když je to intimní, tak je to ale obrovský detail a někdy i to drama je zase hrozně veliké a silné. Takže podle mě tato nahrávka je jiná hlavně v tom měřítku.
1: Zkusíme, co to s námi udělá během následující písně a skladby, která nemá nic společného s pískem, přestože zvukově by to tak mohlo vypadat, ten název Sand.
2: Ano, je to tak, pojďme si ji poslechnout.
1: Ale je to Sand, pošlete sem klauny.
2: Sand in the Clown, obrovský samozřejmě šláger, který proslavil mnoho zpěvaček, mimo jiné právě třeba Ella Fitzgerald nebo Sarah Vaughan.
1: Takže Sand in the Clowns.

0: Tak zpívá zpěvačka jménem Cecil McLaurin-Salvant na novém albu With Every Breath I Take, které přinesl do polední Vltavy David Brada. Davide, podle jakého klíče si Cecil McLaurin-Salvant vybírala skladby na svoji novinku?
1: No, nebylo to podle basového klíče, jak říkal Jiří Šlitr kdysi. Ten klíč u ní je o dost jiný. Na první pohled, když se podíváte jenom na album, jako na obal a vidíte názvy těch skladeb, tak to si řeknete, no jasně, další prostě deska ve formátu jazzové standardy se smyčci, prostě repertoáru Duke Ellingtona, Billyho Strayhorna, Kurta Weila nebo Michela Legrána. Jenomže když začnete tu desku poslouchat, tak je úplně nepřeslechnutelné, že Cecil ten repertoár neskládal podle toho, co je pěkné, ale podle toho, jak silný vztah má k těm písním. My jsme spolu o tom mluvili v rozhovoru, který jsem s ní točil v loni na podzim, než těsně předtím, než vystupovala tady na festivalu Prague Sound, což byl vynikající koncert. A ten rozhovor jsme vysílali 13. listopadu a najdete ho na webu Vltavy, včetně hudby, takže si ho můžete kdykoliv pustit. Tehdy mi Cecil řekla, že skladby, které vybrala na tenhle nový projekt, vlastně provázejí celý život. A ona si ho, jsou to skladby, které si nosí v hlavě, je to takový její vnitřní soundtrack. A ještě jedno kritérium je pro ní důležité, protože ona vždycky přemýšlí o textech a postavách, které v těch skladbách vystupují. Pro ní jsou klíčové ty příběhy. Ona vlastně jako ty písničky neinterpretuje z nějakého odstupu, jakože já jsem zpěvačka písní a teď vám tady zaspívám slavnou píseň, ale v podstatě do nich vstupuje jako herečka, jako aktivní performerka.
0: Ona žije.
1: Žije těmi rolemi a vlastně ty role vypráví a tím pádem celá ta dramaturgie té desky je vlastně série různých situací, dramat a vyprávění příběhu o lásce, o iluzích, o kompromisu. Takže je to opravdu, jako když si koupíte knihu, akorát tahle je zpívaná a to nejenom anglicky, ale taky francouzsky, protože Cecil díky svým kořenům vládne fantasticky francouzštinou, takže třeba na té desce vedle amerických standardů je takové malé melodrama Michela Legrána ve skladbě Le Parapluie de Cherbourg a já se omlouvám za moji francouzštinu. Takže fantastická, velmi pestrá deska, která ale drží pohromadě, byť ten materiál je z různých částí světa, z různých scén, od kabaretu až vlastně po jazzové kluby a taky vlastně z různých časů.
0: A my se dostáváme v této jazzové půlhodině polední Vltavy k dalšímu kousku z tohoto alba. To bude co?
1: Teď budeme hrát skladbu, která se jmenuje Ever Since the One I Love's Been Gone, což je taková kratší věc. No a nakonec pak budeme hrát ještě jeden velký standard, ale k tomu se dostaneme.

0: Cecil McLaurin Salvant nám osvěžuje pondělní jazzové vltavské dopoledne. Já nemám slov, a tak rovnou předávám štafetu Davidu Bradovi.
1: No já děkuju, my jsme se tady shodli, že nám z té hudby chvíli mi běhá mráz po zádech. A
0: že to není klimatizací.
1: Je to tak, protože tohle je obrovsky silné spojení, kdy Cecil si ne náhodou zvolila pro doprovod na tuhle desku nizozemský orchestr, který se jmenuje Metropole Orkest a který je slavný svým jako velmi nadžánrovým přístupem k hudbě. Je to orchestr, který pravidelně hraje hudbu na pomezí jazzu, popu a filmové hudby, takže to není takový ten klasický symfoniák, který funguje jako polštář pod krásný hlas zpěvačky, ale o opravdu chytrý a velmi interaktivní ansámbl, který navíc umí dýchat jako jazzová kapela, což taky není u těch orchestrů jako úplné pravidlo, taky tím je Metropole Orkest výjimečný. No a další vrstva téhle desky je dirigent Jules Buckley, protože Jules Buckley je Brit, který se nebojí a nikdy se nebál současných aranží a je to hlava otevřená zase napříč jako v mnoha hudebními žánry. On už v roce 2004 založil, nebo spolu založil soubor, který se jmenuje Heritage Orchestra a vřele doporučuju, protože to se sice jmenuje Heritage Orchestra, tedy orchestr, který se odkazuje k nějakým hudebním odkazům, ale v podstatě s filmovou nebo se symfonickou hudbou to má velmi málo společného. Když si najdete cokoliv od Heritage Orchestra, budete velmi překvapení, co všechno orchestr může zahrát právě pod vedením Julesa Buckleyho. No a v některých těch písních to spojení Metropole Orchestru a Julesa Buckleyho jako dirigenta v kombinaci se Cecil, vlastně v chvíle my slyšíme hudbu, která v podstatě šeptá a máme tam chvílema jenom trio a její hlas a jindy naopak jako konec té skladby, která právě dozněla, je to prostě obrovský výbuch, jako velký výraz, velké reakce orchestru a myslím, že co je síla téhle desky, já už budu končit, je v tom, že všechny tři ty složky, to znamená velký orchestr, Cecil a její unikátní přístup a ten dirigent mají rovnocenou roli. Tady nikdo není víc nebo míň, ty věci jsou, ty tři složky se naprosto jako doplňují, skvěle pracují s dynamikou, s barvami, s tonalitou, takže to není šik obal pro hezkou zpěvačku s jako jazzovou, ale je to opravdu velmi chytrá hudba a je to velké setkání hlasu, orchestru a aranží.
0: A posluchač se pak o něco méně diví, že má tolik cen Grammy.
1: Je to tak. Mějte se krásně.

0: Svěží život, Lush Life, k vám svým nádherným hlasem vyslala 36-letá jazzová zpěvačka Cecil McLaurin Salvant, která ovšem studovala také klasický a barokní zpěv. A je to znát na albu With Every Breath I Take, které do první jazzové půlhodiny dalšího letního týdne přinesl David Brada. Před vystoupením Cecil na loňském festivalu Prague Sounds zpěvačka svolila k 15-minutovému rozhovoru a byla z toho takřka hodina. Její výsledek můžete najít na webu Vltavy s názvem Vem špičková jazzová zpěvačka Cecil McLaurin Salvant vystoupí na Prague Sounds. Hledejte rozhovor s Davidem Bradou.
1: Válka světů, 6 dnů kondora nebo čelisti.
2: Filmové léto v četbě na pokračování.
1: Celé prázdniny vždy v 18.30 na Vltavě.
2: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Sarah Vaughan a píseň Nice Work If You Can Get It nás přiblížila k 11:30. Do 11:30 ale ještě chvilka zbývá a tak můžeme lákat k poslechu.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11:00 do 14:00.
0: Kdo je to? Helena Bémová, která vyrůstala v Praze v umělecky založené rodině a která se musela vlastně dostat potom k filmové tématice. Po ukončení střední umělecké školy Václava Holera absolvovala dokumentární tvorbu na FAMU a k jejím dílům patří například Manželské etídy, filmy Marcela, Katka a další. Myslím, že moc už napovídat nebudu, jaké je její dnešní příjmení, se dozvíte za chvíli.

Španělské etidy, který začala natáčet v roce 1980, zná asi většina z nás. Film Marcela obdržel v roce 2007 cenu za nejlepší evropský dokument na festivalu v Seville a to zdaleka není jediné ocenění mnohaleté poctivé práce filmové režisérky, autorky časozběrných dokumentů Heleny Třeštíkové. Osudy s ní připravila Marina Feltlová, technická spolupráce Jitka Špálová. Začínáme.

Já jsem prožila svoje dětství v době, která je objektivně posuzovaná jako strašná. Ale jednak to dítě to tak nevnímá a ještě ke všemu, my jsme bydleli na Václavském náměstí. Náhodou rodiče po válce sehnali tam nějaký volný byt, do té doby bydleli odděleně a já už jsem tam se narodila a mně se prostě strašně líbilo Václavský náměstí. Líbily se mi strašně 1. máje, protože to byla vždycky ohromná akce, která už několik dní předem se tam vyvěšovaly různý obrazy a transparenty. Vím, že rodiče říkali, že úplně v začátcích, že tam chodili nějaký tajný prohlížet byty, který mají okna na Václaváka, že dokonce tam nějak se dívali do postýlky, kde jsem spala, to si teda nepamatuju. Ale když už jsem byla trošku větší, tak jsem to hrozně prožívala a opravdu se mi strašně líbilo ty průvody a všechno to, co s tím souviselo. A ono to v těch 50. letech, o kterých mluvím, teda bylo opravdu takový velkolepý. Takže třeba Žižkovské ženy, to nevím, jestli dneska ještě vůbec někdo ví, co to je, to byla nějaká parta žen, který vždycky se cvičili takový živý obrazy. To znamená, že měli nějaký šátky, různé barvy, který se různě převlíkali a tak jako ze zhora vytvořili třeba rudou hvězdu nebo nápis Ať žije KSČ. A k tomu samozřejmě hrála hudba, že jo, dechovka taková výrazná a tak mně se to líbilo. A vím, že jednou, to si pamatuju do dneška, že můj táta na to řekl, že to je nechutná šaškárna. A já jsem mu to docela měla za zlý, protože mi připadalo, že to je hezký, veselý, zajímavý, ale ty aspekty politické jsem vůbec nevnímala. A to, že to táta řekl, vlastně on k tomu měl docela dobrý důvod, protože v 50. letech musel opustit svoje místo právníka. Byl vystudovaný doktor práv. Byla akce inteligence do výroby a protože nebyl ve straně, tak musel jít do výroby, tak hledal nějaký místo, našel místo lakírníka v kovodělném podniku, to bylo na kraji Prahy ve Strašnicích, no a tam asi 10 let pracoval. Oni tam vyráběli takový velký prací stroje pro nemocnice nebo nějaký instituce, takový velký pračky a oni to vyráběli, on to teda lakoval. A já si pamatuju, že se o tom doma mluvilo a já jsem se ho ptala, protože jsme měli na dveřích cedulku Judr Jaroslav Bém, jestli teda to Judr už teďka tam nebudeme moc bejt. A on řekl, že ne, že to jako zůstává na celý život. A přesně si pamatuju, jak jsem potom někde vyplňovala nějaký dotazník ve škole na rodiče, jméno, povolání, tak jsem tam napsala Judr Jaroslav Bém, povolání lakírník a ta učitelka tak na to koukala, jako jenom, jestli jsem se nějak nespletla. Ne, ale taky mi to nepřišlo divný. A máma byla výtvarnice a tím komunismem byla postižená jenom lehonce. Ona měla takovou soukromou firmu s 2 kolegama. Jmenovali se REMO, reklama a móda. Dneska by se řeklo reklamní studio. No a potom samozřejmě soukromí vlastnictví být nemohlo. Tak se všichni tyhle ty výtvarníci nějak združili do takové formace, která se jmenovala propagační tvorba a byly vlastně taková volná noha, ale pod tímhletím titulem propagační tvorba měly ateliéry u hlavního nádraží, kam jsem docela ráda chodila a tak mně to tak nějak přišlo, jako neviděla jsem vůbec žádný problém v tom, co kdo z mých rodičů dělá.

A přitom třeba moje nejlepší kamarádka na základce, tak ta měla rodiče takový docela zapálený komunisty a její táta byl šéfem Svazu Československo-sovětského přátelství, pražský pobočky. Tak k němu jsme občas chodili, měl kancelář na Václavském náměstí a tam měl takový různý propagační materiály, Šestina světa v obrazech a podobně. A vlastně ta bizarní situace z dnešního pohledu, že můj táta je lakýrník a její táta je takovýhle papaláš, tak to nikomu nepřišlo divný. My jsme to vůbec absolutně tohleto nějak neprožívali.

Jediný, kdo to vážně prožíval v naší rodině, byla babička, máma mámy, která opakovala, že ji komunisti připravili o všechno. A trošku to byla pravda, protože ona byla jedináček a její táta měl takový velmi významný krám s lahůdkama. Tak bylo to na Jungmannově náměstí, bylo to velmi vyhlášený a v Praze oblíbený. A on, když šel do důchodu, tak to prodal. A teď to se v rodině tradoval, že tak uvažoval o tom, kam ty peníze uložit. A jedna z úvah byla, že zrovna v tu dobu byla na prodej ta později zvaná Verichova vila. Tak o tom uvažoval, ale potom říkal, no ale tak to jako s domem jsou jenom starosti a tak to asi by nebylo ono. Další bylo, no což nějaký obrazy. A pak zase, že vlastně tomu moc nerozumíme a taky otázka, jestli bychom koupili dobře, no tak se rozhodl, že to dá do nějakých cenných papírů, které byly garantované státem. No a to všechno potom šlo absolutně bez náhrady do háje, takže babička byla taková zatvrzele antikomunistická. Rodiče to přede mnou moc nezdůrazňovali, ale babička jo. Já jsem k ní vždycky chodila po škole na obědy, protože máma pracovala. My jsme bydleli teda na Václaváku, škola byla ve Vodičkově ulici a babička bydlela na Karláku, takže jsem tam chodila a teď v době, kdy asi od třetí třídy jsme byli pionýři a mě to strašně bavilo a teď jsem nosila do školy ten šátek a babička prostě řekla, že to je něco strašného a že o tom nechce nic vědět, tak jsem se ho vždycky sundala. Než jsem přišla k ní, tak jsem ho dala do tašky a vím, že jednou jsem to zapomněla, ona mě docela sepsula. No. Ještě takový další moment byl, že já jsem hodně četla. My jsme třeba v té době neměli televizi. Tu rodiče pořídili, když mi bylo nějakých 18. Takže já jsem dětství prožila s knihama a kousek od naší školy byla knihovna a já jsem tam začala dělat brigádnici. To znamená, že jsem vždycky uklízela ty knihy, které někdo vracel jako vypůjčený, tak jsem rovnala do regálu a za ty brigádnické hodiny to mě vždycky potvrdili do takového sešítku a pak jsem získala stužku Mladý budovatel a potom hvězdičku Mladý budovatel. Byla jsem nadšená a to jsem babičce taky radši neříkala. A jinak ještě taková dobrá scénka, kterou mám spojenou s babičkou, že ona byla v důchodu a tak vždycky, než jsem přišla ze školy, ona dopoledne šla nakupovat. A v té době šunka bylo takový docela úzkoprofilový zboží, tak ona vždycky nějak koupila nějakou šunku a část jako pro sebe a část pro nás a dala mi tu šunku do tašky školní. No a já jsem na to samozřejmě zapomněla, takže po několika dnech ta taška šíleně smrděla a ukázalo se, co to je. To se jako doneslo i k babičce, tak příště, když mi zase dala šunku, tak napsala takovou cedulku a to mě pověsila na krk. Pozor, má v tašce šunku.

Takhle probíhalo moje dětství, pionýr, kroužky různý, jak ve škole, tak potom jsem začala chodit do domu pionýrů a mládeže Julia Fučíka do keramického kroužku, nebo ono se tomu říkalo sochařského a malířského. A to jsem hrozně prožívala. Protože tak jednak máma byla výtvarnice, takže to výtvarno jsme měli vlastně blízko. Chodili jsme na výstavy, furt jsme všechno sledovali, ale ještě ke všemu jsem hodně chodila do divadla a chtěla jsem být návrhářkou divadelních kostýmů. A to divadlo, kromě toho, že i rodiče teda jako chodili a tak, tak měli známýho, který pracoval v Národním divadle v nějakým technickým oddělení a tam vždycky, když se na nějaké představení neprodali lístky nějaký, tak to dávali ten den těm zaměstnancům jako zadarmo. No a on nám je dával, tak jsme chodili furt do Národního divadla, což bylo teda Národní Smetanovo Tylovo. I na věci, které už jsem viděla, tak jsem chodila třeba opakovaně. Mě to prostě hrozně bavilo, to divadlo, ale strašně já jsem úplně podléhala tomu. Začala jsem obdivovat jednu herečku, Marii Vášovou, který jsem pak napsala dopis, jak je úžasná a podobně. A dokonce jsem jí potom donesla nějakou sošku. To byla, myslím, Klytajmnestra, kterou jsem teda udělala z nějakého představení, ve kterém hrála. No prostě divadlo mě strašně fascinovalo. A potom přišla další etapa a to byl film, protože my jsme tam měli spousty kin v nejbližším okolí. No a přišla Česká nová vlna. A já jsem do té doby chodila do kina s babičkou třeba a měla jsem takový pocit, když to zjednodušeně řeknu, že prostě film a to, co vidím ve filmu, je něco úplně jiného, než to, co vidím okolo sebe v životě. A že to tak asi má být. Že to je umělý. A pak najednou tyhle ty filmy Český nový vlny, tak jsem tam viděla ten život. A mě to úplně fascinovalo. A tak samozřejmě to začalo konkurzem a potom všechny Formanovy filmy. A taky se opakovalo, že jsem chodila několikrát za sebou. A to bylo takový úžasný objev pro mě, že existuje film, který ukazuje život, jaký je. A toho jsem si psala do deníku všechny zážitky z filmu, který jsem viděla.

Hodně mě k deníku inspiroval deník Anny Frankový, který jsem dostala a četla. A pak jsem vlastně, když jsem psala ten deník, tak jsem ho psala jako, že ho píšu té Aně. Takže všechny moje zápisky v té době ze začátku začínaly Ahoj Ano a končilo to, protože jsem psala vždycky večer Dobrou noc. A vlastně jsem asi v té době opravdu žila hodně kulturně. A tím, že teda jsme neměli tu televizi, tak prostě takový ty hlavní moje kulturní zážitky bylo divadlo, kino a pak teda výstavy, ty jsem taky hodně prožívala. Takže jsem se rozhodla, že budu dělat výtvarnou školu a v té době byly takový dvě hlavní výtvarné školy střední a to byla jednak střední UMPRUM a potom střední odborná škola výtvarná. A ta byla na Holarově náměstí a řeklo se jí Holarka. A já jsem se pak rozhodla pro tu Holarku. A vím, že máma moje se na to tvářila tak jako, že ta Holarka je rozhodně složitější než UMPRUMka. Že tam musí člověk opravdu být velmi dobrý, třeba kreslit, že musí jako umět velmi dobře. Tak já jsem furt kresla nějaký portrét rodiče a pak, i když přišla nějaká návštěva, tak jsem je poprosila, jestli chvilku by si sedli, že bych jim udělala portrét, no tak nějaký jsem udělala. A chystala jsem se na to opravdu hodně dlouho. A fakt je, že máma byla taková hrozně kritická. A ona, když viděla to, co já dělám, tak vždycky říká, hle to, já mám pocit, že na to nemáš. Možná, že to bylo dobře, že pořád jsem přidávala, pořád jsem něco zkoušela, pořád jsem přemýšlela, jak jo. Potom jsem přes nějaký známý se dostala k Ludmile Jiřincový, což byla v té době slavná malířka, ilustrátorka. Tak jsem jí to ukazovala, tak tam mi taky nějaký věci k tomu řekla. No a pak ty zkoušky jsem hrozně prožívala. A nakonec to vyšlo, takže jsem se tam dostala hned teda v tom prvním roce a myslím, že to hodně ovlivnilo můj život. Že to byla strašně důležitá doba mezi těma 15 a 19 lety, protože jsme se tam sešli vlastně lidi s takovým podobným nějakým nasměrováním a do dneška se s některýma z nich vídáme a scházíme se docela pravidelně, by se dalo říct. A vlastně celá ta doba byla naplněná tím, že člověk pořád přemýšlel o tom v uvozovkách umění, ale v různých aspektech. Samozřejmě výstavy, všechno, co se v té době v Praze dělo a film a divadlo, to s tím hodně souviselo. A já jsem teda pořád dál chodila do toho Domu pionýrů a mládeže, protože jsme tam měli takovou dobrou partičku. A začali jsme jezdit v létě na tábory nejdřív do jižních Čech, ještě v dobách základní školy a potom zhruba tak v té době té střední školy jsme dělali putovní tábory, které byly vždycky nějak zaměřený tematicky a začínali tím, že jsme jeli do Mikulčic, kde byly vykopávky, tam jsme pracovali 14 dní a vydělali jsme si na tu cestu. Něco samozřejmě ještě připlatili rodiče. Takže jsme jeli třeba po klasických tradičních lidových hrnčírnách po Slovensku. Si pamatuju, to bylo v roce, kdy tam byly hrozný záplavy. Měli jsme teda nějakou trasu, tam jsme vždycky někam přijeli do nějakého místa, kde byla nějaká zajímavá hrnčířská výroba a takový to byly ještě i soukromí výroby těch klasických hrnčířů. No a někde tam jsme si postavili stán a obcházeli jsme to a tím, jak to bylo teda opravdu to období, kdy furt pršelo, tak jsme byli věčně mokrý. Stany mokrý, všechno mokrý. Vím, že jsme jednou přijeli do nějakého místa a tam jako jsme šli do restaurace a tam zrovna byla nějaká oslava, taková opravdu výrazná oslava. Všichni tam tančili, teď jsme tam přišli a oni, když nás viděli, tak nám začali dávat nějaké jídlo zadarmo, jakože nás měli jako takový prostě úplný ubožáky, jak jsme byli úplně mokrý. No. A vždycky, když jsme byli v nějakých těch hrnčinách, tak jsme si tam něco koupili.
A poslali jsme to poštou do Prahy, takže rodičům přišlo několik balíků s krásnou keramikou. Dodneška to máme na chalupě.

Potom další rok jsme jeli do Chorvatska a to jsme zase šli po místech, kde stály ještě nějaký stavby z té doby, kdy stály v těch Mikulčicích, ale už tam byly zbouraný, takže vždycky to mělo nějaký takovýhle téma. A bylo to strašně zajímavý. Já mám pocit, že jsem vlastně žila, když tak jako se zpětně na to dívám, takový jako strašně zajímavý a plný život, že jsem vůbec neměla čas propadnout nějakým takovým jako neřestem, nebo tak, ono se to dneska teda blbě říká, jo, ale jako třeba alkohol, já mám pocit, že jsem v té době to jako spíš odmítala, nekouřila jsem, což na té výtvarné škole většina mých spolužaček kouřila, já jsem byla taková depak. No, hezká doba. A pak přišel rok 68, což byl náš maturitní rok. Takže já jsem ten rok prožívala tak, že jsem se teda učila na maturitu a občas prostě pod oknama byly nějaké jako demonstrace na podporu Ludvíka Svobody a K231, KAN. A takže vždycky jsem pod to učení se zvedla, koukala z okna na demonstrace. No a já jsem vlastně v tu dobu toho posledního ročníku výtvarky už byla rozhodnutá, že nechci jako většina mých spolužáků, který se chystali hned potom jít na různý vysoký výtvarný školy a dělali zkoušky, tak já už jsem v té době se rozhodla, že bych chtěla dělat film, a to film dokumentární, ale protože v té době, když se někdo hlásil na FAMU, tak musel mít aspoň rok nějaký praxe v oboru, tak jsem věděla, že musím jít teda někam pracovat. To se potom rozhodlo, že do televize, ale předtím ještě jsem se chtěla zlepšit v nějakých jazykách, protože v té škole jsme měli jenom ruštinu, tak jsem tak jako občas chodila na angličtinu a občas na němčinu, občas na francouzštinu, ale nic pořádně. A tak jsem se pak rozhodla v průběhu toho posledního maturitního ročníku, že bych chtěla někde dělat oper. Někde jsem scháněla různý adresy a napsala jsem na jedno místo do Anglie a do Německa. A odpověděli mi z Německa. Organizovala to nějaká dáma, která byla v takové právě organizaci, která měla za cíl přiblížit mladým lidem Německo. Teda západní, jo? To je důležitý říct, že západní. A ta mi našla teda nějakou rodinu, která jakože by mě přijala. Takže se to všecko dohadovalo. A věděla jsem, že začátkem července teda odjedu do toho Německa. Maturita proběhla docela v pohodě. Pak jsme ještě vyjeli někam stopem s jednou kamarádkou, která se rozhodla, že půjde zase dělat oper do Francie. Tak jsme ještě udělali takovou nějakou cestu. Jsme jeli stopem na Moravu a potom k mojí tetičce u Čáslavy a tak. A pak jsme se teda rozjeli, já do toho Německa a ona do Paříže. Ty moji domácí, to bylo docela zajímavé, bylo to u Bonu. Takže já jsem jela vlakem do Bonu a tam byla taková dohoda. Já jsem měla takový hedvábný červený šátek, takže budu mít červený šátek na krku. Pak jsme se o tom bavili a oni si chudáci mysleli, že to jako měl být pionýrský šátek, to mě nějak nedošlo. A vystoupila jsem z vlaku, teda ten hedvábný šátek na krku, a přistoupil ke mně takový muž, který vypadal úplně příšerně, protože měl celou tvář naprosto zjizvenou a vlastně vypadal trošku jak fantom opery. Pak se ukázalo, že ta dáma, která to organizovala, psala nám do Prahy tady tuto poznámku, že ten muž je bývalý letec, německý voják, letec, který byl snad sestřelený a měl spálenou celou tvář. Ale ten dopis nedošel do té doby, než jsem odjela. No, takže jsem se jenom tak modlila, aby to všechno dobře dopadlo. Mě naložil do auta odvez, bylo to kousek od Bonu, takový místo, kde bydleli spíš bohatší lidi, takový vily. No a tam jsem dostala na starost tři malé děti. Ještě měli
syna, který byl starší, ale to byl z prvního manželství té paní, která byla z východního Německa a utekla nějak dobrodružně. Takže to politické téma u nich bylo docela živý. No, ukázalo se, že ten pán byl strašně milej, vzdělaný muž a že si trošku vybrali mě, jako že se chtěli dozvědět, jako jak vypadá někdo, kdo vyrůstá v takové zemi. Takže my jsme vždycky večer, když se děti uložili, tak jsme si tak sedli a bavili jsme se. Oni se mě ptali různě, teď já jsem jim různě vysvětlovala. Asi tak dost idealisticky, jak jsem byla takový idealista, taková jako nadšenkyně, jak to teďka všechno bude dobrý, jak ten dubček to všechno krásně zařídí. No, starat se o malé děti nebylo úplně něco, co bych tak jako považovala za naplnění svého života, ale tak jsem se o ně stará, chodili jsme společně na procházky a celkem to fungovalo, bylo jim 3, 5 a 6 let a tak to docela bylo dobrý. No a potom moji rodiče, a to už se plánovalo vlastně před mým odjezdem, že pojedou taky do západního Německa, do Švýcarska na výlet navštívit nějaký známý. No a že bych se k ním mohla připojit a mělo to být asi 10 dní mezi 18. srpnem a koncem srpna nějak. Tak já jsem už předem se domluvila s těma mýma hostitelema, že teda tuhle tu dobu bych tam nebyla. Jo, ještě to je důležitý, že oni mi nic neplatili. Vlastně jsem tam byla jenom jako na jídlo a bydlení. Jo? Žádný peníze jsem teda od nich nedostávala. Takže to, že jsem teda takhle si vzala to volno asi 10 denní, toho 18. srpna si přesně pamatuju, přijeli rodiče, já jsem se zbalila a odjeli jsme do Saarbrückenu. Tam jsme byli u takových známých a 21. srpna jsem se probudila a nikde nikdo, tak jsem se šla, bylo tam seděli všichni u televize a dívali se na záběry z Prahy. Takže jsme viděli, jak tanky jezdí před naším barákem a to bylo něco tak jako nepochopitelného, neuvěřitelného, nespracovatelného. No, takže volali jsme babičce a ta říkala, zůstaňte tam, my jsme v pořádku tady, ale vy tam zůstaňte. Tak rodiče se rozhodli, že dodržíme ten plán cesty a z toho Saarbrückenu jsme jeli do Švýcarska k těm dalším známým. Měli jsme bydlet u nich. A tam, když jsme k ním přijeli, tak oni nám říkali, že teď je tady nějaký hotel pro Čechy vyčleněný a jestli nechceme tam, že to bude pohodlnější, tak jsme to vzali, bydleli jsme v hotelu, kde tam shromáždili spousty Čechů, který tak jako uvažovali, co dál. A jestli tam zůstat nebo ne. A rodiče o tom tak jako mluvili. A já jsem teda hrozně byla proti. Říkala jsem, že ne, ne, ne. Že já rozhodně se chci vrátit. Chci být tam, kde je všechno, co mě zajímá. A všichni lidi, kteří mě zajímají. A kde jsou nějaký témata a něco se děje. No, takže oni se rozhodli, že teda se vrátí domů. Odvezli mě zase do Bonu, protože já jsem ještě v září, bylo domluveno, že tam budu do konce září. A když jsem se tam vrátila, tak ty moji hostitele, jako, Heleno, tady prostě musíte zůstat, teď to je úplná blbost jet do toho Rusama v obsazeného území, že vědí, co to znamená, že ta paní byla v tom východním Německu a jak prostě to bylo těžké se dostat do svobodného prostoru. Takže mě hrozně přemlouvali. Ale já jsem si to nerozmyslela. A nikdy jsem ani vteřinu neměla, nikdy v životě, i když se pak děly jako věci, které rozhodně nebyly moc dobrý, jsem neměla chuť žít někde jinde, jo. Prostě jsem se narodila do nějakého prostoru, který jsem od dětství nějak vnímala a v něm se cítím doma a mám pocit, že mu rozumím a že chci být tam v dobrým i ve zlým.

0: Osudy filmové režisérky, autorky časozběrných dokumentů a pedagožky Heleny Třeštíkové vysíláme od pondělí do pátku v 11.30 poprvé, v předpůlnoční repríze po druhé. Na vltava.rozhlas.cz postupně uložíme kompletní sérii. Technická spolupráce Jitka Špálová, připravila Marina Feltlová. Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Ministři by dnes měli jednat o stanovisku vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Pavla. Spojené státy potvrdily smrt dalšího vojáka na Blízkém východě a znovu zaútočili na Irán. V Paříži našli dosud neznámý Mozartův rukopis. Muzikologové v něm objevili novou hudbu i svědectví o skladatelově pedagogické činnosti. A počasí bude většinou polojasno, v severní polovině území postupně oblačno. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Vláda by dnes měla projednat své stanovisko ke kompetenční žalobě prezidenta. Českému rozhlasu to potvrdil ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Spor se týká účasti Petra Pavla na summitu NATO v turecké Ankaře. Vláda původně nechtěla, aby byl prezident součástí české delegace. Ústavní soud ale předběžným opatřením rozhodl, že Pavel na summit pojede. Ve vyjádření, které má přes 80 stran, vláda svůj postup hájí. Dokument obsahuje i výhrady k přijetí předběžného opatření. Tejc předpokládá, že vláda dokument po menších úpravách schválí.
2: To stanovisko, které tedy předkládám vládě a které předpokládám, že vláda schválí, jednoznačně říkáme, že není možné, aby ústavní soud na návrh prezidenta mu založil novou pravomoc.
0: Podle Tejce ústavní soud také nezaslal prezidentův návrh žádnému z účastníků řízení, tedy ani ministerstvu zahraničních věcí a vládě. A to je podle Tejce v rozporu se zákonem o ústavním soudu. Vláda by dnes měla projednat navyšování důchodů. Nově by se mohl o 500 korun zvedat důchod každých 5 let už lidem od 80 let. Teď se takto přidává lidem od 85. Kabinet naopak nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let. Opozice vládní návrh kritizuje, vadí jí například plošné přidávání místo cílené pomoci těm, co to potřebují. Írán vypálil odvetné střely za americké útoky. Sirény se rozezněly v Bahrajnu. Teherán tvrdí, že zasáhl americké vzdušné síly na základně v Kuvajtu. Americká armáda útočila na cíle v Íránu 9. noc po sobě. Tvrdí, že se snaží omezit íránské schopnosti útočit na lodě v Hormuzském průlivu.
3: Americký prezident Donald Trump zároveň prohlásil, že údery jsou pomsta za zabité americké vojáky. Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě uvedlo, že další voják zemřel v Iráku na severu země, když v sobotu likvidoval nevybuchlou munici ze sestřeleného iránského dronu. Na jordánské vojenské základně taky našli lidské pozůstatky. Spojené státy prověřují, jestli patří vojákovi pohřešovanému po iránském balistickém a dronovém útoku v pátek, kdy přišli o život dva jiní příslušníci ozbrojených sil. Z Jordánska Jana Karasová, Český rozhlas.
0: Bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham se dnes stane předsedou britské vlády. V jejím čele vystřídá svého stranického kolegu Keira Starmera. Ten stál v čele země 2 roky.
4: We will take power from Westminster and Whitehall.
5: Ve svém pátečním projevu poprvé v roli lídra Labouristů Burnham slíbil, že více pravomocí přesune z londýnského Westminsteru přímo do regionů a měst. Decentralizace Spojeného království a, jak řekl, náprava toho, co se zanedbalo, budou důležité programové body příští vlády. Aby se mohl postavit do jejího čela, musí ho ještě dnes formálně pověřit jejím sestavením král Karel III.
6: Jaromír Marek, Český rozhlas.
0: Ruské rakety zasáhly podle ukrajinského námořnictva tureckou nákladní loď s kukuřicí plující v Černém moři. Úder zabil 10 lidí. Zpráva ukrajinských námořních přístavů to na Facebooku tvrdí s tím, že se podařilo zachránit 8 členů posádky. Loď podle ukrajinských úřadů plula pod vlajkou západoafrické země Guinea-Bissau, má tureckého majitele. Plavidlo u přístavu Oděsa prý zasáhly 3 rakety, když opouštělo oblast bojových operací. Ve francouzské národní knihovně v Paříži objevili dosud neznámý Mozartův rukopis z roku 1778. Obsahuje dosud nevydanou hudbu pro flétnu a harfu i záznamy z jeho výuky kompozice. Odborníci nález označují za jeden z nejvýznamnějších mozartovských objevů posledních desetiletí.
7: Jde o malý sešit o 44 stranách, který obsahuje dosud neznámou Mozartovu hudbu. Rukopis ale nevznikl pouze jeho rukou. Mozart skladbu začal zapisovat a dokončila ji jeho studentka.
8: Říká nálezce rukopisu Onsoa Pierre Gua z francouzské národní knihovny. Podle muzikoložky Jany Frankové z Moravské zemské knihovny přináší objev i nové svědectví o Mozartově životě.
9: Je to nález, který velice významným způsobem dokládá Mozartovu pedagogickou činnost.
8: Nově objevené skladby nahrálo Radio France. Nahrávky jsou na jeho webu volně dostupné do středy 22. července. Marek Gencl, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Bude většinou polojasno, v severní polovině území postupně převážně oblačno a ojediněle na severu místy se vyskytnou přehánky. Večer budou oblačnost a srážky ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy kolem 24, v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr bude později večer slábnout. Víc zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Dobré poledne vám přeje Lenka Novotná. To byl můj film, je název hlavní dramaturgické linky letošního vltavského filmového léta. Pro milovníky filmu tuto sérii z pochopitelných důvodů nevysíláme večer, aby mohli vyrazit do kina. Mimochodem, jeden inspirativní rozcestník s tipy na letní kina také můžeme doporučit. Stačí si vyhledat web letňáky.cz. Dnes se ale budeme věnovat něčemu jinému. Projekt To byl můj film připravuje pětice našich filmových publicistů, z nichž jedna pětina, dnes Alice Aronová, právě usedla ve studiu. Dobrý den, Alice.
2: Dobré poledne.
1: Zkus nás hned na začátku lehce zorientovat v čase a prostoru, kam nás dnešní exkurze po stopách českého filmu zavede.
2: Tak my se podíváme do období znárodněné československé kinematografie. Tento koncept už se vlastně rodil během druhé světové války, takže o tom budeme ještě hovořit trošku více. Podíváme se i na termín socialistický realismus, co to znamenalo, no a celkově, jaké filmy v této době vznikaly, jaké žánry se točily, tak to všechno se posluchači dozví v následující hodince.
1: Promítače tady nemáme, ale v režii je mistr zvuku Viktor Láně. Viktore, 3, 2, 1, teď.

0: finále z koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 S dur Johna Fielda dohrál Benjamin Frith. Možná by vás zajímalo také, který orchestr hrál, byla to Northern Sinfonia a David Haslam dirigoval. Je 12 hodin 12 minut, série To byl můj film pokračuje. Naposledy jsme už trochu mluvili o znárodnění československé kinematografie. Tento koncept se zrodil už během druhé světové války a pojďme tedy teď s Alicí Aronovou tento termín pro posluchače více rozvést.
1: Tak je to tak, ten koncept opravdu se zrodil již během druhé světové války, koncept znárodněný a vlastně takový jakýsi vrchol v tomto momentu bylo jaro 1945, blížící se konec války, kdy vlastně přizvání do skupiny, která řešila tento koncept, byly spisovatelé Jan Drda, Václav Řezáč a režisér Otakar Vávra. A koncept se na dálku konzultoval i s exilovou vládou v Londýně, kde se vytvářel návrh poválečného filmového zákona. Poprvé v Londýně se konzultoval někdy na podzim 1944 a druhá konzultace proběhla v lednu 1945. No a část lidí, která pracovala na Barandově, zaměstnanci barandovských ateliérů, plánovali předat budoucí ateliér s veškerou technikou a bez velkých ztrát státu. Tam ještě nutno poznamenat, že v dubnu 1944, takže vlastně jakoby měsíc před koncem války, na Barandově úplně ustalo natáčení a vlastně ateliéry se začaly postupně vyprazdňovat. No a co bylo vlastně paradoxem doby, a to je pro mě velmi pozoruhodné, že Němci, vlastně nacisté, celý ten proces znárodnění kinematografie velmi usnadnili, protože už na začátku války, a to jsme zde zmiňovali, v rámci takzvané arizace, oni velmi zredukovali počet výrobních firm u nás. Na našem území stále fungovaly Nacionalfilm, Lucerna Film, hovořili jsme zde o německém Prague filmu, ale potom většina vlastně výroben distribučních společností s židovským majetkem byla zcela zlikvidována, takzvaně arizována, takže ten trh opravdu velmi byl úzký. A za protektorátu zde byly čtyři koncepty znárodnění, takže nebyla to jenom jedna linka, ale byly to takové čtyři vedle sebe fungující skupiny. Pražská skupina, dále zlínská skupina. Musím říct, že ten koncept té pražské a zlínské skupiny ve výsledku vyhrál a dále zde byl ještě samostatný koncept producenta Miloše Havla, který vlastně si představoval, jak by to mohlo fungovat po válce. A pak tady byl již zmíněný koncept exilové vlády v Londýně doktora Bedřicha Bělohlávka, který vlastně pro něj vypracoval v Košicích, takže na Slovensku režisér je A. Holman. No a všechny návrhy, kdybych to měla zjednodušit, se shodly na dvou požadavcích. Aby film byl hospodářsky soběstačný po válce a druhý požadavek, aby nebyl takzvaně zbyrokratizovaný, neboli nebyl podřízen jednomu ministerstvu. Myslelo se tím ministerstvo hospodářství, tak jak tomu bylo za první republiky.
0: Alice, týkalo se to jen hraného filmu nebo i dokumentárního?
1: On vlastně ten koncept byl samozřejmě široký, týkal se zejména tří věcí. První byla jakási dramaturgická pravidla, ty zde chci říct, protože mě fascinovaly, co vlastně, jak ty filmaři viděli ten budoucí svět po válce, jaká témata, jaké žánry by se měly točit. Takže to byl hraný film a právě ta druhá část se týkala dokumentárního filmu a tam musíme zmínit, fungoval zde i během druhé světové války filmový týdeník Aktualita, který vlastně točili se zde před filmy, jakási podoba dokumentárních krátkých filmů, které běžely prostě před hranými filmy v kině, takže dokument zde měl tu tradici a byl velmi důležité v rámci odvětví i samozřejmě v rámci propagandy. A potom třetí oblast v rámci znárodnění se týkala nákupu zahraničních filmů. A teďka k tomu konceptu zásad o ideové základně příští filmové výroby, takhle se ten koncept celý jmenoval, jak si filmaři vlastně představovali, jak by se měly točit filmy po válce, tak důležité heslo zde zaznělo: film jako zábava, ano, ale nikoli jako falešné vidění života i světa. Žádné měšťácké společenské fanfáry a z nich odvozené plytké tragédie. Žádná sentimentalita, žádné pitvorné měšťácké společenské hodnocení. Žádná společnost s velkým S, nýbrž společnost lidí vědomých si práv a povinností. Žádné plytké hurá vlastenectví a ubrečené pohledy do bolestínské národní minulosti a žádný kult hrdinů, kromě hrdinství prostých lidí. Konec citace.
0: Alice, z tohoto období v roce 1945 pochází slavná věta, která prý zazněla ve vile Miloše Havla, kam přišel spisovatel Jan Trda a Havlovi řekl: Miloši, nedá se nic dělat, ale my tě po válce znárodníme. Můžeme to dnes potvrdit nebo vyvrátit?
1: Tak je to tak, ono to opravdu bylo. Samozřejmě bylo to tak, Otakar Vávra, významný režisér ve svých pamětech na tom vzpomíná a vlastně on říká, že o tom znárodnění nerozhodovali sami filmaři, ale samozřejmě hlavně i státní úředníci, což je vlastně dodnes všeobecné a dodnes platné. A tady ta zmíněná citace ze vzpomínek režiséra Otakara Vávry, který řekl, cituji, ve vile pana Havla jsme jednou pili koňak a spisovatel Drda mu řekl, Miloši, nedá se nic dělat, ale my tě po válce znárodníme. A na to pan Havel odpověděl, o, prosím, ale pak vaše honoráře budou určovat státní úředníci a to teprve budete koukat. A režisér Vávra dodává, a taky jsme pak koukali.
0: No, říká Alice Aronová, která tady má ještě mnohem víc informací, která ze studia neodchází, protože série To byl můj film, to pondělní vydání, pokračuje.
2: To byl můj film.
3: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
2: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
3: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Aldous Hardingová z Nového Zélandu, známá svojí hlasovou variabilitou a pružností, dospívala píseň The Barrel na albu Designer z roku 2019. Podělní vydání série To byl můj film dnes s filmovou publicistkou Alicí Aronovou může pokračovat. Alice, pojďme ještě naspět do poválečné atmosféry, kdy se uskutečnila velká prověrka lidí z divadla a filmu. Jak to probíhalo?
1: To byla velmi, jak bych řekla, jako tragická situace po válce, což bylo takové to období zúčtování. V roce 1945 proběhla prověrka lidí z divadla a z filmu. Šlo celkem o 266 případů a každý člověk musel mít takzvané potvrzení o národní spolehlivosti. Což samozřejmě, my jsme tady zmiňovali osudy, například režiséra Čápa, který natočil Jana Cimburu se známou antisemickou scénou, a přesto vlastně jakoby prošel a potom emigroval a točil filmy v západním Německu a v bývalé Jugoslávii dál, takže, ale důležité je, že vlastně toto potvrzení se vyžadovalo. No a potom tam samozřejmě spadají i známé soudy s Adinou Mandlovou, Lídou Bárovou, obě dvě vlastně skončily v emigraci, anebo s Vlastou Burianem, kterou jsme tady zmiňovali, ten vlastně na určitou dobu byl úplně odsunut z filmového světa, mohl působit na divadle, ale jenom mimo hlavní město. Takže to byly velmi tragické osudy.
0: A připomeňme, jaké filmy v této době vznikaly.
1: Tam ještě nutno podotknout důležitou věc, že vlastně oni svým způsobem chyběly náměty a scénáře, co točit, že vlastně už filmaři během války, na konci války, někdy kolem toho roku 1944, si to uvědomovali a prý dokonce v roce 1944 byla vyhlášena soutěž na vhodná témata, náměty, co by se mohlo točit po válce. A soutěž dokonce byla dotovaná částkou 100 000 korun. Sumu prý poskytl pokrokový majitel kina na Knížecí, pan Tůma, ale bohužel bez výsledku, že vlastně zájem v roce 1944 nebyl. A absenci zajímavých námětů vyčítal vlastně i Miloš Havel. Ten také během války se zabýval otázkou, co točit po válce, ale ten, protože byl samozřejmě profesionál a měl kolem sebe tým zručných šikovných scenáristů, tak už během války je oslovil a připravil celkem 8 scénářů, které byly vlastně připraveny, aby se po válce v nové době ve Svobodné republice mohly začít točit. A tam vlastně Havel hezky řekl po válce v srpnu, v létě 1945. Cituji, oproti nám filmařům, co jsme chystali scénáře již během druhé světové války, filmový výbor, pracující v ilegalitě, se omezil pouze na rozdělení budoucích funkcí a opomenul zcela přípravu scénářů. Konec citace. Takže to je také velmi aktuální, že někomu šlo o moc, o funkce, a Miloš Havel tady řešil samozřejmě praktickou věc, co se bude točit. Ale v každém případě to období je velmi neznámé, to je vlastně to období 1945 až 1948, já myslím neznámé, že vlastně o tomto období se tolik nemluví. V té době byla zavedena takzvaná centralizovaná dramaturgie, to znamená, že už se rozhodovalo právě o tom, co se bude točit. Samozřejmě začaly se natáčet literární adaptace, protože najednou ten divák tady chtěl vidět ty velké příběhy, které znal z románu na filmovém plátně. Byla to pořád taková ta národní a v dobrém slova smyslu nacionální linka. To, co bylo vlastně zajímavé, že tohleto období najednou se točilo civilním způsobem, že tam právě opravdu nebyl žádný patos, žádný sentiment. Tady jsme si četli ty zásady filmařů, co chtěli, tak to se trošku naplnilo. Ale pak zase ten patos a sentiment přišel v roce 1948 s tím znárodněním a s tím socialistickým realismem, o kterém ještě budeme dneska mluvit. No a v téhle té době 45 až 48 obrovský důraz byl kladen na dětský film, což je vlastně dobré, protože postupně on se získával světovou slávu a tvorba ve Zlíně, to jsme zde zmiňovali, ta už byla tradice z období první republiky, slavné Baťovy ateliéry, a vlastně najednou ten rozmach byl i po druhé světové válce, kdy děti komunisté propagovali dětský film, dávali do něj peníze, no ale zároveň do Zlína unikali filmaři, kteří byli vyhozeni z Barrandova z politických důvodů, nemohli točit, ale dětský film jim takzvaně byl dovolen. Takže to bylo zajímavé období, no a už i v tomhletom období 1945 až 1948 vlastně začíná období natáčení agitek, veseloher, komedii, a o tom ještě budeme mluvit, protože ten rozvoj potom naplno nastal po roce 1948.
0: Zřejmě to také zajímavé období pro filmové vědce a pro badatelskou práci.
1: Je to tak, a hlavně opravdu je to zajímavé, když člověk jakoby vlastně vidí filmy z této doby, jak jsem říkala. Žádný patos, žádný sentiment. To je velmi překvapivé, protože to bylo takové zvláštní období po válce, euforie, znovu nabitá svoboda, a ta ideologie ještě nezasahovala do filmové výroby.
0: Posloucháte sérii To byl můj film, dnes s filmovou publicistkou Alicí Aronovou.

0: To byly Théotime Langlois de Swart a soubor Les Ombres a část z koncertu pro housle, smyčcové nástroje a basso continuo de dur. Jean-Marie Leclerc, autor skladby, si na přelomu 17. a 18. století mohl o biografu jedině nechat zdát, ale kdo ví, možná, že by ho zajímalo, co se stane s novým uměleckým odvětvím v daleké budoucnosti. V Polední Vltavě posloucháte sérii To byl můj film. Socialistický realismus a československý poválečný film. Kdy tato metoda vznikla a jak se zaváděla do filmové praxe, ptám se Alice Aronové.
1: Tak tam je velmi zajímavé zmínit, že tahle ta metoda takzvaného socialistického realismu se vlastně už formovala v sovětském filmu 30. a 40. let a potom se naplno definovala v 50. letech jako takzvaná epocha ždanovštiny. Tam jenom připomenu vlastně z hlediska historie, že velký politik, ideolog Stalina se jmenoval právě Andrej Ždanov a vlastně po něm tato epocha byla pojmenována a on právě už říkal, umění musí mít obsah, to znamená, že vlastně odmítnuly se veškeré avantgardy, které do té doby byly úspěšné a hlavně ceněné z hlediska filmového umění. Základem najednou byla jednoduchost, srozumitelnost, protože právě ten film byl určen pro ty masy, které rozhodně veškeré složitosti odmítaly. A ten film vlastně měl ještě vytvářet jednoduché mýty, které oslavovaly způsob tehdy sovětského života a hlavní požadavek právě byla ta ideologie, stranickost a taková ta heroizace pracující lidu. A tohle to všechno vlastně mělo vliv právě na československý poválečný film. Tam vlastně my se dostáváme postupně k tomu zestátnění, které tedy naplno propuklo v tom roce 1948, kdy vznikl československý státní film a začala naplno probíhat cenzura prováděná filmovou radou. Ale o tomto období ještě budeme mluvit, ale v každém případě už právě v této éře najednou se zase odmítali veškeré, oni říkali buržoazní, tím se mysleli prvorepublikové filmy, kterým jsme tady věnovali tolik času, když si vzpomeneme na Kristiána, Eva Tropí hlouposti a tak dále, vlastně u těch filmů, který jsme se tady rozněžnili.
0: Máme to všechno v audio archivu.
1: Máme to všechno v audio, tak najednou ty vlastně všechny filmy byly odmítnuty, zakázány, že jsou právě buržoazní. Měly se točit jenom budovatelské filmy, které ukazovaly tu realitu kolem nás, všude se budovalo na 100% a ne i více. A doporučeny byly filmy s historickým exkurzem na význam KSČ, období jejího vzniku. Tak to naštěstí se tolik nenaplnilo v rané tvorbě, ale to, co se naplnilo, že vlastně ty filmy ve výsledku byly velmi schematické, já bych to označila jako intelektuální jednoduchost. Vždycky od začátku tam vystupovaly nějaké jasné postavy, byly tam nějaký nadšení mladí budovatelé, potom mezi nimi byl nějaký váhavý intelektuál, který nevěděl, ale v závěru filmu se vždycky přidal už těm nadšeným mladým budovatelům, takže tam byl jakýsi

0: happy end v jeho případě. Potom tam vždycky byla nějaká postava špiona, ten zlý, který se musel odsoudit, a samozřejmě nad tím vším dohlíželi postavy moudrých komunistů, postavy moudrých straníků. Takže tahle ta schematičnost z hlediska postav, žádný psychologický vývoj postav, a vždycky tam nad tím se nadnášela taková ta jednoduchá linka, definice, řekla bych, že na jedné straně jsme my ti dobří a na druhé straně jsou ti oni, ti špatní, mezi nima jsou někde ti váhaví, jak říkám, kteří se přidávají vlastně k těm dobrým, a samozřejmě tam byl obrovský schematismus typu i u nepřítele, že vlastně to, co jsme vždycky znali v té éře první republiky, elegance, módní doplňky, no tak to vždycky tady byl takhle označen ten nepřítel, když to ta žena, která už vystupovala v této době, ta už byla úplně jinak oblečena, chodila v těch monterkách a byla nenalíčená, oblékala se mužsky, pracovně, často v uniformách, takže to vlastně už ten socialistický realismus takhle se naplňoval i a odrážel na vizáži hlavních ženských hrdinek. A to, co asi bylo typické, my tomu dnes označujeme jako pseudokonfliktnost. To znamená, že vlastně na začátku filmu máte nějaké nedorozumění. V druhé, třetí scéně už bychom řekli, co se tam ty postavy si to mezi sebou řeknou a můžeme pokračovat dál, ale tady tohleto nedorozumění se úmyslně táhlo až do konce filmu, ta celovečerní metráž, takže vlastně ta jednoduchost, nic se nedělo, do toho se samozřejmě budovalo, zpívalo, tak takhle ty filmy v té době nástupu socialistického realismu vypadaly. Teďka jsme ve 40. letech druhé polovině, ale hlavně potom samozřejmě to pokračovalo i v období 50. let.
1: A jaké žánry se v této době točily? A s jakým diváckým úspěchem?
0: Tam je zajímavé, že protože ten divák se chtěl bavit, a to už se ukázalo v době i druhé světové války, a Goebbels taky pochopil, že propagandu nejlépe dostat do diváka formou zábavy, nikoli formou dokumentu, to je příliš náročné, a masa odmítá dokument, masa se chce bavit, masa vyžaduje zábavu, tak vlastně to bylo velmi podobné. Vlastně nacismus i totalita, teďka myslím nacistické Německo nebo Sovětský svaz a totalita, měli podobnou formu, že je důležité točit právě ty veselohry, ty zábavy věci. My jsme tomu říkali právě ty agitky typu Zítra se bude tančit všude. Pro mě typický příklad je třeba film Cesta ke štěstí, ten je teda vlastně začátek 50. let, o Jiřího Segvence, režiséra, který byl teda mimochodem jinak jako velmi zručný režisér, v 60. a 70. letech točil skvělé seriály, detektivky, ale v téhle té době právě točil podprůměrné tendenční divácké podívané a měl tam takový opravdu budovatelský snímek Cesta ke štěstí. To pokud posluchači neznají, tak to doporučuji. To je úplně neuvěřitelná záležitost. On to vlastně byl jeho debut a námětem byl ruský budovatelský román zasazený do prostředí české vesnice a ve filmu dokonce ještě zazněly písně s verši Marie Pujmanové, aby to všechno tam hezky ladilo dohromady. A byla to taková agitka s humornými prvky ze zemědělské výroby o výhodách združstevněných lánů. Takže typický film, jak vlastně vtěsnat tu teorii socialistického realismu do filmu. Bylo to velmi jednoduché, schematické a v hlavní roli traktoristky byla Jiřina Švorcová, která opravdu tam brázdí ty lány, do toho se zamiluje, do toho má střet s otcem, který právě odmítá združstevňovat a odmítá se zapojit do procesu kolektivizace, kdežto ona ano. No a vlastně ve své době, to mi taky došlo, ten film byl vnímán jako emancipační, protože ona tam byla, která rozhodovala, ona chodila oblečena jako muž, spravovala motory, byla to žena traktoristka, vyrovnávala se mužům. Takže to byl i zajímavý moment, který můžeme vlastně vyčíst i z těchto filmů socialistického realismu. Takže jeden typ filmů byly komedie, veselohry, agitky, no a druhý byly špionážní dramata, což byly velmi populární filmy a vlastně tehdy stát do nich dával i hodně peněz, tak tam bych zmínila jenom jedno špionážní drama, které velmi řemeslně dobře natočeno, Únos z roku 1952 režiséra Kadára a Klosek, o kterých budeme hovořit naštěstí v rámci 60. let, protože oni samozřejmě natočili Oscarový Obchod na korze, ale debutovali tímto filmem natočeným ve stylu socialistického realismu a tenhle ten špionážní snímek vypráví o únosu letadla, které míří přes hranice z Ostravy do západního Německa. Takže zachycuje svět v době druhé, v době studené války, prý inspirován skutečnou událostí. Ale to, co je důležité říct, že ti lidé, když se dostanou do toho západního Německa, tak ty Češi nežádají azyl, ale chtějí se vrátit domů do Ostravy a budovat. Takže to je jasný prostě zase takový schematický moment, těžko uvěřitelný příběh, kdy zachycuje ty české postavy jako ty čestné, neúplatné, proti tomu ty Němci, to jsou bývalí nacisté, takže to jsou ti záporní, do toho tam prohnila americká FBI. Takže prostě je to ten schematická záležitost, ale toto tendenční politické drama bylo na svou dobu velmi dobře natočeno díky výši rozpočtu. To byl velkofilm, byl to druhý nejdražší hraný film roku 1952 a dokonce v roce 1953 tento film získal státní cenu s odůvodněním a já si tu větičku tady přečtu, protože to je právě ten socialistický realismus v praxi nejenom filmové, ale bohužel i v té publicistické, kdy novináři napsali, cituji, že tento film tuto cenu získal, protože je umělecky přesvědčivý, protože neobyčejně úspěšně zobrazuje vlastenecký postoj našich lidí v boji za mír proti imperialistickým podněcovatelům nové války.
1: A ty pověz, Alice, ale zabíralo to na diváky, kdyby šlo stručně zmínit ten divácký úspěch.
0: Divácký úspěch byl, protože lidé na jedné straně se chtěli bavit a chtějí se bavit dodnes. My vidíme úspěch i komedií do dnešní doby, to trvá prostě od počátku kinematografie, to jsme tady krásně zmiňovali. Takže vlastně oni i tuhle tu schematičnost promíjeli. A na druhou stranu tahle ta špionážní dramata, jak jsem říkala, řemeslně, ona byla opravdu velmi dobře natočena. Takže chtěli mít už i ty velké podívané velkofilmy na filmovém plátně.
1: To byla Alice Arnová, jedna z pěti filmových publicistů, kteří pro letošní filmové léto na Vltavě připravují a živě vysílají sérii To byl můj film. Alice, stručně, čemu se budeme věnovat zítra?
0: Tak zítra máme fascinující příběh režiséra, divadelního filmového režiséra Alfreda Radoka a jeho film Daleká cesta. A tam jenom zmíním, že byl natočen ve 40. letech, ale svou oficiální premiéru zažil až v 90. letech minulého století. Takže fascinující příběh.
1: Děkuji a hezký den přeji.
0: Krásný den, naslyšenou.
1: Posluchačům připomenu, že sérii To byl můj film můžete poslouchat mezi 12. a 13. a můžete také hlasovat v naší anketě o nejlepší české filmy všech dob. A je to na webu vltava.rozhlas.cz.
2: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
3: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
2: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: Ansámbl Variabel, Joaquin Turina a část z kvartetu pro housle, violu, violončelo a klavír a mol opus 67. Ve 12 hodin a 47 minut posloucháte pondělní polední Vltavu. Besídka zvláštní školy, návštěva cirkusu nebo maturitní večírek. To jsou 3 z 10 povídek, které společně napsali Jiří Grossman a Miloslav Šimek. První jmenovaný Jiří Grossman by se dnes dožil 85 let. Zemřel ale předčasně v pouhých 30 letech v roce 1971. Přesto za sebou zanechal mimořádné dílo humoristické i textařské.
1: Jako kotě si přijíst a víčka mít zavřená.
2: Muž mnoha talentů, navíc galantní, zdvořilý a vtipný, takový byl Jiří Grossman, divadelní kolega Miloslava Šimka z přelomu 60. a 70. let.
3: V životě lidském nachází se několik pěkných momentů. První dětské krůčky, překonání strachu z polednice, vstup do pioníra, vyloučení z pioníra a od 14 let pravidelné mejdany, kde se utuží kolektiv a pubertální představy nabídou konkrétních forem.
2: Už ve škole ho zajímala hudba, vedl školní orchestr a tíhnul také k divadlu. Komediální talent zdědil po rodičích, kteří jezdili s kočovnou společností. Miloval Slávii, fotbalový klub i kavárnu. Právě tam s Miloslavem Šimkem psali legendární povídky. U stolu, kterému říkali tradiční.
3: A dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka.
2: S Miloslavem Šimkem začali vystupovat v 60. letech v klubu Olympic, který působil na místě dnešní Ypsilonky. Na pozvání Jiřího Suchého pak svá čísla přenesli do Semaforu a vyprodávali návštěvní dny nejen díky četbě povídek, ale také scénkami. Třeba v této se snažili vymyslet hit.
4: Onehdy jsem po ránu točil klikou rumpálu.
5: Takhle, a nemohl by si po ránu točit klikou lanovky? Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posvačil trochu teplé vánočky.
2: Herecké nadání zužitkoval i ve filmu Zločin v Šantánu, kam ho v roce 1968 obsadil režisér Jiří Mencl. Cítil se být ale především textařem. Pro Pavla Bobka napsal O ruby, nechtěj mi lásku brát, nebo Mou dívku N. Pro Evu Olmerovou hit Čekej tiše.
6: Čekej tiše, až je mraky měsíc.
2: Ale nejčastěji psal pro Naďu Urbánkovou. Té daroval také svůj poslední a zároveň nejsilnější text.
7: Vždyť já chci jen žít, jak žít se má.
2: Skladba Závidím nabyla na síle až poté, co se naplnil osud jejího autora. Jiří Grossman zemřel předčasně v prosinci 1971 v pouhých 30 letech. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Syntezátorové sci-fi světy, islandský minimalismus i ozvěny divokého západu.
1: Sára Vondrášková se v létě vydá hledat své filmové sedmé nebe.
0: Nebude u toho chybět Ennio Morricone, Angelo Badalamenti ani Radiohead.
1: Filmové sedmé nebe se Sárou Vondráškovou poslouchejte od 6. července do 24. srpna.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Vláda schválila novelu zákona o důchodech. Na síti X to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Zvýšení penzí by se mělo od roku 2028 týkat pracujících seniorů. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku by se jim automaticky přičetl k valorizaci. Důchod by se zároveň mohl zvedat také seniorům od 80 let, a to každých 5 let o 500 korun měsíčně. Miliardové státní dotace na snížení spotřeby energií nebyly efektivní. Upozornil na to Nejvyšší kontrolní úřad. Ten prověřoval programy Ministerstva průmyslu a obchodu v letech 2018 až 2025. Víc než 26 miliard korun šlo na opravy veřejných budov nebo třeba snížení energetické náročnosti v průmyslu. Podle kontrolorů ale dotace přinesly jen minimální úspory. Ukrajinská armáda v noci znovu útočila na ruskou metropoli. Podle šéfa moskevské oblasti zranili drony celkem 10 lidí. Některé z bezpilotních strojů dopadly do města Domodědovo, poblíž jednoho z moskevských letišť. Ukrajina označuje útok za odpověď na nedělní rekordní ostřelování Kyjeva. Bohemia Jazz Fest se dnes a zítra vrací do parku na Moravském náměstí v Brně. Jeho součástí bude 6 koncertů domácích a zahraničních umělců. První z nich, česká kapela Pluto, vystoupí dnes v 17.30. Celý festival je zdarma. Brno hostí festival pravidelně od roku 2010. Jako jediná ze všech 5 zastávek v republice má 2denní program. Počasí. Bude většinou polojasno, v severní polovině území postupně oblačno a ojediněle na severu místy přehánky. Večer budou oblačnost a srážky ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy kolem 24, maxima na horách kolem 13. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: 13 hodin už bylo, co jsme pro vás do Polední Vltavy připravili na dobu nejbližších 30 minut. Zvuk elektrické kytary, drtivou elektroniku, bouřlivé perkuse i východně znějící dechové nástroje a dokonce violončelo, které zní jako tibetský roh. To všechno se bude vzájemně prolínat a přelévat, tak by totiž mohl vypadat stručný verbální popis mnohovrstevnaté jedinečné hudby Hanse Zimmera ke sci-fi filmům Duna i Duna část druhá. Jak sám autor říká, nejdůležitější složkou celého soundtracku jsou silné ženské vokály, které se místy mění v šepot v jazyce, kterému nikdo nerozumí. Než dostane slovo autorka jedné z klapek roku 2024, Kristýna Šrámková, připomeňme ještě, že Hans Zimmer získal za hudbu k první Duně Oscara.
0: Klapka.
2: Pokusů o sfilmování románu Duna bylo několik. Původem chilský režisér Alejandro Chodorovský se pokusil příběh adaptovat v roce 1974. Se svou velkolepou vizí planety Arrakis a týmem předních odborníků film ale nakonec nenatočil. Další byl film Davida Lynche z roku 1984. Ten byl zklamáním pro kritiky i pro samotného Lynche. A do třetice je tu francouzsko-kanadský režisér Denis Villeneuve a jeho zatím dva filmy, které podle mnohých odpovídají svým rozsahem a velkolepostí hloubce knihy. V roce 1965 napsal Frank Herbert první díl románové série Duna a po něm ještě pět dalších dílů. Villeneuveův film získal v roce 2022 10 Oscarových nominací a 6 z nich proměnil ve zlatou sošku. Jedna z nich byla za nejlepší hudbu pro Hanse Zimmera a právě té jsem věnovala dnešní klapku.

Hanse Zimmera není asi třeba blíž představovat. Možná ho znáte jako dvorního skladatele Christophera Nolana, kde pro mě vyniká hlavně soundtrackem k filmu Počátek. S Nolanem měl spolupracovat i na filmu Tenet, ale právě kvůli Duně, která byla jeho srdcovým projektem, hudbu pro Nolana odmítl. Kromě Duny byl Zimmer na Oscara nominovaný 11krát. Poprvé ho vyhrál v roce 1995 za hudbu k filmu Lví král. Zimmerova hudba bývá zárukou velkolepých orchestrálních ploch a zapamatovatelných melodií. Pro oba díly Duny vytvořil hudbu, která se přirozeně, jako písečné duny, přelévá do celkového sound designu filmu a posouvá tak atmosféru příběhu ještě o kus dál.

Ve středu zájmu celého meziplanetárního impéria je malá planetka s nedostatkem vody zvaná Arrakis. Té se pro její pouštní prostředí říká Duna. A právě tady se skrývá jediné naleziště ceněného koření, které člověku poskytuje mimořádné psychické schopnosti a umožňuje vesmírnou dopravu. Ze spiknutí, ve kterém je Harkonneny zabit vévoda rodu Atreidů v podání Oscara Isaaca, prchá jeho syn Paul, hlavní hrdina příběhu v podání Timothée Chalameta, a jeho matka Lady Jessica, kterou hraje Rebecca Ferguson, do pouště. Jediní, kdo dokáží v poušti přežít, jsou domorodí Fremeni, kteří se stanou nadějí ústřední dvojce a zároveň se Paul Atreides stává nadějí a možná spásou, na kterou tak dlouho čekali. To je hodně zjednodušený příběh filmové Duny, ze které si teď pustíme další ukázku.

Skladatele Hanse Zimmera a režiséra Denise Villeneuva prý spojila vášeň pro román Duna. Při tvorbě hudby se shodli na tom, že by měla mít duchovní nádech, jakousi posvátnou kvalitu, která by povznesla duši. Zimmer přistupoval ke kompozici hudby neovlivněný filmovou adaptací Davida Lynche z roku 1984, kterou nikdy neviděl, takže vycházel jen z knihy. Stavil na konceptu Duny jako jiné civilizace a dle svých slov strávil měsíce a měsíce vytvářením nových nástrojů, které měly zmíněný duchovní pocit doprovázet. Definoval, hledal a vytvářel nové zvuky i jazyk a posunul tak hranice svých dosavadních skladatelských zkušeností.

Pro zajímavost jsem pro vás vybrala i jednu ukázku z filmového zpracování Duny Davidem Lynchem. Pod hudbou k tomuto filmu je podepsaná skupina Toto. V následující ukázce můžete porovnat nástrojové obsazení a atmosféru obou soundtracků.

To byla ukázka z Lynchovy Duny z roku 1984. Hans Zimmer pro Dunu upravil i lidské hlasy tak, aby podle jeho slov zněly děsivě a jako z jiného světa. Hlasovou linku založil hlavně na ženských vokálech, protože se s režisérem shodli na tom, že síla lidského hlasu zůstává konstantní v každé civilizaci a že ženské postavy, ať už mladá Fremenka Shani, anebo Paulova matka Jessica, členka sesterstva Bene Gesserit, jsou ve filmu hnacím motorem příběhu. Hlavní vokály pro film naspívala Lori Kotler. Další zpěvačkou, která se na soundtracku podílela, byla Lisa Gerrard, známá jako členka australského hudebního dua Dead Can Dance. Se skladatelem Hansem Zimmerem spolupracovala už na filmu Gladiator. Zimmer vzpomíná na fotografii ze skříně, kterou mu poslala během covidu, kde kvůli lepším akustickým podmínkám nahrávala svůj zpěv. Zaujal ho paradox toho, že zvuk, který měl odrážet otevřenou nekonečnou poušť, byl nahrán ve skříni v Brooklynu. Před ukázkou ještě doplním, že pouštní scény se natáčely ve slavném údolí Wadi Rum v Jordánsku. V kulisách této pouště vznikal i film Lawrence z Arábie a Marťan.

Svět Duny jsem nikdy neopustil. Myslím, že Denis Villeneuve si myslel, že jsem se zbláznil, protože jsem psal i po dokončení prvního filmu. Ale protože jsem příběh znal z knihy, věděl jsem, co nás čeká. A tak spousta hlavních motivů pro druhou část Duny byla napsána ještě než se začala natáčet, tedy už na konci prvního filmu. A skladatel ještě dodává. Přišlo mi důležité pokračovat v psaní, když jsme byli stále ve stejném duchu, ve stejném rozpoložení. Kromě celé řady etnických nástrojů, které Zimmer pro soundtrack použil, zkonstruoval i nástroje úplně nové. Byly to různé typy perkusí a nástroje z PVC trubek, podobné flétnám. Chtěl totiž, aby zněly víc dýchavičně, s menší rezonancí. Svou violončelistku Tino Guo požádal, aby její nástroj zněl jako tibetský válečný roh. Jedním z dobře rozeznatelných etnických nástrojů v soundtracku je arménský lidový nástroj duduk. Sola na něj nahrál jeden z předních dudukistů, který s Zimmerem dlouhodobě spolupracuje, Pedro Eustach.

Jeden z kritiků o soundtracku k Duně napsal: Oscarová hudba Hanse Zimmera mi v prvním filmu přišla trochu přehnaná, ale ve druhém chytře odlišil kultury, když našel kovovější zvuky pro chladné Harkonneny, které vyvážel žhavou hudbou pro Fremeny. Pro ty z vás, komu by nestačila klasická soundtracková alba Duny, tak k filmům vyšly ještě rozšířené a doplněné verze The Dune Sketchbook a The Art and Soul of Dune, oba hodinu 40 dlouhé. Na závěr dnešní klapky jsem si nechala zlatý hřeb, jízdu na písečném červovi tak, jak ji do hudby přenesl Hans Zimmer. Příjemný zbytek dne a šťastnou cestu vám přeje Kristýna Šrámková.

0: Ukázka ze soundtracku k filmu Davida Lynche Duna, část druhá, uzavřela klapku, ve které jsme se společně s hudbou Hanse Zimmera a s autorkou pořadu Kristýnou Šrámkovou vydali na planetu Arrakis. Poprvé to bylo už v roce 2024 v premiéře tohoto pořadu.
1: Povídka.
0: Tři zneklidňující drobné prózy, výrazné osobnosti nové vlny československé kina.

a auta, která vjela do louží, rozcikovala lesklé kapky až na zdi. To byl čas, v němž se loudal chlapec k náměstí. Bylo mu asi 8 let. Rukavice měl na šňůrce přehozené kolem krku a na hlavě měl čepici upletenou z červené vlny. Matka pracovala až do večera a jakmile se setmělo, chodil jí naproti, protože se bál sám doma. V nekonečných chvílích stmívání, kdy nábytek ztrácel barvu a kouty se stávaly skrýšemi strachu, nepomáhalo ani rádio, ani vypínač. Za dveřmi v předsíni, v chodbičce k záchodu, v zatuchlých výklencích pod schody, všude se schovávali chlapi s noži nebo revolvery a tma jim dávala příležitost. Nedovedl si představit, že by tam s nimi měl zůstat. Byl malý a věděl příliš dobře, že by se jim neubránil. To jenom matka jim naháněla strach. A vůbec všichni dospělí. Šel pomalu, přestože zbýval ještě kus cesty, než přijde do hlavní ulice, kde jsou výklady, světla a lidé. Věděl však, že mu ti chlapi musí dát pokoj, jestliže půjde po okraji chodníku a bude-li obcházet otevřené průjezdy a výklenky dveří. Kráčel tedy právě po obrubě a stal se lokomotivou. V okamžiku, kdy si řekl, že se nevyhne tomu člověku, který jel proti němu, spatřil kočku. Bylo to nevelké, mizerné zvíře a krčilo se na schodu před zavřenými dveřmi. Zastavil se a řekl: čičí. Kočka přimhouřila oči a zamňoukala. Sedl si k ní na bobek a řekl: nepláč. Postavila se, zdvihla ocas a strčila čumák ke škvíře dveří. Vykřikl: počkej, neotevřu ti, buď tu se mnou. A pohladil ji opatrně po hřbetě. Začala příst a otřela mu hlavu o hřbet ruky. To jej potěšilo. Napadlo ho, že by si ji měl vzít domů, ale v zápětí si zklamaně uvědomil, že by ji matka vyhodila. Zůstal tedy u ní sedět a střídavě se dotýkal její hlavy a hřbetu. Také ji štípl do ucha a ona opět zamňoukala. Odvážil se ji zvednout. Vzal ji oběma rukama, vstal a přitiskl ji k sobě. Voněla vzrušujícím pachem půd, komíny, vikýře, zaprášené bedny. Slabě se vzpírala. Řekl: neblbni, nic ti neudělám. V té chvíli projíždělo ulicí auto. Reflektory zazářily jako dračí oči a obludný stín se s řevem přehnal kolem. Bláto plesklo jako těžká svítící slina na chodník. Udělala se hustá tma. Chlapec stiskl kočku a přistoupil k okraji chodníku. Mazlivě šeptal: neboj se, nic ti neudělám. Čekal na další auto. Kočka se kroutila a musel ji tisknout ze všech sil. Už se jí však tolik nebál. Konečně přijížděl nákladák. Chlapci se rozbušilo srdce. Udělal ještě krok vpřed, potom ještě jeden. Obluda s pronikavýma očima přicházela. Drak, který žere princezny. Opět se rozsvítily husté kapky bláta. Strašidelná tma zavila někde mezi koly auta. Chlapec stiskl zuby a tělo mu stuhlo. Potom hodil kočku do ulice. Viděl, jak narazila z boku na kolo, jak je odhodilo a pak zmizela. Stál na pjatě a vítězně uprostřed chodníku a čekal. Zase přicházelo ticho a náhle spatřil na špinavých kostkách dláždění bělavou skvrnu. Plazila se. Už byla u chodníku. Už se převalila na něj. Vzrušeně se k ní sklonil. Táhla zadek za sebou a v očích jí svítila hrůza. Sedl si na bobek. Neříkal nic, jen se díval a díval. Potom opatrně natáhl ruku a pokusil se o pohlazení. Kočka,

Šílená strachem a bolestí, prskla a zarela mu zuby do palce. Vyskočil a křikl: krávo! Ruka ho pálila. Vyděsil se, když spatřil, jak na ní vyskakují kapky krve. Podíval se pak z výše na kočku a chtělo se mu do ní zlostně kopnout. Tiše skučela. Na okamžik tedy zaváhal a potom se rychle otočil a odcházel. Šel a šel, utíral krev rukavicí a na kočku přestával myslet. Až na tu ruku mu bylo dobře. A když pak míjel jeden z těch ošklivých dlouhých průjezdů, rozkročmo se postavil proti té rozšklebené tmě a vyzývavě vykřikl na chlapy s noži nebo revolvery. Halo! Hlas se rozbil kdesi hluboko v šeru. Pátravě se tam podíval. Ani nemukli. Báli se. Od té chvíle se jej určitě báli.

0: Zatímco město dohořívalo, starý muž pravil: Chlapče zlatej, zapálit město tak, aby ti nezhasínalo, aby hořelo rovnoměrně a pěkně ti všude prohořelo, to se nedá naučit. To bude spíš věc nějakýho vrozenýho citu. Každý město hoří docela jinak. Na celém světě bys nenašel dvě města, které by hořely úplně stejně. Jedno fajruje do vejšky, skoro bez kouře, a střechy se propadají dovnitř, jedna pěkně za druhou. Ale jiný město, řekl bys, je úplně stejný jako tamto první, z ničeho nic ne a ne chytnout. Místo pořádného plamene dává to furt jenom kouř a zase kouř. Člověk se nadře jako bejk a oheň, mrcha, nechce vyjít z oken. Jak oheň nechce z oken, tak si piš, že to město nemůže dobře schořet. Že v tom zbyde spousta baráků, jenom tak hala bala očouzených. Jinde, hned třeba přímo vedle, to zase prohoří až do hlubokého sklepa. Někde ti za prase nepropadne krov. Jinde to místo kostela veme jen stromy okolo a tak dále. Takový špatně schořelý město já nemám rád. Je to samej zub. Dobře spálený město je, jak já říkám, na první pohled celý uklizený a klidný. Rozumíš? Ono ti vohoří do rovinky. Jako když vidíš, řekněme, pěstovaný trávníček. A taky je celý do jedné barvy. To znamená, že ono vůbec nemusí být černý. Ono může být do hněda. Ono může být do modra. Ono může být do fialova a taky do červena. Ono ale někdy bývá celý i do stříbrna. Trošku zaprší, do toho svitne sluníčko a to město, ono ti najednou svítí samejma stříbrnejma jiskřičkama. Ono je to úplně jako kdybys otevřel nějakou krabici plnou roztlučených sklíček. Jo, o těch oknech. To je totiž strašně důležitá věc, protože jak jde oheň z oken, tak je všechno v nejlepším pořádku. To už si pak můžeš klidně sednout a koukat, jak to jde krásně všechno samo. To už můžeš každou chvíli ukazovat. Támhle půjdou stropy. A taky jo. Stropy jdou od zhora pěkně jeden za druhým a skládají se do přízemku jako karty. Potom se do toho pomalu složí krov a je po ohni. Na nejvejš sem tam nějaká maličkost ještě trošku žízní a barák máš, pane, jako když vystřihne. Rovnej, čistej a celý je jako uklizenej. Jo, ale jak vidíš, že ten prevít oheň zvostal vevnitř v baráku a navrchu, že se furt nic neděje, to, kamaráde, je na hovno. O takovým baráku ani nevíš, co za chvíli provede. Myslíš si, hele ho, on kurva zhas? Jo, ale jen to zkus a jdi se kouknout zblízka. Kamaráde, k něčemu takovýmu se zásadně nechodí. Protože hele, on je ten oheň celý vevnitř. Ono je ho dost toho ohně, rozumíš? Jenomže je to oheň, kterýmu my říkáme svině oheň. A proč je svině? Protože on se v tom baráku pomaloučku převaluje. On nejde od jednoho k druhému. On něco přeskočí a pak se k tomu vrátí. Nebo se k tomu už vůbec nevrátí. On jde třeba napřed po drobnostech. Přešmrcne záclony, nějaký ten papír, nějakou tu umělou hmotu, ale kdybys, řekněme, otevřel almaru, uvidíš, že v almaře je všechno při starém. A oheň, myslíš si, je někde v prdeli. Ale to by se zdivil. On se vrátí. On třeba přileze po koberci. Takový plamínečky, jako když ti v zapalovači dochází benzín. Koukáš zvenku, barák je tichej, nenápadnej, smutnej. Najednou vidíš, vrata dělaj, jako kdyby někdo chtěl ven. Najednou ty vrata odletěj i s futrama a z průjezda jde taková síla plamene, že to vohýbá stromky. A teď si představ, že bys k tomu bejval šel. Nikdy nechoď k baráku, který má zavřený okna. Bacha na to. To už jsem kolikrát tak myslel. Hergot, co by těm chlapům, co jdou před náma, co by jim to udělalo, kdyby lidem vždycky řekli, každý majitel bytu je před opuštěním bytu povinnej otevřít všecky okna a dveře. Na chodbu taky. Nebo by to mohlo být vytištěný jako takovej pěkný letáček. Každý by ho dostal, každý by nechal otevřený okna. Tý práce, co by nám to ušetřilo. My nemůžeme chodit od baráku k baráku a otvírat okna. To bychom spálili leda hovno. Ale ono by se to nedalo stihnout, ani kdyby jsme vytloukali ty okna kamením. Vem si třeba takovej písek. Nebo prachatice. Prachatice, když ráno šikovně zapálíme, večer jsme sakum prásk hotový, včetně kostela i vodárny. To máš za jednu šichtu 3-4 přesčasové hodiny. A teď si zkus představit, jak dlouho by nám asi trvalo, než by jsme v Prachaticích vytloukli kamenama všecky v okna. To by mě samotného zajímalo. Stačilo by, kdyby oni těm lidem, když už s nima jednají, akorát řekli, jo a prosím vás, až budete odcházet, buďte tak hodný a nezapomeňte, otevřte všecky v okna. Ono to chlapům, co jdou po nás, ušetří spoustu práce a starostí. Jenomže to je hold těžký. Když to vneš kolem a kolem, co je těm lidem po nás? No řekni, nic. Nebo si to vem ještě z jiný stránky. Představ si, že by u vás zazvonil chlápek. Zdravíčko, šéfe, je tohle to váš kvartýr? Já, že mám všem majitelům vyřídit, že celé město bude zítra vypáleno. Jestli chcete, můžete se jít koukat z nějakého vršku, ale tady se radši nepleťte. Oni to chlapci, co jdou po nás, nemají rádi. No a co bys mu řekl takovýmu chlapovi? Řekl bys mu, vyliš si prdel a zabouchnul dveře? Těžko. Řekl bys mu, koukej odsaď mazat, ty smrade? Neřek. Můžeš mu říct, ale jděte prosím vás. To neznáte lepší fóry? Nemůžeš, protože to není fór. Takže jediný, co by ti zbývalo, že bys nechal zavřený okna, abys je nasral. Proto oni ti chlápci, co jdou před náma, proto oni s těma lidma v oknech vůbec nemluvěj. Ono se asi ví, že by je nechali stejně zavřený. Když se jim nic neříká, tak přece jen se najde sem tam nějaký okno otevřený nebo pootevřený. Kdyby se jim to říkalo, oni by zavřeli úplně všecky. I ty pootevřený. Já na jejich místě bych to tedy udělal. Já bych všecky okna přitlouk takhle dlouhejma laťovákama. Víš, že oni většinou ty svý kvartýry zamknou a klíče si vezmou s sebou? 99% jich zamyká. Já vůl myslel, že zamykají ze zvyku. Jdu ven, musím zamknout. Ale ono to asi nebude zvykem. Já bych svůj kvartír taky zamk a taky bych si vzal klíče s sebou, abych je nasral. A oni, aby nasrali nás. Nasrali tě? Mě teda vůbec ne. A že už jsem nějaký to město spálil. Oni prostě nevědí, že my jsme ty samý lidi, co oni. A v tom je celý ten fór. Ať přijdem, kam přijdem, všude bude zavříno, zamčíno. A my už prostě musíme počítat s tím, že některý město hoří líp, některý hůř. Spálit se nakonec musí všecky. Chlapče zlatej.
1: Destruktoři. V každém dospělém dřímá dítě a chce si hrát. Nietzsche. Dobrý večer. Destruktoři jsou podnikem, který funguje a prosperuje jen díky utajované a neukojené potřebě lidí, dětí po destrukci ze zvědavosti a touze po rovnováze. v touze odreagovat se od násilí technokratické společnosti a konečně ve snaze o seberealizování vzdor moralistnímu podtextu slova destrukce. Podnik Destruktiva sídlí ve starém domě starého města. Vede jej zkušený destruktér, vzdělaný, úspěšný a blazeovaný, který zaměstnává 3 výkonné destruktory. Je to muž elegantní v nejlepších letech, teoreticky zběhlý v destruování v malém i velkém. Zaměstnanci jsou nadšení fandové své profese. Destruktivu vyhledávají žlučovitá, zakomplexovaná a pokrytectvím poznamenaná individua. Destruktiva je solidní podnik. Máme výtečnou příležitost prožít pracovní den destruktorů. A hle, o dům se těžce zastaví vůz šéfa podniku. Pracovní den začíná. Šéf proskočí dveřmi do kanceláře, kde již čekají zaměstnanci. Místnost, rozbité zrcadlo, propagační materiál, baletka s rozbitým zipem, plačící dítě, srážka aut, podstavec pomníku bez sochy, výjev z první světové války, potápějící se Titanic a podobně. Ve stropě je díra po Faustovi, v rohu děravé plechové umyvadlo, pravidelně dolévané destruktory. Stůl je poset teoretickými brožurami s tituly jako Forman, Žary, Nietzsche, Agent 007, Buñuel, Rabelais, telefon, psací stroj, stojánek na razítka s vejci. Po místnosti se volně prochází slepice. Šéf posnídá své oblíbené šampaňské, je to stará záliba v drobných explozích. Ústa má neustále plná veky, kterou si sebou přináší v kufru. Klepe první zákazník, padá lustr. Zaměstnanci vytrhávají dveře. Račte dál! Šéf komentuje exponáty. Zákazník je nadšen. Zákazník důvěrně. Syn mé neteře. Foto. Destruktoři se mechanicky oblékají. Princ, vodník, ježibaba. Smlouva je orazítkována vejcem, vysušená kolíbkou, zrychlený odchod zákazníka se zaměstnanci, poslednímu padají kalhoty. Zaměstnanci zvoní u dveří, otevírá zákazník, jakoby překvapen. Dobrý večer, co si přejete? Mrká, ukazuje. Tam je. V kuchyni zavilí synovec. Destruktoři chystají nástroje. Cihla, činely, ryba. Šéf podle plánu luskne prsty. Vodník plácne synovce rybou přes zadek. Pláč dítěte. Zákazník je spokojen. Do místnosti vtrhne fotbalový fanda. Žádá faul na nebezpečného útočníka cizího mužstva. Na tribuně dychtivý zákazník. Vedle vidíme šéfa, ujišťujícího o jistém výsledku. Kamera švenkuje po nastoupených mužstvech. To druhé je nenápadně rozmnoženo o destruktory v dresech. Poslední drží bicykl. Hra je odpískána. Destruktoři okamžitě začínají pronásledovat žádaného hráče. Po nadlidské námaze je dostižen a sfaulován kopnutím do kotníku. Jest vykonáno. Věcně odcházejí z hřiště. Šéf je spokojen. Konvenčně se obejme se zákazníkem. Další zákazník. Šéf prohlíží fotografii. Strojvůdce, kterým zákazník jest, a zpět fotografii. Je na ní zákazník v blahých dobách úspěchu parních strojů i se svým železným miláčkem. Ne, ne, nemohu se na to dívat. Zničte ji. Zaměstnanci jsou nadšeni. Detail fotografie. Reál. Lokomotiva stojí na slepé koleji. Zarostlá. Šéf otevírá plenérový slunečník. Několik lahví šampaňského leží vedle. Udělá si pohodlí a počíná řídit destrukci. Tu je utržen šroub, utržena rukojeť píšťaly, novinami zabalena lampa a tak dále. Šéf pobíhá kolem s technickými nákresy lokomotivy, organizuje ničení dle plánů, ba nechává se unést inspirací. Polední pauza. Jedí. Opět do díla. Jednomu padají kalhoty. Rozmetávají zbytky lokomotivy, hážou do vody. Za nimi vztekle metají kameny za účelem dovršení destrukce.

Šéf končí. V kanceláři telefon. Upustí sluchátko. Vybíhá z kanceláře. Před destruktivou se objevují 603, z nichž vystupují korpulentní pánové v loveckých kamizolách. Šéf je uvádí do domu. V koncertní síni v první řadě sedí skupina našich Nimrodů. Přichází dirigent, koncert začíná. V orchestřišti se objevují frakovaní destruktivisté. Spustí metronom v jiném tempu. Nastaví dirigentovi zrcadlo. Ten si počne samolibecky prohlížet svá obdivuhodná gesta. Nacpou slepici do klavíru. Pozvolna, ale jistě ničí produkci. V kritickém okamžiku opouštějí Nimrodi sál. Destrukce vrcholí, publikum vtrhlo do orchestřiště. Vnější záběr koncertní budovy. Z různých dveří vybíhají odraní muzikanti v hloučcích i jednotlivě, vždy pronásledovaní trestajícím davem. Poslední leč jest dokonalá. Budova je obstoupena střelci, honitba začíná být vzrušující. Z křoví vybíhá skupina roztěkaných houslistů, destruktoři bušením klacků do křoví vyhání zbylé. Kolem třeskají suché rány brokovnic. Čelista padá do rákosí. Psi trhají nebohého muzikanta. Je to očividný panák. Vyletí chuchvalce pilin, vylézají péra. Polem noční tmou se vleče hudebník. V dálce zaznívají ojedinělé výkřiky. Šéf jest spokojen s dnešní prací. Vřele tluče zaměstnance, ženouce je pomezi dolů. Dobíhají k destruktivě, vstupují, on zamyká, klíč hodí do kanálu. Nasedne do auta, couvá, bác, otáčí, bác, pomalu odjíždí noční ulicí. Z jediného osvětleného okna v prvním patře vyskakuje sebevrah, panák v prádle. Hudební motiv grotesky překrývá tuto idylickou atmosféru. Poznámka. Pan titulní Miloš Kopecký nápadně připomíná zjevem Salvadora Dalího.

Pavel Juráček a tři povídky, konkrétně Prostřednictvím kočky, Zatímco město dohořívalo a Destruktoři. To byly tři drobné prózy výrazné osobnosti nové vlny československé kinematografie 60. let. Scénáristy a filmového režiséra Pavla Juráčka. V režii Jakuba Doubravy účinkoval Richard Fiala. Povídku jsme pro vás uložili také na web do audioarchivu na stránku vltava.rozhlas.cz. No a na zítřek pro vás připravujeme autobiografickou povídku českého filmového režiséra Jana Němce z knihy Nepodávej ruku číšníkovi. Povídka má název Hollywood a číst bude Tomáš Drápela.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Konec regulace cen pohonných hmot se zatím podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD naplno neprojevil. Řekl to před jednáním vlády. Regulace skončila o půlnoci po více než 3 měsících. Ministerstvo financí během té doby určovalo na každý den maximální cenu za naftu a benzín. Na naftu zároveň platilo také snížení spotřební daně. Opatření je ale podle Bednárika vláda připravená znovu zavést, pokud by ceny na trzích začaly opět kolísat. Regulaci cen paliv vláda zavedla v dubnu v akci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Velká Británie má nového premiéra. Je jim bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Britský král Karel III. Ho už pověřil sestavením vlády. Očekává se, že Burnham jmenuje svůj kabinet odpoledne. Zasedání nové vlády je naplánované na zítra. Burnham se minulý týden stal novým šéfem labouristické strany a je už 7. britským premiérem za 10 let. Evropská komise vyměřila čínskému internetovému prodejci AliExpress pokutu ve výši 550 milionů eur, to je přes 13 miliard korun. Zdůvodňuje to porušením povinností vyplývajících z nařízení o digitálních službách. Podle unijní exekutivy totiž platforma dostatečně nebránila prodeji nelegálního a nebezpečného zboží zákazníkům v Evropské unii. AliExpress s rozhodnutím nesouhlasí a pokuta je podle něj nepřiměřená. Výbor pro světové dědictví UNESCO začne v jihokorejském Pusanu posuzovat 33 nominací do svého seznamu. Jsou mezi nimi například pláže ve francouzské Normandii, kde se za druhé světové války vylodili spojenci, nebo řecká hora Olymp. Ta má smíšenou nominaci jako kulturní a také přírodní lokalita. O zařazení své nejvyšší hory a mýtického sídla bohů usiluje Řecko 12 let. Letošní zasedání Výboru pro světové dědictví UNESCO potrvá do 29. července. Česko letos žádnou nominaci nemá. Počasí. Bude většinou polojasno, v severní polovině území postupně oblačno a ojediněle na severu místy přeháňky. Večer budou oblačnost a srážky ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy kolem 24 a maxima na horách kolem 13 stupňů Celsia. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.
1: Kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
2: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
1: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
2: 12. září od 18 hodin.
1: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
3: Radioservis představuje
4: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: One, two, three, four.

Anglický hudebník a producent Thomas Abraham Mish zahájil společně s kapelou De La Soul odpolední proud vltavského vysílání, kterým vás provází Daniela Čermáková. Tom Mish v roce 2018 vydal své debutové studiové album Geography, no a z něj jsme teď poslouchali ukázku. Hudební nabídka bude pestrá, jako obvykle, různá místa a časy navštívíme a seznam vysílané hudby najdete v našich playlistech na webu vltava.rozhlas.cz. No a pestrá bude samozřejmě také odpolední Vltava co do kulturních typů, kdy pojítkem zůstává film do určité míry. Na podzim vstoupí do kin nová filmová komedie režiséra Davida Ondříčka. Ten přiznává, že by žánrově rád navázal na své kultovní Samotáře, tak nám řekne, jaké bylo natáčení tohoto snímku. Laterna Magika je fenomén plný paradoxů a jeden z nejvýznamnějších projektů české kulturní historie. Filmové léto na Vltavě přinese nový seriál věnovaný tomu, jak její odkaz uchovává a zkoumá Národní filmový archiv. A cíl není smysl lidského života, cesta k němu, to je cíl. A tohle jsou slova Josefa Veselého, dlouholetého rozhlasového redaktora, moderátora, autora oblíbeného pořadu Toulky českou minulostí. Jemu budou patřit dnešní momenty, které jsou součástí pondělní odpolední Vltavy mezi 14. a 15. Tak dobrý inspirativní poslech.

0: Tohle byla ukázka z díla, které složil 15-letý Jinoch, což by mohlo vzbudit údiv, ale vzhledem k tomu, že se jedná o dílo Mozartovo, překvapit nás to nemůže. My jsme poslouchali část jeho symfonie a hráli nám berlínští filharmonikové s Karlem Böhmem. K očekávaným filmům letošního podzimu patří i nová komedie Davida Ondříčka Kluci to vidí jinak než holky. Režisér se v ní vrací k osobnímu autorskému vyprávění o lidech, kteří v určité životní fázi bilancují, rádi by zjistili, kam patří a jací jsou. Podobná témata měly jeho první snímky Šeptej a samotáři. Právě snímek Šeptej z roku 1996 prezentoval Ondříček na Karlovarském festivalu v sekci Návraty k pramenům. Před projekcí ho čekalo překvapení, totiž setkání s prezidentem republiky Petrem Pavlem, který se na režiséru v celovečerní debit přišel do Karlovarského městského divadla podívat. Redaktor Tomáš Pilát se proto Davida Ondříčka nejdřív ptal, jaké pro něj tohle setkání bylo.
1: Setkání bylo skvělé, co bylo pro mě trošku komplikované, že mě opravdu ve snu nenapadlo, když jsem dělal film Šeptej, že ho někdy budu prezentovat prezidentu republiky, a tudíž jsem byl značně nervózní.
2: O čem jste se povídali?
1: Povídali jsme si o filmech, povídali jsme si o Varech, politice jsme se vyhnuli, pan prezident na mě působil skvělým dojmem, já jsem jeho velký podporovatel, byl klidný a vlastně se mi líbilo, že i hodně mluvil o tom, že je potřeba společnost spojovat, takže i jsme se ušetřili nějakých gest, aby jsme třeba nepodporovali někoho příliš, aby to nevedlo k rozdělení společnosti. Myslím si, že pan prezident má fantasticky nastavený a na mě zapůsobil jako velmi charismatická, moudrá osobnost.
2: K tomu filmu Kluci to vidí jinak než holky. Je ten váš film o tom, že to kluci vidí jinak než holky?
1: Je to samozřejmě určitá nadsázka, je to spíš, že muži to vidí jinak než ženy, ale je to o tom, že by zároveň to chtěli vidět stejně a že vlastně nejenom muži to vidí jinak než ženy, proto zase není tak důležitý, ale prostě lidi mají mezi sebou takové věci, které nevysknou a nevyříkají si a stačí jenom krůček k tomu, aby vlastně ty vztahy byly lepší a naplněný. A zároveň o tom, že někdy lidi říkají něco jiného, než si myslí, nebo velmi často, tak to jsou témata toho filmu. To téma filmu je taky o tom, že ty postavy v tom ději se zamilovávají do neúplně té správné osoby, nebo prostě vždycky je tam nějaká překážka. A o tom jsem chtěl, aby ten film byl.
2: Je pravda, že se tímhle filmem vracíte k těm svým osvědčeným žánrům, dejme tomu městské komedie, filmy typu Šeptej nebo Samotáři?
1: Je to pravda, abych pravdu řekl, já jsem chtěl napsat film ze současnosti, chtěl jsem napsat film sám, což je můj první film, který jsem si napsal celý sám. A když jsem ho stvořil, ten film, tak když jsem to dal přečíst prvním čtenářům, tak ty říkali, hele, to je dost podobný těm tvým prvním filmu v podstatě. Já jsem říkal, no tak to je dobře, no tak jako mám pořád ty témata stejný, takže to říkám tak, jak to je.
2: Čili jste to měl v podvědomí spíš, než že byste cíleně navazoval na předcházející tvorbu?
1: Nebylo to tak, že jsem si sedl ke stolu a řekl jsem, napíšu pokračování mých prvních filmů, ale začal jsem psát spíš příběhy mých kamarádů a přátel. A z toho vznikl film, který je vlastně trošku podobný především těm Samotářům.
3: Já potřebuji inspiraci.
2: Aha. Máte skvělé obsazení v tom filmu. Vy jste psal ty jejich role nebo jejich pasáže ve scénáři přímo pro ně. Do jaké míry třeba oni spolupracovali na tom scénáři?
1: Bylo to tak, že jsem to psal přímo pro ně, ale dal jsem jim hotový scénář přečíst vlastně až když byl hotov a oslovil jsem je vlastně až když byl scénář hotový. A zeptal jsem se jich, jestli to teda budou hrát, a měl jsem to štěstí, že všech těch 7 lidí, pro kterých jsem to psal a viděl jsem je, vizualizoval jsem je, tak řekli, že ano. A pak jsme ještě ale odjeli na takové soustředění, kde jsme zkoušeli ten scénář nebo ten film a tam jsme scénář dolaďovali, ale je pravda, že Marta říkala, že jsem strašnej, moje žena, protože když dělám scénář někoho jiného, nebo jsem se podílel jenom jako spoluautor, tak jsem nechával ty lidi mnohem víc improvizovat a že tady jsem bazíroval na každém slovu, což jsem si neuvědomil, ale pravděpodobně to tak opravdu bylo.
2: Jak intenzivní byly ty herecké zkoušky?
1: Abych pravdu řekl, já nedělám intenzivní zkoušky takový, abych ty lidi vpasoval do nějaké mé představy násilím během několika hodin, ale spíš to byly takové, když bych to řekl, takové filozofické rozmluvy vlastně o tom scénáři. Já rád zkouším, když se to tak jenom nahodí do 70%, protože chci, aby těch 100% bylo až na place, nechci u těch zkoušek záměrně vidět, jak to ten herec zahraje na 100%.
4: A co jsi jako myslel, že se dělá? Na
3: Rozlučte se svobodou, jde se do cukrárny.
2: Vy jste při tom natáčení využíval také moderní techniku. Jak třeba to bylo složité a prodražilo to ten film? Myslím třeba dronové natáčení a podobné záležitosti.
1: Co prodraží opravdu film dneska, především prodraží film, je čas. Je to počet natáčecích dnů, který jsme měli v tomto případě 37 nebo dokonce 38, což dříve bylo relativně běžné. Dneska je to velice nákladné a složité, ale já jsem chtěl ten film, když to řeknu jednoduše, udělat opravdu skvěle, udělat ho pořádně, a na to já potřebuju čas. Takže jsem si ten čas u producenta, kterým jsem já a Krištof Mucha, vymohl hned na začátku. Prostě postavili jsme si ten rozpočet tak, abych mohl říct, žádnou scénu jsem neuspěchal. A skoro se to tak stalo. Vždycky vám to zkomplikuje, počasí je tak, ale musím říct, že to natáčení bylo sice rychlý, svižný, ale komfortní, a já pevně věřím, že na tom filmu je to vidět.
0: A doufá v to režisér David Ondříček, tak pokud máte rádi jeho filmy, kultovní filmy jako Šeptej a Samotáři, tak asi budete zvědaví na snímek Kluci to vidí jinak než holky. Premiéra je naplánovaná na říjen a v hlavních rolích uvidíte Jaroslava Plesla, Martu Isovou, Václava Neužila, Jana Nedbala, Vojtěcha Vodochodského, Denisu Barešovou a také Anu Kameníkovou.

0: Na celoevropskou lidovou notu hrají Brágas, teď jsme ale zůstali s nimi u nás v naší kotlině. Červená růžičko je písnička z desky, která vyšla nedávno, poměrně nedávno, v roce 2024. Divadlo, film a nebo průlomový multimediální experiment, co vlastně je Laterna Magica. V rámci filmového léta na Vltavě vám přinášíme seriál věnovaný fenoménu, který proslavil českou kulturu po celém světě. Veronika Jošková Štefanová natáčela v Národním filmovém archivu a v úvodním dílu se spolu s teatrologem Martinem Bernátkem a někdejší konferenciérkou českého programu na Expo 58 Silvou Daníčkovou vrátila k začátkům i významu Laterny Magiky. Příspěvek otevírají slova Josefa Svobody z 80. let.
1: Obě média, jak film, tak televize, tak jde o to je spojit, to znamená udělat je dramaturgicky nutnými, aby ta obrazová technika se stala skutečně nástrojem, aby se spojila s tou akcí hereckou, aby byla dramaturgicky nutnou.
2: Prohlásil v 80. letech minulého století v Československém rozhlase o vztahu filmové projekce a divadla Josef Svoboda. 26. května 1958 měl na mezinárodní výstavě Expo 58 v Bruselu premiéru program s původním názvem Non-stop Revue o 24 obrazech, pro který se brzy vžil název Laterna Magica. Josef Svoboda se tak poprvé prezentoval v zahraničí a svým přístupem k jevištnímu prostoru upoutal pozornost. Námětem prezentace v Bruselu byl jeden den v Československu, vysvětluje teatrolog Martin Bernátek.
3: Tyto výchozí ideje zřejmě formovaly také představy Alfreda Radoka a Josefa Svobody o tom, co pro Brusel připravit. Laternu Magiku technicky tvořil systém přední a zadní projekce. Zepředu z přední kabiny se promítalo přes 3 projektory a 1 diaprojektor. Zezadu se promítalo přes cinemaskop, čili širokouhlý formát. A mezi tím na pódiu byl systém posuvných, zásuvných, výsuvných, promítacích ploch a pláten. A také propadlo. Velice podstatnou částí toho technického řešení byl stereofonní vícekanálový zvukový systém a ten byl důležitý právě proto, že zvuk se stal klíčovou částí celého řešení proto, že všechno bylo synchronizované na základě zvuku.
2: Řešení se odvíjelo od výstupu trojjazyčné konferenciérky.
4: Ta na jevišti živá hovořila francouzsky k živému publiku, které bylo sice mezinárodní, ale proto ostatní, které nerozumělo francouzsky, tam byly 2 druhé konferenciérky nafilmované, to byl nápad Miloše Formana, geniální, on také psal ty texty pro konferenciérku, zase geniální, protože byly velmi jednoduché, byly vtipné a přeci jenom ty 3 děvčata, každá jiným jazykem, museli nějak hovořit, aby to mělo hlavu a patu.
2: Vzpomíná na své účinkování na Expo 58 Silva Daníčková, která do Bruselu odjela se 2 dalšími konferenciérkami, Valentinou Týlovou a Zdenkou Procházkovou. Program režiséra Alfreda Radoka a architekta a scénografa Josefa Svobody běžel 2x až 3x denně a tvořila jej řada scén, které se odehrávaly na filmových plátnech a zároveň na jevišti. Všechny obrazy i akce musely být rytmicky sladěny.
3: Bruselský program měl podobu revy, čili pásma různorodých čísel. Ty části nepředstavovaly sami o sobě něco zásadně nového. V podstatě jejich náplní bylo to, co bychom očekávali na podobných výstavách. Folklor, historické památky Prahy, odkaz Komenského, záběry na moderní rozvíjející se společnost. To bylo spojeno s vyloženě lirickými výjevy, jako byl třeba Tanec s deštníkem, filmová variace na téma Pierrot a Kolumbina a podobně.
2: Laterna Magica a Polyekran na svou dobu unikátním propojením divadla a filmu rozšířili výrazové prostředky jevištního výtvarnictví. Více než dramaturgii, ale tyto nové technologie ovlivnily výtvarné umění v oblasti geometrické abstrakce a koláže.
3: I přes nějaké formální podobnosti se domnívám, že Laterna Magica má v podstatě málo společného s tehdejšími experimenty Johna Cage nebo Roberta Rauschenberga a dalších průkopníků novomediálního umění, protože ta tendence, kterou představuje Cage nebo Pike, či později třeba ve svých instalacích Woodyho Schulka, je úplně jiná a je vedená často právě potřebou reflektovat nějakou sociální a ideologickou podstatu technologií. A v tom smyslu si myslím, že Laterna Magica je docela už uzavřenou kapitolou umění. Rozhodně to nejde dělat v tom duchu technooptimismu konce 50. let a bez reflexe toho samotného divadelního aparátu.
0: Primitivním promítacím přístrojem ze 17. století se nechali inspirovat tvůrci divadla Alfred Radok a Josef Svoboda, když vybírali název pro své nové divadlo Laterna Magica. Tento historický přístroj mimochodem tedy fungoval jako předchůdce dnešních projektorů a pomocí čočky a svíčky promítal na stěnu malované obrázky zrcadlené ze skleněných destiček, což muselo pro tehdejší diváky vypadat jako opravdové kouzlo. No nicméně my budeme pokračovat zítra v našem seriálu, kdy představujeme fenomén divadla Laterna Magica. Zítra tedy se zaměříme na pohled odborného výzkumu.

0: Tak tohle byla legenda světové jazzové scény, americká zpěvačka, herečka a majitelka mnoha ocenění na americké hudební scéně Lena Horne. A nám zpívala, takto zpívala v roce 1963. Zábavně i poučně národními dějinami, takhle by mohl znít slogan propagující další fenomén toulky českou minulostí. Pokud vás neminuli, a já věřím, že co by rozhlasové posluchače nikoli, patrně víte, kdo za nimi stojí. Josef Veselý, brněnský redaktor, který prakticky celý svůj život zasvětil rozhlasu. No a nám, posluchačům stanice Vltava, v momentech teď dá nahlédnout do své autorské dílny.
1: Český rozhlas Vltava uvádí cyklus Momenty. Vypráví rozhlasový autor Josef Veselý.
2: Cíl, to není smysl lidského života. Ta cesta k němu, to je cíl lidského života. Já jsem k tomu rozhlasu přišel díky takové, já nevím, to byla dvou nebo tři lampovka, přijímač. Já jsem ležel v posteli a rádio jsem měl vedle. A to magické oko tam svítilo a já jsem poslouchal večer třeba rozhlasové hry nebo vážné koncerty, jak já jsem miloval pana Bacha, pana Händla a Vivaldiho jako osmiletý nebo devítiletý kluk, aniž jsem tomu rozuměl, ale svým citem jsem to přijímal. Slovesné pořady to byly rozhlasové hry a já si vzpomínám, že to byla, myslím, že Bílá nemoc a mě to strašně oslovilo, protože já jsem si to představoval. Když si pustím televizi, tak mi vnutí obraz. A on prostě žádný obraz potom už neexistuje, než ten, který já jsem vnímal svýma očima. Když poslouchám rádio, tak já si to divadlo vytvářím sám ve své hlavě. Ten příběh dostává úplně jiné kulisy než v té televizi samozřejmě a já vlastně díky rozhlasu si vytvářím svoje vlastní představení nebo vidím ten orchestr před sebou a nebo vidím i přírodu, která je provázena tou muzikou. Takže rozhlas to je prostě něco úplně jiného. To je prostě vyšší stupeň média. Rodinné zázemí jsem neměl zrovna ideální. Já jsem si moc s rodiči od jisté doby nerozuměl, jak u mě vypukla puberta, tak jsme se hodně vzdáli.

0: Lili, vím, že jsem si s mámou dost nerozuměl, protože ona byla úplně jiná povaha než já. A já jsem na to přišel až po její smrti, když jsem se dostal k jejímu deníku, ve kterém ona psala svoje zážitky z koncentráku. A ona tam popisovala, co tam všechno zažila, a já jsem najednou pochopil, jak ona tím zážitkem 18-19 letem byla traumatizovaná a že to v ní zanechalo prostě stopy, že jí to prostě poznamenalo a že ona byla taková proto, protože tohle to zažila. Takže já jsem ji vlastně pochopil až tady nebyla. No. Já jsem byl dobrým žákem, zvláště na historii, na češtinu a na jazyky. Ten dějepis mě opravdu bral. Já jsem udělal přijímačky na Fakultu osvěty a novinářství, která byla v 68. roce přejmenována na Fakultu sociálních věd a publicistiky. V zápětí byla přejmenována na Fakultu žurnalistiky a když jsem skončil, tak to byla Fakulta sociálních věd. Tam jsem potkal profesora Vladimíra Kovaříka a dělal rozhlasovou historii a rozhlasové žánry a ten mě prostě do toho vtáhl. Jsem si říkal, tak takovýho tatínka bych chtěl mít. Já jsem ho adoptoval jako svého učitele, který mě vedl k tomu, že ten rozhlas je přesně to, co člověk může dneska v téhle době sdělovat. Že může mluvit nejenom hlasem k uším, ale od duše k duši, že tím člověka ovlivní, najednou naplní, že jo. Já jsem díky tomuhle panu kantorovi, ale i díky dalším, který jsem tam měl, Jiřího Marka jsem měl, což byl autor Hříšných lidí města pražského, měl jsem tam pana Karla Máchu, filozofa. On nedělal filozofii, ale on dělal dějiny filozofie a já jsem najednou pochopil, jak třeba ti lidi uvažovali, jak přišli na svoje filozofické teorie. Třeba pan Immanuel Kant, toho mě přiblížil, Baruch Spinoza, John Locke. Najednou já jsem to začal rozumět, aniž jsem předtím přišel do styku s něčím takovým. Tak tohle všecko bylo to moje zázemí v podstatě na té fakultě. A když jsem dostal možnost pracovat v redakci pro děti a mládež tady u nás v Českém rozhlase Brno na pořadu Šipka mladých cestovatelů, tak jsem do toho začal umisťovat takové biografické záležitosti zajímavých postav našich dějin, abych nasál atmosféru toho místa, kde jsem natáčel, třeba o nějaké osobnosti nebo události, tak já jsem tam musel být. Já jsem musel mít batůžek, v tom batůžku jsem měl magnetofon, poměrně těžký tenkrát. Já jsem byl v klášteře ve Vyšším Brodě, kde je pochován Záviš z Falkensteina, který byl popraven na Hluboké. A těch bytostí, které jsem potkal, byly to samozřejmě potentáti, králové nebo zajímavé osobnosti, tak já jsem to začal umisťovat do té Šipky. No a potom za pár let na to přišla ta velká nabídka, která mě poznamenala celý můj život, a to byly Toulky českou minulosti. Všecko způsobil jeden telefonát, který se ozval o 1:30 v noci. To byl zvyk Bohumila Koláře, což byl dramaturg redakce pro děti a mládež a svého času byl šéfredaktor. A on mě v tom telefonu říká: Josef, prosím tě, znáš Toulky českou minulosti od Petra Hořeše? Co bys tomu říkal, že by z toho byl rozhlasový pořad? Já, když jsem byl otupělej, že jo, v tu noční hodinu, tak jsem mu řekl: Mílo, to je nesmysl. Toulky českou minulosti je knižní podoba, to je knižní vyprávění, literatura. Tam jsou glosy po stranách, jak já tohle všecko mám převést do rozhlasového jazyka. To je prostě nemožné, to nelze. A teď řekl jednu větu: on to nikdo jiný než ty nedokáže. A to je věc, která, když řekneš komukoliv člověku, ale zejména chlapovi, že jo, mužskýmu, tak se mě vzbudí taková vlna ješitnosti. Jsem si říkal, no když on si to myslí, tak třeba na tom bude zrnka pravdy. A co kdybych já do té výzvy šel? No nechal jsem si to projít hlavou. Za nějaký čas jsem mu řekl ano. ale já bych byl rád, kdyby se celý ten pořad pro tehdejší stanici Praha natáčel v Brně. On měl představu, že bych jezdil do Prahy, že by tam sehnal vynikající herce, speakery. Mluvil o Luďku Munzarovi, Janě Hlaváčové, Viktoru Prajsovi. Co jsem říkal, no to by bylo něco, kdybych se s nima potkal samozřejmě. No a už jsem byl domluvený s režisérem Jardou Ostrým, koho bychom tam obsadili. No dobře, Mílo, ale šlo by to, prosím tě, dělat v Brně, natáčet v Brně. Byla pauza, asi tak půl minuty a Míla do toho telefonu mě řekl, tak si to tam nechejte. A v tom případě já jsem pomyslně vyskočil asi půl metru vysoko, protože jsme se do toho pustili s Frantou Derflerem, Ivankou Valešovou, Igorem Barešem, to byla naše sestava, která začala toho 2. dubna 1995 vysílat. Najednou já jsem se ocitl v kolektivu profesionálních herců Národního divadla v Brně. Ten si říkal, co já tam budu vlastně dělat, neměl bych to vynechat. A ten dramaturg Mila Kolář říkal, ne, ty tam musíš být, protože ty jsi rozhlasák. A oni jsou hlasy, které tam vstupují, které budou zastupovat třeba nějaké osobnosti a ty to budeš glosovat. Já jsem říkal, aha, tak to je něco jiného. Já budu reagovat na to, co oni říkají, jako bych to třeba uváděl na pravou míru nebo se ptal. Já jsem tam postupem těch 23 a půl roku, takovou dobu jsme Toulky českou minulosti natáčeli, já jsem tam prostě zapadl, že my jsme se slyšeli ještě předtím, než někdo řekl ten text. Byla tam taková přátelská atmosféra, že my jsme věděli, co kdo a jak říká, jak bude reagovat, jak ho něčím třeba vykolejit. Na těch Toulkách samotných to není poznat. Moje rodina celá léta, celá desetiletí tím trpěla. Samozřejmě, protože jsem večery a noci strávil u toho psacího stroje. Tenkrát ještě nebyli počítače v těch začátcích a já jsem ťukal do toho stroje první díly Toulek českou minulosti i jiných pořadů a snažil jsem se to nahrazovat těm dětem svým malým, že jsem je bral na ta místa, která se objevovala, která figurovala třeba v jiných pořadech. Tak jsem svého 7letého syna vláčel na bojiště bitvy u Sudoměře, kde Hiška slavně zvítězil. S mojí dcerou jsem byl v Hradci Králové, kde jsem natáčel také o historii Matěje Kopeckého. A oni vlastně nasávali tu atmosféru a byli rádi, že jsou toho přítomní. Oni se možná cítili trošku jako spoluautoři, protože oni mě do toho samozřejmě kecali. V nich to vzbuzovalo zvědavost, což je to, co já jsem chtěl u posluchačů. Tak to byla vlastně první reakce, někdy kritická reakce, ale spíš taková podnětná, když se mě na něco ptali a já jsem třeba o tom taky musel potom přemýšlet, takže trápil jsem je tím, bylo to trápení, ale na druhé straně to bylo krásné soužití s mými dětmi. Rozhlas mě dal vlastně všecko, co jsem v té práci své víc než 50 leté, co jsem měl možnost dělat. Dal mi ty šance, ty výzvy. Zkoušel jsem pořád něco nového. Neustrnul jsem v nějaké rutině. Pořád jsem musel začít něco nového dělat. Zkoušet to, jestli to samozřejmě zvládnu, jestli na to mám. To byl první, bych řekl, takovej moment, který mě k tomu vedl. Co mě vzal? Trošku toho soukromí, to je pravda, že už jsem nebyl znám jenom jako reportér nebo redaktor nebo autor něčeho, ale že mě lidi brali jako historika. Odmítal jsem takový přívlastky, jako je legenda. Není nic prchavějšího než slovo vysílané rozhlasem. Není nic prchavějšího, ale přitom není nic krásnějšího, než když můžeš sdělit lidem nějakou třeba krásu nebo nějakou zajímavou skutečnost, nějakou věc, o které stojí za to vědět.
1: Cyklus Momenty poslouchejte ve vysílání a na webu Českého rozhlasu Vltava nebo v aplikaci Můj rozhlas. Autor a mistr zvuku Karel Špalek.

Milovaného Bacha nebo Händla jsme sice redaktorovi Josefu Veselému, kterému patřili momenty, nedopřáli, ale z ranku Stará hudba jsme přece jenom zahráli. Tohle byl Václav Vodička, část sonáty E-moll, Petr Hamous, Alena Hénigová, Michála Ambrozi jako interpreti. A ještě naskok do Hronova, festival amatérského divadla Jiráskův Hronov se koná mezi 31. červencem a 8. srpnem. Letos do Hronova přijede přibližně 80 amatérských souborů z Česka, 2 ze Slovenska a 3 profesionální divadla a my samozřejmě tuto akci si nenecháme ujít a budeme ji pro vás mapovat.

0: Pražská FAMU slaví 80 let.
1: Jak se tam studuje a jaké filmy se tam natáčejí?
0: Vltavské Art Café na letní filmové škole v Uherském Hradišti 29. července ve 14 hodin.
1: A pak záznam v našem vysílání a na webu Vltavy.

Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň.

0: 15 hodin, pěkné odpoledne.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Lidem starším 80 let by se od příštího roku mohl každých 5 let zvýšit důchod o 500 korun. Počítá s tím novela zákona, kterou schválila vláda. Na síti X o tom informoval ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Od roku 2028 si mají polepšit i pracující seniori. Za práci po dosažení důchodového věku by se jim měl důchod automaticky zvýšit. Návrh naopak nepočítá s avizovaným zastropováním věku odchodu do důchodu na 65 let. Zákon teď dostane k projednání Sněmovna. Požár ve španělské provincii Guadalajara už spálil 26 000 hektarů porostu. Oheň se šíří od čtvrtka. Podle španělského deníku El País se kvůli ohni muselo evakuovat na 1200 lidí. Plameny zasáhly i zalesněnou horskou oblast, do které spadá přírodní park Sierra Norte. Ten je domovem několika ohrožených druhů živočichů. Brno pravděpodobně vzniklo před rokem 1000 našeho letopočtu, zjistili to archeologové muzea města Brna. V laboratoři nechali otestovat lidskou kost nalezenou při dřívějších průzkumech na Starém Brně. Výsledek ukázal, že pohřbený zemřel mezi lety 978 a 1049. Dosud konkrétní doklad o počátcích města chyběl. Muzeum o tom informovalo v tiskové zprávě. Archeologové znají dvě nejstarší kamenné stavby tehdejšího Brna. Rotundu v areálu dnešního starobrněnského kláštera a druhou ve Vídeňské ulici. Obě pocházejí přibližně z 11. století. Muzeum teď znovu vyhodnocuje výsledky rozsáhlého archeologického výzkumu z let 1976 až 1984, při němž byla rotunda u starobrněnské baziliky objevena. A jaké nás čeká počasí? Oblačné až polojasné, v severní polovině republiky místy až zataženo. Ojedinělé na severu místy se vyskytnou přehánky, večer budou oblačnost a srážky ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 a na jihu Moravy kolem 24. Na horách naměříme kolem 13, na Šumavě kolem 16 stupňů Celsia. A více informací najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: A Daniela Čermáková vás zdraví 2 minuty po 15. hodině a zve na další část naší plavby kulturní krajinou.

Nad kouzlem malých věcí se rozplývala Tereza Richtrová. Nad jednou velkou věcí se budou rozplývat Ostravané, neboť do ostravské katedrály Božského spasitele začali varhanáři navážet díly monumentálního hudebního nástroje. Nové varhany se tam rozezní už na podzim a my vás za chvíli vezmeme přímo na místo. Módní časopisy, herbáře nebo třeba knihy o myslivectví. To všechno skrývá knihovna na hradu a zámku Friedland, kam vás zveme. Návštěvníkům byla doposud nepřístupná, ale ode dneška se do knihovny můžete vydat i vy v rámci nového prohlídkového okruhu. Jeho součástí bude nejen knihovna, jak uslyšíte v naší reportáži. No a v seriálu Koleje času půjdeme po stopách tramvajových tratí, které už neexistují, ale svého času psaly dějiny měst. A v dnešní první části se vydáme do Českých Budějovic, kde jezdila první elektrická tramvaj v zemích Koruny České. Tak i na tuhle jízdu vás zveme.

0: Dva hoboje, smyčcový orchestr a nástroje basa Continua se rozezněly v hudbě Tomáza Albinoniho. Dozněla v 15 hodin a 11 minut. Tokáta a fuga D-moll Johanna Sebastiana Bacha, to je patrně nejslavnější skladba pro královský nástroj. A nový budou mít v Ostravě, totiž do ostravské katedrály se začaly stěhovat nové varhany. Původně hráli v Pražském paláci kultury a potom také v ostravské Janáčkově filharmonii. V katedrále Božského spasitele v centru Ostravy už zůstanou natrvalo. No a právě teď varhanářská firma postupně na kůr stěhuje píšťaly, měchy a další součástky.
1: Teďka děláme před regulační záklopkou, což je součástka ve varhanách, která vlastně tak nějak usměrňuje tlak vzduchu jakoby do měchu, který jde potom jakoby dál do varhana.
2: Ondřej Kupčík je student varhanářské školy v Krnově a je tady na praxi. Boční lodě katedrály jsou plné vzdušnic, píšťal a dalších součástek. Na kůru už vzniká dřevěný základový rám, do kterého se varhany zasadí jako pucle, říká Petr Dlabal z varhanářské dílny.
3: Od zdi zaberou zhruba 4 metry, na výšku budou mít 9 metrů. Tam u zdi se potom můžete nahlédnout, tam je model těch varhan 1:10. Na zemi už je znatelný půdorys z těch varhan, jsou tam položené takzvané základové rámy, to je půdorys z těch varhan, kde jsou naznačené a předchystané otvory pro všechny stojky, pro všechny základní díly těch varhan, aby my už jsme potom na místě nemuseli všecko jednotlivě rozměřovat, už to přesně zapadne na své místo.
2: Nejde o nový nástroj, ale o na míru upravené varhany. Stavba nových by totiž vyšla 3x nebo 4x dráž, říká organolog Jiří Krátký.
4: Tak velké varhany skutečně člověk vidí málo kdy. A vlastně od roku 2023 od září se na těch varhanách pomaličku pracuje napřed nějak jako vymýšlením, co přesně, jak to zvukově nějak modifikovat, aby to pro tu katedrálu a zároveň i pro ten liturgický a koncertní provoz, který tady bude, tak aby to bylo co nejlepší. A teďka se vlastně dostáváme do té fáze vlastně takové ty nejzajímavější, kdy ty varhany jsou převáženy a staví se pomaličku tady v katedrále. Tyhle varhany jsou zároveň nové a zároveň staré, je to taková chytrá horákyně, neoblečená a oblečená. Jádro těchto varhan pochází z roku 1980-81, kdy krnovská firma Rieger Kloss postavila velké varhany, obrovské varhany, vlastně materiálově podle mě nejlepší, které tady vznikly v období komunismu do sjezdového sálu Paláce kultury v Praze.
2: Potom je získala Janáčkova filharmonie a před začátkem přestavby Ostravského domu kultury je filharmonie prodala církvi. Varhany v katedrále budou mít 5818 píšťal, pokračuje Petr Dlabal.
3: Nejdelší kovová píšťala má asi 8,5 metru. Je o pouhý metr kratší, než je v Praze u svatého Víta. Než se postavili ty varhany u svatého Víta, tak to byla největší kovová píšťala v republice. To je, jak je hospodyně v domě pyšná na svou kuchyňskou linku, tak každý ten varhaník je pyšný na ten svůj hrací stůl a ten vznikal dlouze, se nad ním diskutovalo a vymýšlelo, aby byl jednak esteticky hezký a aby byl uživatelsky dobrý, aby anatomicky tomu varhaníkovi seděl. Protože tenhle hrací stůl má 4 klaviatury nad sebou a na tu čtvrtou už se i musíte natahovat.
2: Do katedrály bude muset přijet i jeřáb, aby pomohl zvedat jednotlivé součástky na kůr ve výšce 11 metrů. Dohromady totiž varhany váží přibližně 25 tun. Poprvé zahrají lidem letos na podzim. Na 22. listopadu Ostravsko-Opavské biskupství připravuje slavnostní bohoslužbu s žehnáním varhan. Z Ostravy Natálie Janišková, Český rozhlas.

0: Kapela The Velvet Underground v 15 hodin a téměř 20 minut posloucháte odpolední vltavské vysílání. Návštěvníci hradu a zámku Friedland můžou od uplynulého víkendu zavítat do hradního přízemí a sklepa. Nový prohlídkový okruh Skrytá místa Friedlandu lidem ukáže prostory, které doposud nebyly přístupné. A vy, pokud navštívíte tyto prostory, uvidíte třeba kancelář panského úředníka, hradní kuchyni anebo také rozsáhlou knihovnu.
1: Vítejte v archivní místnosti.
2: Tak. S kastelánem hradu a zámku Friedland Jiřím Holubem vcházíme do jedné z místností v novém okruhu.
1: Nacházíme se v místě nejspíš jedné z nejstarších budov, která tady na hradě byla. Každopádně je to krásný prostor, který nám ukazuje, jak se nám dům rozšiřoval v době Bíbrštejnů, kteří tady byli dlouhých 300 let, vlastně až do 16. století. No a právě tahle prostora byla využívaná jako jeden z archivů.
2: Inspiraci při vytváření nové expozice čerpal kastelán například z dobových fotografií.
1: Dokumentují nejen život a třeba i ty prohlídky, které už tady probíhaly. V současné době je to vlastně 225 let od toho otevření.
2: Na fotografii vidíme skupinku mužů, to jsou teda návštěvníci hradního muzea.
1: Tak.
2: Mě jako ženu zaujaly tyto časopisy, je na nich dáma v šatech, tak předpokládám, že to bude něco jako módní časopisy v dnešní době, akorát historické.
1: Taková žena a život, dý dáme přímo. Muži si přišli také na své, takže potom samozřejmě různé sportovní časopisy, časopisy o myslivectví a podobně, máme toho furu.
2: Vidím takový hnědý kufřík a v něm jsou, vypadá to trošku jako diapozitivy.
1: Skleněné destičky, přesně tak, a na nich je rozfocený celý zámek, jeho interiéry. Ty destičky nádherně dokládají a archivují zaprvé to, jak vypadal zámek v té době. Ty vlastně snímky se používaly i na první pohledy, které tehdy vycházely, takže i díky tomu víme o trošku víc.
2: My jsme prošli nádvořím hradním a pokračujeme dál. Vypadá to trošku, jako bychom vstupovali do loveckého salonku.
1: Je to lesní kancelář, kam jste chodili platit poplatky, dejme tomu za pronájem lesů, za dřevo a podobně, takže vás můžu pozvat dovnitř.
2: František Klamgalas byl velkým milovníkem lesů Jizerských hor.
1: Je to tak, Eduard i František, budeme se tady vlastně motat opravdu v takové té novější historii. Spravovali neskutečný majetek v případě Klamgalasů téměř celé Jizerské hory. Museli mít svého ředitele lesů, museli mít své adjunkty. Podařilo se mi v knihovně vyhrabat právě třeba i starý řád o tom, jak se mají chovat lesní zaměstnanci.
2: Kastelán Friedlandu Jiří Holub právě natáhl hodiny s kukačkou.
1: Tyhle sty nemají kukačku, každopádně mají ten lovecký motiv, takže tady chybět nemůžou. Otevřel jsem ještě další místnost. Procházíme teď vlastně takovým bytem, docela hezkým bytem. Jsou to už věci, které v depozitářích neměly úplně uplatnění, a tak jsme se je snažili naskládat do míst, o nich jsme věděli, že byly bytovými jednotkami. Ale zároveň, když se tady podíváte průhledem, tak se najednou z nějakého bytu 18. století dostanete krásně přímo do 16. století. A je to bývalá část bíbrštejnské kuchyně.
2: Vidím kamna krásná i nádobí.
1: Tady vzadu je vidět vlastně zazděný starý stolokrb, takže v místě, kde je dneska ve vedlejší místnosti postel, tam se nacházela hlavní část kuchyně s tou velikánskou pecí. Krásně tady vidíme třeba ty různé rýhy o tom, jak se tady brousily nože.
2: Opravdu jste se snažili tu expozici udělat i tak, aby lidé viděli, jak to vypadalo, jak se to používalo.
1: Přesně tak. O mně se vždycky říkalo, Holub je takový ten hegešák. On má rád prostě ty zacpané expozice, kde na stolech něco je. Nesnášejí to naše uklizečky, protože dřív jste vzali hadr, takhle jste to přejeli a bylo to, a dneska jak se zvedá každý předmět. Musí se vrátit na to správné místo.
2: Jednou z hlavních místností prohlídkového okruhu je knihovna.
1: Od začátku, co jsem tady, jsem říkal, že ta knihovna potřebuje být nějakým způsobem zviditelněná. Máme tady přibližně 16 000 svazků knížky od konce 15. století, a hlavně ze 16. a 17. potažené kůží. Jsou tady knihy soudní, knížky, které souvisejí s myslivectvím. Najdete tady vlastně takovou hezkou škálu všeho možného. Třeba ten krásný ručně malovaný herbář.
2: Ty listy vypadají velmi křehké.
1: Je to tak, i proto samozřejmě sem budeme pouštět pouhých 8 lidí, ta prohlídka bude takový trošku speciální okruh, i z důvodu, aby bylo všechno uhlídatelné. Tady v téhle místnosti je další část toho knihovního fondu. Tohle už považujeme za takovou tu archivní místnost, řeknu badatelnu, kde jste mohli zkoumat. Kromě knížek tady najdeme také pohřební štíty rodiny.
2: Tento visí vzhůru nohama, proč to tak je?
1: Je to erb France Klamgalase, který umírá v roce 1930 a je posledním vlastně víceméně nositelem toho jména Klamgalase mužským potomkem. Když tehdy umřel, přišlo mu na pohřeb téměř 10 000 lidí, kteří se s ním přišli rozloučit. Průvod potom s rakví odcházel odsud z nádvoří. a před rakví se nesl erb obráceně, což byl znak toho, umírá poslední mužský potomek téhle rodiny, rodina vymírá takzvaně po meči.
3: Novým prohlídkovým okruhem bude až do konce července provázet sám Kastelán. Od srpna už se přidají i další průvodci. Z Frýdlantu Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.

0: jak zní hudba Bollywoodu
1: a jak se hudební estetika tohoto indického filmového impéria v průběhu let proměňuje.
0: V sedmém nebi s Petrem Doruškou prozkoumáme hudbu bombajských velkofilmů díky unikátním nahrávkám.
1: Uslyšíme legendární zpěvačku Ašu Bosle i moderní skladby a cover verze.
0: Bollywoodské sedmé nebe s Petrem Doruškou poslouchejte 31. července od 19 hodin.

0: O odvěké touze po absolutní dokonalosti je děj příběhu Coppelia Leo Delibe. My jsme poslouchali valčík z tohoto baletu, samozřejmě to byla transkripce pro klavír a hrála nám Polina Leschenko.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A teď nás čeká příběh téměř detektivní, tedy detektivní pátrání po stopách tramvajových tratí, které už neexistují, ale svého času psali dějiny měst. Tomáš Pilát a Josef Vomáčka se vypravili nejprve do Českých Budějovic.
2: Já mám tramvaj novou, elektrikou hnanou. Jezdí na ní všici civil i šorkšici, ať se jak chtějí zovou.
3: Za charakteristického zvuku moderní tramvaje začínáme nový cyklus, který věnujeme historii a často velmi pohnutým osudům tramvajových linek v některých městech zemí Království českého. Cyklus vyrábíme opět s Josefem Vomáčkou, pro kterého jsou tramvaje srdeční záležitostí.
4: Nevím, jestli přímo srdeční, ale moje tělo se ve většině těch měst tramvají svezilo. Jsem malý chlapec, já jsem velmi zralý muž a můžu vám říct, že jsem jako dítě i potom jako dospělý jezdil v celé řadě měst, o kterých budeme hovořit.
3: Co zapříčinilo vznik a rozvoj tramvajových linek?
4: Rostoucí počet obyvatel v jednotlivých městech a nutnost dopravy, zejména od nádražních celků, do továren i do center měst. A na druhou stranu pravdou je, že většina těch měst byla poměrně hodně německých obyvatel, kteří si donesli tu lásku k tramvají z původní země německé.
3: Jenom připomenu takovou úsměvnou záležitost. Tramvaje byly velmi populárními dopravními prostředky, o čemž mimo jiné svědčí množství písniček, které už na začátku století vznikaly a měly jako téma právě tramvajovou dopravu, tramvaje jako takové.

0: vítáme metropoli Jižních Čech.
1: Ty tramvaje elektrické jezdily chviličku v rámci jedné výstavy, byla to matiční slavnost 30. června 1901. Ta trať měla 500 metrů a vlastně se tomu ani nedá říkat městská doprava, byla to atrakce.
0: Vedla přibližně rovnoběžně s dnešní ulicí Karoliny světlem. Rozchod těch kolejí byl 600 mm a byla napájena, což je zajímavé, z pivovarské elektrárny.
1: Po roce 1907 se město rozhodlo, že tam postaví opravdovou tramvajovou síť, i když přemýšleli o trolejbusech, ale trolejbusy v těch letech byly ještě velmi nešikovné a byly, dá se říct, ve vývoji, čili vyhráli tramvaje a v roce 1909, 15. června, se tramvajová síť v Budějovicích rozjela.
0: Jednalo se o trať spojující nádraží a pražské předměstí a postupně tedy přibývaly další linky v roce 1910, další trať z náměstí Přemysla Otakara II. Na předměstí Linecké.
1: Tenkrát všechny ty tratě byly jednokolejné, byly tam sice někde výhybny, ale jezdilo se, dá se říct, kivadlově a navíc byla legrace, že most přes Malši měl nízkou nosnost, čili tramvaje přijeli k mostu, lidé přešli, ta tramvaj prázdná přejela a tam nastoupili. Když potom se počet vozů zvýšil, tak tramvaj přijela k mostu, lidé vystoupili a tam už čekala tramvaj, do které nastoupili.
2: Úspěch abyste měli, jezděte den celý po městě tramvají.
0: V Českých Budějovicích jezdily dvě linky a měly velmi zajímavé názvy. Byly označované jako L a P, právě podle těch předměstí, kde končily. Přezdívané místními Langsam a Pomalu.
1: Ono to je vtipné, že Langsam je pomalu a pomalu je Langsam, čili němečtí občané říkali Langsam, Češi říkali pomalu, ale oni hlavně jezdili do těch předměstí Lineckého a těch dalších. Zajímavé na tom bylo, že Budějovice koupili tramvaje jenom jednou. Většina měst během času, jak rozšiřovali tratě, nakupovali další a další tramvaje. Budějovičáci koupili tramvaje od firmy Righofer v Praze, posléze Tatra, koupili v roce 1908 a po zániku dopravy v Budějovicích byly převedeny do mostu.
0: Ta trať vedla k železniční trati, kde ovšem končila, takže kdo chtěl dál třeba se dostat na hřbitov, tak musel jet trolejbusem.
1: Za války se do trati neinvestovalo, čili tratě byly poměrně schátralé. V roce 1946 se město zbavené německého obyvatelstva, to je důležité připomenout, rozhodlo, že trolejbusy zavedou, i když tenkrát už se v Čechách vyráběly, firma Tatra a Škoda vyráběla už první trolejbusy ve 30. letech. Nicméně v roce 1949 už

0: Vyjela první trolejbusová linka.
1: Byly samozřejmě v Českých Budějovicích pokusy zachránit tramvajovou dopravu, ale byly neúspěšné, takže tramvajová doprava v Českých Budějovicích nakonec přestala jezdit.
0: Přestala jezdit 2. března 1950 a proto jsem ji stihnul jako pětiletý chlapec.
1: Dnes se České Budějovice k tramvajové dopravě vrací formou různých výstav, prezentací a demonstrací, takže některé historické vozy tam jsou občas k vidění, ale pouze jako připomínka toho, že v Českých Budějovicích jezdila první tramvaj v zemích koruny české.
2: Haleluja, tramvaje.
1: A ještě jedna literární zajímavost, která se týká tramvají v Českých Budějovicích. Když se jeden časopis ptal Jaroslava Foglera, kde se odehrávají rychlé šípy a kde jsou stínadla, tak někteří lidé říkali, že v Praze na Malé Straně a jiní, že v Českých Budějovicích, když tam ještě jezdili tramvaje. Což Jaroslav Foglar ani nevyvrátil, ani nepotvrdil.

Dnes tedy Josef Vomáčka a Tomáš Pilát hledali koleje času v Českých Budějovicích. Zítra po 15:30 jejich kroky povedou do Jihlavy. No a pokud nechcete čekat, tak celý cyklus se najdete už teď na našem webu vltava.rozhlas.cz. A ať už vás přesun z práce nebo odkudkoliv čeká tramvají, metrem nebo po vlakových kolejích, ať je rychlý a bez problémů.

0: Katherine Russell a album Alone Together z roku 2019. 20. červenec dospěl k 15. 44. Je to den, kdy dnes slaví svůj svátek měsíc. Mezinárodní den měsíce se každoročně koná okolo 20. července. Dnes tedy tento rok, tedy na 20. červenec, toto výročí vyšlo. Mezinárodní den měsíce připomíná americkou kosmickou misi Apollo 11 a malý krok pro člověka, ale velký krok pro lidstvo. No a trošku nám to koresponduje s úvahou Daniela Rause.
1: Mám doma malou vzácnost, přílohu nedělního vydání amerických novin New York Times. Každý, kdo někdy držel v rukách nedělní vydání toho listu, ví, že to není lehká věcička. Historicky vůbec nejtěžší je z 13. září 1987. Vážilo skoro 5,5 kila. Je to proto, že v neděli vychází plno příloh od magazínu přes recenze knih, módu, životní styl nebo cestování, až po nemovitosti a biznis, taky fůra inzerátů. Moje příloha je ovšem z vydání skromné váhy, ani ne 2 kila. Je to ale příloha mimořádná, protože se týká mimořádné události. Vyšla 1. srpna 1969. Tedy přesně 2 týdny poté, co američtí astronauti vystoupili na povrch měsíce. Hned na úvodní straně list oznamuje, že čtenář uvidí z toho místa první barevné fotografie. Konkrétně americkou vlajku zapíchnutou do prašného povrchu kousek od lunárního modulu, pár záběrů měsíčních kráterů, úsměv prvního člověka na měsíci, Neila Armstronga, a senzační obrázek matičky Země pořízený cestou. Jak známo, vysílalo se to tehdy v televizi. Ku podivu i u nás. Pamatuju si atmosféru úžasu nad tím, že se něco takového vůbec dá. Sledovali jsme to bez hlesu v Benátkách nad Jizerou, u strýce Jarouše, který si z toho musel jít zakouřit do přecíně. Těšilo nás, že na měsíci stanula vlajka s pruhy a hvězdami, nikoliv ta se srpem a kladivem. Byla to výhra dobra nad zlem, protože srp a kladivo nás tehdy už bezmála rok okupovali. Záběry byly ovšem černobílé, i když barevná televize v Americe už existovala. Astronauty snímala totiž lehká kamera z lunárního modulu. Barevná by byla těžší a tak přišla na řadu až při další misi Apollo 12. Kromě spousty informací obsahuje příloha listu New York Times obšírné pojednání z pera Isaaca Asimova, jednoho z otců vědecko-fantastického žánru. Tvrdí tam, že člověk od téhle chvíle bude moci daleko lépe dešifrovat kosmická poselství. Ať už se jeho předpověď naplnila, nebo ne, jisté je, že dobytí měsíce přineslo změny hlavně u nás na modré planetě. Úvodní věta přílohy má dokonce za to, že kroky člověka na měsíci započaly nový věk. Můžeme s tím polemizovat, jistý je ale vliv toho mezníku na lidské myšlení a představivost. Od filmu a literatury, přes hudbu či módu, až po architekturu. Měsíční procházky člověka a jeho vesmírné výlety prostě poskytly parádní odrazový můstek na všechny strany. Díky kapele Pink Floyd se stala symbolem dokonce i odvrácená strana měsíce. Ta část, kterou ze Země nikdy nespatříme. Pár let po misi Apollo 11 vydali Floydi svoje nejslavnější album s názvem Odvrácená strana měsíce. Je o temných stránkách lidské duše, o stresu, strachu a psychických těžkostech. Tedy o tom, co je v naší mysli stejně neprobádané jako temná strana měsíce. Když jsem si tu desku poprvé pustil, zůstal jsem taky v úžasu, že je něco takového vůbec možné. Mimochodem, k té nahrávce vedla dlouhá cesta, podobně jako k pohledu na temnou stranu měsíce. Pink Floydy hráli naživo s podtitulem Kus pro nejrůznější lunatiky, rozuměj blázny a šílence. Do hudby pouštěli různé experimenty, včetně biblických veršů od kterých pak ve studiu upustili. Závěrečná sloka obsahuje poselství, pokud byste se rozhodli podniknout cestu k odvrácené straně své duše. Možná je to jedno z kosmických poselství v duchu předpovědi Izáka Asimova. Všechno pod sluncem je v souladu. Jenomže slunce zakrývá měsíc.
0: A kosmické poselství takto shrnul Daniel Rauss.

0: Jedna z nejznámějších českých dokumentaristek současnosti.
1: Helena Třeštíková.
0: Jaké to je být sběratelkou cizích příběhů?
1: A jaký je ten její?
0: Osudy Heleny Třeštíkové poslouchejte od 20. července každý všední den v 11.30.
1: Na Vltavě a pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Dobré odpoledne, je 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Vláda podpořila návrh, který zakazuje používání mobilů ve školách, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zákaz by měl podle návrhu začít platit od 1. září 2027. Týkat se má dětí v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Plošný zákaz kritizuje třeba předseda opoziční strany TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Podle něj už používání telefonů reguluje 90% českých škol. Proti zákazu je i dětský ombudsman Martin Beneš, podle kterého by školy měly naopak děti naučit kriticky myslet a s telefony bezpečně zacházet. Plošné omezení naopak může vést k zhoršení vztahu dětí ke škole. V ruské bělgorodské oblasti podle tamních úřadů zemřelo 5 lidí poté, co ukrajinský dron zasáhl autobus. Nejméně 23 dalších je zraněných. Na síti Telegram to napsal gubernátor regionu Aleksandr Šuvajev. Ukrajina už v noci vyslala asi 400 dronů na Moskvu a její okolí. Gubernátor moskevské oblasti Andrej Vorobjov informoval, že v regionu je 10 zraněných. Kyjev zároveň zaútočil na ropný sklad v oblasti ruského hlavního města, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajina útokem na ruské hlavní město odpověděla na včerejší rekordní ostřelování Kyjeva ruskou armádou. Praha postaví repliku betonové sochy, která se zřítila před víkendem u Barandovského mostu. Na zhotovení plastiky s názvem Rovnováha od sochaře Josefa Klimeše vyčlenili pražští radní 13 milionů korun. Nová plastika vznikne z modernějších materiálů, především z vysokopevnostního betonu, který má zajistit další životnost díla. Město zároveň prověří stav podesty, na které plastika stála. Počasí v noci čekáme polojasno až skoro jasno, na severu místy až oblačno a zpočátku ojediněle přehánky. Nejnižší teploty 11 až 7, v údolích ojediněle až 5 stupňů, na horách kolem 7. A zítra bude zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě se místy vyskytnou přehánky. Večer pak budou oblačnost a srážky ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty 18 až 22, na jižní Moravě až 25 stupňů, maxima na horách pak kolem 14 stupňů Celsia. Víc informací z domova i ze světa najdete na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Jestli máte chuť a čas na výlet, jste tu správně. Jestli chcete slyšet krásný hlas a fantastickou hudbu, pak zrovna tak. Dobrý den, na Vltavských vlnách vám přeje Daniela Čermáková.

0: remember every little thing you used to do. I grow lonely. Every road I walk along with you. No wonder I'm lonely. The sky is blue. The night is cold. The moon is new. But love is old. While I'm waiting here, this heart of mine is singing. Love, come back to me.
1: Samými legendami amerického ženského vokálního jazzu se to dnes hemží u nás ve vltavském vysílání. Asi jste teď poznali Billie Holiday. Ale možná neznáte Rudolfa Kaušku, byť ten svého času jistě také býval legendou. Horolezec, turista, celník, sportovec a autor knihy Wandern und Klettern. No a Michal Bureš a redaktor David Hamr se nás teď berou do česko-polsko-saského trojmezí právě po stopách Rudolfa Kaušky.
2: Výlety s Vltavou.

0: Kniha tato byla sepsána a sestavena během tvůrčích chvil roku 1924. Vznikla z nadšení a z radosti z mnoha dávných krás našeho kraje. Neméně rozhodující roli sehrála však rovněž prosba mládeže o souhrný popis nejdůležitějších místních skal, a to až do té míry, že skály našeho kraje staly se hlavním tématem. Chybět nebudou ani mé vzpomínky, úvahy a verše, neb můj kraj je mi drahý nade vše.
1: Dámy a pánové, vítáme vás u poslechu dalších vltavských výletů.
2: Tuto pětidílnou sérii jsme otevřeli úryvkem z knihy, která nás vlastně bude, Davide, provázet všemi pěti díly. Jmenuje se Wandern und Klettern, to znamená něco jako turistika a horolezectví, a poprvé po 100 letech vychází v češtině. A kam nás zavede?
1: Pochopitelně nemineme skály, třeba ty na jižní straně, saské straně Lužických hor, v Jonsdorfu, také navštívíme horní skály, například na Ještěckém hřebeni. Ještěcký hřeben mineme několikrát a vyskytneme se i v Liberci, centru našich výprav, jakož i v sousedním Jablonci a Jablonecku.
2: A začínáme u takového žulového masivu, který se jmenuje Čertovy skály, vedle ještě Kladívko, jsme uprostřed lesů v lehkém mlžném oparu. Společně s námi je tady Marek Řeháček, dobrý den.
3: Zdravím všechny posluchače Vltavy.
2: Marku, my jsme ještě neřekli, že autorem té knihy o tom horolezení a turistice je rodák ze Šluknovského Výběžku, který žil také v Bílém potoku pod Jizerskými horami, v Liberci vystudoval a tam pracoval taky jako celník. Miloval tento kraj, jmenoval se Rudolf Kauška.
1: Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl Rudolfa Kaušku v českém vydání jako editor přiblížit českému čtenáři?
3: Mělo to jeden jediný důvod. Ta kniha je i po 100 letech neuvěřitelně aktuální. To, co tam Rudolf Kauška napsal, a to pro mě bylo i takovým jako zajímavým závěrem, je prakticky to, co tady vlastně můžeme vidět. Ta krajina se tady proměnila, ale zároveň se vrátila k té podobě, kterou on zachytil.
2: Kauška udělal stovky prvovýstupů na tyto skály, jak v Jizerských, tak v Lužických horách, tak i ostatně v těch Žitavských, takže my půjdeme po jeho stopách. On sám si zapsal:
0: když jsem se pustil do psaní, měl jsem pocit, jakoby znovu rozkvétalo celé mé ztracené, divoké, odvážné mládí. Znovu ožily boje indiánských kmenů, lov na zajíce a veverky s lukem a šípem napříč poli a křovisky. Nebylo snad žádného troufalého skoku přes potok, ze skály nebo do pískovcové jámy, který by má hlava nevymyslela a mé svaly nevykonaly. A protože jsem nejvíce miloval sílu, hbitost a odvahu, stal jsem se náčelníkem svých kamarádů. Musel jsem se jim stát, protože jsem se všem těmto hrám a bojům oddával s čirou opravdovostí a bezmeznou vášní.
3: Když to poslouchám, cítím se být součástí té přírody, podobně jako ten Rudolf Kauška. Splývám s ní a cítím ten přesah té přírody do té lidské duše.
1: Zdá se, že to byl vlastně člověk veskrze moderní, protože turistika, výlety do přírody, to přece není věc, kterou by provozoval tradičně venkovan.
3: Mně se zdá, že Kauška v té krajině hledal útěchu. Ten jeho život byl životem v dějinách, které byly neuvěřitelně proměnlivé. Účastnil se bojů první světové války, jenom se z té války vrátil, vzniklo Československo, se kterým on úplně jako milovník rakousko-uherské monarchie neharmonizoval. Zemřela mu dcera, zemřeli mu rodiče a to všechno on léčil těmi výlety v té krajině, tím lezením, tím adrenalinem. Takhle jsem to já jako přeče v těch jeho řádcích.
2: Platí to i pro vás?
3: Pro mě určitě ano. Já to takhle cítím úplně stejně jako ten Kauška a dokonce si myslím, že ta jeho kniha je vlastně mnohovrstevnatá, nejenom v tom smyslu, že tam popisuje ty sportovní výkony, ale součástí jsou i ty básně, které on vlastně přímo psal v té krajině, takže tam jako je vidět, že to nebylo jenom o tom tvrdém sportu. Dneska tady vidíme spoustu lidí, kteří tady běhají s těmi chytrými hodinkami a tohleto Kauška samozřejmě vůbec neměl, byť když se podíváme na ty jeho sportovní výkony, které v té knize on zaznamenává, tak jsou to výkony, které málo kdo z těch dnešních nejvýkonnějších turistů je schopen zopakovat. A to na navzdory tomu, že má na sobě značkové oblečení, skvělé boty, musíme si uvědomit, že Kauška chodil v okovaných botách, koužených a měl na sobě vlněné sako s kravatou. Oni takhle skutečně na ty skály lezli. Takže je vidět, že i toto se proměnilo, ale na druhou stranu ty její výkony opravdu byly úctyhodné.
2: Tak vy máte na sobě slušivou vestu a košili, takže zapadáte do toho kontextu. Kde to vlastně teď jsme? Proč jste nás zavedl sem?
3: Jo, nacházíme se na Černostudničním hřebeni, což je vlastně taková nejjižnější výspa Jizerských hor, která je pro Kaušku charakteristická jednou důležitou věcí, o které on se tam zmiňuje. Tímto hřebenem vlastně procházela takzvaná Benglerová cesta, hřebenovka, která propojovala Jablonec s Tanvaldem. Zároveň ta cesta byla takzvanou jazykovou hranicí. To je věc, která byla pro Kaušku ve své době velmi důležitá, protože všechno, co vlastně bylo směrem na jih, za těmito skalami, tak to mluvilo česky, a v Kauškových časech všechno, co bylo k severu, k těm Jizerským horám, mluvilo německy. A on to opravdu jako velmi vnímal, protože on byl částečně také českého původu, ale identifikoval se jako Němec. A pro něj celá řada těch věcí, které v té knize popisuje, tak je spojena s těmi německými Jizerskými horami. Což samozřejmě tu jeho postavu potom po druhé světové válce učinilo poněkud kontroverzní, byť bylo velmi zajímavé, že on v Liberci původně jako mohl zůstat, ale nechtěl. Prostě všichni ti jeho přátelé se vystěhovali a on se vystěhoval do Bavorska s nimi.
2: Kde potom v dubnu roku 1960 umírá?
0: V severovýchodní části Černostudničního hřebene se vypíná Rohanský kámen, který tu se svou výškou 787 metrů a dalekým rozhledem představuje nejvýraznější vyvýšeninu. Ze všech těchto skal, které bez pochyby stojí za návštěvu, otevírají se vzácné výhledy daleko do české země a na opačnou stranu na majestátně se zvedající dosud samotou protchnuté lesy německých kopců jizerských.
1: Kauškova kniha Wandern und Klettern, ze které opakovaně citujeme a podle níž také půjdeme v dalších epizodách těchto vltavských výletů, už se rodí. Jaká byla práce na překladu?
3: Tíživá, to musím říct. Ono se tady v minulosti už několik lidí pokoušelo tu knihu přeložit. Je to opravdu náročné. Je to náročné díky tomu, že Kauška tam používá historický místopis, historické horolezecké techniky, a proto ten překlad samotný, byť jsem ho dělal primárně já, tak bylo potřeba i nechat lektorovat od korektorky germanistky přes opravdu znalce historických horolezeckých technik, přes znalce místního místopisu. Jsou to všechno známé jizersko-horské osobnosti. Já jsem hrozně rád, že do toho tehdy jako všichni se mnou chtěli jít. A ta kniha je zde braná jako opravdu kultovní dílo zcela přelomového typu. Takže v tom to bylo jednoduché, ale ta samotná práce byla velmi náročná.
2: Jak dlouho trvala?
3: Celý rok. Začali jsme loni v červnu a kniha by měla vyjít po prázdninách v roce 2026.
1: Vy jste se vyznal z určité sounáležitosti, hodnotové, ideové, s tím Kauškou, a nejste jediný. Myslím si, že mnozí němčiny schopní čtenáři Kaušky to mají podobně. Není to paradox, že se vlastně my jako lidé 21. století mluvící češtinou identifikujeme s mužem už vlastně zaniklého státního celku, který mluvil jiným jazykem a byl v úplně jiném dějinném kontextu?
3: Mně to jako paradox nepřipadá, protože prostě my tu krajinu vnímáme jako krajinu našeho domova a ty německé spisovatele jako do jisté míry naše předky. A to vlastně z toho Wandern und Klettern trošičku dýchá, a dýchá to ještě mnohem víc ze starších textů, které potom Kauška psal, a také to dýchá z těch textů, které psal v tom Německu, kde pořád vlastně opijoval tu krajinu, kterou musel opustit. Takže tam je ta silná emoce. To si myslím, že si všechny knížky spojuje.
2: Takže by měl radost, že to vychází česky.
3: Myslím si, že jo, protože je klidně možné, že Kauška, kdyby tady prostě zůstal, tak on nebo jeho potomci už by dneska mluvili normálně česky, podobně jako celá řada těch lektorů, kteří na té knize spolupracovali a kteří jsou německého původu, takže dneska prostě pracujeme s češtinou, to je řeč naší krajiny.
2: Zároveň jsme všichni středoevropané.
3: Přesně tak.
2: Tak pustme toto velmi mystické místo, řekl bych, uprostřed lesu, kam se vydáváme dál, Davide?
1: My sklesáme z Černostudničního hřebene do Jablonce, kde nastoupíme na tramvaj a přejedeme do sousedního Liberce, kde byl Kauška doma a odkud také vyrážel na své výpravě do krajiny.
0: Staré cesty neuvidím nejiž tak nespoutaného. Ačkoliv větry vanou přes mne, jak v dobách mládí mého. Sluneční paprsek nesen je stěnou lesa říší, aby jak nepoznaný sen slét nad mou duši tiší. Nur kann ein blauer Blick nie mehr sinken in mein Leben. Mein dunkles Jugendglück nie mehr über den Wäldern schweben.

Celý týden budeme poznávat krajinu a život celníka, horolezce, spisovatele a sportovce Rudolfa Kaušky. S průvodci, redaktorem Davidem Hamrem a režisérem Michalem Burešem hovořil publicista Marek Řeháček. Úryvky četl Kajetán Písařovic, na pořadu spolupracovali hudební redaktor Jiří Pochvalovský a mistři zvuku Vojtěch Brzek a Jan Brauner. A druhou část můžete poslouchat zítra ráno a nebo odpoledne.

0: Arturo Bonucci a Aurelio Políče přidali ještě do našeho playlistu část ze tří kusů pro violončelo a klavír Francesca Cilli. No a když se odpolední vltavské vysílání chýlí ke konci, za pár minut začíná Akcent. Máme tu pro vás ještě tip z večerního, respektive podvečerního programu Stanice Vltava. My sledujeme boj o záchranu lidství ve světě, který přestává ve své staré podobě existovat. Mluvíme o dni Trifidů, dnes uvádíme už 12. část této četby.
1: Jindy mě upoutal zákmit pohybu na vzdáleném svahu. Ale když jsem tím směrem namířil svůj triedr, ukázalo se, že je to houf ovcí kolující v panickém strachu na jednom místě, zatímco po jejich huňatých hřbetech tancovalo vytrvale a bez účinku trifidí žahadlo. Ticho mi začalo lézt na nervy. A pak přišly halucinace. V jednu chvíli jsem spatřil ruku, mávající z okna. Byla to jen větev rozhoupaná větrem. Viděl jsem, jak se uprostřed pole zastavil nějaký člověk a obrátil se směrem ke mně. Jak se ukázalo, byl to strašák. Slyšel jsem volání zoufalých hlasů, přehlušující i rámu z motoru. Zastavil jsem, ale v tu chvíli hlasy umlkly.
0: Slavná postapokalyptická sci-fi Johna Windhama je na programu vltavských podvečerů vždycky v 18:30. A jak bylo řečeno, Norbert Lichý nám dnes bude číst už 12. část. O objevu, který se povede jednou za život, uslyšíte něco zítra. Totiž ve francouzské národní knihovně objevili malý sešitek, který skrývá dosud neznámou hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Skladatelův rukopis desítky ležel bez povšimnutí v knihovním depozitáři. Nejde ale jenom o nové melodie, sešit s kompozičními cvičeními a skladbami pro flétnu a harfu odhaluje i to, jak Mozart vyučoval a vedl svou studentku. Francouzští experti objev konzultovali i v Moravské zemské knihovně. Tak to je skutečná hudebně vědní bomba. No a takovou malou bombu uvedli na filmovém festivalu v Karlových Varech, takový nenápadný filmový drahokam, totiž mexický film Mouchy, a o něm přijde pohovořit v zítřejším ranní mozaice Alice Aronová. Tak to byly dva typy ze zítřejšího kulturního putování mezi 18:00 a 22:00. Odpolední vltavské vysílání pomalu končí, za chvíli začíná Akcent. Daniela Čermáková vám stále přeje krásné odpoledne.

0: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
1: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
0: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
1: 12. září od 18 hodin.
0: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
2: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
3: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
2: Že bych vyrazil za váma?
3: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš touhu nebo pianistu. A večer budou Démanty noci.
4: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
1: www.lfs.cz.
4: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
5: No ale my vás teď vlastně chceme vzít spíš na ty trosky. Máme pro vás reprízu Akcentu z letošního dubna, kdy jsme mluvili nejen o uvažovaném vstupu zdarma do památek.

0: Do vybraných státních muzeí a galerií byl dvě neděle po sobě vstup zdarma. Ministerstvo kultury teď zvažuje podobný model i pro státní hrady a zámky. Obecně se má vrátit návštěvnost na předcovidovou úroveň a mluví se o službě veřejnosti. Co by ale plošné volné vstupné, byť omezené časově, znamenalo pro samotné památky? Jak už dnes vychází návštěvníkům vstříc? A jaké možnosti mají v tomto směru městské příspěvkové organizace? To jsou otázky pro dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. Ve studiu je s námi generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goričková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A v brněnském studiu ředitelka Domu umění města Brna Terezie Pětišková. Dobrý den i vám.
2: Dobré odpoledne.
0: Paní Goričková, když slyšíte hrady a zámky zdarma, co vás napadne jako první, radost anebo problém?
1: Musím říct, že je to smíšené, ale především mě napadne problém, protože samozřejmě Národní památkový ústav má svůj rozpočet z více než jedné třetiny, ze 40%, tvořen vlastními výnosy, a to jsou především výnosy ze vstupného. Takže pokud by mělo přijít zpřístupnění hradů a zámků zdarma, tak to musí jít ruku v ruce s kompenzací, a to nemalou. A obávám se, že na to státní rozpočet nemá.
0: Když bychom chtěli právě připomenout ta čísla, rozpočet Národního památkového ústavu je zhruba, řekněme, 2 miliardy korun ročně. Z toho ale ty příjmy ze vstupného tvoří poměrně opravdu tu nezanedbatelnou část, je 40%, takže se pohybujeme někde 650 milionů korun.
1: 680 milionů, zhruba 3/4 miliardy jsou vlastní výnosy, ale tam ještě jsou samozřejmě i výnosy z krátkodobých pronájmů, ale ano, je to víc než 600 milionů korun, které jdou ze vstupného.
0: A ty jsou potom určené pro samotné opravy hradu a zámku?
1: Nejenom pro opravy hradu a zámku, ale pro vlastní provoz instituce. Nám příspěvek na provoz od zřizovatele kryje osobní náklady, včetně odvodů povinných, víc než jsme schopni z tohoto příspěvku pokrýt, a výnosy nám kryjí veškeré další věcné náklady. To znamená i úhradu za energie, ano, údržbu, úklidy, bezpečnost. Prostě tohle všechno musíme financovat z výnosů.
0: Když se teď podíváme do Domu umění města Brna, tak paní Pětišková, předpokládám, že se nepohybujete v takových řádech, jako jsme teď slyšeli, Národního památkového ústavu, ale přesto vaše, a teď, aby jsme si to ujasnili, ne dobrovolné vstupné, ale volitelné vstupné, říkám to správně.
2: Ano.
0: Protože máte korunu 50 nebo 100, kdy si návštěvníci mohou zvolit.
2: Ano.
0: Tak jakou část vlastně vašich příjmů tvoří?
2: No, je to asi jedna desetina, i když vlastně funguje už poslední dvě léta

0: odpovědět na vaši otázku tak, aby z toho byl nějaký jako jasný výsledek, a to především proto, že my se vlastně v posledních dvou letech snažíme projít jakousi proměnou strategie fungování domů umění a vlastně to volitelné vstupné do téhleté proměny komunikace instituce je zahrnuté, takže my se soustředíme vlastně na to, že se snažíme co nejvíce otevřít instituci k návštěvě našich výstav, ale naopak, pokud se realizuje nějaký program, kde návštěvníci dostanou nějaký jako další vlastně program nebo informaci k prezentované tvorbě, tak tam už to vstupné se pohybuje v nějaké jako běžné výši galerií, které fungují jako v České republice.
1: Takže vlastně celý ten příjem ze vstupného je takový mix, který se nedá úplně oddělit od sebe.
0: Je to tak, a pro nás vlastně to volitelné vstupné je především důležité pro jaksi otevřenost vůči nejširší veřejnosti, protože jakožto městská příspěvková organizace si myslíme, že to je jeden z nějakých základních imperativů, abychom se snažili co nejvíce tu instituci otevřít, aby ji mohli využívat vlastně občané, kteří platí daně, ze kterých my jsme financováni.
1: Další otázka bude směřovaná na paní Goričkovou. Mezitím, paní Potíšková, kdybyste byla tak laskavá a podívala se, jestli kolem vás není zapnutý nějaký mobilní telefon, protože nám to tady
0: není.
1: Trošku, tak v tom případě jsou to někde po cestě, nám něco bručí. Paní Goričková, co by znamenalo, protože ten potenciální vstup zdarma jednu nějaký víkend v měsíci pro Národní památkový ústav je určitý návrh, který ještě není zpracovaný a bude se čekat také na výsledky, jak dopadly vlastně ty dny otevřené nebo ty otevřené dny v muzeích a galeriích, což jsou ale úplně jiné typy institucí, navíc v, řekněme, centrálnějších lokalitách. Co by to ale znamenalo pro probíhající sezónu, když by se to vlastně zavedlo už teď?
2: Já myslím, že to je správný dotaz. Za prvé, máme příslib z vedení ministerstva, že o tom budeme hovořit. Protože jsme úplně jiný formát instituce, než je galerie a muzea. V galeriích a muzeích vlastně prochází ta prohlídka jakýmsi volným návštěvním režimem bez průvodců, kdy v každé místnosti sedí kustod, který kontroluje, jestli všichni dodržují pravidla. Exponáty mají zpravidla ve vitrínách, čili ta bezpečnost je zde úplně jiným způsobem zajišťována, než na památkách zpřístupněných veřejnosti, kde kdy nám jde o autentické historické interiéry, jejich prezentaci, a kdy i procházení vlastně tou prohlídkovou trasou je závislé na průvodci. Ten průvodce jednak podává výklad, ale současně je i tím bezpečnostním prvkem. A narážíme tady vlastně na dvě věci. Kapacitní, protože průvodci chodí v nějakých časových intervalech. Bez průvodců my nemůžeme návštěvníky pustit do objektu. Ty kapacity jsou odvislé od velikosti interiéru a místností, čili někde můžeme pustit 20 lidí ve skupině, jinde 40 až 45. Ta frekvence také je různá. Pak tady narážíme i na problém pokrytí nákladů s průvodcovskou činností. Většinou jsou to dohodáři, čili studenti, a my ten limit, jak máme dnes nastavený a jak pravděpodobně ho dostaneme i v rozpočtu na letošní rok, tak nám nestíhá pokrýt ani letošní pravděpodobné aktivity, které chceme dělat. Jelikož ho máme dlouhodobě stabilní, ale nepromítají se tam zvýšené náklady hodinové sazby, které odvíjíme od zvýšených tarifů, a jak víme, v posledních letech ke zvyšování tarifů v oblasti kultury docházelo. Čili to je jeden aspekt, který je problematický. Druhá věc je ta, že opravdu my bychom museli zavést i některé další prvky technické, online prodej s nulovou hodnotou vstupenek, aby jsme dokázali regulovat ty návštěvníky. A online prodej je jen možný na některých objektech, protože ne všechny máme signálem pokryté. přestože soutěžíme vždy operátora, který tvrdí, že má pokrytí na území celé České republiky, tak se nám to nedaří.

0: No a poslední věc, kterou jsem chtěla zmínit, tak je ta, že víkendy jsou pro nás nejsilnějším výnosovým dnem v týdnu. My třeba za neděle máme až 130 milionů v rámci roku výnosů z toho celku těch 680 milionů, což je šestina. Je to obrovský podíl. Za sobotu je to ještě o něco více. Takže zvolit sobotu nebo neděli je pro nás problematické. A bude-li to jeden den v měsíci, tak ten propad za neděle bude kolem 30 milionů. Ale ve skutečnosti ten propad bude daleko vyšší, a to z toho důvodu, že se nám nahrne vlastně klientela na ten jeden volný den a oslabí se nám návštěva v těch dnech ostatních, takže tím pádem i výnosy.
1: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlu pohledu.
2: V dnešním Akcentu se bavíme o volných vstupech do památek, galerií, ale také právě na hrady a zámky, a bavíme se s generální ředitelkou Národního památkového ústavu Naděždou Goričkovou a ředitelkou Domu umění města Brna Terezií Petíškovou. Paní Petišková, pokud se vy podíváte zpětně na ty dva roky fungování volitelného vstupného, stalo se to pro vás výhodou anebo rizikem? Předpokládám, že neřešíte, řekněme, podobné problémy s kapacitou nebo bezpečnostní, jaké teďko popisovala paní Goričková.
3: No, já myslím, že ta situace je opravdu hodně jako nesrovnatelná s Národním památkovým ústavem a to, co tady vlastně zazdělo. Především je potřeba říct, že my jsme to volitelné vstupné vlastně zavedli ve chvíli, kdy to víceméně po nějakých diskuzích o dalším fungování Domu umění před 2 lety iniciovalo vlastně město. A že my jsme to teda velmi uvítali a že se i to promítlo vlastně do vlastně podpory naší jako hlavní výstavní činnosti jako takový v rozpočtu potom na následující rok a i na ten letošní. Takže
2: že jste dostali zvýšené finanční prostředky na výstavní program.
3: Je to tak.
2: A s tím, že vlastně město podpořilo to volitelné vstupné.
3: Ano, vlastně to iniciovalo v průběhu nějakých diskuzí o možnosti fungování Domu umění jako takového.
2: Vnímáte, že by se změnil ten charakter, protože paní Goričková tak trochu i to naznačila a ještě se k tomu vrátíme u hradu a zámku. Vnímáte, že by návštěvnice a návštěvníci právě v Domě umění v Brně se změnili tím volitelným vstupným, že by se ten charakter vlastně proměnil?
3: Já myslím, že to nejde úplně tak jednoduše říct. Především k této tendenci realizovat nebo poskytnout to volitelné vstupné tak, aby opravdu mohla třeba i několikačetná rodina přijít na výstavu do Domu umění bez nějakého většího jako finančního zatížení, tak to je tendence, kterou realizuje v Čechách řada institucí, můžeme jmenovat Plato nebo v Ostravě nebo Gampu v Pardubicích, ale těch institucí, které se k tomu přidávají, je více a spíš to souvisí s nějakou s nějakým směřováním jak k otevření těch institucí, tak aby lépe sloužily nejširší veřejnosti, ale i to zasahuje do nastavení programu, který zpřístupňuje výstavy současného umění a prostředkuje je, takže ona ta přímá, myslím si, že ten přímej rychlej nějaký efekt toho, že když změníte vstupné na volitelné, se asi těžko dá nějak v případě institucí, které prezentují současné umění, počítat, co se týká nárůstu návštěvnosti a podobně. Ale v případě těchto institucí, kterou já třeba zastupuju, tak se opravdu jedná o nějak velkou proměnu komunikace směrem k divákovi a otevření institucí našeho typu co nejširšímu diváckému publiku.
2: To, co zmiňuje paní Petíčková, paní Goričková, tak je vlastně docela zásadní. To je vlastně ten rozdíl, o kterým se tady bavíme. Muzea, galerie versus hrady a zámky. Konkrétně zrovna prezentace současného umění skutečně přiláká určitý typ návštěvníků. U hradu a zámku se skutečně jedná o takové takový ten pocit vlastně toho rodinného stříbra, a kde to je...
0: Větší lidovosti, bych řekla.
2: Je to velmi širokospektrální. A máte pocit, že by potenciální právě volné vstupy po nějakou dobu změnily i ten charakter vašich návštěvníků? A teď vlastně jakoby nebudeme se bavit o turistech, budeme se bavit o domácích návštěvnících.
0: Ano, my cílíme především na domácí návštěvníky, protože to je pro nás největší potenciál. Jím se snažíme především ty programy připravovat a osobně se domnívám, že by rozhodně volné vstupy neznamenalo, že se nám vrátí vícekrát návštěvník na památkový objekt. Ta zkušenost je taková, že pokud chcete, aby lidé za sezónu přišli vícekrát na památkový objekt, tak musíte něco nabídnout. Není to volný vstup. To přijdou jednou. Ale prostě po druhé tam dostanete za programem, zajímavými prohlídkami, prostě aktivitami edukačními a tam my cílíme. My opravdu chceme, aby návštěvník přišel víckrát na památkový objekt, ale musíme proto něco udělat. Nestačí jenom dát tu prohlídku zadarmo. Já si osobně, my se nebráníme tomu té diskuzi a najít nějaký model, který by mohl fungovat. Ale rozhodně to nelze brát plošně na všechny památkové objekty, protože máme objekty, které jsou dneska návštěvnicky přetížené. A kdyby jsme tam dali volné vstupy, tak to prostě neunesou.
2: Český Krumlov, Karlštejn,
0: Hluboká, Lednice, ale i Bouzov. Prostě najednou by byla spousta, řekla bych, i nespokojených návštěvníků, kteří by stáli v řadě a věděli by, že se už nedostanou a udělalo by to více zla než pozitivní reklamy a pozitivního nějakého signálu do té společnosti. Ta nespokojenost by rostla. Čili ano, pokud by to mělo být výběrově nějaké objekty, které jsou méně navštěvované, tak jsme připraveni se o tom bavit a já věřím, že se o tom budeme bavit. Ale, a to velké ale je, ale až od příští sezóny. My nemůžeme úplně nový model vnést do rozběhlé sezóny. A je tu ještě jedno velké riziko. Jestliže dáme v nějaký den vstupy zdarma, tak naše objekty jsou hodně vázány na tour operátory, kteří organizují i prohlídky na našich památkových objektech. A to nejenom pro zahraničí, ale i třeba mnohdy pro domácí návštěvníky a klientelu, anebo zahraničí typu Slovensko a Polsko, což je poměrně silná, tedy skupina turistů, kteří k nám jezdí. A ti první vykoupí ty dny s volným vstupem. Takže na veřejnost stejně mnoho nedostane, protože, jak už jsem řekla, u nás jsou limitované ty počty vstupů v jeden den na objekt.
2: V loňském Akcentu jsme tady právě měli generálního ředitele Národního muzea Michala Lukaše, který právě, když jsme rozebírali celé toto téma, tak zmínil, že ty dny zdarma jsou opravdu takovou žní pro cestovní agentury a přesně, pro cestovní kanceláře. Znamená to, že by pro vás obecně celý ten princip vlastně by nebyl funkční ani vlastně na zkoušku, právě jak říkáte, u těch menších objektů, které by naopak vlastně mohly se sami prezentovat a ukázat se, my jsme tady také. Protože je potřeba zmínit, že Národní památkový ústav má přes 100 objektů.
0: Ano, a z nich asi 98 je zpřístupněných veřejnosti. Já netvrdím, že pilotně bychom to neměli vyzkoušet, ale musí se to promyslet a musí se velmi pečlivě zvážit, na kterých objektech, a musí se domyslet i ty technické problémy a parametry. Musíme zvolit objekt, kde je možné online prodej, neboli takzvaná rezervace za nulové vstupné, aby opravdu jsme věděli, kolik lidí přijde. A pak ještě musíme spoléhat na to, že se návštěvníci nezaregistrují v jeden čas na více objektů a na poslední chvíli zvolí jeden a zablokují vlastně možnost vstupu ostatním na ty další objekty. Čili tady je spoustu věcí a ten systém teď, systém Koloseum, takto není nastaven, aby nám dokázal tyto věci eliminovat. Věřím, že se to dá vyřešit, ale musíme to vědět s předstihem a musíme samozřejmě s dodavatelem systému jednat a musíme ty věci opravdu naplánovat.
2: Akcent. V Akcentu mluvíme o možnostech, jak nalákat návštěvníky nejenom na památky, ale i do galerii. Ve studiu je s námi generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goričková a v brněnském studiu ředitelka Domu umění města Brna Terezie Pětišková. Paní Pětišková, pokud se podíváte na svoje zkušenosti, ale i zkušenosti vašich kolegyň a kolegů z jiných z galerii a nebo muzeí, je vstupenka nebo výše vstupenky skutečně tou bariérou, která rozhoduje o tom, že se návštěvnice nebo návštěvník vyrazí do nějaké paměťové instituce?
3: No, nevím, jestli jsem schopná vám poskytnout relevantní odpověď. Já v tomto ohledu vycházím opravdu z té situace, že příspěvková organizace je něco, co zřizuje vlastně stát pro to, aby ta kultura mohla být co jaksi nejnezávislejším způsobem prezentována ve své kvalitě. A tudíž jaksi z tohohle toho základního jako půdorysu vycházím k tomu, že je potřeba tu instituci otevřít opravdu co nejširšímu publiku a neomezovat tu návštěvnost komukoliv, a jak si ten vstup, ten práh toho vstupu opravdu učinit co nejnižší. Jiná věc je nějaká ekonomická situace, kulturních příspěvkových situací a toho, že pro nás ten příjem z toho vstupného je stále, i když ho uděláme takhle, volitelný, vlastně velmi důležitý pro to, abychom mohli tu vizuální současnou kulturu prezentovat.
2: Takže z vašeho pohledu, pokud by jste vlastně vy, oblastní galerie Liberec, která také vlastně má zavedené v jejich případě tedy dobrovolné vstupné, ale i další instituce k tomu přistoupili, tak máte pocit, že to je ta cesta s výjimkami, o kterých se tady bavíme, třeba konkrétně hrady a zámky pod správou Národního památkového ústavu, nemluvíme samozřejmě o těch soukromých, a s dalšími výjimkami, jako jsou třeba některé národní instituce. Myslíte si, že ta cesta pro vybrané instituce je v formě toho volitelného nebo dobrovolného vstupného správně?
3: Pokud ten rozpočet instituce to dovolí, tak aby nestratila svůj smysl a mohla opravdu tu kulturu adekvátně prezentovat, tak je to samozřejmě ideální situace.
2: Paní Gorečková.
0: Já myslím, že s tím nemůžu jinak než souhlasit. Já si také myslím, že zpřístupňování památek, muzeí a galerií je veřejná služba, ale to ale je samozřejmě v těch nákladech, které musí být pak nějakým způsobem kompenzovány. Ale stejně tak si myslím, že se dá už dnes, a Národní památkový ústav to dělá, řešit dostupnost mnoha jinými způsoby. Ať už je to například rozšíření cenové dostupnosti různými slevami. Národní památkový ústav má nějaký systém slev, který posledních pár let dost pravidelně drží a slev využívá víc než 40% návštěvníků Národního památkového ústavu. My jsme připraveni jít třeba ještě do razantnějších slev, pokud by to bylo nezbytně nutné.
2: A zmíním, že vás přeruším, zmíním, to znamená varianta toho, o čem jsme se mimo jiné taky bavili s našimi hosty loni v Akcentu, že by vstupné bylo zdarma pro mládež do 15 let? Ve vašem případě je to teď do 5 let?
0: V našem případě je to do 6 let, čili předškolní věk, a v rámci školního věku je to 30% ze základního vstupného, což je také tedy velmi nízká cena, jo, čili tam nevidím takový problém. Ale ano, můžeme se bavit o slevě pak i pro seniory a pro mladé lidi od 18 do 25, kde my máme slevu 20%, my můžeme udělat větší slevu a stejně tak se můžeme bavit o vyšší slevě, co se týče pro lidi s nějakým handicapem.
2: Paní Guličková, úplně závěrečná otázka, protože si myslím, že obě dvě jste vlastně argumenty pro a proti předali, takže teď úplně to otočím, protože využijeme toho, že jste tady. Invalidovna v Praze, obrovský projekt Národního památkového ústavu za rekonstrukce za 2 miliardy korun. V jaké fázi je výběrové řízení a stihne se otevřít v letech 2029 nebo 30?
0: Tak výběrové řízení na dodavatele stavby probíhá. Kdy bude ukončeno, neumím říct. Pevně doufám, že do konce tohoto roku a že v příští roce zahájíme obnovu, která by měla trvat 3 roky. A pořád věřím tomu, že na přelomu roku 29-30 otevřeme invalidovnu veřejnosti.
2: A paní Botičková, u vás v Domě umění v Brně nějaké novinky, které by se týkaly nových výstavních prostor nebo jejich rekonstrukcí, něco, na co se máme těšit nebo se máme bát, že zavřete?
3: Naštěstí v tuhle chvíli nezavíráme, naopak 28. dubna otevíráme výstavu, která bude prezentovat takový užší záběr do středoevropské scény počátku videoartu, což je výstava, která bude trvat až do srpna. A potom snad, doufám, se dostaneme brzy k nějaké rekonstrukci okolí Domu umění, na které se v tuhle chvíli dokončuje architektonický návrh. Tak pevně věřím, že se podaří transformovat a kultivovat okolí hlavní budovy na Malinovského náměstí co nejdříve tak, aby vlastně bylo příjemnější a zvalo vlastně k návštěvě i výstav, které člověk najde uvnitř v interiéru umění.
2: Bylo by to potřeba a těšíme se na to. V dnešním akcentu jsme bavili o možnostech, jak nalákat návštěvníky na památky nebo do galerií. Ve studiu s námi byla generální ředitelka Národního památkového ústavu Nadežda Guričková. Děkujeme moc.
0: Já děkuji za pozvání.
2: A v brněnském studiu ředitelka Domu umění města Brna Terezie Pětičková. Děkujeme.
3: Děkuji, nashledanou.
2: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
1: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: A Saša Michailidis na téma uvažovaný vstup zdarma do památek mluvil se svými hosty letos v dubnu.

0: Pěkné pozdní odpoledne, je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Nový britský premiér Andy Burnham slíbil, že představí nový politický i ekonomický model fungování země. Řekl to v úvodním projevu krátce poté, co ho král Karel III. Jmenoval do funkce. Burnham připomněl, že je sedmým šéfem britské vlády za posledních 10 let a přislíbil rozsáhlé změny. Má v úmyslu například předložit 10letý plán, který zemi vyvede ze současné situace. Burnham je bývalým starostou Manchesteru. V čele labouristické strany i britské vlády po 2 letech nahradil Keira Starmera. Ukrajinské město Oděsa hlásí po ruském útoku nejméně 3 mrtvé. Další 3 lidé jsou podle tamních úřadů zranění. Kyjev předtím informoval také o 2 mrtvých v Dněpropetrovské a o 1 oběti v západorožské oblasti, kde Rusko útočilo v noci. Ukrajina dnes zároveň uvedla, že včerejší ruský útok na nákladní loď u přístavu v Oděse nepřežilo 10 lidí. Nejnavštěvovanějším filmem v Česku je aktuálně snímek Odyssea režiséra Christophera Nolana. Na snímek o legendárním řeckém hrdinovi přišlo do tuzemských kin přes 110 000 diváků během 4 dní. Podle statistik Unie filmových distributorů film utržil u nás už přes 25 milionů korun. Jaké nás čeká počasí? Zítra má být zpočátku většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě se místy vyskytnou přehánky. Večer budou oblačnost a srážky ubývat, nejvyšší zítřejší teploty 18 až 22, na jižní Moravě až 25 stupňů, maxima na horách kolem 14 stupňů Celsia. Více informací čtěte na webu iRozhlas.cz. Zprávy v 17 hodin četla Daniela Čermáková, která se s vámi pro dnešek loučí. Mějte se krásně.

0: Art Café.
1: Máme 2 minutky po 17. hodině pondělí a je tu Art Café. Dnes i hudebním, který vás provede Josef Sedlo, nějaké zvykem, také zajímavými zahraničními deskami. No a začneme rovnou už velmi sympatickým projektem Akuzmy, původem francouzský producent, multiinstrumentalista Pascal Bidot. Teďka už tvoří v Londýně, kam vlastně se přestěhoval a vlastně upsal se také britské značce Tone Linen. Ostatně v rámci showcaseu tohodle vydavatelství jste mohli projekt Akuzmy vidět naživo letos na jaře na festivalu Spektakuláre a teď po 3 letech se objevuje jeho 2. studiové album, vyšlo z kraje tohodle měsíce opět na značce Tone Linen a nabízí výborný tentokrát směs nejenom spirituálního jazzu, takové zlivy a ambientu a elektroniky, ale také tentokrát afrobeatu, minimalismu. Ostatně na desce se podílel třeba i perkusionista Sarati Korvar, také Marisa Osu, harfenistka, či hudebník Dudu Kuate. Tohle už ukázka s názvem Plain Lune, jinak Akuzmy a nové album Terra Incognita.

Francouzský projekt Akuzmy a novinka, druhé album Terra Incognita, na které jsme se museli počkat nakonec 4 roky. Skvělá kombinace právě jazzu a afrobeatu, vůbec world musicy, jemné elektroniky. Teď se ale vydáme už za kanadskou dvojicí Shabasan Krgovič, kteří už spolu mají na svém kontě několik desek. Jejich novinka s názvem Four Days in June tentokrát nabízí opět velmi takovou příjemnou, intimní folk-popovou muziku s takovými down-tempo ozvěnami a rozhodně opět nádherná deska, kterou vřele doporučuji. Nahrávání jí v Torontu a vyšla právě zhruba před měsícem na znece opět Idé Fix. Teď už Shabasan Krgovič a skladba 43 z jejich novinky albové Four Days in June. Vy posloucháte jinak hudební Art Café s Josefem Sedloněm.

Kanadské indie folkové duo Shabazz & Krkovič opět nesklamalo. Moc krásná deska Four Days in June na jejich značce ID Fix, kde ostatně už najdete jich více albových počinů i s jinými umělci. Ostatně na téhle desce shodou okolností se spolupracoval třeba i Sam Amiden, známý také hudebník. Ale teď už pojďme za farským producentem, také už zpěvákem Janusem Rasmussenem, který se proslavil hlavně díky společnému duu s Olafurem Alnarcem Kiasmos, který jste viděli naživo o loni. Janus Rasmussen se už zde také několikrát objevil, teď ale po 7leté odmlce konečně vydal své druhé solové album, které, musím říct, oproti té první desce opouští ty klasické klubové rytmy a využívá mnohem více různorodější struktury, kombinuje i vlivy takového indie dance či také takového divadelního až popu, experimentální elektroniky. Moc zajímavý album s názvem Inert, teď už v ukázce Doom. Tohle je Janus Rasmussen.

Tolik Janus Rasmussen, ten hudebník z Fárských ostrovů, žijící na Islandu v Reykjavíku a člen také Kiasmos. Na své druhé solové desce Inert, to byla ukázka Doom a poznání přístupnější tentokrát album. Každopádně před námi už je teďka také tohleto duo, které si říká Ear, zajímavá americká dvojce, Jonah Páez a Yael Aftan, hudebnice, vydali už vlastně před více než měsícem a půl tohleto své debutové album na značce A24, které kombinuje vlastně hodně takové kolážovitý zvukový design s lo-fi estetikou, velmi takové příjemné vokály a celkově hodně příjemně melancholické dílko. Ostatně vy jste mohli už zaregistrovat před 2 lety s EPčkem Fetish Valley Serpent, ale tohle už je ukázka z jejich nového debutového alba Run Springa. Skladba má název Threads, neboli Nítě, a tohle už je americké duo Ear.

Tolik americké duo Ear na politické lo-fi IDM elektroniky a vlastně kytarových vlivů a ukázka z jejich debutu Rumspringa s kabas názvem Threats. Vy posloucháte stanici Vltava, také pravidelné Art Café. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň a před námi je už tato talentovaná hudebnice ze Spojených států, zpěvačka Kelela, vlastním jménem Kelela Mizane Christos, která už teď vydala své další album pro značku Warp Records. Vyšlo teďka, myslím, že tak týden zpět na tomhletom sheffieldském vydavatelství a tentokrát nabízí kromě alternativního R&B a elektroniky i vlivy takových možná kytarovějších vlivů shoegaze. Skvělé album, které dalo i několik úspěšných singlů, teď už v ukázce s názvem The Bridge, ve které spolupracovala s Pink Parenteres a tohle je Kelela a nový album New Avatar.

Americká zpěvačka, producentka, hudebnice Kelela, původem etiopského původu. A jinak její novinka albová New Avatar do třetice vyšla na značce Warp Records teďka před 10 dnama přesně. Jinak kromě Pink Panthers na ve skladbě The Bridge, kterou jste slyšeli, tam také hostuje třeba Fushe, zpěvačka, či AK Paul v singlovce Out of Time. No a my se už podíváme za další, ale tentokrát ještě snad větší personou na poli alternativní hudební scény, a teď zašel z takové tripopové muziky a vůbec kapely Massive Attack zpěvák Tricky. Po odchodu na solovou dráhu v polovice 90. let se vydal velmi osobitým svým stylem, kde jeho muzika opravdu navštívila různé kouty. Jeho novinka Different When It's Silence vyšla teďka v pátek. Vy jste ji mohli naživo slédnout z kraje minulého měsíce Meat Factory a už tam bylo jasné, že se bude jednat o hodně opět temnější záležitost, kde více možná zní kytary, než jste byli zvyklí. Každopádně tenhle ten hudebník svěřil většinu partů z pěveckých partů písničkářovi z Bristolu Mitch Sandersovi, které ostatně uslyšíme i v téhleté ukázce z novinky Different When It's Silence, klambě Paris Maybe. Jinak na desce ale najdete i dřívější spolupracovníci Martu. Teď už ale tahleta deska Different When It's Silence o tohle bristolské legendy Tricky, která je, musím říct, poznamenána osobním zázmutkem ze ztráty dcery.

Tolik Trickyho novinka Different When It's Silence v ukázce, tentokrát Paris Maybe, a jak jsem řekl, vokál obstaral bristolský zpěvák Mitch Sanders. Každopádně temné, jak jsem řekl, opět syrovější album, které představuje právě to vyrovnání s tou životní tragédií, právě ztrátou své dcery. Teď ale tohleto alba, který už je 15. v diskografii Trickyho, k 14. desce další legendy na poli víceméně takové elektronického hip-hopu a tribopu DJ Crushe. Tenhle ten japonský tribalista, producent, ale nesešel z cesty, kytary nepoužívá, doteď jede v tom svém zvuku, který kombinuje jak hip-hopové vlivy, tak i současnou bass music. No a právě jeho novinka albová Tokyo Ham ostatně bude znít i naživo v Praze, a to 25. října vystoupí opět Lucem na Music Baru. Tohle už je ukázka Critera z desky Tokyo Ham, tohle ta bejzová smršť od DJ Crushe.

Tak to byl DJ Crush, jeho výborná věc s názvem Cryoterra z desky Tokyo Ham. Deska jinak vyšla už digitálně minulý měsíc. Tenhle týden by se měla dokonce objevit exkluzivně na různých nosičích, včetně CD, vinylu i kazety. Tak, ale my teďka se podíváme za úplně jinou muzikou, a to hudebnicí klavíristkou, multiinstrumentskou, dá se říct, která hraje na klavíry, housle od mládí, Poppy Aykroyd. Ta hudebnice je původem z Londýna, dlouhá léta žila také ve Skotsku, kde vlastně tvořila pár s Joey Chestnutem, také členem Hidden Orchestra, se kterým byl také vytvořili tuhle tu hodně zajímavou formaci, no ale vlastně od vlastně té loňské už minulé dekády, tak chci říct, se věnuje i své solové tvorbě, hlavně klavírní muzice, která vychází převážně na značce One Little Independent, tamhle to výborné vydavatelství, kde vydává třeba i Björk. My si dáme už ukázku z její páté studiové desky Liminal, která vyšla po delší odmlce opět, kde se věnovala i mateřským povinnostem. Deska opět nabízí krásné, křehké klavírní kompozice, celkově 8 nahrávek, a já už vybírám ukázku s názvem Drift, tohle Poppy Aykroyd a deska Liminal.

Poppy Ackroyd, tato členka také známého skotského projektu Hidden Orchestra, na její novince klavírní Liminal, která vyšla teďka na značce One Independent minulý měsíc. To byl ukázka Drift a doufáme, že ji opět uvidíme brzy třeba v Praze. Před námi ale už teďka hudební, kterého jste v Praze také několikrát viděli, naposledy loni také na festivalu Artorzo. Jedná se o řeckého původem hudebníka, producenta žijícího v Berlíně, Jor Kronik, takhle si říká umělecky Georgos Papadopoulos, tenhle ten multiinstrumentalista, který na svých deskách kombinuje různé vlivy, ať elektroniku, někdy jenom postmoderní klasiku či ambient. Na svém kontě má už 9 solových desek, celkově 12 alb. Tahle ta novinka Way Out vyšla opět po delší době na značce Key Records Christiana Lefflera. Doplním, že je to takové příjemné elektronické tentokrát album, které využívá více i takovou ambientní náladu, a tohle je jediný host vokální na celém albu, je polská zpěvačka Ina West v ukázce We Are a Here Chronic, jo, nové album s názvem Way Out.

Tolik Georg Kronik a jeho novinka albová Way Out, opět náznaky Kristiana Lefflera, Key Records, to byla skladba We Are se zpěvačkou Ina West. Vy posloucháte stále hudební Art Cafe, který vás provází Josef Sedloň. My jsme před další zajímavou zahraniční deskou a po druhé jdeme do Japonska za postrokovou legendou Mono, kterou můžete registrovat už od počátku tohodle milénia. Tohleto seskupení, hlavně okolo kytaristy Takira Goto, vydalo své 13. studiové album, teďka také před měsícem na značce opět ze Spojených států Temporary Residence, album s názvem Snowdrop, které vlastně je opět poznamenáno osobními ztrátami, a to jak v rodině kytaristy Gota, tak i jejich dlouholetého producenta Steve Albiniho, který zasnul před 2 lety. Každopádně deska plná sice truchlení, ale zároveň vděku a naděje oslavy života. Teďka už v ukázce Hedera. Tohle jsou japonští Mono a jejich novinka Snowdrop.

Tolik japonská legenda na poli postroku. Mono, jejich výborné nové album Snowdrop v ukázce Hedera. Teď ale je před námi už také další legenda, tentokrát na poli takové jazz elektronické muziky, trumpetista z Norska Nils Petter Molvár, který vydal teďka své nové album Be Quiet, tohleto devítiskabové dílko různých spoluprací, vlastně takových duetů s různými hudebníky i producenty, mimo ne třeba i Alvanotem. My si dáme ukázku z této novinky, která vyšla poprvé také na britském jazzovém vydatelství Edition z desky Be Quiet, spolupráci s houslistou z Iránu Sohail Shaisteh, a tohle už je ukázka Amsterdam, Nils Petter Molvár.

Tak to byl už norský trumpetista Nils Petter Molvár, jeho deska Be Quiet, která to už v názvu napovídá, že se jedná o hodně tiché, rozjímající jazz ambientní dílko různých spoluprací tentokrát. Jich tam spousta a tohle byla konkrétně věc s iránským také audiovizuálním skladatelem, houslistou a hráčem na kamanče, perský tradiční vlastně nástroj Sohil Saisteh. Teď ale před námi už je Sebastian Plano, tenhle ten argentinský talent na poli vážnou hudební muziky, kterého se vám ostatně dovezl už v loňském minulém dekádě opět. Tenkrát ještě vydával na značce Denovali, pak ho vzala pod svá křídla také značka Mercury Classics, no a po 5 letech se ozval teďka čistě touhletou violončelovou deskou s názvem Solo a poslechněte sami krásná věc Sense and Change, Sebastian Plano.

Tentokrát čistě album na zvuku violončela od Sebastiana Plana s příznačným názvem Solo a je tentokrát i zbaveno jakékoliv elektroniky klavíru, které jsou ke slyšení právě na jeho předchozích deskách. Tohle to byl argentinský violončelista Sebastian Plano, žijící nyní v Berlíně, ale před námi už je teďka poslední ukázka dnešním hudebním Art Café a to je francouzské trio Acid Arab, které se už blízko tady také několikrát v Čechách. Každopádně tohle je jejich nové album Resonance, které vydali Acid Arab teďka minulý měsíc právě. A opět si zvou zde zajímavé ikony právě z Blízkého východu i Severní Afriky, přestože oni tvoří právě pod vlivem hlavně fúze západní klubové elektroniky právě s tradičními hudební styly tohle z etnického vlivu. Tohle už je ukázka z desky, která vznikla se zpěvačkou z Alžíru Radia Manel, z Kaba Zine. Od mikrofonu se s váma loučí Josef Selvem, přeju krásný poslech se stanicí Vltava. Naslyšenou opět za měsíc při novinkách ze zahraničí Acid Arab.

0: Opět po měsíci tu byl náš spolupracovník Josef Sedloň a probíral se zahraničními novinkami z oblasti alternativní hudby. Na závěr pro nás měl skladbu Zine od tria Acid Rap a zpěvačky Radie Manel. A teď se vrátíme k půlhodince Davida Brady živě odvysílané letos v lednu.
1: Jazzový podvečer.
2: Zdravím vás, dámy a pánové. Dnes vás zvu na romantický podvečer s baladami, které se vám dostanou pod kůži, aniž by přitom byly vlezlé. Přeju vám příjemný poslech.

Dozněla úvodní balada You Are Too Beautiful z alba Love Letters s podtitulem The Ballad Sessions tenor saxofonisty J.D. Elena. Tohle album je zajímavé už svým pojetím. Kritici J.D. Elena často popisují jako saxofonistu, který kombinuje individualismus s mainstreamem. Ať už si pod tím představíte cokoliv, pohodlně se usaďte a zapomeňte na modernistické jazzové experimenty, protože dnes vás čeká album plné balad z takzvaného velkého amerického zpěvníku, zkrátka ty nejromantičtější jazzové šlágry.

Dozněla skladba I Get Along Without You Very Well. Tenor saxofonistu J.D. Elena na albu Love Letters, tedy Milostné dopisy, doprovází Brandon McHugh na piano, Ian Cancellar na kontrabas a Nick Cacioppo na bicí. Ellen obvykle hraje pouze v akustickém triu, ale tady ho rozšířil o klavír, který dodává zvuku příjemnou harmonickou vrstvu navíc. Album Love Letters produkoval sám Ellen pro label Savant. Nahrávání proběhlo v jediném dni 12. ledna loňského roku ve studiu Samurai Hotel Recording Studio v newyorské Astorii. J.D. Ellen, který se narodil v Detroitu v roce 1972, si během své kariéry vybudoval pověst jednoho z nejzajímavějších tenor saxofonistů současnosti. Svůj profesionální průlom zažil už ve 20 letech, když ho najala legendární jazzová zpěvačka Betty Carter. New York Times o něm už dávno píšou jako o saxofonistovi s tajemným, elegantním a energickým stylem.

Tak to byla ukázka z nádherné balady Don't Go to Strangers. Recenzenti si všímají, že i v baladách zůstává Alanův tenor přesný a ostrý, jako malý vystřelovací nůž. Jeho frázování přirovnávají k Hemingwayovské úspornosti. Přijít, říct a odejít. Žádné zbytečné ornamenty, pouze úsporné koncentrované sdělení. V kontrastu vedle toho zníme Kuhnovo piano, jako když sedíte v malém nočním klubu, kde se čas zpomalil nebo skoro až zastavil. Když se Alan v roce 2018 poprvé obracel k jazzovým standardům na albu Love Stone, zdůrazňoval, že nechce zůstat trčet v minulosti, ale vyjádřit emoci dneška prostřednictvím hudebního materiálu, který zná snad každý. Love Letters, tedy nové album, na tuhle linii navazuje ještě těsněji. Jsou to balady, které působí jako pomalý, klidný rozhovor, často bez pointy, který se nepokouší vás přesvědčit nebo oslnit, spíš vás nenápadně zvedá na kus slova. Pojďte, poslouchejte a přemýšlejte.

Právě jsme slyšeli skladbu Where Are You a za malou chvíli zazní Stardust. Album Love Letters vyšlo v loni na podzim u vydavatelství Seven Records a objevuje se v žebříčcích nejlepších jazzových alb roku 2025. Magazín Downbeat o něm píše jako o pokusu vytvořit něco nového starým způsobem, prostě vzít osvědčené balady a skrz ně ukázat Elenovu současnou osobnost. Piano pak jeho obvyklé trio zvukově i kompozičně rozšiřuje do hloubky i do šířky. Ellen o své nejnovější práci říká, když hraju, snažím se prostě vyprávět příběh. Ten je u mě vždy na prvním místě. Nepotřebuju předvádět techniku. Tahle filozofie je slyšet v každém tónu alba. Na závěr si poslechneme již avizovanou skladbu Stardust. V podstatě povinný standard na každé podobné desce. Ovšem v téhle verzi je slyšet jak stručné frázování, tak i schopnost sdělit maximum s minimem tónů. Přístup J.D. Elena vlastně připomíná jeho starší citát, kdy řekl, nesnažím se znovu vynalézt kolo. Prostě se snažím, aby se točilo hladčeji a poctivěji svým vlastním způsobem. Děkuji vám za pozornost, těším se na slyšenou za týden a přeju vám příjemný zbytek dnešního večera.

0: O tom, že i dnes lze vytvořit jedno z nejúspěšnějších jazzových alb roku a vycházet přitom z nejznámějších standardů. O tom byl dnešní jazzový podvečer s Davidem Bradou. Album, které nám představil, se jmenuje Love Letters. Jeho tvůrcem je americký saxofonista J.D. Allen a závěrečná melodie, proslavená například Frankem Sinatrou, samozřejmě v úplně jiném znění, se jmenovala Stardust. A za chviličku se znovu vypravíme do světa mnohem méně idylického, než byl tenhle. Do světa postapokalyptického, trpícího slepotou, hladem, smrtelně jedovatými běhajícími rostlinami a z toho všeho plynoucí všeobecnou dezorganizací.
1: Radioservis představuje
2: Toulky první republikou.
1: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
2: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
2: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Četba na pokračování.
0: A v té dnešní, v pořadí 12. epizodě z románu Joda Windhama Den Trifidů, se s Billem a dalšími odebereme do usedlosti Charcot Old House. Tak se také epizoda jmenuje. Překlad Jaroslav Kořán, účinkuje Norbert Lichý.

0: Stál jsem uprostřed Býminstru a díval se do ústí dvouhlavňové pušky. Rozložitý blonďák, který mi mířil na hlavu, zacházel s puškou velice suverénně. Když jsem se na jeho pokyn pomalu přiblížil k zaparkovanému nákladňáku, vynořil se spoza něho další muž doprovázený dívkou. Do této situace z nenadání vstoupil Koukr.
1: Radím vám, abyste si s tou puškou moc nezahrával. Mám vás všechny na mušce.
0: Oči světlovlasého muže vyhledali Koukra. Mohl jsem na něho v tu chvíli skočit, ale namísto toho jsem řekl:
1: a střílí dobře. Ale my jsme přišli v míru.
0: Muž nerozhodně sklonil zbraň k zemi a Koukr vystoupil ze zákrytu mého vozu.
1: Jste jenom dva? Čekal jste hromadný zájezd? Ano, jsme dva.
0: Trojici spadl viditelně kámen ze srdce.
1: Mysleli jsme, že byste mohli být gang z nějakého města na výpravě za potravinami. Ach tak. Z toho se dá jedině soudit, že jste v poslední době žádné město neviděli. Jestli je tohle vaše jediná starost, tak na ní klidně zapomeňte. Všechny gangy, které tu snad jsou, se nejspíš stahují opačným směrem, alespoň prozatím. Patříte k Beadleyho partě?
0: Odezva byla přesvědčivě hluchá.
1: Škoda. Už jsem si myslel, že se do nás poprvé usmálo štěstí.
0: Byl jsem po dlouhých hodinách v kabině pod pražícím sluncem celý stahaný a vyprahlý. Navrhl jsem, že bychom snad mohli přenést naši debatu z ulice na nějaké vhodnější místo. Vešli jsme do nejbližší hospody a nad pintovými korbely piva jsme s Koukrem v krátkosti shrnuli, co máme za sebou a co víme. Pak byla řada na nich. Ukázalo se, že jsou aktivnější polovinou skupiny 6 lidí, zbývající 2 ženy a další muž se zdržovali v domě, který si zvolili za základnu. V úterý 7. května kolem poledne cestovali plavovlasý muž a dívka autem směrem na západ. Hodlali spolu strávit 2 týdny dovolené v Cornwallu. Cesta jim rychle ubíhala, dokud se proti ním někde u Crewkerne nevynořil náhle ze zatáčky dvoupatrový autobus. Poslední, co si blonďák pamatoval, byl děsivý přízrak autobusu, tyčící se nad nimi jako skála. Probudil se v posteli, podobně jako já, obklopen tím zvláštním tichem. Až na pár škrábanců, tupou bolest v hlavě a celkový pocit rozlámanosti, to s ním nedopadlo.

Mezitím už pochopili, že narušení běžného řádu věcí je natolik rozsáhlé, že se musí alespoň na čas o sebe postarat sami. Ale stále ještě měli daleko k tomu, aby si uvědomili plný rozsah katastrofy. Posléze se rozhodli vyhledat nějaké příhodnější útočiště. Představovali si, že ve městech bude vědomých lidí mnohem více a že dezorganizace nastolí vládu chátry. Čekali nájezd městského gengu každým dnem, jen co budou zásoby potravin ve městech vyčerpány. Proto se hlavním předmětem jejich zájmu staly přípravy na obležení. Ujistili jsme je, že nic není nepravděpodobnějšího. Byla to podivně složená trojice. Z blondýna se vyklubal burzián jménem Stephen Brennell. Jeho společnicí byla pohledná, pěkně rostlá dívka, propadající chvílemi povrchní nedůtklivosti, kterou však ve skutečnosti nic na tomto světě nemohlo překvapit. Vedla nezávislý, tak trochu bohemský život. Byla modelkou i prodavačkou módních oděvů a občas statovala ve filmu. Chovala nezdolné přesvědčení, že Americe se nic vážného přihodit nemohlo a že je jen třeba vydržet tak dlouho, dokud Američani neuvedou všechno do pořádku. Byla určitě tou nejbezstarostnější osobou, jakou jsem od počátku katastrofy potkal. Třetí z trojlístku, tmavovlasý mladík, tvrdě pracoval a poctivě šetřil, aby mohl otevřít vlastní obchod s radiopřijímači. Vemte si třeba takovýho Forda, řekl nám. Ten začínal v krámku s jízdními koly a kam to dotáhnul? Osud, dle jeho názoru, již nestál o žádné další Fordy, ale on se s tím nemínil smířit. Jednoho dne opět stane za pultem svého krámku, pevnou nohou na první příčce žebříku k prvnímu milionu. Pro nás dva bylo největším zklamáním zjištění, že o skupině Michaela Beadleyho nevědí vůbec nic. Jediná parta, na kterou narazili, byla usazená ve vesnici hned za hranicemi Devonského hrabství, kde jim dva muži ozbrojení puškami doporučili, aby se už nikdy nepouštili tímto směrem. Coker se obrátil k plavovlasému muži. Podívejte, co kdybychom se k vám přidali. Na obtíž vám nebudem, a když je najdeme, vyděláme na tom určitě všichni. Naši tři noví známí se po sobě tázavě podívali a pak jeden po druhém přikývili. Dobrá, píchněte nám s nakládáním a pojedem společně, souhlasil Stephen Brennell.

Charcot Old House býval podle všeho opevněným panským sídlem. Teď byly práce na jeho znovu opevnění v plném proudu. Vodní příkop, táhnoucí se kolem celého domu, byl zřejmě před lety vysušen. Steven se nicméně domníval, že se mu podařilo odvodňovací systém zdárně zničit, takže se postupně zase naplní. Domovní zdi byly z kamene a důkladně silné. Nejméně ve třech oknech na průčelní straně bylo vidět kulomety a Steven nás upozornil na dva další, umístěné na střeše. V průjezdu hlavního vchodu byl složen malý arzenál minometů a granátů a jako zlatý hřeb nám pyšně ukazoval několik plamenometů. Objevili jsme armádní sklad, vysvětlil. Trvalo nám potom celý den, než jsme to sem dostali. Jak jsem tak přehlížel všechny ty zbraně, poprvé jsem si uvědomil, že celá katastrofa byla svou precizní důkladností daleko milosrdnější než to, co by provázelo pohromu menšího rázu. Leč za daného stavu Steven podnikl své válečné přípravy pravděpodobně nadarmo. Ale v jednom případě se využití přece jen nabízelo. Ukázal jsem na plamenomety. Tohle by mohlo být dobré na trifidy, zazobil se. Na nic jiného jsme je zatím nepoužili. A mimochodem, je to taky to jediné, co na trifidy platí. Můžete je rozstřílet na cimpr-campr, ale ani se nepohnou. Řekl bych, že nedokážou poznat, odkud střely lítají. Ale stačí jednou je přelíznout plamenem a uhánějí pryč, div se neušlapou. Toho večera jsme hned po setmění vystoupili všichni na střechu. Na měsíc bylo ještě brzy,

0: Hleděli jsme do úplně černé krajiny. A ať jsme pátrali, jak chtěli, nikdo z nás nezahlédl ani ten nejmenší záblesk světla. Když jsme opět sešli do pokoje osvětleného petrolejkou, propadal jsem malomyslnosti. Zbývá už jenom jediná možnost, prohlásil Coker. Rozdělit hrabství na několik úseků a zevrubně je propátrat. Na zítří jsme odjeli nákladním autem do města a odtud jsme se rozjeli v osobních autech dále. Byl to nepochybně nejsmutnější den, jaký jsem strávil od onoho dopoledne, kdy jsem bloudil okolím Westminsteru a hledal stopy po Josele. Zpočátku to nevypadalo tak zlé. Silnice se táhla otevřenou krajinou, zalévalo jí slunce a všude kolem se prostíral koberec svěží zeleně časného léta. Silniční ukazatele, hlásající směr na Exeter nebo Cornwall, jako by stále plnili své životní poslání. Tu a tam bylo dokonce vidět ptáky a kolem polních cest kvetlo luční kvítí, jak bylo v tuto roční dobu obvyklé. Odvrácená strana tohoto obrázku byla ale méně malebná. Viděl jsem pole, na kterých ležela mrtvá dobytčata, živé kusy bloumaly sem a tam, nevydojené krávy bučely bolestí. Někde postávaly ovce a raději rezignovaně čekali na smrt, než aby se prodrali skrze ploty z ostružiníků nebo osnatého drátu na svobodu. Další se zas bludně popásali nebo hladověli s vyčítavým pohledem ve slepých očích. Trifidi byli všude. Na některých smrtí promořených statcích trpělivě vyčkávali, až mrtvý dobytek dosáhne toho pravého stádia hniloby. Hleděl jsem na ně s odporem, jaký ve mně nikdy předtím nebudili. Byli to pojednou hrozní, nepřirození netvoři. Nemohl jsem vinit přírodu. Stvořili jsme je sami, stejně jako okrasné květiny nebo groteskní parodie na psy. A teď těžili z našeho neštěstí. Postupem dne můj pocit osamělosti vzrůstal. Na každém kopci či vyvýšenině jsem zastavoval a rozlížel se triedrem po krajině. Jedenkrát jsem zahlédl kouř, ale když jsem dorazil k jeho zdroji, našel jsem dohořívající vláček lokálky. Po druhé mě zase vlajka na vysoké žerdi hnala plnou rychlostí k domu, který byl zcela tichý, i když ne prázdný. Jindy mě upoutal zákmit pohybu na vzdáleném svahu, ale když jsem tím směrem namířil svůj triedr, ukázalo se, že je to houf ovcí, kolující v panickém strachu na jednom místě, zatímco po jejich hůňatých hřbetech tancovalo vytrvale a bez účinku trifidí žahadlo. Ticho mi začalo lézt na nervy. A pak přišly halucinace. V jednu chvíli jsem spatřil ruku, mávající z okna. Byla to jen větev rozhoupaná větrem. Viděl jsem, jak se uprostřed pole zastavil nějaký člověk a obrátil se směrem ke mně. Jak se ukázalo, byl to strašák. Slyšel jsem volání zoufalých hlasů, přehlušující i rámus motoru. Zastavil jsem, ale v tu chvíli hlasy umlkly. V pokleslé náladě a s pramalou nadějí jsem tvrdošíně celé odpoledne křížem krážem projížděl celým svým úsekem. Nebylo v mých silách zkontrolovat každou vedlejší cestu, každou silnici, ale přísahal bych, že zvuk mé nikterak slabé houkačky musel být slyšet na každém akru mého sektoru. Vrátil jsem se na místo, kde jsme nechali nákladák. Nikdo z ostatních dosud nedorazil. A tak, abych si ukrátil čas a setřásl ze sebe tíseň, zamířil jsem do blízkého pubu. Krátce po mně přijel Steven. Na můj tázavý pohled jenom zavrtil hlavou a beze slova sáhl po otevřené láhvi brandy. 10 minut na to se k nám připojil ambiciózní radiomechanik. Přivedl sebou rozježeného mládence s divým pohledem, který patrně už několik týdnů neviděl mýdlo a břitvu. Byl bez práce a jak se zdálo, byl to dlouholetý stav. Uplynula ještě asi půl hodina, než dorazil Coker. Doprovázelo ho pitomé štěně vlčáka a neuvěřitelně stará, velmi upravená dáma. Na prahu hospody vychovaně zaváhala. Koukr se ujal představování.
1: Mám tu čest seznámit vás s paní Forsetovou, majitelkou Forsetova obchodu s božím smíšeným, se sídlem v kolekci zhruba 10 chalup, 2 hospod a 1 kostela, známé pod jménem Chippingron Derny. Paní Forsetová je znamenitá kuchařka. Lidi jak ta vám umí vařit.
0: Paní Forsetová nás vzala důstojně na vědomí, s jistou ostýchavostí si přisedla k nálevnímu pultu a dala se přinutit ke sklence portského, následované další sklenkou portského. V Charcot Old House jsme se večer opět shromáždili nad mapou a Koukr začal vyznačovat další okruhy pátrání. Sledovali jsme ho bez nejmenšího nadšení. Posléze Steven vyslovil to, co jsme si mysleli všichni, včetně Koukra.
1: Projeli jsme celým krajem v okruzích vzdálených jen nějakých 15 mil od sebe. Je tedy jasné, že nikde v nejbližším okolí nejsou. Buď máte špatné informace, nebo se rozhodli, že tady nezůstanou a jeli dále. Pokračovat v pátrání tak, jako jsme to udělali dneska, by podle mého názoru bylo jen ztrátou času. Co tady navrhujete?
0: Koukr odložil kružítko.
1: Víte, propátrat celé hrabství a navíc daleko rychleji je možné jedině ze vzduchu. Ale kde vzít helikoptéru a kdo by s ní lítal? Jednu z těch 2 věcí bych zvládnul,
0: prohlásil troufale radiomechanik.
1: Už jste někdy pilotoval helikoptéru? Nikdy. Ale jak má jednou člověk pro tyhle věci smysl, nemůže to být velký problém.
0: Steven se rozpomenul na 2 nepříliš vzdálené základny RAF a pamatoval si taky, že v blízkém Jouvilu mívala své sídlo aerotaxislužba. Navzdory našim pochybnostem dostal radiomechanik svému slovu. Celé 4 dny pak vždy s jedním pozorovatelem lítal nad krajinou ve stále širších a širších kruzích. Objevili jsme celkem 10 malých skupinek, ale v žádné z nich o bídlího partě nevěděli a v žádné z nich nebyla Josela. Vítali nás vždy plně nové naděje. Ale když zjistili, že nejsme před vojem záchranného oddílu, jejich zájem rychle ochabl. Po 4 dnech marného úsilí bylo rozhodnuto od dalšího pátrání upustit. Tak se alespoň rozhodli ostatní, já byl jiného názoru. Bídliho skupina mi byla prostředkem, nikoli cílem. Kdybych ji nalezl a zjistil, že Josela s nimi není, v hledání bych neustal. S jistým údivem jsem si uvědomil, že jsem dosud nepotkal nikoho, kdo by někoho hledal. S výjimkou Stevena a jeho dívky byli všichni odříznuti od všech příbuzných a přátel a vstupovali do nového života ve společnosti zcela neznámých lidí. Pokud jsem mohl posoudit, jedině já jsem si pohotově vytvořil pouto nové a na tak krátkou dobu, že jsem si v tom čase ani neuvědomil, jak je pro mě důležité. Jakmile padlo rozhodnutí zanechat pátrání, řekl Koukr.
1: Dobrá. To nás tedy přivádí k zamyšlení, co s námi bude dále. Do začátku máme k dispozici slušný kapitál, ale věčně s ním nevystačíme. Spousta věcí podlehne rychle zkáze, a nejen potraviny. Dřív nebo později se nám všechno rozsype pod rukama. Přijde čas, kdy doslouží nebo zreziví poslední traktor, ostatně nebude ani žádná nafta, která by je poháněla. A my se vrátíme zpět k přírodě a starým dobrým koním, pokud budeme nějaké mít. Toto je pouhá pauza. Pauza se slaná nebesy, abychom se probrali z prvního šoku a postavili na vlastní nohy. Ale nic víc než pauza to není. Jednou budeme muset orat, potom se zas budeme učit kovat radlice k pluhům a později tavit železo, abychom měli radlice vůbec z čeho vykovat. Nastoupili jsme cestu, která nás povede stále zpátky. Dokud se nám nepodaří, pokud se nám to vůbec podaří, udělat si všechno, co jsme zatím zničili a spotřebovali. Pak se snad opět začneme plazit zvolna vzhůru.
0: Rozhlédl se kolem sebe, aby zjistil, zda ho sledujeme.
1: Můžeme to dokázat, když budeme chtít. To nejdůležitější pro náš rychlý start jsou vědomosti. Budou nám zkratkou, kterou překleneme dřinu našich předků. V knihách najdeme všechno, když si dáme námahu to vyhledat.
0: Naši noví druzi hleděli na Koukra s neskrývaným podivem.
1: Ve společnosti, kde každý musí tvrdě pracovat pro vlastní obživu, na přemýšlení moc času nezbývá. Poznání stagnuje a lidé s ním. Většinu myšlení musí totiž vykonávat lidé, kteří nejsou přímo produktivní. Lidé, kteří zdánlivě žijí takřka výhradně z mozolu těch druhých, ale ve skutečnosti znamenají dlouhodobou investici. Souhlasíte se mnou?
0: Steven svraštil obočí.
1: V podstatě ano, ale nechápu, o co vám jde. Jenom o správné ekonomické proporce. Kolonie v naší současné velikosti může doufat nejvýš v holou existenci a pozvolný úpadek. Přijdou-li děti, vyšetříme pro ně z práce sotva tolik času, abychom jim poskytli základní vzdělání. Z další generace už vyrostou divoši nebo lupáci. Potřebujeme učitele, lékaře a vůdce. A aby nám mohli být ku prospěchu, musíme být schopni je uživit.
0: No a? Ozval se Steven po chvíli ticha.
1: Uvažoval jsem o Tinchamském zámku, odkud jsme tady s Billem přijeli. Žena, která se to tam snaží spravovat, potřebuje pomoc a potřebuje ji nutně. Má na krku nějakých 50-60 lidí a snad jenom tucet z nich vidí. Bála se, že by nám musela být příliš zavázána, kdybychom tam zůstali na její žádost, ale určitě by byla ráda, kdybychom se přece jen vrátili. Snad si nemyslíš, že nás záměrně poslala po špatné stopě? A není ti divné, že po Bídlim není nikde ani vidu, ani slechu? Ať už to byl záměr nebo ne, já jsem se rozhodl vrátit se tam. Tinchem je daleko lépe situovaný než Charcot. Je prakticky soběstačný, ale v případě nutnosti se dají jeho možnosti znásobit. Tady bychom se nadřeli daleko víc. A co je ještě důležitější, Tinchem je dostatečně velký, aby nám poskytl čas pro výuku. Nejprve pro výcvik slepců a potom pro výchovu vidomých dětí, které přijdou později. Takže?
0: Rozvinula se diskuze a padla řada dotazů, ale o výsledku nebylo velkých pochyb. Ti z nás, kdo se účastnili pátrání, poznali hrůzu osamělosti, k níž mohlo dojít na vlastní kůži. Představa větší a rozmanitější společnosti byla sama o sobě lákavou vidinou. Za necelou hodinu se debata stočila k problémům dopravy a podrobnostem stěhování. Nejprve jsem si říkal, že pojedu s nimi, i kdyby jen proto, abych ze slečny Durantové vypáčil pravdu o cíli Bídlího skupiny. Potom jsem si ale musel znovu přiznat, že ani nevím, zda s nimi Josela je. A popravdě řečeno, všechny informace, které se mi zatím podařilo získat, nasvědčovaly pravému opaku. Kde ale může být, když se nepustila za ostatními? Připadalo mi krajně nepravděpodobné, že by v budově univerzity byla ještě druhá adresa, kterou bych byl přehlédl. A potom, zčista jasna, jako by mne osvítil blesk, rozpomněl jsem se na rozhovor v našem zrekvírovaném bytě. Viděl jsem, jak sedí proti mně v té modré večerní robě a jak v diamantech na jejím hrdle tančí pablesky svíček. A co sasekská pahorkatina? Znám tam jeden krásný starý statek na severní straně. Když jsem druhého dne znovu šplhal do svého starého nákladňáku, lilo jako z konve, ale já se cítil povznesen a plný naděje. Koukr stál vedle kabiny s vlasy slepenými deštěm, který mu stékal ve stružkách za krk. Natáhl ke mně ruku.
1: Spěchej pomalu, Bile. Sanitky dneska nejezdí. A jistě bude mít větší radost, když dojedeš celý. Hodně štěstí. A své dámě, až ji najdeš, věřit, že se jí za všechno omlouvám.
0: Řekl sice až, ale znělo to jako jestli. Zařadil jsem rychlost a s mohutným cákáním bláta do všech stran jsem vyjel na rozbahněnou cestu.

A tak tedy vypravěč byl neopustí Charcot Old House společně s lidmi kolem Cokera, ale sám dál pokračuje ve své cestě za Josselou. Dlouho všem osamocený nezůstane, jak uslyšíme zítra. Do češtiny přeložil Dendrifidu od Johna Windhama Jaroslav Kořán, pro rozhlas román adaptovala Eva Lenartová a natočil v roce 2017 režisér Tomáš Soldán s hercem Norbertem Lichým. Hudebně spolupracoval Nikos Engonidis. Další pokračování zase zítra od 18.30 a bude to už 13. část z celkových 15. Dendrifidu byl také několikrát filmovaný, ale hudbu ani v jednom z případů nesložil řecký hudebník Vangelis. Nicméně je tento průkopník symfonického využívání syntezátorů podepsán pod soundtracky jiných sci-fi snímků a na ty se zaměří ve svém dnešním Sedmém nebi Sára Vondrášková už za pár minut.

To byla jedna ze skladbiček Bouslava Martinů z jeho cyklu Film v miniatuře. A filmu prostřednictvím hudby bude patřit i následujících přibližně 60 minut.

0: Sedmé nebe.
1: Hezký večer, zdraví vás Sára Vondrášková u pořadu Sedmé nebe, které dnes bude ve znamení krásné hudby Vangelise. Vangelis vlastním jménem Evangelos Odysseas Papathanasiou patří mezi nejvýznamnější filmové skladatele i průkopníky elektronické hudby 20. století. Řecký hudebník, který byl převážně samoukem, dokázal propojit syntezátory s klasickou orchestrální estetikou takovým způsobem, že ovlivnil několik generací skladatelů filmové i ambientní hudby. Jeho tvorba je charakteristická širokými harmonickými plochami, emotivní melodikou a improvizačním přístupem a také krásnými hlasy. Největší světový úspěch mu přinesla hudba k filmu Chariots of Fire, ze kterého si dnes poslechneme několik skladeb a za kterou získal Oscara, stejně jako legendární soundtrack filmu Blade Runner. Vedle sci-fi a historických filmů skládal také hudbu pro dokumenty, divadelní projekty i samostatná koncepční alba. Jeho hudba dodnes inspiruje filmové skladatele, producenty elektronické hudby i současné ambientní umělce. My si na úplný úvod poslechneme skladbu, která nese název Ask the Mountains a zpívá v ní Stina Nordenstam, Vangelis.

Sam from Antarctica Evangelis. Hlavní téma pochází z japonského filmu Antarktika z roku 1983 režiséra Koreyoshiho Kurahary. A tento film vypráví skutečný příběh japonské polární expedice, která byla nucena opustit své saňové psy v extrémních podmínkách Antarktidy. Snímek se stal jedním z nejúspěšnějších filmů v historii japonské kinematografie a Evangelis vytvořil hudbu, která dokonale vystihuje tento nekonečný prostor, samotu i majestátnost ledové krajiny. Poslechneme si ještě další ukázku z tohoto filmu, která nese název Other Side of Antarctica.

Max Epilog. Tato skladba uzavírá album The Friends of Mr. Cairo z roku 1981. Album vznikalo ve spolupráci se zpěvákem Johnem Andersonem ze skupiny Yes a představuje spojení progresivního rocku, elektroniky a filmové obrazotvornosti. A my si poslechneme další skladbu Movement One, úvodní skladbu alba Soil Festivities z roku 1984 v Angelise a představuje jednu z jeho nejexperimentálnějších etap celé jeho kariéry. Nejde sice o soundtrack, ale je to ukázka z konceptuálního alba, ale k vytvoření si nějaké představy o celé jeho tvorbě si poslechneme právě tuto skladbu Movement One Evangelis.

Suite from Bitter Moon. Hudba, kterou jsme právě slyšeli, pochází z filmu Bitter Moon režiséra Romana Polanského z roku 1992. Evangelist zde překvapivě pracuje s komornější instrumentací než ve svých sci-fi projektech. Hudba je intimnější, melancholičtější a často využívá klavír a smyčce. A následující skladba je asi mu nejoblíbenější skladbu od Vangelise a možná jednu z mých nejoblíbenějších skladeb, nebo je i v takové nějaké top stovce určitě. A jde o Rachel's Song, kterou možná většina z vás bude znát. Jedná se o jednu z nejznámějších skladeb ze soundtracku k filmu Blade Runner. Ve filmu zaznívá během scén spojených s postavou Rachel, replikantky, která věří, že je člověkem, a hudba dokonale vystihuje téma identity, vzpomínek a lidskosti. Film Ridleyho Scotta z roku 1982 dnes patří mezi nejvlivnější science fiction všech dob. Vangelisova hudba významně definovala podobu cyberpunkové estetiky a dodnes ovlivňuje filmové skladatele i producenty elektronické hudby, včetně mě. Poslechneme si Rachel's Song a Vangelise.

Love Theme, další ikonická skladba z filmu Blade Runner a Vangelis. Hudba kontrastuje s temným futuristickým prostředím filmu a připomíná, že i ve světě umělých bytostí zůstávají city jedním z největších lidských tajemství. Právě tento kontrast patří k důvodu, proč je soundtrack považován za mistrovské dílo. Poslechneme si ještě jednu skladbu z Blade Runnera, Memories of Green, a tato skladba byla původně vydána na albu See You Later z roku 1980, tedy ještě před vznikem filmu Blade Runner, ale režisér Ridley Scott ji později zařadil do tohoto soundtracku, protože dokonale odpovídala melancholické atmosféře filmu Memories of Green a Vangelis.

skladba Titles Vangelis a hudba, která vznikla pro Oscarový film Chariots of Fire z roku 1981 režiséra Hugha Hudsona. Film vypráví příběh dvou britských atletů připravujících se na olympijské hry v roce 1924 a zabývá se tématy víry, cti a osobních hodnot. Poslechneme si další skladbu od Vangelise, která nese název Five Circles.

skladba Five Circles a Vangelis. A my se rozloučíme s poslední skladbou dnešního filmového dílu, filmového léta. A bude to Conquest of Paradise. Hudba vznikla pro historický velkofilm 1492 Conquest of Paradise režiséra Ridleyho Scotta z roku 92, který mapuje výpravu Krištofa Kolumba do Nového světa. A já bych se s vámi tedy tuto skladbu pro dnešek ráda rozloučila. Moc děkuji, že jste poslouchali Sedmé nebe se Sárou Vondráškou a budu se na vás těšit opět za týden s další filmovou hudbou. Hezký večer.

0: Čím jiným mohla Sára Vondrášková uzavřít své sedmé nebe věnované Vangelisovi než hlavním tématem z filmu Dobytí ráje. Zítřejší hodinka mezi 19. a 20. bude s Milanem Zeisem a můžete se těšit na jedno z novějších alb kanadské kapely Arcade Fire.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Humalův fagotový koncert a jeden z klavírních koncertů Chopinových, písně Zemlinského a Sukova Praga. Takový je ve zkratce program dnešního koncertu z nahrávek Symfonického orchestru Českého rozhlasu a ten koncert začne už za malou chvíli. Ze dvou bodů jako duha klene se na nebi poezie básnické dílo italského spisovatele Cesara Pavese z epiky do lyriky a z básníkova milovaného rodného venkova do zraňujícího ničícího města. Pavese je u nás zastoupen více překlady jako prozaik než jako básník. Existuje vlastně jen jediný výbor z jeho veršů v češtině a právě z něj bude čerpat dnešní souzvuk. Začne ve 22 hodin. No a od 23 nás pak čeká ještě v četbě s Hvězdičkou jedna z nejintimnějších pros Ludvíka Vaculíka a těsně před půlnocí repríza dnešní úvodní části rozhlasových vzpomínek režisérky Heleny Třeštíkové. Milí přátelé, jsme rádi, že nás posloucháte a těšíme se, že si vyberete i z našeho dnešního večerního programu, který právě začíná.
1: Koncert Socher.
3: Dobrý večer, milí posluchači Českého rozhlasu Vltava. Vítejte u pořadu Koncert Socheru, ve kterém pravidelně otevíráme bohatou fonotéku rozhlasového orchestru. U poslechu vás vítá Ondřej Šolc, ke kterému se z režie připojuje mistr zvuku Václav Pokora. První skladbou dnešního večera bude koncert pro fagot a orchestr F-dur. Jehož autorem je rakouský skladatel přelomu klasicismu a romantismu Johann Nepomuk Huml. Ten se narodil 14. listopadu 1778 v Prešpurku, tedy v dnešní Bratislavě, do rodiny ředitele císařské vojenské hudební školy ve Vídni. Hudební nadání se projevilo u Johanna Nepomuka Humla již v útlém věku a nejprve se hudebně rozvíjel u skladatele France Paula Riglera. Díky kontaktům Humlova otce ve Vídni měl mladý Johann Nepomuk možnost studovat u samotného Wolfganga Amadea Mozarta, který byl jeho talentem ohromen, po dva roky ho bezplatně vyučoval a zároveň mu poskytl ubytování. V dalších letech Johann Nepomuk Huml absolvoval cesty po Evropě, zvláštní význam v těchto putováních měl ovšem Londýn. Právě tam se Huml setkal se skladatelem a klavíristou Muciem Clementim, u něhož následující 4 roky rozvíjel své hudební nadání. V Londýně se také setkal s Josefem Haydnem, který byl ohromen talentem mladého hudebníka, o čemž svědčí skutečnost, že právě Johannu Nepomuku Humlovi věnoval Haydn svou klavírní sonátu Asdur. Po londýnském působení se Johann Nepomuk Huml přesunul do Vídně, kde pokračoval ve studiích u Josefa Haydna a také u Johanna Georga Albrechtsbergera. Nadto udržoval kontakty například s Ludwigem van Beethovenem a později i s Francem Schubertem. V životě Johanna Nepomuka Humla byl významný rok 1804. Toho roku se totiž stal koncertním mistrem orchestru knížete Esterházyho v Eisenstadtu, který tehdy řídil Josef Haydn. Vzhledem k tomu, že Haydn byl v pokročilém věku, řadu kapelnických povinností po něm převzal právě Huml. Po Haydnově smrti v roce 1809 byl Huml jmenován jeho nástupcem na pozici kapelníka orchestru a tuto funkci zastával po 2 roky. Později působil ve Stuttgartu a důležité je zmínit i jeho působení ve Výmaru, kde významně pozvedl tamnější hudební život. Na počátku 30. let 19. století však začal Johann Nepomuk Huml trpět zdravotními obtížemi a 17. října 1837 ve Výmaru zemřel. Koncert pro fagot a orchestr F-dur Johana Nepomuka Humla je v obsáhlém seznamu jeho kompozic opatřen označením S63. Vznik tohoto díla je datován do prvního desetiletí 19. století, konkrétně do roku 1805, tedy do období počátků Humlova vídeňského působení. My jej dnes večer uslyšíme prostřednictvím studiového snímku z roku 2008, a to v podání předního českého fagotisty Jana Hudečka, který bude hrát za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou dirigenta Jana Kučery. Jednotlivé věty Humlova koncertu pro fagot a orchestr F-dur nesou označení Allegro moderato, romance Andantino e cantabile a Rondo vivace.

Koncert pro fagot a orchestr F-dur Johana Nepomuka Humla dozněl v pořadu Koncert Sočru na stanici Českého rozhlasu Vltava. Přednesl jej fagotista Jan Hudeček, kterého doprovodil symfonický orchestr Českého rozhlasu, hrající pod taktovkou dirigenta Jana Kučery. A také pokračování našeho dnešního hudebního exkurzu do fonotéky rozhlasových symfoniků bude věnováno spojení sólového nástroje a symfonického orchestru a uskutečníme jej prostřednictvím hudby polského skladatele Fryderyka Chopina. V roce 1829, tedy krátce poté, co dokončil svá umělecká studia, pojal tehdy 19-letý Chopin nápad na kompozici klavírního koncertu. Výsledkem jeho práce byl klavírní koncert ve stylu Concerto Brillante v tónině F-moll. Úspěšné přijetí nového díla motivovalo skladatele k vytvoření dalšího klavírního koncertu a již za půl roku, konkrétně 11. října roku 1830, se v Národním divadle ve Varšavě uskutečnila premiéra klavírního koncertu E-moll. Ačkoliv v chronologickém pořadí vznikly Chopinovy klavírní koncerty nejprve ten v tónině F-moll a až později klavírní koncert E-moll, jejich číslování je obráceno. Odůvodnění této skutečnosti je prosté a tím je pořadí vydání. První v pořadí byl v Paříži vydán klavírní koncert E-moll opus 11 a teprve o 3 roky později tamtéž zmíněný klavírní koncert F-moll. Chopinův klavírní koncert číslo 1 E-moll opus 11 se za malou chvíli rozezní v podání klavíristy Ivana Klánského, legendární osobnosti české klavírní školy. Jeho niterný vztah k hudbě Fryderyka Chopina má počátky už v interpretově raném dětství, což mimo jiné dokládá i fakt, že v roce 1970 se jako vůbec první Čech v historii zúčastnil finálového kola Mezinárodní klavírní soutěže Fryderyka Chopina ve Varšavě. Ivan Klánský a Symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Vladimírem Válkem nám společně přednesou klavírní koncert číslo 1 E-moll opus 11 skladatele Fryderyka Chopina. Uslyšíme záznam z abonentního koncertu, který se konal 11. února 2008 ve Dvořákově síni pražského Rudolfína. Jednotlivé věty klavírního koncertu nesou označení Allegro maestoso, romance a rondo vivace.

Klavírní koncert číslo 1 E-moll opus 11 Friderika Chopina dozněl ve vltavském koncertu Sočru v podání klavíristy Ivana Klánského, kterého na živém záznamu z 11. února 2008 doprovázel Symfonický orchestr Českého rozhlasu, řízený dirigentem Vladimírem Válkem. Milí posluchači, naše hudební cesta se nyní pozvolna přesune do počátku 20. století, a to konkrétně ke skladateli Alexandru Zemlinskému, jehož hudba se za několik okamžiků rozezní dnešním koncertem Sočru. Alexandr Zemlinský, hudební skladatel a dirigent narozený v roce 1871, se umělecky etabloval nejprve ve své rodné Vídni. Následně krátce působil v Mannheimu a v Mnichově, odkud v roce 1911 odešel do Prahy, aby zde zastával post prvního kapelníka, tedy dirigenta v tehdejším novém německém divadle, které dnes známe jako budovu státní opery. A právě do počátku pražského působení Alexandra Zemlinského, konkrétně do roku 1913, je datován vznik díla nesoucí název Šest zpěvů na básně Maurice Maeterlinka. Původní kompozice předpokládala obsazení sólového pěveckého hlasu s doprovodem klavíru. Ovšem postupem času se Zemlinský rozhodl instrumentovat své písně pro symfonický orchestr. Šest zpěvů na básně Maurice Maeterlinka opus 13 Alexandra Zemlinského nám za doprovodu symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou Alexandra Liebreicha přednese německá mezzosopranistka Gerhild Romberger. Jednotlivé písně nesou v češtině názvy Tři sestry, Dívky se zavázanýma očima, Píseň Panny, Když ji milý opustil, Až se někdy vrátí domů a poslední píseň s názvem Přicházela k zámku.

V podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu, řízeného dirigentem Alexandrem Liebreichem a mezzosopranistky Gerhild Romberger, doznělo dílo Alexandra Zemlinského 6 zpěvů na básně Maurice Maeterlincka. Jak už jsem zmínil před právě skončivším dílem Alexandra Zemlinského, naše putování hudební fonotékou rozhlasových symfoniků se bude ubírat v období 20. století. V další skladbě setrváme na počátku této epochy, a to prostřednictvím hudby Josefa Suka. Do roku 1904 je datován vznik jeho monumentální symfonické básně s názvem Praga. Jak název napovídá, Josef Suk do tohoto svého díla promítl svůj vřelý vztah k městu a také touhu po vyjádření jeho krásy a velikosti. Myšlenka na vznik Pragy se zrodila během pobytu Josefa Suka na turné s českým kvartetem ve Španělsku a záhy po návratu do vlasti začal na skladbě pracovat. Premiéra díla se uskutečnila v Plzni 18. prosince 1904, kde ji pod taktovkou Oskara Nedbala zahrála Česká filharmonie a v podání tohoto orchestru, avšak pod taktovkou samotného autora, se uskutečnila i pražská premiéra 25. března 1905. Obsáhlá partitura symfonické básně Praga nabízí vhled do charakteristických rysů Sukovy instrumentační nápaditosti a autor v ní beze zbytku využívá celý provozovací aparát symfonického orchestru, včetně varhan. Nyní se do tónů symfonické básně Josefa Suka Praga opus 26 zaposlouchejme. Uslyšíme ji na studiovém snímku, který byl pořízen v roce 2014 a rozhlasové symfoniky řídí Ondřej Lenárt. Milí posluchači, hudba Josefa Suka naše dnešní vltavské setkání s nahrávkami Symfonického orchestru Českého rozhlasu uzavře. Od mikrofonu se s vámi loučí Ondřej Šolc, který vám společně s mistrem zvuku Václavem Pokorou přeje příjemný večer.

0: pondělní večer tradičně patří na Vltavě nahrávkám Symfonického orchestru Českého rozhlasu. A tou poslední, kterou jsme dnes poslouchali, byl záznam symfonické básně Praga od Josefa Suka v nastudování někdejšího šéfdirigenta Sočuru Ondreje Lenarda. A teď je před námi necelá hodinka, během níž bude znít převážně trubka francouzské jazzové hudebnice R.L. Besson, ovšem jenom jako doprovod k veršům italského spisovatele Cesara Pavese.
1: Souzvuk.
0: Pavese je v českém prostředí znám hlavně svými prózami, zejména několika romány s tematikou protifašistického odboje. Věnoval se ovšem také poezii a i ta je dostupná také v českých překladech. Konkrétně jde o práce Radovana Krátkého z 60. let minulého století. A jsou to překlady dosud plně aktuální a čerpá z nich také následující pavézovské poetické nocturno nazvané Každá noc je osvobození. Připravil Petr Adámek, v režii Víta Vencla účinkují Kamil Halbich a Ivan Řezáč.

Podobá se ti také noc, zasutá noc, plačící němně, hluboko v srdci, když hvězdy u ondaně míjejí. Tvář dotýká se tváře, studené zamrazení, kdo si se zmítá a žadoní je sám, ztracený v tobě, ve tvé horečce. Noc trpí a loká rozbřesk, ubohé rozbušené srdce. Zavřená tváři, tmo úzkostí, horečko je, že zasmušuje, že hvězdy, zde kdosi, jak ty, čeká na ráno a pátrá ve tvé mlčenlivé tváři. Rozestřela se spod nocí, jak uzavřený mrtvý obzor. Ubohé srdce, jež sebou škubeš, když dávno si bylo rozbřesk.

Cesare Pavese, prozaik, kritik, překladatel, autor rozsáhlých a pozoruhodných deníků a hlavně básník. Básník krásných i bezútěšných, vždy ale uhrančivých obrazů. Básník drásavé lásky, vnitřně spalovaný četnými milostnými vzplanutími. Básník, který se ve svých 41 letech připojil do onoho početného zástupu básníků sebevrahů. Stalo se tak v Turíně. Pravděpodobnou příčinou byla vleklá krize a nenaplněný milostný vztah k americké herečce Constance Dowling. Psal se 26. srpen roku 1950.

Přijde smrt a bude mít tvé oči. Ta smrt, která nás doprovází od rána do večera. Bezesná, hluchá, jak stará výčitka či nesmyslná neřest. A tvé oči budou jen prázdným slovem, smlčeným výkřikem, tichem. Tak je vídáš každé ráno, když sama nad sebou se skloníš v zrcadle. Naděje sladká, onoho dne i my budeme vědět, že jsi život a že jsi nic. Pro každého má smrt pohled. Přijde smrt a bude mít tvé oči. Bude to jako zlozvyku si odnavikat, jako v zrcadle zřít vynořující se mrtvou tvář, jako naslouchat rtům semknutým. Do jícnu sestoupíme němí.

Andre Pavese. Narodil se roku 1908 v Santo Stefano Belbo. V nedalekém Turínu vystudoval gymnázium, poté literaturu na tamnější univerzitě. Nějaký čas působil jako suplent na různých školách, hlavně však překládal z angličtiny. Například Hermana Melvilla, Gertrude Stein, Jamesa Joyce. A věnoval se vlastní tvorbě. Svůj básnický debut, nazvaný Pracovat unavuje, vydal roku 1934. Následujícího roku se ocitl v redakci časopisu Kultura. Jejíž zaměstnanci byli kvůli protifašistické činnosti zatčeni. Pavese mu byl vyměřen tříletý trest v podobě nuceného pobytu v Brancaleone v Kalábrii. Avšak zbytek trestu mu byl po 8 měsících prominut. Během válečných let se věnoval redaktorské a nakladatelské práci. Kromě četných překladů publikoval řadu vlastních prací básnických a prozaických. Právě co by prozaik je Pavese v české a slovenské překladové literatuře zastoupen nejhojněji. V českém překladu vyšly rovněž jeho deníkové záznamy. Jako básníka jej českému čtenáři zatím představil jediný výbor nazvaný Přijde smrt a bude mít tvé oči, který roku 1964 sestavil a přeložil Radovan Krátký. Ten ve svém doslovu píše, chceme-li si vypomoci obrazem, lze říci, že se všechny Pavézovy básně klenou na nebi poezie jako duha ze dvou bodů, z epiky do lyriky, nebo také z venkova do města. Na jedné straně je rodný kraj kolem San Stefano s vinicemi, vodami a kopci, který Pavese miloval nade vše, do něhož se vracel, po němž tesknil, když ho fašisté internovali na jih Kalábrie, do něhož promítal svou nejdražší milenku, do něhož utíkal z města. Na jedné straně živý venkov, na druhé straně zraňující město, město ničící, neboť se do něho zřítil oblouk jeho duhy pro smrt. Cesare Pavese dnes bude básníkem noci, noci dusivé i konejšivé, noci odcházející i nastávající, noci, která přináší utrpení i rozkoš. Nakonec noc ze všech nocí, ta poslední.

Každý z nás zastaví, aby si poslechl noc ve chvíli, kdy je vítr nejvíc nahý a kdy cesty ve větru vychladly. Opadla každá vůně a chřípí se nám zdvihá k mihotavým hvězdám. Všichni máme dům, čeká nás v tmě, kam se vracíme. A ve tmě čekající ženu šla spát a místnost je prohřátá vůněmi. Ta žena, co tu sní a oddechuje, neví nic o větru a její tělo je stejně hřejivé jako krev, co v nás reptá. Umývá nás ten vítr dující z hlouby cest ve tmě do kořán otevřených. Jiskřivá světla a naše stažená chřípí se svíjejí ve své nahotě. Každá vůně je vzpomínka. Vítr vyrazil tam někde v dálce ze tmy. V městech se rozpoutá a letí dolů po loukách, návrší, kde je tráva rozehřátá sluncem a půda zčernalá vláhou. Naše vzpomínka je drsná vůně. Splihlé polaskání, vykuchaná země, v níž v zimě sálá dech hlubin. Tou dlouhou cestou v tmě pohasne každá vůně a do měst dorazí jenom vítr. Vrátíme se dnes v noci k spící ženě, prsty prostydlými hledat její tělo, a vlahost vyburcuje naši krev, teplo země s černalé vláhou, dech života. I ona se ohřívala v slunci a teď obnažuje v celé své nahotě ten nejsladší svůj život, jenž ve dne zmizí a voní zemí.

Ten mrtvý je zkroucený a nehledí na hvězdy. Vlasy má slepené s dlažbou. Noc je chladnější. Živí se vracejí domů a ještě se chvějí. Těžko jít s nimi, všichni se rozprchnou. Ten po schodech domů, ten do výčepu. Někdo chodí až k rozbřesku a pak sebou praští do louky v slunci. Zítra v práci bude mít leckdo zoufalý šklep a potom i tohle to přejde. V spánku jsou podobně mrtvým. Je-li tu žena, je vůně těžší, ale přesto jsou podobně mrtvým. Každé tělo se zkrouceně tiskne na svoji pelest, jak ruka k rudé dlažbě. Předlouhá únava od doby rozbřesku je podobna krátké agónii. Na každém těle se sráží špinavá tma. Jenom ten mrtvý se natáhl pod hvězdy. Vypadá jako mrtvý i chuchvalec hadrů opřený o zeď, do něhož praží slunce. Spát na ulici. To je důvěra ve svět. Z hadrů čouhají vousy a v nich lezou mouchy. Mají co dělat. Chodci se hemží v ulici jako ty mouchy. Žebrák je součástí ulice. Bída, jak tráva zaclání pošklepky vousem a dává člověku pokojný vzhled. Ten stařík tady, co mohl taky umřít, zkroucený v krvi, vypadá naopak jako věc a žije. A tak vše až na tu krev je součástí ulice. I hvězdy zahlédly v ulici.

Na kopci noc, na nebi jasno. V takovém ránu je tvoje hlava takřka nehybná a provází ono nebe. Jsi jako oblak spatřený mezi větvemi. V očích se ti směje podivná obloha, ale ne tvá. Pahorek z prsti a listí přivírá svou černou spoustou tvůj živý pohled. Tvá ústa jsou rýha laskavé zátoky v dalekých pobřežích. Jakoby si zhrála na velký pahorek za svitu oblohy. Chceš se mi líbit? Proto mi znovu vracíš tu dávnou krajinu. Čistší než byla. Žiješ však jinde. Tvá něžná krev se tvořila jinde. Tvá slova nemají ozvěnu v hranatém smutku tohoto nebe. Jsi jenom oblak, nejsladší, bílý, který se v noci zapletl do starých větví.

Trošičku povečeřím pod jasným oknem. V pokoji už je tma a je vidět nebe. Kdybych šel ven, poklidné cesty mne zakrátko dovedou daleko do širých polí. Jím a dívám se do nebe. Kolik pak žen jí také v tuto chvíli? Mé tělo je klidné. Práce ohlušuje mé tělo a každou ženu. Venku, až dojím večeři, si přijdou hvězdy sáhnout na zem rozlehlé planiny. Hvězdy jsou živé, ale nevyrovnají se těm třešním, které jím sám. Vidím oblohu, vím však, mezi rzivými střechami tu a tam už se třpití nějaké světlo a dolej rámus. Veliký doušek a moje tělo vychutná život rostlin a řek a cítí se odtrženo od všeho. Stačí jen ždibec ticha a každá věc stane na svém skutečném místě tak pevné jako mé tělo. Každá věc trčí teď sama před mými smysly. Nic je nemůže zmást, když ji vnímají. Vřava ticha. O každé věci ve tmě mohu vědět, jako vím o své krvi proudící v žilách. Planina je velké plynutí uprostřed trav. Večeře veškerých věcí. Každý kámen a každá květina nehybně žije. Naslouchám všem svým pokrmům a živím si cévy vším, co žije zde, na této planině. Co mi záleží na noci? Čtverhrané nebe mi šeptá o všech hřmotech a v prázdnu daleko od jídel. Od domů se chvěje drobonká hvězda, odlišná. Nevystačí si sama a potřebuje mnoho družek. Zde ve tmě a v samotě je mé tělo klidné. Cítí se pánem.

Přes příliš moře. Už jsme viděli moře dost a dost. Večer, když bezbarvá a jasná voda se táhne do ztracena, přítel se na ní dívá, já na přítele a nemluvíme. V noci skončíme tím, že zapadnem do hlubin putyky, odloučeni od všeho kouřem a pijeme. Přítel má své sny, jsou trochu jednotvárné v tom šplouchání moře. Voda je v nich jen zrcadlo vsunuté mezi dva ostrovy. A ty jsou samý kopec, vodopád, jsou žíhané divokým kvítím. Jeho víno je takové, dívá se na sklenku a přitom dumá. Mám kopce rád. A nechávám ho mluvit o moři, je to voda tak čirá, že jsou vidět i kameny na dně. Vidím jen kopce. Zaclánějícími nebe i zemi, bezpečnými linkami boků, blízké i daleké. Jenže ty mé jsou kostrbaté, rozryté vinicemi, lopotné, s ožehlou prstí. Přítel je bere a chce je odívat divokými květy, divokým ovocem a nalézat v nich se smíchem děvčata nahá jako plody. Není třeba. Ani v mých nejkostrbatějších snech nechybí úsměv. Jestli se nazítří časně z rána pustíme cestou do kopců, potkáme možná ve vinicích snědé děvče, osmahlé sluncem, a mezi řečí jí sníme pár hroznů.

Osamělý muž tváří v tvář neužitečnému moři v očekávání večera, v očekávání rána. Děti si hrají, ale tento muž by chtěl mít svoje dítě. Na ně se dívat, až by si hrálo. Veliká oblaka stavějí na vodě palác, který se den co den sesuje a zase povstane a barví dětem tváře. Moře tu bude věčně. Ráno zraňuje. Po tomto velkém pobřeží se vleče slunce lapené do sítí a kamení. V skaleném slunci vychází muž a kráčí po kraji moře. Nehledí na pěny, nasáklé, které se hrnou k břehu a nemají pokoj. V tuhletu chvíli ještě děti dřímají v teploučku postele. V tuhletu chvíli dřímá v polospánku žena, která by se oddala lásce nebýt sama. Muž se pozvolna svléká do naha, jako ta vzdálená žena, a vstupuje do moře. V noci pak, když moře vybledne, naslouchá velkému prázdnu, nad kterým svítí hvězdy. Doma růžové děti usínají už v stoje, některé pláčou. Muž, celý malátný z čekání, pozdvihne oči k hvězdám, co neslyší nic. V téhleté době ženy už děti svlékají a pak je dají spát. Některá žena se v posteli objímá s mužem. Černým oknem vstupuje chroptivé oddechování, kterému nikdo nenaslouchá. Jedině muž znající jednotvárnost moře.

Atlantic Oil. Nalitý mechanik se slastně natáhl v příkopě. V noci, 5 minut cesty přes louku a člověk je doma. Ale nejprve je tu požitek ze svěží trávy. Mechanik spí a rozbřesk se blíží. V louce, 2 kroky odtud, se tyčí cedule. Černá a červená. Kdo stojí příliš blízko, vůbec ji nepřečte. Tak je veliká. V tuhle tu dobu je celá od rosy. Silnice ji přes den pokryje prachem, tak jako křoví. Mechanik pod ní se ve spánku protahuje. Je úplné ticho. Za chvíli v slunečním teple pojedou bez odpočinku auta a probudí prach. Na vršku kopce znenáhla trošičku zvolní a pak se vrhnou zatáčkou dolů. Některé zastaví v prachu před dílnou a pumpa mu dolije litry. Mechanici, jak přihlouplí, budou tu ráno posedat po různých plechovkách a čekat na práci. To je vždy příjemné, hovět si po ránu v stínu. Zápachy olejů se mísí s vůněmi zeleně, tabáku, vína. A práce je přichází hledat až na práh. Pořád je tu co k smíchu. Venkovské ženské, co chodí kolem, spílají opravně, že stojí v cestě a plaší jim dobytek, nevěsty, všecko. Venkovští chlapci koukají úkosem. Každý si tady občas nahonem odskočí a přijede z Turína lehčí. Pak mezi smíchem a prodejem litrů se někdo zastaví. Na první pohled jsou pole samý prach silnice, který vyžene každého, kdo se tu posadí v trávě. Ale na stráních se najde vinice, hezčí než druhé. Skončí to tak, že se mechanik ožení s děvčetem a s pěknou vinicí a odejde do slunce kopat a kopat. Brzy mu celý krk zčerná a bude pít své víno tlačené za podzimních večerů v sklepě. I v noci tu jezdí auta. Jedou však tiše, že ani nevzbudí opilce v příkopě. V noci nezdvihnou prach a kornouty světel odhalí naplno ceduly na louce, zatáčce. V rozbřesku jezdí opatrně. Neslyší nic, jen svistící větřík. A když se dostanou na vršek, utonou v stínu a zmizí tam někde

Každá noc je osvobození. Díváš se na odlesk asfaltu třpitivých ulic, jak se rozevírají světu. Každý z toho mála chodců má svoji tvář i historii. V této chvíli je už únava pryč. Na tisíc světel náleží tomu, kdo zastaví a škrtne sirkou. Plamínek zhasíná na tváři nějaké ženy, která mě žádala o oheň. Zhasíná ve větru, zklamaná žena chce zapálit druhou, ale ta zhasne také. Žena se tiše směje.

čisté, noci vichru. A byl to dar matróza. Ale matrós už zase odjel. A žena mi šeptá, půjdu-li nahoru k ní, ukáže mi jeho fotku, je na ní osmahlý s načesanými vlnami. Jezdíval na špinavých lodích, čistil tam stroje. Jste o moc hezčí. Na vlhkém asfaltu už leží dva ohárky. Hledíme k nebi. To okno, tamhle nahoře, říká mi žena. Je naše. Vlny jsou tam kamna. V noci s bloudilým lodím svítí pramálo majáků. Nebo jen hvězdy. Vedem se přes asfalt pod paží. Je to žert pro zahřátí.

Ale větrná noc, ta průzračná noc, o níž se letmo otřela vzpomínka, je pryč. Je jenom vzpomínkou. Trvá úžaslé bezvětří, stvořené rovněž z listí a z ničeho. Z onoho času ležícího za vzpomínkami není už nic, než nejasné vzpomínání. Někdy se vracívá za dne v nehybném letním světle ten zasutý úžas. Když si za noci hledívalo vyžle prázdným oknem na kopce, syrové černé, a žaslo, kolik jich je. Mdlá a průzračná nehybnost. A mezi listím šustícím v tmě se zjevovaly kopce, na nichž veškeré věci denní, svahy, porosty, vinice, bývaly ostré a mrtvé a život byl jiný. Z větru, z oblohy, z listí, z ničeho. Někdy se vracívá v nehybném bezvětří dne vzpomínka na onen hloubavý úžas měsíční noci.

Ani jeho příběh se neskládal z velkých scén, ale z drobných ran a svědících jizev, tak jako báseň. Tolik chtěl vzpomínat, jedině

a to, co bylo krásné. A do nejdelší smrti nemohl zapomenout, jak ji jednou večer, najméně nezáleží, viděl s někým stát na hrázi u řeky a jak to zapřela. Říkal, že moc lásky nespočívá v tom, že svléká milence jednoho před druhým, ale že obnažuje každého z nás před sebou samým. Kdykoliv se však ráno v koupelně při holení viděl v zrcadle, připadal mu ten nahý, netečný obličej právě tak cizí a propastný jako tvář, s níž mu jednou přišla, najméně nesejde. V noci otevřít, ale nepustila jej ani do předsíně. Jak málo známe, zapsal si do deníku, své vlastní tělo, to nám ukáže teprve nemoc. Ale jak málo víme o lásce a vášni, to poznal teprve, když ji přistihl, k čemu jmenovat, jak se pozdě k ránu od někud vrací vlasy plné kouře a cizí vůně. A on ji zoufale popadl za hrdlo a začal tou její mámivou hlavou bušit o stěnu, jako by se chtěl probourat z bludiště. Žasl, jak pokorně všichni přijímáme to nahodilé já, které nám kdosi dal. A jak se utěšujem v něčem tak bezútěšném, jako je smrt. Ale i když věděl, že poezie nikdy nic nezměnila a že člověku nikdo nic neslíbil ani nedluží, nepřestával doufat, že jednou najde Montezumův poklad a čekal na něj do poslední chvíle i celou tu dlouhou sobotní noc v pokoji turínského hotelu Roma. Noc, kterou trávil tváří v tvář zrcadlu, aby měl společnost. Než vyprázdnil těch 17 krabiček prášků na spaní, které pak našli na nočním stolku vedle telefonu, zkusil zavolat třem nebo čtyřem ženám a zval je na večeři. První by se byla s ním sešla ráda, chtěla se smířit, ale její muž ležel s horečkou. Druhá ho odbyla, že už má dost jeho mrzoutství a řečí o smrti. K třetí se nedovolal. V neděli večer, když se na něho nemohli doklepat a v zámku byl klíč, musel vrátný vyrazit dveře. Host ležel na posteli, ale byl oblečen, jen boty měl zuté a nedýchal. Pokaždé dojde na to, čeho ses nejvíc bál.

0: Uhrančivé obrazy útěšlivé i drásavé lásky v básních italského spisovatele Cesara Pavese nabídl na stanici Český rozhlas Vltava dnešní souzvuk nazvaný Každá noc je osvobození. Všechny překlady byly od Radovana Krátkého, pásmo sestavil a úvodní text o básníkovi napsal Petr Adámek. V režii Víta Vencla účinkovali Kamil Halbich a Ivan Řezáč. Natočeno v roce 2021. Za týden se v souzvuku zaměříme na Jana Skácela, ovšem nikoli na jeho vlastní poezii. Bude nás zajímat Jan Skácel jako překladatel a nejen poezie.
1: Ty, Tejres, je... Dovedeš dát smysl nebeským znamením, úkazům na zemi a umíš vyslovit i co je nevýslovné. A třeba slepí, jistě dobře víš, že téby hynou. Ty nás můžeš spasit. A moji poslové ti asi pověděli, že jsme se dotázali v Delfách Apolóna a on nám vzkázal, že mor ustane, jakmile vypátráme vrahy krále Lája a strestáme je smrtí nebo vyhnanstvím.
2: Jak je to strašné znát, když v tom, co víme, je skryt jen zmar a zkáza. Vše jsem zapomněl, jinak bych neměl odvahu sem přijít.
1: Co je ti? Proč máš zarmoucenou tvář?
2: Propust mě domů. Splníš-li mou prosbu, s nás oba poneseme tíhu osudu.
1: Ne, to by bylo proti zájmu státu. Nesmíš se zdráhat vyložit nám věštbu.
2: Tvé naléhání nepřinese ti nic dobrého. Mám strach, že také mě. Nebraň mi jít.
1: Při bozích počkej! Pověz vše, co víš. Vždyť prosíme tě téměř na kolenou.
2: Nic nechápete, netušíte ani. A buďte rádi, já nic neřeknu.
1: Tak přece víš a odmítáš to říci? Chceš pravdu zamlčet a vydat město zkáze?
2: Nechci nás oba přivést do neštěstí. Už na mne nenaléhej, víc ti neřeknu.
1: Nad tebou by se rozhněval i kámen. Mám ti dát vyrvat jazyk, abys promluvil? Odkud se v tobě vzalo tolik zloby?
2: Mně zlobu vyčítáš a vlastní hněv, ten, který v tobě roste a je celý tvůj, ten nechceš vidět. Mě však urážíš.
1: Můj hněv je spravedlivý, nezaslepil mne a nebrání mi vidět věci jasně. To ty si nejspíš nastrojil tu vraždu. Sám nevraždil jsi jen proto, že jsi slepý.
0: Ano, i Sofoklův Král Oidipus existuje v překladu od Jana Skácela a v ukázce jste možná poznali Jiřího Dvořáka a Vladimíra Javorského. A byla to tedy ukázka z příštího souzvuku, ve kterém vám představíme básníka Jana Skácela jako překladatele. A teď máme ještě nějaký čas do 23. hodiny, kdy se ozve znělka četby s hvězdičkou, v níž nás opět čeká chalupa se starou postelí a buchtou peřin. A když jsme před chvíli slyšeli Vladimíra Javorského mluvit, tak proč si ho teď neposlechnout, jak zpívá?
3: Roz! Roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz

0: Čerti a Fiala, to byly dvě vlastní písně Vladimíra Javorského. A pak jsme slyšeli ještě Kočičku od Mirka Kemela s Vladimírem Javorským jako hostem. A teď už otvíráme jednu donedávna opomíjenou prózu Ludvíka Vaculíka.
1: Četba s hvězdičkou.
0: Svou starou postel napsal Ludvík Vaculík jedním tahem v létě 1968. Později učinil už jenom drobné úpravy a škrty. A nikdy se nepokoušel text publikovat. Za to z něj rád čítával přátelům. A jeho přednes prý býval tak sugestivní, že i skupina německých básníků, naslouchající Vaculíkovi v roce 1990 na Dobřížském zámku, dávala najevo, že víceméně rozumí tomu, o čem to je. Knížka nicméně vychází až v těchto dnech, tedy víc než 10 let po autorově smrti. A přesně totéž se týká i rozhlasové adaptace. Posloucháme její premiéru. A dnešní část je 7. a opět v ní uslyšíme Michala Bumbálka a Janu Čtvrteckou.

0: Našel jsem kosu, naklepal ji a posekal kopřivy okolo domu. Dům, jeho kamenné zdi, polní cesta, potok. Všecko mě vzrušovalo až k odstřiku. Muž a žena. Nadělají si děcek na léto a dřeva na zimu. Žena, jež slíbila za mnou co nejdříve přijet, nejela. Nepřijela ani v poledne, ani večer, ani ráno. Až dalšího dne a nesla tašku vařby, balík hřebíků a skoby na okenice.
1: Měla jsem trochu debatu s manželem, protože syn chtěl jet se mnou. Ale já tu napoprvé chci být s tebou sama. Ovšem počítej, že sem budu jezdit někdy se synem.
0: A kolega Robert? Zeptal jsem se.
1: Nevím, on má málo času. Přijde, až bude chtět. Nám ale nemusí vadit.
0: Uvažoval jsem nad tím. My na sobě jemu také, ne? Při kávě jí změkl hlas.
1: Jsi tu vítaný vždycky. Buď tu, jak dlouho chceš a kdy chceš. Ale nečekej, že tu pokaždé budu moci být také. Jako já tě nebudu čekat.
0: Prováděla mě po okolí. Z mostu jsme hleděli do vody na Pstruhy. Obešli jsme obec polovylidněnou. Úvozem šli jsme k lesu. V řeji úvozu byly vysoké 5 metrů, čili hluboké 500 let. Hleděli jsme na obec shora. Na rezavě červené střechy mezi unavenými korunami lip. Lehli jsme si do trávy. Vezmu tu práci? Kůň přešlápl, cítil moje těžké myšlenky. Šli jsme za dolů k potoku. Svlékl jsem se a slezl z vysokého drnu do tůně. Sahal jsem pod kořeny olší, ale ryby se nedaly chytit. Vylezl jsem, když mě chladem rozbolely kulky. Zatím žena na mne zhora hleděla zamyšleně. Když jsem se vyhrabal ven, usmívala se na můj štilípek, odhodila cigaretu, klekla a vzala ho do úst. Když v dlaních zotavila i koule, podala mi trenky. Oblékli jsme se a šli zpátky. Byl jsem z ní vedle. Jak přirozeně vzala moje přirození. Byla selka. Vážila by si hospodáře. Mám vzít tu práci? Večer jsme pěstovali oheň v díře v tlusté zdi, kde původně byla chlebová pec, ale hledači pokladů ji rozkopali, cihly byly vyvaleny ven do kamenné chodby. Spát šli jsme do kouta na poskládané matrace. Byla tma, ticho. Do vůně kouře, do pachu plísně a klepání ořechů, jež se rozloupávaly a padaly se stromu, vlinula se vůně naší plemenitby. Ráno mě vzbudil tah kávy přicházející pustými dírami oken zvenku. Na velikém kameni pod jabloní se kouřilo z konvice a pánev se smaženými vejci se ještě škvířila bublinkami tuku. Tak, nahý, jsem vyšel do podzimního slunka a sedl si tak nahatý ke kamennému stolu. Naschvál, co ona řekne. Nic. Jedli jsme. Jsem a ona mě vidí. Choďte a pracujte, jednejte někdy nazí. Je to zvláštně obrodné a obřadné. Po snídani jsme šli na půdu třídit tašky. Špatné jsem oknem ve štítě schazoval dolů. Žena pak půdu zametala, mrač na prachu. V proudech světla tvořila mezi trámy podivuhodné figury. Pak jsme jeden druhého oplachovali kropící konví.
1: Dobrý den.
0: Slyšel jsem, jak komu si odpovídá, kdo šel po cestě. Teď se kolem začnou táhnout féni, řekl jsem. Dlaněmi, každou dlaní jeden, zahoupala od spodu prsy a řekla:
1: jenom do zimy.
0: Potom vydrhla kartáčem dřevěnou zem. Hleděl jsem na ní pořád s tou otázkou, dám-li se zavléct do těch úkolů všech. Jak jsem uvažoval, Bronzotaurus na ní nalehl. Nechala hadr hadrem, pustila kartáč a spodem mezi nohama vzala mě za koule. Řídila si mě přesně k své chvíli.

Ďábel 398 metrů nad mořem. Zlatý čas, zlatý čas. Zlatý čas, šeptal jsem si. Ale co bude dál? Pyreneja utekla z domu, aby byla jednu noc se mnou. S čím a čím chtěla to být? Šli jsme cestou krajem lesa. Byl to první podzim naší známosti. Cesta se nebezpečně přibližovala k okraji pole, po němž se ploužil traktor vyorávající brambory. Prach zavíval až k nám. Ta hliná vůně se hodila k naší nahotě víc, než žena věděla. Já to vím silně. Dneska tělo, zítra hlína. Zatím však jdeme. Letos maso, zítra zemáky. Ten muž na stroji pracuje, obrácen očima i myšlenkama k poli, a my tu neseme si lesem úmysly smyslů. Šel jsem napřed, žena za mnou. Tehdy ještě nesnesla, abych hleděl na její zadek, jak se tváří a hýbá. Zadek žen jdoucích k souloži to má v tváři, je to na něm vidět. Jdou, nahý snahou, jsou sobě a zvěři. Ten věm mě mámil, opájil. Má hlava a můj kyváň, dvojstředí mé bytosti. Cesta ovíjela kopec, kopec se dle mapy jmenoval Ďábel 398 metrů nad mořem. Kdo ví proč? Co se tu kdysi stalo a komu? Na vrcholu bylo volné místo, porostlé vysokou temnou trávou, pošlapanou zvěří nebo lidmi. Stála tu betonová krychle, z jejich otvorů zněl hukot vody. Obešel se mi, prohlédl okolí, vylezl na plošinu stavby, rozhlédl se. Přes koruny stromů, nejvíc dubů, nebyl žádný výhled. Dole pode mnou žena už se popásala na ostružiní. Ale nahá žena už moc nevypadá do trní. Může to vůbec být pravda, že lidé žili nazí? V ženském těle je jeden trik. Diktuje nám estetické normy, aby se nám líbilo. Boky a zadek, to je útok na rozum. Slezl jsem. Když jsem ženu chytl za boky, rozhlédl jsem se. Tehdy jsem si myslel, že za soulož odzadu se člověk musí stydět. Člověk se dlouho očišťuje k radosti z přirozeného jednání. Já až teď, v tomto svém věku, dokážu dělat, co jsem si přál před 20 lety. Přijdu na mítinu, tam žena nahá. Co se tu patří? Vtisknu se, vstříknu, jdu dále krajinou. S myšlenkou a úmyslem původním pracovat. S koulemi nezmatenými. Je to hra na zvířata, či jsou to ona? Měřím vzdálenost od začátků, divím se vývoji člověka. Kdyby slušní muži uměli dneska oskočit ženy takto přirozeně, byli by on i ona zdravější, ani by nepotřebovali tolik předmětů. Trefit ovšem správnou ženu i ve správnou chvíli. Teď jsem na ní váhal. Když do ní pustím, nebude ona se bát o svou noc? Když se pak narovnala a otočila ke mně, opravdu mi tam pohlédla, jestli tam dost zbylo. To jsou mimoděčné znaky, gesta směšná i dojemná, jako když si potom sáhne na bříško pod pupek, prima. Vylezli jsme na plošinu vodárny. Ona se rozložila na slunku. Zadřímali jsme? Slezl jsem dolů první a zavolal na ní. Přišla k zábradlí, přehoupla prsy přes ně. Fotografoval se mi a přemýšlel, proč se dává. Že se nebojí nechat mi pak obrázky a film v ruce. Potom nás dva spolu, stojíme klidně vedle sebe. Kdybych dnes viděl podobný obrázek ženy s mužem, věděl bych, co tehdy ještě ne. Že šťáva toho muže je už v té ženě. Neboť kde by jejich obličeje i pohlaví vzali ten duchovní klidný výraz. Oblékli jsme se a žena si ještě natrhala plnou dlaň ostružin. Cestou mi z nich dávala. Šla v šatech přede mnou a bylo to komické. Teď klidně jde a mezi kýtami tého štělesa mne moje semeno. Klidná a oddaná. Ráno, ať je to psáno, žena v posteli ještě dospávala, když jsem jí dojebával,
táhle a zamyšleně. Brala si mě unaveně, měla naběhlé rty, skvrny v tváři. Zborcený účes, bolavý klín, oči škvírky. Teď si krása, říkal jsem si v duchu. Udělal jsem si portrét, raní žena. Ráno se však začala ke mně i plazit trochu hrůza. Proto ona přijela? Takovou to pro ní má cenu a krásu? Ona utíká, protože má od koho, ale já ne. Nezměním celý život jen proto, že noru je v noře dobře, že kůl jim pasuje do kůlny. Nechtěj můj život, ženo. Chtěj, co máš. Nevěděl jsem, jaký je. Domýšlel jsem se jenom. Byla plachá. Jakoby čekala, jak dopadne můj soud o ní. Krajina se přelévá po obzoru, začínají se červenat šípky, traktor vyorává zemáky, je konec. Jako děcko vozil jsem se z pole napitlých zemáků, bez potuchy o poroučivém tvaru ženy, o vůni z její brázdy. Litoval jsem teď, že jsem nezůstal takový, ale zase mám už

Měsíčná noc. Ještě než utekla z domu, v naději, že já také uteču, navštívil jsem ji jednou v noci počestně v jejich bytě. Už předtím jsem se povyptával, jak ten byt vypadá a co v něm je, kde spí ona, manžel a syn. Ale nepomýšlel jsem na návštěvu. Ptal jsem se možná proto, abych si domyslel, zda s manželem ještě spává. Někdy z nutnosti, ze slušnosti, proklid v rodině, k oklamání či z výčitek svědomí. Nežárlil jsem. Nechtěl jsem tu ženu z domu odvést. Její muž byl hrdina. Já jsem později nesnesl tolik, co on. Trapno vzpomínat a líto. Dal jsem si s ní jednou večer schůzku na Malostranském náměstí, že půjdeme do kina u hradeb. Čekám, přijíždí 22 a z vlečného vozu vystoupí ona, Pireneja. Jde osudovým krokem ke mně, zdravíme se. Muž za ní se mi představí. Šli jsme vedle sebe, ona za námi. Mluvil ke mně. Jaká je to pro něj starost, jak se o ní bojí, jak ona mu pořád utíká. Ne, neměla dřív poměry s cizími muži, až se mnou. Jak to ohrožuje její postavení na ministerstvu a také jeho. Bude se muset rozhodnout, on to ví. Nechává jí i sobě však naději. Snad si uvědomuju změnu politických poměrů. Nemám dost jiných žen na výběr? To mě ohromilo. Protože já nepotřeboval nějakou ženu. A ještě jeden jeho argument. Víte, kolik trápení a peněz mě ta žena už stála? Byl jsem posledními slovy znechucený, ale byla to slova správná, věcná, poctivá. Což uznávám až po letech a ženách. Do kina se ovšem nešlo a já si nevzpomenu, jak jsme všichni odpověděli na zapeklitou otázku, kdo toho večera má dále s kým jít. Snad se mi pro Boha neopustil na ulici. Pro Boha, ona ho tam nechala stát a šla se mnou? Jisté je, že jsme neudělali já ani on, co by bývalo bylo nejlepší, sednout si do hospody a ji nechat jít domů. Kdy a v jakém tónu jsem se potom s Pirenejou sešel, také už nevím, je to skoro 20 let. Tedy jedné noci po horkém letním dnu mi napadlo podívat se k tomu domu. Ve dne bych se bál tam objevit, aby si mě někdo nezapamatoval. Teď jsem šel do té ulice Nových paneláků. Sídliště bylo pod bílým světlem oblohy tiché jako pusté. Ulice to byla krátká. Dům jsem podle čísla našel hned. Nejdřív jsem kolem něho přešel. Byt byl ve zvýšeném přízemí, v úrovni domovního vchodu, k němuž vedlo několik schodů. Ve výšce horního schodu byly přízemní balkony. Když jsem si vystoupil na popelnici, viděl jsem skrz okna bytu za dům. Dlouhým sáhem se dostanu od vchodu k zábradlí balkonu. Udělal jsem to a žasl, co to dělám. Ulice byla prázdná a úplně tichá, ač v domech okolo s otevřenými okny i dveřmi byly tisíce lidí. Přesunul jsem se přes zábradlí a stoupil si ke dveřím do pokoje. Lehký noční průvan, způsobený jenom nestejnoměrným vychládáním betonu na východní a západní straně domu, hnul záclonou ve dveřích. Odhrnul jsem ji. Nalevo měla být postel, v ní ona. On v protějším pokoji, do něhož jsem také viděl, protože dveře přes chodbičku byly otevřené. Muž měl spát ode dveří vpravo. Pistoli měl mít v nočním stolku. Na to jsem se také ptal. Z takto rozběhlého příběhu nedá se ustoupit. Vklouzl jsem dovnitř a sklonil se k hlavě ženy ležící na boku tváří ke stěně. Odkrytá. Zašeptal jsem její jméno. Obrátila se na znak, otevřela oči. Nevykřikla. Neškubla sebou ani. Vstáhla paži a táhla mě k sobě. Vzepřel jsem se jednou rukou o kraj postele, druhou jsem jí přeskošil, sjel rukou od prsou ke klínu. Cizí žena. Tady a teď bylo to teprv pádně zřetelné, že je to žena cizí. A kdybych byl normální, nesahal bych na ni. Začala stehna reflexivně rozvírat, ale nedokončila ten pohyb.
čekala. Ústa měkká, přísně klidná. Připadalo mi ihned hloupé, že si k ní tady nelehám. Stuhl jsem, čímž jsem promeškal první podnět a už si k ní nelehl. A z tohoto ústupného úhlu se mi můj podnik ihned zjevil jako šíleně nebezpečný. Ve vteřině jsem porovnal možnou rozkoš s příšerným výjevem, jenž se tu mohl odehrát, a ucítil jsem, že ani bronzotaurus nepne se ke skoku. Políbil jsem ženu lehce na ústa a vytratil se zas do měsíčního světla. Když jsem přelézal zábradlí, cítil jsem se zřetelně na odstřel. Potom dál v parčíku jsem to znovu promýšlel. Proč to musím dělat? Postál jsem nad stopou zápasu v písku s úžasem. Co bylo tak důležité, že jsem s tím musel do cizího bytu, k cizí ženě, bylo náhle bezcenné jak plivnutí. To bylo vyřízeno. Následovaly dny a noci myšlenek o té ženě.

panelák v Michli. Tu první zimu jsme chodili ve středu ode 14:00 do paneláku do bytu, jehož majitel byl v zahraničí. Dáma vyndala z tašky prostěradlo, roztáhli jsme je na koberec a ihned se svlékli. Dáma si lehla, já si klekl mezi její kolena a ona se usmívala na hardoň, jenž se k ní vypéroval tlustě. Očichal jsem si její klín, navinulý týdenním odloučením, chvíli v něm listoval a druhou rukou jí válel bochany a hrotil hroty. Ona se brzo podsunula níž, hlavou ke kuloáru a počínala si tam ostře žensky. Bylo zřejmé, že na tuto situaci a chvíli se těšila. Co cítí žena v té chvíli? A jak by slovně zněla její myšlenka? Nikdy jsem nic takového nečetl, neslyšel. Proč? Potom se slovy silně dlaní průbovala pevný hřbet kopulačního tělesa až k mému břichu. Hmatala posemené trubici spodem až ke hroudě chladem ještě tuhého moudí, v němž si rozhmatala jednotlivé žlázy. Přesně, citlivě. Paní by už mohla na trhu vybírat otroky k páření na svém statku. Dlaně mi rozehřívala stažený váček, než se teplem uvolnil. Tento vítací úvodní rituál jsme potom, po delší známosti, dělávali častěji v poloze protilehlé, abych jí mohl oplácet stejnou mincí. Měla se mnou problém. Věděla, že jí nechci potkat vymydlenou, ale bála se, aby mi ji nepodávala zas nějak moc zamřelou. Potom se vysunula zas nahoru do čelní polohy. Byla mokrá a usmívala se ironicky jako já na ni, protože oba jsme znamenali své věcné a nahé jednání. Přišli jsme si to udělat. My už prostě souložíme. Zapíchl jsem se, vyjekla. Zůstal jsem stát. Začala se kroutit, zvedat, přistrkávat. Chytla mě za zadek a nasadila nehty. Její výraz se z pobaveného změnil v hněvivý. Zrudla a vydula pisky úst, oči zúžené v šelmu. Krásný obraz ženy pod mužem. Ona to chtěla tvrdě, prudce. Ale musel jsem se dělat lehce, nebo bych vypukl ihned. Chvíle mi se dívala, jak se do ní boří to těleso. Jemně to mlaskalo, loupavě šustilo. Zvrátila hlavu a zavřela oči. Tehdy ještě bydlela s manželem a byla zaměstnaná. Neměli jsme kam chodit. U ní v úřadě jsem se už nesměl objevit a ona se měla rozhodnout mezi socialismem s manželem a mnou bez socialismu. Žena. Myslím si, že i známá ženská Róza L. se politicky rozhodla podle chlapa Karla L. Takto jsem tedy vlastně zarážil hřebec do její rakve. Měla po kariéře. Nějak viditelně neváhala. Uvnitř se však cítila na blázinec. Však ji neminul. Teď jsem se třepal kousíček od vrcholu, jenž se dal odsunout nejvýš o vteřiny. Až jsem musel vpustit a tu ona stuhla, otevřela oči úžasem. A chtíc se honem navěsit na mou rozkoš, zahrabala po mně divoce rukama, pánev držela tvrdě ve vzduchu, jak pánev, do níž já měl vhodit roztřeplá vajíčka, a vhodil je vedle. Zůstal jsem na ní, někdy i usínal. Visel jsem v ní jenom. Vlnila semenicí, aby mě vzmužila. Tím ze sebe vymačkávala bílko, hrábla si tam rukou a hněvivě ji pak otírala o mou tvář. My neměli moc času. Věděl jsem, jak je to trapné. Nemůžu ji nechat odejít tak. Někdy bylo lepší chvíli sedět, mluvit, uvařit si čaj. I když ho pila, dívala se mi postavu. A když mulec stuhnul natolik, že se dal zastrčit, ona si ho tam uvnitř už dotvořila. Pak jsem jí mohl dělat, jak potřebovala. Ano, i hodinu. Řídila si mě do své chuti a takové to potom mezi námi bylo 11 let. Bez mé E nebylo jejího O. Chodili jsme do paneláku jednou týdně. Bylo to málo. Později, když byla rozvedená a měla svůj byt a já jí mohl válcovat třeba denně, se náš krok vyrovnal.
Někdy jsem si mínil nechat sílu pro nějaký další záměr. Hry, fotografování. Snažila se mě odřít, obehrát. Rvala mě, masírovala kořen. Jakmile cítila, že se pichlání ve mně sbírá, udělala lstivý hmat, jímž jakoby mě propíchla. Lstivý, neslušný hmat, jehož užila s výsměchem, protože mně se to vůbec nelíbilo. Ale odkud tu radu vzala, ptám se dnes. Ten cizí byt v paneláku je zvláštním odstavcem naší lásky. Krutá potřeba spojení, nemožnost, pak ten krátký čas na to. Bylo to jak cesta do nějakého zdravotnického ukájecího střediska. Tramvaj, pár minut chůze kolem zahrádek se záhony přikrytými na zimu chvojím, klíč, výtah, kontrolní zvonění u dveří. Prostěradlo, svléct se, dáma rozklopit stehna, já sprcha, zbalit a pryč. Moje milá se však nikdy ani nesprchovala, nechtěla. V tramvaji pak, stáli jsme vedle sebe, sklonila tvář k výstřihu svých šatů pod červeným kožichem z obráceného berana. Když jsem vystupoval, hleděla na mě s úsměškem pisků, přiložila k ním špičky prstů, nabrala trošku slin a poslala mi vzduchem polibek ode dna.

Když teď při posledních korekturách čtu ten rukopis, píše Ludvík Vaculík v dopise z roku 1998, už začínám cítit nechuť střízlivého člověka, jenž už nemá ty prudké smysly, takže začíná být mravný. Dobře, že to končí, protože jinak bych došel k úvaze, že to spálím. Naštěstí nespálil svou prózu Stará postel, a tak ta může vyjít knižně, což se stane doslova už za pár dní. A současně můžeme publikovat my jako rozhlasovou četbu. Tu ještě z rukopisu připravila Petra Hinčíková, režii měl Lukáš Kopecký a účinkují Michal Bumbálek s Janou Štvrteckou. A znovu je uslyšíte zítra, zase od 23 hodin v premiéře 8. epizody. A pořád ještě to není všechno, co pro vás dnes máme. Od 11:30 vám zopakujeme úvodní část vzpomínek režisérky Heleny Třeštíkové a čekání na to se vám pokusíme zpříjemnit třeba takhle.

0: To byla melodie Nina Roty z Felliniho filmu Silnice a hrál nám ji Richard Galliano. A za moment se dostane ke slovu režisérka Helena Třeštíková.
1: Osudy.
0: Přední česká filmová dokumentaristka Helena Třeštíková tedy přijala naše pozvání, aby vám, našim posluchačům, pětkrát vyprávěla o svém dosavadním životě. O tom, kde a jak vyrůstala, co ji přivedlo k filmu, jak se dnes ohlíží za svou doma i v zahraničí oceňovanou tvorbou a jak se vyvíjelo její působení na FAMU, kde je dnes profesorkou. Vzpomínky Heleny Třeštíkové pro vysílání připravila Marina Feltlová, technicky spolupracovala Jitka Špálová a tady je repríza úvodní části.

Já jsem prožila svoje dětství v době, která je objektivně posuzovaná jako strašná. Ale jednak to dítě to tak nevnímá a ještě ke všemu, my jsme bydleli na Václavském náměstí. Náhodou rodiče po válce sehnali tam nějaký volný byt, do té doby bydleli odděleně a já už jsem tam se narodila. A mně se prostě strašně líbilo Václavské náměstí. Líbily se mi strašně 1. máje, protože to byla vždycky ohromná akce, která už několik dní předem se tam vyvěšovaly různý obrazy a transparenty. Vím, že rodiče říkali, že úplně v začátcích, že tam chodili nějaký tajný prohlížet byty, který mají okna na Václaváka, že dokonce tam nějak se dívali do postýlky, kde jsem spala, to už si teda nepamatuju. Ale když už jsem byla trošku větší, tak jsem to hrozně prožívala a opravdu se mi strašně líbilo ty průvody a všechno to, co s tím souviselo. A ono to v těch 50. letech, o kterých mluvím, teda bylo opravdu takový velkolepý. Takže třeba Žižkovské ženy, to nevím, jestli dneska ještě vůbec někdo ví, co to je, to byla nějaká parta žen, který vždycky se cvičili takový živý obrazy. To znamená, že měli nějaký šátky různé barvy, který si různě převlíkali a tak jako ze zhora vytvořili třeba rudou hvězdu nebo nápis Ať žije KSČ. A k tomu samozřejmě hrála hudba, že jo, dechovka taková výrazná a tak mně se to líbilo. A vím, že jednou, to si pamatuju do dneška, že můj táta na to řekl, že to je nechutná šaškárna. A já jsem mu to docela měla za zlý, protože mi připadalo, že to je hezký, veselý, zajímavý, ale ty aspekty politické jsem vůbec nevnímala. A to, že to táta řekl, vlastně on k tomu měl docela dobrý důvod, protože v 50. letech musel opustit svoje místo právníka. Byl vystudovaný doktor práv. Byla akce inteligence do výroby a protože nebyl ve straně, tak musel jít do výroby, tak hledal nějaký místo a našel místo lakírníka v kovodělném podniku, to bylo na kraji Prahy ve Strašnicích, no a tam asi 10 let pracoval. Oni tam vyráběli takový velký prací stroje pro nemocnice nebo nějaký instituce, takový velký pračky a oni to vyráběli, on to teda lakoval. A já si pamatuju, že se o tom doma mluvilo a já jsem se ho ptala, protože jsme měli na dveřích cedulku Judr Jaroslav Bém, jestli teda to Judr už teďka tam nebudeme moc bejt. A on řekl, že ne, že to jako zůstává na celý život. A přesně si pamatuju, jak jsem potom někde vyplňovala nějaký dotazník ve škole na rodiče, jméno, povolání, tak jsem tam napsala Judr Jaroslav Bém, povolání lakírník. A ta učitelka tak na to koukala, jako jenom, jestli jsem se nějak nespletla. Ne, ale taky mi to nepřišlo divný. A máma byla výtvarnice a tím komunismem byla postižená jenom lehonce. Ona měla takovou soukromou firmu s 2 kolegama. Jmenovali se Remo, reklama a móda. Dneska by se řeklo reklamní studio. No a potom samozřejmě soukromí vlastnictví být nemohlo. Tak se všichni tyhle ty výtvarníci nějak združili do takové formace, která se jmenovala propagační tvorba a byly vlastně taková volná noha, ale pod tímhletím titulem propagační tvorba měly ateliéry u hlavního nádraží, kam jsem docela ráda chodila a tak mně to tak nějak přišlo, jako neviděla jsem vůbec žádný problém v tom, co kdo z mých rodičů dělá a přitom třeba moje nejlepší kamarádka na základce, tak ta měla rodiče takový docela zapálený komunisty a její táta byl šéfem Svazu Československo-sovětského přátelství pražské pobočky. Tak k němu jsme občas chodili, měl kancelář na Václavském náměstí a tam měl takový různý propagační materiály 6 světa v obrazech a podobně. A vlastně ta bizarní situace z dnešního pohledu, že můj táta je lakírník a její táta je takovýhle papaláš,
tak to nikomu nepřišlo divný, my jsme to vůbec absolutně tohleto nějak neprožívali.

A jediný, kdo to vážně prožíval v naší rodině, byla babička, máma mámy, která opakovala, že ji komunisti připravili o všechno. A trošku to byla pravda, protože ona byla jedináček a její táta měl takový velmi významný krám s lahůdkama. Tak bylo to na Jungmannově náměstí, bylo to velmi vyhlášený a v Praze oblíbený. A on, když šel do důchodu, tak to prodal. A teď to se v rodině tradoval, že tak uvažoval o tom, kam ty peníze uložit. A jedna z úvah byla, že zrovna v tu dobu byla na prodej ta později zvaná Verichova vila. Tak o tom uvažoval, ale potom říkal, no ale tak to jako s domem jsou jenom starosti a tak to asi by nebylo ono. Další bylo, no což nějaký obrazy. A pak zase, že vlastně tomu moc nerozumíme a taky otázka, jestli bychom koupili dobře, no tak se rozhodl, že to dá do nějakých cenných papírů, které byly garantované státem. No a to všechno potom šlo absolutně bez náhrady do háje, takže babička byla taková zatvrzele antikomunistická. Rodiče to přede mnou moc nezdůrazňovali, ale babička jo. Já jsem k ní vždycky chodila po škole na obědy, protože máma pracovala. My jsme bydleli teda na Václaváku, škola byla ve Vodičkově ulici a babička bydlela na Karláku, takže jsem tam chodila a teď v době, kdy asi od třetí třídy jsme byli pionýři a mě to strašně bavilo a teď jsem nosila do školy ten šátek a babička prostě řekla, že to je něco strašného a že o tom nechce nic vědět, tak jsem se ho vždycky sundala. Než jsem přišla k ní, tak jsem ho dala do tašky a vím, že jednou jsem to zapomněla, ona mě docela sepsula. No. Ještě takový další moment byl, že já jsem hodně četla. My jsme třeba v té době neměli televizi. Tu rodiče pořídili, když mi bylo nějakých 18. Takže já jsem dětství prožila s knihama a kousek od naší školy byla knihovna a já jsem tam začala dělat brigádnici, to znamená,

nějakou šunku a část jako pro sebe a část pro nás a dala mi tu šunku do tašky školní. No a já jsem na to samozřejmě zapomněla, takže po několika dnech ta taška šíleně smrděla a ukázalo se, co to je. To se jako doneslo i k babičce, tak příště, když mi zase dala šunku, tak napsala takovou cedulku a to mi pověsila na krk. Pozor, má v tašce šunku.

Takhle probíhalo moje dětství, pionýr, kroužky různý, jak ve škole, tak potom jsem začala chodit do domu pionýrů a mládeže Julia Fučíka do keramického kroužku, nebo ono se tomu říkalo sochařského a malířského. A to jsem hrozně prožívala, protože tak jednak máma byla výtvarnice, takže to výtvarno jsme měli vlastně blízko. Chodili jsme na výstavy, furt jsme všechno sledovali, ale ještě ke všemu jsem hodně chodila do divadla a chtěla jsem být návrhářkou divadelních kostýmů. A to divadlo, kromě toho, že i rodiče teda jako chodili a tak měli známýho, který pracoval v Národním divadle v nějakým technickým oddělení a tam vždycky, když se na nějaké představení neprodali lístky nějaký, tak to dávali ten den těm zaměstnancům jako zadarmo. No a on nám je dával, tak jsme chodili do Národního divadla, což bylo teda Národní Smetanovo Tylovo. I na věci, které už jsem viděla, tak jsem chodila třeba opakovaně. Mě to prostě hrozně bavilo, to divadlo, ale strašně já jsem úplně podléhala tomu. Začala jsem obdivovat jednu herečku, Marii Vášovou, který jsem pak napsala dopis, jak je úžasná a podobně. A dokonce jsem jí potom donesla nějakou sošku. To byla, myslím, Clytemnestra, kterou jsem teda udělala z nějakého představení, ve kterém hrála. No prostě divadlo mě strašně fascinovalo. A potom přišla další etapa a to byl film, protože my jsme tam měli spousty kin v nejbližším okolí. No a přišla Česká nová vlna. A já jsem do té doby chodila do kina s babičkou třeba a měla jsem takový pocit, když to zjednodušeně řeknu, že prostě film a to, co vidím ve filmu, je něco úplně jiného, než to, co vidím okolo sebe v životě. A že to tak asi má být. Že to je umělý. A pak najednou tyhle ty filmy Český nový vlny, tak jsem tam viděla ten život. A mě to úplně fascinovalo. A tak samozřejmě to začalo konkurzem a potom všechny Formanovy filmy. A taky se opakovalo, že jsem chodila několikrát za sebou. A to bylo takový úžasný objev pro mě, že existuje film, který ukazuje život, jaký je. A toho jsem si psala do deníku všechny zážitky z filmu, který jsem viděla.

Hodně mě k deníku inspiroval deník Anny Frankový, který jsem dostala a četla. A pak jsem vlastně, když jsem psala ten deník, tak jsem ho psala jako, že ho píšu té Aně. Takže všechny moje zápisky v té době ze začátku začínaly Ahoj Ano a končilo to, protože jsem psala vždycky večer Dobrou noc. A vlastně jsem asi v té době opravdu žila hodně kulturně. A tím, že teda jsme neměli tu televizi, tak prostě takový ty hlavní moje kulturní zážitky bylo divadlo, kino a pak teda výstavy, ty jsem taky hodně prožívala. Takže jsem se rozhodla, že budu dělat výtvarnou školu a v té době byly takový dvě hlavní výtvarné školy střední a to byla jednak střední UMPRUM a potom střední odborná škola výtvarná. A ta byla na Holarově náměstí a řeklo se jí Holarka. A já jsem se pak rozhodla pro tu Holarku. A vím, že

Máma moje se na to tvářila tak, jako že ta holarka je rozhodně složitější než umprumka, že tam musí člověk opravdu být velmi dobrý, třeba kreslit, že musí jako umět velmi dobře. Tak já jsem furt kresla nějaký portrét rodiče a pak, i když přišla nějaká návštěva, tak jsem je poprosila, jestli chvilku by si sedli, že bych jim udělala portrét, no tak nějaký jsem udělala. A chystala jsem se na to opravdu hodně dlouho. A fakt je, že máma byla taková hrozně kritická. A ona, když viděla to, co já dělám, tak vždycky říká, hle to, já mám pocit, že na to nemáš. Možná, že to bylo dobře, že pořád jsem přidávala, pořád jsem něco zkoušela, pořád jsem přemýšlela, jak jo. Potom jsem přes nějaký známý se dostala k Ludmile Jiřincové, což byla v té době slavná malířka, ilustrátorka. Tak jsem jí to ukazovala, tak tam mi taky nějaký věci k tomu řekla. No a pak ty zkoušky jsem hrozně prožívala. A nakonec to vyšlo, takže jsem se tam dostala hned teda v tom prvním roce a myslím, že to hodně ovlivnilo můj život. Že to byla strašně důležitá doba mezi těmi 15 a 19 lety, protože jsme se tam sešli vlastně lidi s takovým podobným nějakým nasměrováním a do dneška se s některýma z nich vídáme a scházíme se docela pravidelně, by se dalo říct. A vlastně celá ta doba byla naplněná tím, že člověk pořád přemýšlel o tom v uvozovkách umění, ale v různých aspektech. Samozřejmě výstavy, všechno, co se v té době v Praze dělo a film a divadlo, to s tím hodně souviselo. A já jsem teda pořád dál chodila do toho domu pionýrů a mládeže, protože jsme tam měli takovou dobrou partičku. A začali jsme jezdit v létě na tábory nejdřív do jižních Čech, ještě v dobách základní školy. A potom zhruba tak v té době té střední školy jsme dělali putovní tábory, které byly vždycky nějak zaměřený tematicky. A začínali tím, že jsme jeli do Mikulčic, kde byly vykopávky. Tam jsme pracovali 14 dní a vydělali jsme si na tu cestu. Něco samozřejmě ještě připlatili rodiče. Takže jsme jeli třeba po klasických tradičních lidových hrnčírnách po Slovensku. Si pamatuju, to bylo v roce, kdy tam byly hrozný záplavy. Měli jsme teda nějakou trasu, tam jsme vždycky někam přijeli do nějakého místa, kde byla nějaká zajímavá hrnčířská výroba a takový to byly ještě i soukromí výroby těch klasických hrnčířů. No a někde tam jsme si postavili stan a obcházeli jsme to a tím, jak to bylo teda opravdu to období, kdy furt pršelo, tak jsme byli věčně mokrý. Stany mokrý, všechno mokrý. Vím, že jsme jednou přijeli do nějakého místa a tam jako jsme šli do restaurace a tam zrovna byla nějaká oslava, taková opravdu výrazná oslava, všichni tam tančili, teď jsme tam přišli a oni, když nás viděli, tak nám začali dávat nějaké jídlo zadarmo, jakože nás měli jako takový prostě úplný ubožáky, jak jsme byli úplně mokrý, no. A vždycky, když jsme byli v nějakých těch hrnčinách, tak jsme si tam něco koupili a poslali jsme to poštou do Prahy, takže rodičům přišlo několik balíků s krásnou keramikou. Do dneška to máme na chalupě.

Potom další rok jsme jeli do Chorvatska a to jsme zase šli po místech, kde stály ještě nějaký stavby z té doby, kdy stály v těch Mikulčicích, ale už tam byly zbouraný, takže vždycky to mělo nějaký takovýhle téma. A bylo to strašně zajímavý. Já mám pocit, že jsem vlastně žila, když tak jako se zpětně na to dívám, takový jako strašně zajímavý a plný život, že jsem vůbec neměla čas propadnout nějakým takovým jako neřestem, nebo tak, ono se to dneska teda blbě říká, jo, ale jako třeba alkohol, já mám pocit, že jsem v té době to jako spíš odmítala, nekouřila jsem, což na té výtvarné škole většina mých spolužaček kouřila, já jsem byla taková depak. No, hezká doba. A pak přišel rok 68, což byl náš maturitní rok. Takže já jsem ten rok prožívala tak, že jsem se teda učila na maturitu a občas prostě pod oknama byly nějaké jako demonstrace na podporu Ludvíka Svobody a K231, KAN. A takže vždycky jsem pod to učení se zvedla, koukala z okna na demonstrace. No a já jsem vlastně v tu dobu toho posledního ročníku výtvarky už byla rozhodnutá, že nechci jako většina mých spolužáků, který se chystali hned potom jít na různé vysoké výtvarné školy a dělali zkoušky, tak já už jsem v té době se rozhodla, že bych chtěla dělat film, a to film dokumentární. Ale protože v té době, když se někdo hlásil na FAMU, tak musel mít aspoň rok nějaký praxe v oboru, tak jsem věděla, že musím jít teda někam pracovat. To se potom rozhodlo, že do televize, ale předtím ještě jsem se chtěla zlepšit v nějakých jazykách, protože v té škole jsme měli jenom ruštinu, tak jsem tak jako občas chodila na angličtinu, občas na němčinu, občas na francouzštinu, ale nic pořádně. A tak jsem se pak rozhodla v průběhu toho posledního maturitního ročníku, že bych chtěla někde dělat oper. Někde jsem scháněla různý adresy a napsala jsem na jedno místo do Anglie a do Německa. A odpověděli mi z Německa. Organizovala to nějaká dáma, která byla v takové právě organizaci, která měla za cíl přiblížit mladým lidem Německo, teda západní, jo? To je důležitý říct, že západní. A ta mi našla teda nějakou rodinu, která jakože by mě přijala, takže se to všecko dohadovalo. A věděla jsem, že začátkem července teda odjedu do toho Německa. Maturita proběhla docela v pohodě. Pak jsme ještě vyjeli někam stopem s jednou kamarádkou, která se rozhodla, že půjde zase dělat oper do Francie. Tak jsme ještě udělali takovou nějakou cestu. Jsme jeli stopem na Moravu a potom k mojí tetičce u Čáslavy a tak. A pak jsme se teda rozjeli, já do toho Německa a ona do Paříže. Ty moji domácí, to bylo docela zajímavé, bylo to u Bonu. Takže já jsem jela vlakem do Bonu a tam byla taková dohoda. Já jsem měla takový hedvábný červený šátek, takže budu mít červený šátek na krku. Pak jsme se o tom bavili a oni si chudáci mysleli, že to jako měl být pionýrský šátek, to mě nějak nedošlo. A vystoupila jsem z vlaku, teda ten hedvábný šátek na krku, a přistoupil ke mně takovej muž, který vypadal úplně příšerně, protože měl celou tvář naprosto zjizvenou a vlastně vypadal trošku jak fantom opery. Pak se ukázalo, že ta dáma, která to organizovala, psala nám do Prahy tady tuto poznámku, že ten muž je bývalý letec, německý voják, letec, který byl snad sestřelený a měl spálenou celou tvář. Ale ten dopis nedošel do té doby, než jsem odjela. No, takže jsem se jenom tak modlila, aby to všechno dobře dopadlo. Mě naložil do auta odvez, bylo to kousek od Bonu, takový místo, kde bydleli spíš bohatší lidi, takový vily. No a tam jsem dostala na starost tři malé děti. Ještě měli syna, který byl starší, ale to byl z prvního manželství té paní,
která byla z východního Německa, utekla nějak dobrodružně. Takže to politický téma u nich bylo docela živý. No, ukázalo se, že ten pán byl strašně milej, vzdělaný muž a že si trošku vybrali mě, jakože se chtěli dozvědět, jako jak vypadá někdo, kdo vyrůstá v takové zemi. Takže my jsme vždycky večer, když se děti uložili, tak jsme si tak sedli a bavili jsme se. Oni se mě ptali různě, teď já jsem jim různě vysvětlovala. Asi tak dost idealisticky, jak jsem byla takový idealista, taková jako nadšenkyně, jak to teďka všechno bude dobrý, jak ten dubček to všechno krásně zařídí. No, starat se o malé děti nebylo úplně něco, co bych tak jako považovala za naplnění svého života, ale tak jsem se o ně stará, chodili jsme společně na procházky a celkem to fungovalo, bylo jim 3, 5 a 6 let a tak to docela bylo dobrý. No a potom moji rodiče, a to už se plánovalo vlastně před mým odjezdem, že pojedou taky do západního Německa, do Švýcarska na výlet navštívit nějaký známý. No a že bych se k ním mohla připojit a mělo to být asi 10 dní mezi 18. srpnem a koncem srpna nějak. Tak já jsem už předem se domluvila s těma mýma hostitelema, že teda tuhle tu dobu bych tam nebyla. Jo, ještě to je důležitý, že oni mi nic neplatili. Vlastně jsem tam byla jenom jako na jídlo a bydlení. Jo? Žádný peníze jsem teda od nich nedostávala. Takže to, že jsem teda takhle si vzala to volno asi 10 dní, toho 18. srpna si přesně pamatuju, přijeli rodiče, já jsem se zbalila a odjeli jsme do Saarbrückenu. Tam jsme byli u takových známých a 21. srpna jsem se probudila a nikde nikdo, tak jsem se šla dolů, tam seděli všichni u televize a dívali se na záběry z Prahy. Takže jsme viděli, jak tanky jezdí před naším barákem a to bylo něco tak jako nepochopitelného, neuvěřitelného, nespracovatelného. No, takže volali jsme babičce a ta říkala, zůstaňte tam, my jsme v pořádku tady, ale vy tam zůstaňte. Tak rodiče se rozhodli, že to držíme ten plán cesty a z toho Saarbrückenu jsme jeli do Švýcarska k těm dalším známým. Měli jsme bydlet u nich. A tam, když jsme k ním přijeli, tak oni nám říkali, že teď je tady nějaký hotel pro Čechy vyčleněný a jestli nechceme tam, že to bude pohodlnější, tak jsme to vzali, bydleli jsme v hotelu, kde tam shromáždili spousty Čechů, který tak jako uvažovali, co dál. A jestli tam zůstat nebo ne. A rodiče o tom tak jako mluvili. A já jsem teda hrozně byla proti. Říkala jsem, že ne. Že já rozhodně se chci vrátit. Chci být tam, kde je všechno, co mě zajímá. A všichni lidi, kteří mě zajímají. A kde jsou nějaký témata a něco se děje. No, takže oni se rozhodli, že teda se vrátí domů. Odvezli mě zase do Bonu, protože já jsem ještě v září, bylo domluveno, že tam budu do konce září. A když jsem se tam vrátila, tak ty moji hostitelé jako, Heleno, tady prostě musíte zůstat, teď to je úplná blbost jet do toho Rusama obsazeného území, že vědí, co to znamená, že ta paní byla v tom východním Německu a jak prostě to bylo těžké se dostat do svobodného prostoru. Takže mě hrozně přemlouvali. Ale já jsem si to nerozmyslela. A nikdy jsem ani vteřinu neměla, nikdy v životě, i když se pak děly jako věci, které rozhodně nebyly moc dobrý, jsem neměla chuť žít někde jinde, jo. Prostě jsem se narodila do nějakého prostoru, který jsem od dětství nějak vnímala a v něm se cítím doma a mám pocit, že mu rozumím a že chci být tam v dobrým i ve zlým.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vysílání stanice bude pokračovat s komentářem dalšího autora výběru hudby. Ze studia vás zdraví Rafael Brom. Na programu je teď skladba s titulem Poetické valčíky od katalánského skladatele Enrica Granadose. Na kytaru hraje Gillian Bream.

Kytarista Gillian Bream hrál poetické valčíky Enrica Granadose. A následuje koncert pro fagot a orchestr F-dur od Johana Nepomuka Humla. Hrají František Herman, fagot, a evropští solisté Lucemburg. Řídí Jack Martin Handler.

František Herman, fagot, a evropští solisté Lucemburg řídil Jack Martin Handler, hráli koncert pro fagot a orchestr F-dur Johana Nepomuka Humla. Pro další chvíle vysílání jsem vybral 3 růžencové sonáty Heinricha Ignáce France von Biebra pro varhany a housle. Jsou to sonáty číslo 12 Na nebe vstoupení páně, číslo 13 Seslání Ducha svatého a číslo 14 Na nebe vzetí Panny Marie. Výběr uzavírá pasakalia pro sólové housle. Hrají Lucie Sedláková, Hůlová, barokní housle, a Jaroslav Tůma, barokní varhany. Pro 3 sonáty Biebr předepsal skordaturu, tedy přeladění houslí.

0: To byl výběr z cyklu 15 růžencových sonát pro housle a varhany od Heinricha Ignáce France von Biebra. Byly to sonáty číslo 12 Na nebevstoupení Páně, číslo 13 Seslání Ducha Svatého a číslo 14 Na nebevzetí Panny Marie. Výběr uzavřela pasakalia pro solové housle. Hráli Lucie Sedláková, Hůlová, barokní housle a Jaroslav Tůma, barokní varhany.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vysíláním stanice vás v tento čas provází Rafael Brom a další skladbou programu bude klavírní koncert A-moll opus 16. Edvarda Grieg. Hrají pianistka Alice Sára Ott a symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. Řídí Esa-Pekka Salonen.

To byl koncert pro klavír a orchestr Amol, opus 16. Edvarda Grieha. Hráli Alice Sára Ott a symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. Řídil Esa Pekka Salonen. A dalším autorem programu je klasicistní autor Mauro Giuliani. Jeho koncertantní duo pro flétnu a kytaru, opus 35. hrají Nora Schulman, flétna, a Norbert Kraft, kytara.